0: století v Letovicích. Do 14 let žil na vesnici v Sudicích u Boskovic, pak přešel do Brna. Jeho strýc, Ota Břeněk, ho seznamoval s uměleckým prostředím. Poznal S.K. Najmana, Jiřího Mahena, Rudolfa Těsnohlídka. V roce 1918 dokončil učitelský ústav. Psal už o brněnském divadle v té době, ale že mu bylo 18, musel ještě prožít několik měsíců jako voják ve Willersdorfu u vídeňského Nového Města. Psal tam fejetony a povídky do českého vídeňského deníku. Machar, který tam žil, se jednou ptal na autora. Ten umouněný voják, řekli mu. Jednou ho tam zapsali i mezi mrtvé, když výbuch muničního skladiště měl za následek stovky mrtvých. Jindy div nebyl odsouzen k smrti, když vylítli do povětří vagóny, které měl hlídat. Šťastně to všechno přežil a vrátil se do osvobozeného státu, do Brna, které mělo zcela jiné podmínky kulturního života než Praha. Bylo poloněmecké, český živel se teprve musel učit žít, vládnout, růst. A Dalibor se věnoval jednak škole jako učitel, jednak kultuře. Víckrát mi o tom vyprávěl.
1: A literatura. Zároveň se mnou svléklo válečnou uniformu několik mladých lidí z Brna a nevím už dnes ani jak. Brzo jsme se poznali a taky jsme poznali, že máme stejné snahy a názory. Byli to nejdříve Lev Blatný, Čestmír Jeřábek, Josef Chaloupka, Bohuš Stejskal a kritik František Goetz. Když jsme toho roku 1920 zakládali první sdružení mladých spisovatelů na Moravě, připojili se další. Bartoš Vlček, Miloš Jirko, Jiří Volkr, A.M. Píša, František Branislav, Vilém Závada, A.C. Nor, Zdeněk Kalista a řada dalších. A pak došlo ke spolupráci s pražským Devětcilem a do Brna zajížděli Vítězslav Nezval, Jaroslav Seifert, Karel Tajge, Konstantin Bíbl a my na oplátku za nimi do Prahy.
0: Ano, to jsou léta, kdy se zakládala literární skupina a časopis Host, pojmenovaný podle názvu Volkrovy básně. Chalupa se uplatnil jako organizátor, psal divadelní referáty a z cest do Prahy vzpomínává rád na Josefa Horu, z brněnských spisovatelů s ním šel nejčastěji bok po boku doktor Čestmír Jeřábek.
2: Tak, milý Dalibore, potrefila tě sedmdesátka. Představ si, když jsme po první světové válce začínali v Brně, kdyby nám tak byl někdo řekl, že se ozveme ještě po 50 letech. Člověku jde až mráz po těle, ale nechejme toho. Z té naší tehdejší začátečnické kunštýřské skupiny nás bylo málo. Spočítali by se na třech prstech. Odešel Blatný, Chaloupka, Jirko, Stejskal, Vlček, Volkr. Mnoji z nich na samém prahu mládí. My, kteří je přežili, už jenom vzpomínáme. Začínal si v Brně jako kantor, ale to byl jen chlebíček. Všichni jsme se museli o ten chlebíček nějak starat. Kunšt by nás nebyl uživil. To byl jenom jakýsi luxus. Dobrák Otakar Skýpala, redaktor Moravskoslezské revy a vydavatel našich prvních knížek, zaplatil nám místo honoráře oběd v besedním domě. Výborně jsme si pochutnali, možná líp, nežli čtenáři na těch debitantských výplodech našeho ducha. Mám před sebou tvou první knížku, vydanou v Brně roku 1920. 30 stráneček básní pod společným názvem Brázda v duši. Listuju v ní a namátkou mě padnou do oka verše. A kolikrát, ach, kolikrát mě smutek přepadá, že hlavou v kamení bych byl a trýznil se a posměchem se pálil, jen úzkost abych vzdálil a rukama již nelomil. Představuju si, milý Dalibore Chalupo, tvou věčně usmívavou tvář, A tak mi napadá,

0: odkud se v nás bujných hříbatech bral tenhle ten světobol a ta skličující úzkost. Když jsme spolu bloudívali po Itálii, očarovalo nás Orvieto se svou úžasnou katedrálou a večer nám pod oknem zaspíval Slavík. A my dva, co ti mám povídat, plný svět kouzel a poezie. Život tě v pozdějších letech odvedl od kantořiny i od skládání veršů. Jedna z tvých nečetných knížek má název Promlčené výhry. Kolik z nás, kteří jsme proběhli dlouhou životní dráhu, nepromlčelo nějakou tu výhru? Přenesl jsi svůj tvořivý elán do rozhlasu. Byla to práce nejednou dosti anonymní, ale nad tím se nermoutila naše skromnost. Dramaturg v pražském rozhlasovém centru nemá lehký úkol. Ty jsi jej splnil a my ti děkujeme. Vím, zní to náramně všedně, ale na zvuky fanfár si nebyl nikdy zvyklý, nemiloval si je. A tak docela potichonku. Buď zdrav a přijmi naše díky.
1: Významná byla pro chalupu léta 30. V roce 1928 poprvé mluvil do rozhlasu. Byl to divadelní referát za onemocnělého Lva Blatného. O rok později ho ředitel Slavík požádal, aby se stal referentem brněnského radiožurnálu. Měl nesmírně šťastnou ruku, když získal právě Dalibora Chalupu jako jednoho z prvních stálých spolupracovníků. Dalibore, jak to bylo, ptáme se. A Dalibor nám z jednoho pásku dříve natočeného odpovídá.
2: Roku 1930 se stal rozhlas mým životem. Když se o mém rozhodnutí dověděl Jiří Mahen, tehdy ředitel městské knihovny v Brně, zle se na mě vyřítil. Prý jsem zradil tisk, literaturu, knihu, že jsem se stal jejich škůdcem, protože prý rozhlas odvede čtenáře od četby a že si lidé nebudou knihy ani kupovat, ani vypůjčovat. A stejně prý rozhlas poškodí i divadlo, když bude stále častěji vysílat hry. No, Mahenova argumentace mě zarazila. Neměl jsem zkušenosti a také jsem o tom ani neuvažoval. A tak jsem nabídl dost nejistě Mahenovi úmluvu. Když poklesne do roka a do dne v brněnské městské knihovně počet vypůjčovatelů, dám v rozhlase výpověď. Od toho dne jsem chodil do městské knihovny ještě častěji než dřív, protože jsem potřeboval stále víc knih k sestavování literárních pořadů. Rozšířil jsem také pravidelnou týdenní hlídku knižní novinky, ve které referovali literární kritici o nových knihách z naší i světové literatury. Vystřídali se tu odborní starší generace, ale také mladí, jako třeba Bedřich Václavek, Václav Černý, Pavel Frenker, Vladimír Stupka a mnozí další. A jeden večer v týdnu byla četba z některé nejvýznamnější knih z novinek. Tehdy mě také napadlo vyhlásit rozhlasem knižní anketu a dotázet se tak nejširšího okruhu posluchačů, čtenářů, jaké knihy čtou, jak se jim líbili a jak je získali. Brzo jsem byl zahrnut stovkami dopisů a jejich obsah mě překvapoval i těšil. Skoro všichni účastníci ankety psali, že si knihy koupili na doporučení našich knižních novinek. Tento zajímavý materiál si pak vypůjčil k prostudování Bedřich Václavek. A tak uběhl rok a den a já se vydal do knihovny za Mahenem. Seděl za stolem v dýmu své pojestné viržinky a mlčel. Začal jsem sám. Tak co, poklesl počet vypůjčovatelů v tomto roce? A Mahena mě vyjel s drsnou srdečností. Jenom to nepřehánějte. Někdy nemáme v knihovně ani tolik výtisku, kolik lidí by tu knihu chtělo. Můžeš tam zůstat. A tak jsem zůstal a Mahen už proti rozhlasu nic neměl. Ba stal se kouzelným rozhlasovým vypravěčem.
1: Pro dnešek, kdy je rozhlas rozvětvený kolos s přemnoha funkcemi, zní jako legenda, že kdysi pro všechno mluvené slovo v Brně existoval jediný člověk. Ale ten se do rozhlasu zamiloval. A to, jak známo, násobí energii a vynalézavost. Chalupa obětoval rozhlasovému povolání především své povolání učitelské a skoro i cíle literární. Rozhlas se mu opravdu stal osudem. Nejlépe by na to mohl vzpomínat známý hudební historik a etnograf doktor Karel Fetrl, který s ním po léta sedával v jedné kanceláři. I on nedávno oslavil sedmdesátiny a osvěžil si vzpomínky na ta pionýrská brněnská léta.
3: Sedávali jsme naproti sobě v jedné místnosti brněnského rozhlasu, bývalo to ještě na stadioně. Nerušili nás tehdy ani telefonické hovory, ani návštěvy, o které nebývalo nouze. Aspoň já jsem si nikdy nemohl stěžovat. Spíš naopak, nějak to doplňovalo naši společnou práci, ve které jsme nikdy neznali ostré přehrady, spíše hledali co nejužší sepěti. Nerad bych byl sentimentální, ale od toho 30. roku, kdy jsme se setkali a táhli to pak spolu pěknou řádku let s ostatními skvělými spolupracovníky pod vedením našeho nezapomenutelného ředitele Slavíka, celá ta doba patří k nejšťastnějším letům mého života. Byla to nejen tvá vrozená skromnost, milý Dalibore, která mě k tobě přitahovala, ale i tvé mimořádné schopnosti a nezmarná píle, která i mne povzbuzovala. U tebe jsem přece našel první pochopení pro realizaci nového druhu rozhlasových pořadů, jimiž jsme se snažili získat větší pochopení pro takzvanou vážnou hudbu. Pohotově se dovedl inspirovat i na historických látkách, k nímž jsem ti dodával jen syrový materiál, který jsi pak zpracovával na hudební rozhlasové hry, jako například na zámku Náměštském, ve Staré Kroměříži a jiné. Nebo si doplňoval literárními vložkami různé tematické pořady jako halaly na cestách a tak podobně, kromě mnoha a mnoha jiných kombinovaných pořadů a reportáží, jimiž jsme zpestřovali rozhlasovou paletu. Nebylo ochotnějšího, pohotovějšího a schopnějšího pracovníka nad tebe. Brzy se k tobě připojil Bezdíček, o něco později František Kožík a jiní. Často a rád vzpomínám na tato léta, plná výboju a naději, na léta neunavné, ale radostné práce s řadou vzácných lidí, mezi něž si patřil i ty. A v této vzpomínce ti přeji, milý Dalibore, do dalších let dobrou pohodu, spokojenost a pevné zdraví.
1: Ano, Dalibor Chalupa se dovedl zřeknout osobní cti žádosti a daleko víc ho těšilo, když dovedl získat nového zaslíbence rozhlasové práci a když pak ten jím vybraný a získaný člověk si vedl úspěšně.
2: Prudký vzestup v mém snažení o rozhlasovou hru nastal roku 1932, kdy přešel z brněnského divadla do rozhlasu Josef Bezdíček, od těch dob skutečný tvůrce naší rozhlasové režie. Po roce ho následoval František Kožík a pak po řadu let vznikala v naší družné spolupráci díla, která jsou označována jako výtvory brněnské rozhlasové školy. A zde musím vzpomenout na osobnost, která všemu tomu novému přála, která se z tohoto díla spolu s námi těšila. Byl to ředitel brněnského rozhlasu inženýr Antonín Slavík, za okupace popravený.
1: Tak jsme to cítili všichni. Rozhlas je práce kolektivní a lidé, kteří ji dělali, navždy k sobě přilnuli a cítí dosud její pouto. Třeba jako spisovatel a rozhlasový pracovník Josef Věromír Pleva.
4: Daliboru Chalupovi rád pozdrav vyřídím, tak snad můžu začít hned, bez tak to poslouchá, tak milý Dalibore, já ti přeji k tomu výročí, které mě potkalo loni, že ano, a tebe hned v letošním začátku roku. To nejlepší, co jako člověk může ještě mít v těchto letech, to je svěží mysl a prostě dobré tělesné zdraví. Já si velmi rád vzpomínám na ta léta, no a ty se mnou jistě také, když jsme v Brně začínali. Ty jsi už, když já jsem přišel ve 32. roce do rozhlasu, ty jsi tam už byl panem šéfem. Já dnes mohu říct, že tvé šéfování opravdu působilo v tom rozhlase zvláštní takovou příjemnou atmosféru. Ty seš člověk, který, řekl bych přímo, vyzařuje jakýsi optimismus. No a to nám bylo tenkrát jistě všem potřeba a také nás bylo, myslím, asi 10, co jsme vlastně vyráběli celý program. A ta práce za tvého šéfování a za ředitelování Slavíkova, ta opravdu člověka těšila a jsou to má nejlepší léta pracovní, která kromě školy jsem prožil. Nikdy už potom jsem se nesetkal s takovým milým prostředím jako tenkrát s tebou v tom brněnském rozhlase. Věř mi, Dalibore, mě to jde ze srdce, že ti ta sedmdesátka docela sluší. Opravdu. Tak buď hodně zdrav.
1: Chalupa dovedl napovídat tvorbu, vymýšlet formy, které druzí naplňovali. Mluvil o tom, psal, vymýšlel, umělci v něho věřili, dovedl být neobyčejně sugestivní. Jsem mu taky vděčný za ta léta, která jsem v rozhlasu mohl prožít. Bylo jeho zásluhou, že se Brno vyznamenalo tvorbou původní rozhlasové hry, experimentálními výboji, jeho zásluhou dospělo k poznání pravé rozhlasovosti. Někdy mi bývalo líto, že odkládá vlastní literární plány a vyčítal jsem mu to. Ale když ho literární svět potřeboval, byl zase na místě. Rozhodně stojí za zmínku jeho činnost během války v Moravském kole spisovatelů. A pokud je o brněnské působení rozhlasové, v největší úplnosti je zhrnul do své vzpomínky, do svého pozdravu, známý rozhlasový pracovník, redaktor F.K. Zeman.
5: Dalibora Chalupu, básníka, divadelního kritika a kulturního publicistu, svého drahého přítele Dalibora Chalupu, jsem poznal roku 1930 v Brně, když jsem jako 25-letý redaktor zlézal výšiny novinářského umění v Lidových novinách a on, tenkrát 30-letý, právě nastupoval jako náčelník veškerých programů mluveného slova v nedávno zrozeném brněnském rozhlase. Při svém rozsáhlém vědění a vzdělání, při svých velkých zkušenostech a známostech ve světě a životě kultury, zrovna jako magnet přitahoval všechny mladé a pokrokové elementy tehdejšího Brna i tehdejší Moravy. Svou každodenní prací ve vysílání Brna otvíral, na rozdíl od trochu konzervativní a někdy i bezradné Prahy, nové pohledy na rozhlas, jeho funkci ve veřejném životě, v nově objevené a ještě docela nerozvité rozhlasové sféře. Jemu, Chalupovi, hned od počátku práce v rozhlase od jara 1930, ani se nechce věřit, že už je to 40 let, jemu hned od počátku bylo jasné, že rozhlas není jenom nějaká komunikace něčeho nezměnitelně daného venku, mimo. Pojem zvláštnosti, osobitosti, neprobádané do té doby, novosti a nezměřitelných možností, tedy, jak se teď říká, specifičnosti rozhlasu, rozhlasového umění ve všech úsecích tvorby od rozhlasové zprávy až k rozhlasovému dramatu byl Daliborovi Chalupovi životním problémem a také úkolem. Ještě teď je dramaturgem našeho rozhlasu, ovšem v oblasti dramatického umění, kde dosáhl velkých zásluh i úspěchů, ale tenkrát byl dramaturgem celého programu. Jemu se dříve tak nudná přednáška pod rukama změnila v živý rozhovor. Jemu se poezie a hudba i krásná próza motivované společným duchem nebo námětem, prolnuli v mistrovskou formu rozhlasového pásma, jehož byl u nás prvním tvůrcem a průkopníkem. Jemu se řeč psaná a její předčítání změnilo v živý pohovor, v dialog od srdce k srdci. Našel rozdíly mezi řečněním a rozhlasovou promluvou. Tu se už rodil i komentář, ta silná zbraň bojujícího rozhlasu. Naučil mnohé, kteří mu rozuměli, do rozhlasu mluvit. Mluvit, ne číst, ne odříkávat. Naučil herce hlasem, přednesem, barvou, tónem i tempem i dechem nejen nahrazovat jevištní zjev, gesto, mimiku, ale vytvářet projev docela nový a zvláštní, rozhlasový. Dalibora Chalupu jako režiséra jsme ostatně dosud dost vděčně neocenili, ale zaslouží si to. Chalupa rozhlasový autor, ale také přednášeč u mikrofonu, to je pořád ještě teď je to vzor, i když je mu dnes 70 let. Ale já mám vzpomínat, že? Tak tedy, po celých těch 40 let, co jsem s rozhlasem žil a trpěl, jsem stále Chalupův žák. Jednou na začátku léta 1930 jsme se sešli jako obvykle ve společnosti novinářů, výtvarníků, herců a spisovatelů, jak to tenkrát pěkně všechno drželo pohromadě, v kavárně hotelu Avion. A já jsem vyprávěl, zrovna jsem se vrátil ze Slovenska, o tom, jak jsem byl svědkem spojení dvou štol ražených proti sobě pro železniční tunel mezi Handlovou a Horní Štubňou. Byl to zážitek, dobře se to povídalo a kamarádi poslouchali. I Dalibor. A potom za mnou přišel a říká: Františku, nechtěl bys nám to takhle vypravovat do rozhlasu? No, mě nikdy nenapadlo, že bych mohl do rádia hovořit. Má voda, to byly přece noviny. Ale proč ne? A tak jsem si to vyprávění trošku sepsal a přišel k mikrofonu a teď, ale to by byla zase jiná kapitola. Zkrátka, Dalibor Chalupa mi poradil, jak si počínat, vyzkoušel hlas i vzdálenost k mikrofonu a já jsem spustil. Trochu jsem se držel toho, co jsem si napsal, ale hlavně jsem mluvil jen tak, z hlavy. Povídal, improvizoval, vyprávěl. Dalibor pozorně poslouchal, no a potom si se mnou ujednal fejeton na další týden. A pak zase ještě další a další, podněcoval, provokoval, radil i kritizoval. A tak už jsem se s rozhlasem nerozloučil. Byl to jiný svět, do kterého mě Chalupa vábil. Nový, plný perspektiv. Tehdy hodně znamenal v rozhlase zvuk. Někdy dokonce až moc. Kulisa, takové dokreslování prostředí zvukem a tak. No a já jsem napsal takovou hodně zvukovou rozhlasovou hru, Dva hlasy se to jmenovalo. Chalupa to přijal jako dramaturg, Bezdíček mi to tenkrát režíroval. Dvě role, víc to nemělo, hráli pozdější národní umělkyně paní Jarmila Urbánková a Vladimír Leraus. Pak se to hrálo také esperantsky, to hrál absolvent Brněnské dramatické konzervatoře, mladý doktor František Kožík a jeho paní, tenkrát ještě Zdenička Švabíková. No a z esperanta se to přeložilo ještě do jiných jazyků. Ale, rozhlasový kritik a náš, můj a Chalupův společný přítel Bernard Kosiner o té mé hře v novinách napsal, že je to sentimentální rýrštyk a měl, myslím, pravdu. Ani moje básničky, které se sem tam ve vysílání objevovaly, neměly velkou odezvu, a tak jsem literatury včas zanechal a české dráma ani poezie asi o nic nepřišly. Tohle povídám jenom proto, abych ukázal, že Dalibor byl občas, ačkoliv uměleckou přísností je jinak proslulý, ke kamarádovi přece jen schovývavý, díky mu za to. Ovšem v publicistice nesmíme zapomínat, že Chalupa byl také výborný novinář. V publicistice si na mne nikdy nestěžoval. Spolu s Daliborem jsme začínali živou rozhlasovou reportáž, samé improvizace, folkloristické přenosy ze živého prostředí moravských vesnic a národopisně zajímavých enkláv. No a potom ty dlouhá léta udržované a pořád poutavé krajové přenosy, při kterých Chalupa jako konferenciér, reportér i komentátor odvedl u mikrofonu vždycky kus mistrovské práce a mnoho jiného. No, my staří, my se někdy rádi hodně rozpovídáme a tak raději už konec. Co jsem se od Dalibora Chalupy v Brně za ty 3 roky nejtěsnější spolupráce naučil, to se mi potom hodilo v Letech ostravských a ještě i v Praze. A když se něco z mého vysílání posluchačům líbilo, vzpomenou-li ještě, ať vědí, že je to proto, že jsem měl dobrou školu, Chalupovu. A mnozí jiní, a mnozí další rozhlasoví pracovníci jsou a byli a budou, stejně jako já, velkému tvůrci našeho rozhlasu, Daliboru Chalupovi, z celého srdce vděční.
1: Léta jdou neuvěřitelně rychle. Zdá se mi nedávno, co jsme s Bezdíčkem hráli spolu skeč, kterým jsme slavili Daliborovi 50. Očadlík tenkrát zpíval. Pak jsme tančili na jeho 60. A teď 70. Ale taková jubilea, jako je Chalupovo, nás mohou směřovat s úprkem času. Jsou muži, kteří zůstávají velkými chlapci po celý život. Je neuvěřitelné, že by měl jednoho dne vstát od svého stolu v pražském rozhlase a odejít domů a už se nevrátit. Protože jeho pracovní elán nepolevil, nepoklesla jeho skromná obětavost, jeho poctivost, pořád je v něm to rozhlasové rozechvění, jeho zájmy jsou stále složeny z týchž prvočinitelů, neustále se snaží, aby náš rozhlas byl na co nejvyšší úrovni a přitom, aby byl v nejušlechtilejším slova smyslu lidový. A to se rozumí, nepřinášela ta práce vždycky jen radost.
2: Pravda, byly v těch 10letích vedle potěšení a radosti také doby trpkosti, obav a úzkostí. Ale byly tu i chvíle vzdoru, nadšení a víry, které pak vždycky přecházely ve vítězství toho krásného a lidského, pro co vlastně člověk pracuje a žije.
1: V jedné ze svých teoretických studií, a teoretická analýza vždycky provázela jeho činorodou praxi, napsal svou představu poslání našich rozhlasových dramat. Nechť zní v dramatické rozhlasové tvorbě pravdivé lidské slovo, za nímž žije člověk čistý, přímý, statečný, bez frází a lživého sentimentu. Touhy a osudy tohoto člověka nechť se ozývají na vlnách rozhlasu. Je to prostě řečeno, oč usiloval. On to mohl říci. Dalibor Chalupa zůstal básníkem, i když netiskl verše. Ale kdo se s ním stýkal, každý to poznal. Každému s ním bylo vždycky dobře. Patří k těm málo lidem, kteří by mohli s čistým svědomím prohlásit, že nikdy nikomu vědomě neublížili. Vrátím se ještě naposled k jeho mladým básním, trochu ironicky. Jako všichni mladí básníci, i on zpíval o myšlence na konec života. Tak chtěl bych odejít, by po mně nezůstala stopa v písku, jen v něčí duši teplo nebo chlad. To ovšem mladicky přeháněl, protože celý život dře a dře a těch stop v nás ve všech nechává za sebou spoustu a drahocenných. Nevím, kde hledat ten chlad. Za to rozhodně je mnoho lidí, kteří při vzpomínce na jeho jubileum pocítí v duši teplo. Protože nikdy nebyl jen svědomitým obětavým pracovníkem uměleckým, ale vždy také zůstává svědomitým a láskyplným člověkem. A závěr, ať si jej dopoví jeho hlas.
2: A tak se ohlížím zpět a vidím ty tisíce rozhlasových pracovníků, autorů, herců, zpěváků, hudebníků, kteří za ta léta prošli před mikrofonem a pak ty miliony posluchačů různých generací, na které jsme vždy mysleli a kteří nám věřili. Přátelé, věřte i těm dnešním a těm, kteří přijdou po nás, po mně.
1: Duhové poledníky, sbírka poezie Dalibora Chalupy z roku 1926, inspirovala skladatele Karla Boleslava Jiráka ke skladbám Duha. Poslechněte si je na závěr pořadu.

0: Poslouchali jste pořad k dnešním 70. narozeninám Dalibora Chalupy. Hovořili František Kožík, Čestmír Jeřábek, F.K. Zeman, Josef Věromír Pleva, Karel Veterl a jubilant Dalibor Chalupa. Ke gratulantům se hlásí i redaktorky Míla Semrádová, Eva Kacetlová a Zdeňka Jeřábková. Zvukový snímek Julie Bělorová a Milan Papírník.
1: Pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
2: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Toulky českou minulostí.
1: To je poutavé rozhlasové vyprávění o událostech i osobnostech, které formovaly naše dějiny.
0: Toulky českou minulostí pro vás vysíláme každý všední den po 16. hodině.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 3 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.
1: Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.

0: Will it be the 32-year-old Jaroslav Drobny on the right? Service.
1: Ten hluk je pravý. Tak zněl v roce 1954 Wimbledon, když právě vítězil, poprvé v historii Čech, Jaroslav Drobný. My doma jsme se to z československého rozhlasu ani z novin dozvědět nesměli. Finále prostě jakoby nebylo. Svobodná Evropa a zahraniční rozhlasy to oznámili. Ještě v roce 1988 v Encyklopedii tělesné kultury dvousvazkovém to souhrnu sportovního moudra jméno Drobný chybí. Až v roce 1991 se za ním vydal do Londýna Vladimír Vácha natočit reportáž pro československou televizi. Jenom díky tomu nám i dnes může Jaroslav Drobný, letos 12. října mu bude 80, vyprávět, jak to všechno bylo. Díky vlídnému svolení České televize vybíráme z nahrávky 10 let starého pořadu a Vladimír Vácha vzpomíná.
2: Moje první setkání s Jaroslavem Drobným to bylo ještě v době, kdy jsem byl dítě školou povinné. Mohlo to být někdy v roce 1937. Drobný hrál hokejovou ligu za první ČLTK Praha v Českých Budějovicích. No a můj otec ho tenkrát doprovázel na stadion, který byl na tenisových kurtech na Dlouhé Louce. Kousek od míst, kde je dnes výstaviště, které znají návštěvníci v souvislosti s výstavou Země živitelka. Tehdy byly velké zimy, umělý led nebyl a nebylo žádnou zvláštností, že kurty se polévaly a o kvalitní led se postarala sama příroda. Vzpomínám si, že na stadion jsme šli nikoliv přes most, ale zkratkou po ledě, pod bubny, jak se v Budějovicích říkalo, chodili tak všichni, nebylo to nebezpečné, led měl nejméně 50 cm. No a Drobný ušel v dresu, ale bez bruslí a já natahoval uši, aby mi neuniklo z rozhovoru ani slovíčko. Držel jsem se otce za ruku jako klíště a jen občas jsem zvedl hlavu, aby lidé viděli, s kým, že si to ten slavný Drobný povídá, s kým se to vede. Tak to bylo mé první setkání s Jaroslavem Drobným. On si to už asi nepamatuje.
3: 11-10 in the first set. Rosewall retaliated from the baseline, driving Drobný back from the net with an accurate lob.
4: V určitým období v našem tenisu po válce se zašla politika míchat s tenisem, kde dokonce Sokol, který bylo cvičení družstev a tak dále, najednou převzali Československou asociaci, začali nám vykládat, že já mám hrát jenom s jednou raketou, že on taky s ní hraje jednou raketou, prostě lidi, kteří neměli prostě vůbec ponětí v jakémkoliv sportu. Čili jsme si zjistili, že budeme mít veliký potíže, nejen já, ale všichni moji přátelé, sportovci, že budou mít veliký potíže se zlepšit ve svých výkonech a hrát proti cizincům, protože zřejmě ten politický nátlak se tam snažil být daleko větší každým dnem. A tím, že jako já, tenista, který má sen vyhrát Wimbledon, tak jako každý tenista na celém světě, a nemůže toho vyhrát, když sedíte doma a trénujete, tak jako můj přítel Emil Zátopek, který běhal, kterým jsem byl na vojně a který vždycky ráno vyběhl, jako běžel tam do tábora na kafe a zpátky, no to my jsme nemohli dělat, to, že běží proti hodinkám. My jsme museli hrát proti cizím hráčům, který jsme neznali, to je i já doma, když jsem hrál, jsem vyhrál mistrovství Československa 10x za sebou, jenom proto, že ne, že já jsem byl tak dobrý a že ty druhý byli daleko horší a já viděl, že je můžu kdykoliv porazit. Když jsem začal hrát trošku internacionálně, tak jsem věděl a viděl jsem, že nehraju tak dobře, jak bych mohl eventuálně v mým talentu se dostat daleko vejc. A tady jsem zjistil, že musím hrát proti cizincům, ať i když nejsou tak dobrý, jako byli domácí, ale proti někomu, koho člověk nezná, pak daleko víc trénujete a přemýšlíte o tom a nechodíte večer

0: byl jeden pán, který se má Brož, a který nám vždycky dělal veliký potíže, než nám to dal, tak jsme věděli, že to záleží vlastně na něm, jestli můžeme vyjet nebo nemůžeme vyjet někam, kam nás pozvali. Někdy nám dal výjezdní doložku, takže už ten turnaj už byl v půlce skončený, že jsme nemohli hrát. Když máte takovýhle potíže, tak víte, že prostě něco se musí stát.
1: Starý filmový žurnál ještě o drobném mluví česky, ale už to nebude dlouho trvat.
2: Drobný porazil Kremla. Nyní vidíte jeho utkání s francouzským reprezentantem Pierrem Pelicou.
3: Drobný? To byl útočný hráč s klasickým servisem. Od jeho levačky letaly balóny jako dělové koule.
2: Vyhrál první i druhý set 6-4. Drobný vyhrává i třetí sadu. Je prvním Čechoslovákem, který se dostal mezi čtyři nejlepší tenisty světa.
4: Will it be the 32-year-old Jaroslav Drobný on the right service?
0: No a tak jednoho dne jsme odjeli na jeden turnaj do Kštádu a tam vlastně se to všecko dalo dohromady jako vrchol toho. Nebo když já jsem měl hrát ve třetím kole, já měl hrát na mistrovství Švýcarska proti jednomu Španělovi, Pedro Masip. Najednou přijel dva páni z Bernu, jeden se jmenoval pan Zelenka a druhý se jmenoval pan Němec. A teď mě začali vykládat a Černíkovi, že mají nařízeno nás odvést domů, že nesmíme hrát z politických důvodů proti Němcům a Španělům, kteří v tu době začínali hrát po válce na mezinárodních turnajích a tak dále. No tak jsme se snažili panu Zelenkovi to slušně vysvětlit, že no, když jsme tady hrajeme, jsem v půlce turnaje, tak nás to aspoň nechte dohrát, pak pojedeme domů a vyřídíme všechno. Ne, tak on byl trošičku agresivní a tak dále, tak znovu jsme se, že pojďte se, ty nám tady všecko platí, jsme v nejlepším hotelu, že tam nemůžu, jako a já byl veliký hráč pro turnaje, tak nemůžu v půlce najednou odejít, to přece není slušné. No tak on trošičku začal nám balit tenisové věci do kufru, rozumíte? V tom momentě byli lidi okolo, kteří se na to dívali, na ten celý rozhovor, kde se to stalo v šatně. No tak ty hned zavolali švýcarskou policii, posadili na vlak a museli odjet zpátky.
5: 11-10 in the first set. Roswell retaliated from the baseline, driving Drobný back from the net with an accurate lob. 40-30.
6: My jsme odjeli do Londýna natáčet první televizní dokument s Jaroslavem Drobným v listopadu roku 1991. Předtím jsem si ovšem vyžádal jeho souhlas. A z dopisu, kterým mi pan Drobný oznamuje, že souhlasí s natáčením a že nám po dobu naší návštěvy v Londýně bude plně k dispozici, jsem měl tenkrát nesmírnou radost. Oni totiž panovali pověsti, že Drobný přerušil se svou bývalou vlastí všechny kontakty a dopis byl důkazem toho, že to není pravda a naše setkání potom předčila všechna očekávání. Pamatuji si, že jsem si připadal jako student, který se chystá na první rande. Čas byl pro rande, pravda, trochu netypický, přijel za námi do našeho malého hotýlku v 9 hodin ráno. Obavu z toho, že bychom se nepoznali, jsem vůbec neměl. Přišel včas, na vteřinu. Inu, stará generace se nezapře. Možná, že jsme si padli do noty, možná, že jsme byli naladěni na stejnou vlnovou délku. Netrvalo dlouho a pan Drobný se stal docela samozřejmou součástí našeho štábu. My jsme samozřejmě se k němu chovali nejdříve s naprostou důstojností, ale pomalu začala taková ta společenská slupka opadávat. S námi tam byl Oleg Rajf jako režisér a spoluautor scénáře a začali vtipkovat na sebe. No a to všechno prolomilo takovou nějakou bariéru, že za chvíli skutečně ten Drobný byl jako jeden z nás. A vždycky jsme si říkali, tak teď půjdeme tam, teď půjdeme tam, teď půjdeme k nám domů. On měl doma a teď nevím, jak se ta opička jmenovala. To byla jeho opička plyžová a on ji měl jako svého pejska, jako svého maskota. Kdykoliv s námi seděl, tak ona mu seděla na klíně, on si s ní hrál a hezky to bylo. Jeho

0: Zásluhou jsme se dostali tam, kam se běžný návštěvník Londýna nedostane. Obědvali jsme v Královském tenisovém klubu, jehož je pan Drobný členem. Ve Wimbledonu jsme si prohlédli síň slávy, ale také hráčskou šatnu, kde se snad sešel už celý velký tenisový svět a Jaroslav Drobný tam má do dneška skřínku. V doprovodu pana Drobného jsme si našli chvilku času k návštěvě paní Sylvie Langové, české herečky, která žije dlouhá léta v Londýně. No a moc hezky nám bylo s Jaroslavem Drobným při natáčení i při povídání jen tak v jeho mládeneckém bytě vysoko pod střechou typického anglického činžáku na Richmond Road. Drobný bydlí ve čtvrti Putney na břehu řeky Temže, kudy vede trať slavného veslařského závodu Oxford-Cambridge. Nevím jak dnes, kdy mu přibylo 10 let od té doby, ale tehdy prý nevynechal žádný závod.
1: Když odejdete, tak jako já jsem odešel, tak ty první do exilu speciálně hrajete sám, než najdete nějaký přátelé. Každý týden jste někde jinde. A hledat nový přátelé někde za jeden týden je hrozně těžký. Když jste doma a máte ty tři kamarády, hokej, tenisový, s kterými se stýkáte i mimo hokejovou sezónu, i v létě a tak dále, a tak ta legrace, víte, že pořád člověk mluví o legraci, to je život, je legrace, člověk se chce bavit, hraje to z lásky, hraje to proto ne, aby na tom vydělal nějaký peníze. Tenkrát, dnes je to samozřejmě obchod, ale tenkrát to hrál jenom z lásky a rodiče mě museli podporovat, abych mohl někam jet, nebo mě udělali kufr řízku, abych nemusel hladovět a jít někam do Budějovic hrát ten hokej například. But Rosewall, with his usual brisk, dropped me draw level each time until the following game when he drew ahead to 8-7. A to mělo víceméně trochu co dělat s mojí paní. A sice teda byla čtvrtá nejlepší teniska v Anglii a my jsme se spřátelili, jsme hráli na reviéře turnaj. V 53. roce jsem si ji vzal, že její rodiče tady bydleli a bydlel u nich chviličku. A v tom okamžiku, jakmile jsem se oženil, jsem dostal taky povolení v Anglii bydlet a žít a pracovat a tak dále automaticky, protože jsem měl anglickou paní. A za 2 roky na to automaticky jsem dostal, to bylo v roce 55, jsem dostal anglické občanství, a který mám do dneška.
0: Moc jsme toho v Londýně s Jaroslavem Drobným najezdili. Doprovázel nás ve svém automobilu s poznávací značkou JD54. JD54, tu značku si snadno dešifrujete. Víte-li, že v roce 1954 vyhrál Drobný Wimbledon a ve stejném roce se stal otcem dcery, která prý si z něj nyní dělá legraci, že nebýt toho Wimbledonu a té značky na automobilu, ani by si nevzpomněl, jak stará jeho dcera vlastně je.
1: Hokej byl vždycky moje první láska a tak dále. Já si ještě dodnes, když mě lidi neznají a hovořím, tak já osobně si myslím, že jsem byl lepší hokejista než tenista. Lidi říkají, no, že hrál bych, dobře, já jsem taky hrál hokej, ale protože mě lidi neviděli a neznají to, já jsem přestal hrát, vlastně jsem byl na výši a tak dále. Ale tím, že jsem se rozhodl, tak proč jsem měl rád hokej daleko, že ne, že jsem byl dobrý a tak dále a talentovaný, protože u nás tenkrát se hrál tenis v létě a hokej se hrál v zimě. Dneska hrajou celý rok hokej nebo celý rok tenis. Tenkrát to neexistoval. Ale mě, když bylo asi kolem 16-15 let, tak jsem bohužel byl zraněný a mě kopli do oka bruslí a já jsem skoro ztratil oko. A od té doby jsem začal nosit brejle a tenkrát neexistovaly ještě žádný tyhle ty čočky a tak dále. A tak jeden takový vtip vždycky v tom byl, když najednou jsem hrál hokej a tenkrát ty stadiony neměly osvětlení tak, jako mají teďka, tam byly 2 svíčky někde, ale jsme hráli ve tmě. A tak si lidi začali říkat, ježiš, ten Drobný, ten má ohromnou techniku a tak dále. Že oni nevěděli, že já jsem byl slepej, že jsem nevěděl, kdo je na pravém křídle, na levém křídle, tak jsem ten puk nikomu nepůjčil. Hrál jsem sám, kličkoval jsem a všichni si mysleli, trochu jsem to samozřejmě uměl, ale ten vtip byl v tom, že já jsem to nechtěl podat doprava nebo nalevo, jsem nevěděl, jestli je to můj spoluhráč nebo nepřítel. Tenisem jsem se proslavil, byl jsem slavný. Hokejista jsem byl dobrý, jeden z těch nejlepších. Ale jeden z těch nejlepších. Jo. V tenise když jsem porazil v 46. roce Kramra, který byl číslo jedna na celém světě, tak o mě věděl celý svět. Celý svět o tom psal, rozumíte? Čili jsem se stal úplně někým jiným, tak jako když Zátopek vyhrál olympiádu, když si běží někde v Helsinkách 10 000 metrů, tak o tom pár lidí ví, ale když někdo vyhraje olympiádu nebo vyhraje Wimbledon, tak celý svět o tom ví. A tím jako osoba se státe, každý vás pozná, když jdete do restaurace, když říká, to je on, to je tak, nechce podpis a tak dále. A to dělá člověku dobře, že dokázal něco, co málo lidí může dokázat. Tam to má jednu nevěru tím, že tam hrajete sám, že jste sám stále sám, ale potřebujete daleko a daleko větší fyzickou kondici, protože nevíte, když jdete na kurt, nevíte, jestli budete hrát hodinu nebo 4 hodiny, tak jako já jsem hrál tady ještě dodnes nejdelší zápas ve Wimbledonu 4,5 hodiny bez přestávky, bez žádných židlí, kde jsme si nemohli sednout a tak dále. Tak ono hrát 4,5 hodiny, tak víte, to musí člověk být fyzicky opravdu zdatný. Na druhé straně ten tenis má ohromnou výhodu proti hokeji tím, že můžete celý rok hrát, na celém světě se hraje tenis, můžete z Japonska do Austrálie, do Buenos Aires a všude se někde hraje tenis. Když jedete, já nevím kam, kde, do Afriky, no tam o hokeji neslyšeli, protože tam je pořád sluníčko. Čiže těžko se rozhodnout, ale na druhé straně, kdybych býval zůstal doma, tak bych pravděpodobně hrál oba sporty, tak jako jsem hrával, protože i když se to teď změnilo a mohl by člověk hrát celý rok, buď tenis, nebo ale tím, kvůli tí legraci a to vše, to bych pravděpodobně hrál tak, jako jsem hrával zimně hokej, pokud bych byl dostatečně dobrý, a v letě tenis. Taky z jednou důvodu, že teď už vynašli čočky, že bych býval mohl hrát a mohl jsem to někomu podat doleva, doprava, protože bych konečně viděl. Pak vás napíšou ve Wimbledonu na ceduli, tam na tabli, kde jste v šatně v hale, kde jste tam na dosmrti, čili po 10 letech tam někdo přijde a bude se, Kudyš vyhrál tamhle, Drobný vyhrál tamhle, Navrátilo, a která je tam psaná víc, nevím. A to je krásný, tam můžete si tam odvést děti svoje nebo vnučky a se pojavají táta, máma, tohle, kde si udělali. A teprve časem více si uvědomujete, co jste vlastně dokázali. Tak já jsem v tu dobu byl číslo 4 na světě, nebo číslo 5. A tenkrát žádný počítač nebyl a oni mě nasadili jako číslo 12. Tak jsem měl hrozný vztek, protože jsem viděl, že to nepatří, takovýhle dolejší číslo, tak mezi 16 a tak dále. Tak to už samo o sobě jsem chtěl dokázat taky klubu, že nejsem takový slabý hráč, jak oni si mysleli, protože oni to dávali vlastně proti věku, protože mě už tenkrát bylo 32,5 let, jo, a zatímco Rouselovi bylo 19 a jiným, který byli sídovaný přede mnou a tak dále, tak to už tak duševně už jsem byl připravený, jsem chtěl dokázat ne ve finále, ale už ty všechny zápasy, protože když si vemete, koho já jsem všechno porazil do finále, já jsem měl nejtěžší vylosování, já jsem musel porazit Houda, který byl ohromný hráč, Bačpatyho jsem musel porazit, než jsem se vůbec dostal do finále, tak to byly jako finále na každém jiném turnaji a tak dále. A to finále samo o sobě, já jsem doufal a věděl jsem, že není tím, že jsem starý člověk, 32 je člověk, že je hrozně mladý a silný fyzicky a tak dále, ale tenkrát už, když nebyl přes 30, říkali, proč ještě hraje, on je starý už a tak dále, což je úplná hloupost. Dneska jsou všechny, podívejte se na Connorse, tomu je 40 a pořád hraje ještě ohromně a tak dále. Ale ten vtip je, že Rouser měl takovou hru, která mojí hře ohromně vyhovovala. On byl hráč, který byl defenzivní a já jsem byl, který atakoval pořád. Říkal, pokud já můžu chodit k síti, pokud já budu moc dobře servírovat, jsem viděl, že on mě moc krát prohodí a veme mu můj servis, ale já viděl tím, že on nemá takový servis, jako jsem měl já, nebo Lendl, nebo Holt měl v tu čas, že já mu vždycky můžu vzít jeho servis. A tím to vlastně celý tak skončilo, on mě vzal několik mých servisů, ale já jsem jim vzal víc. A jeden, říkají tomu ještě dodnes, že to byl jeden z nejlepších finálů na dívání, protože když máte dva hráče, kteří hrajou stejným stylem, když stále útočí, tak pro obecenstvo to není. Když máte dva hráče, který vás prohazuje ze zadu a druhý, který útočí, jako jsem byl já, rozumím, tam měl jsem ohromnou smash a tak dále, tak ten byl nádherný zápas, no naštěstí jsem to vyhrál.
2: 15-30.
1: A abych vám pravdu řekl, v tom momentě si to prostě ani neuvědomujete, co jste udělal. Rozumíte, podíval jsem se na paní, která tam seděla, rozumíte, a tak začala tleskat a poslala mi pusu a tak dále.
0: Při těch krásných procházkách Londýnem mě tenkrát stále trápila otázka, k jejímuž vyslovení jsem si nakonec dodal odvahy. Nesvádělo vás to, pane Drobný, říkám, někdy k návratu domů? Měl jsem tenkrát pocit, že je na tuto otázku připraven, soudě podle toho, jak rychle mi odpověděl. Po tom dlouhém čase si vzpomínám, že obsah jeho odpovědi byl zhruba tento. Podívejte, v Praze jsem se narodil a žil jsem tam 28 let. Pak jsem odešel, v Anglii jsem našel ženu, žije tu má dcera, tato země mě přijala a já tu žiju už déle, než jsem žil tenkrát v Čechách. Čechy zůstanou mým prvním domovem, nikdy na ně nezapomenu a vždycky se tam rád budu vracet. Ale můj druhý, současný domov je zde v Anglii a já jí nikdy nepřestanu být vděčný.

0: Pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

Ať krvácí tání. Dobré ráno, Magdaléno. Od dnešního dne ti bude jenom 18. Budeš ještě dlouho dítě a jako já a moje přání.

0: Dekáda na pohodě.
1: Pojďte se spolu s námi vrátit do dekády, která se zapsala do hudebních dějin jako kolébka stovek nadčasových hitů.
0: Poslechněme si znovu písničky, jež nikdy nezestárly
1: a dodnes potěší nejenom pamětníky 60. let.
0: Zlatá 60. na pohodě každý všední den po 17. hodině.
1: A ve stejný čas v sobotu a neděli
0: s průvodcem Lukášem Berným.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky. Thank you.

какви са ми, не зда. Že chtěl bych jenom mít. Ty umíš být i skvělá.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 4 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archivu Českého rozhlasu.

Vám všem, kteří jste pozvali ke stolu sobotního odpoledne Textempore, přeje pěkný poslech František Novotný. Těm, kteří ještě přemýšlejí, čím dochutit dnešní oběd, stejně jako těm, kteří již při kávičce přemýšlejí, jakého motýlka lapit do síťky času, tak těm všem bych rád usnadnil situaci. Ale jak známo, k inspiraci by nás měly líbat múzy, dcery nejvyššího boha Dia a bohyně paměti, básnictví a zpěvu Mnemosyné. Měli těch děvčátek 9, takže tam, kde je některá z nich po ruce, je to snadné. A tam, kde nejde hora k Mohamedovi, vykročme za nimi lehkou chůzí s jojobendem. Múza Melpoméne nám pomáhej.

0: dávno chytli jinej vlak.
1: Těch písniček inspirovaných uměním je mnoho. Tu následující bych snad nejlépe mohl uvést známou historkou z výstavy, na které vystavoval i Emil Fila. Přední to představitel kubismu u nás. A o kterém se nadšeně vyjadřoval i sám Picasso. Řekl prý, to je dobrý český Picasso. A pak se podíval na cenu obrazu a dodal, to je Picasso pro chudé. Tak u obrazu Emila Fily se prý zastavila dáma, právě když byl mistr přítomen. Co ten obraz představuje, mistře, zeptala se. To je portrét mé ženy, prosím. Dáma ještě chvíli vyjeveně koukala na plátno a pak se zmohla jen na upřímné konstatování. No, doufám, že nemáte žádné děti.

Schlitter a Suchý, políbení múzou, podali náležité vysvětlení o vzniku výtvarného směru z počátku minulého století. Přemýšlím, jak uvést písničku Pavla Bobka, připomínající jiný slavný směr a jeho čelního představitele. Malíře, který se proslavil v povědomí veřejnosti i tím, že si v záchvatu šílenství uřízl ucho, celý život se potýkal s bídou a zemřel po sebevražedném výstřelu z pistole v náručí bratra Thea. Malíř, který jako mladík v rodném Holandsku studoval Bibli, nastoupil dráhu kazatele a který teprve půl roku před smrtí ve venkovském domku ve Francii prodal svůj první obraz. Je malý domek se zahrádkou, dvůr rozhrabaný od slepic. Mužíček se zrzavou bratkou se brodí lánem slunečnic. Slunce si pálí na obloze, muž je už cestou udolán. Samota se mu tulí k noze, na stole doma čeká džbán.

Jak jste jistě poznali, mistru Van Gogovi vzdal hold Pavel Bobek. Šanson pánů Habky a Rady v podání Hany Hegerové nám tak trochu propojí výtvarné umění s literaturou. Pro obraz Doriana Graye totiž můžete sáhnout nejen na zeď libých představ, ale i do knihovny.

Malíř ve střelnici z pultu zvedl pušku. Jedno oko zakryl řasou, druhým hlídal mušku. Trefil růži každou ranou, papírovou malovanou, až z nich pugén byl. Pak mě pozval do hospody.

tom, jak se obraz měnil podle toho, co si prožil pan Dorian Gray. Pan Dorian Gray.

Uhranul mě, abych nahá k obrazu mu stála, k obrazu, kterým bych mladá navždycky se stala. Snad, že mi ten obraz líbil, snad, že se mi malíř líbil, stoupla jsem si tam. A pak přes to malování došli jsme až k milování.

Domnívám se, že literaturu v notách bychom měli uvést klasikou. Jan Kolár, Slávit dcera a přednést nám ji půjde Marek Eben.

Síla bezrádné, hok krovinám a švisly nevěrné. Od Dunaje k hltavým baltu celého pěnám. Krásohlasí z mužlých Slovanů, kde se někdy ozýval. A i o něm měl již byv k ourazu zášti jazyk. A kdo

Myslím, že to bylo bez diskuzí za jedna. Inspiraci v literatuře našli také Karel Mareš, Rostislav Černý a Eva Pilarová a bylo to v roce 1962. Slavný anglický spisovatel Charles Dickens by se divil, v jaké souvislosti se objevil jeho román, ale jméno hlavního hrdiny korespondovalo s tehdy módním tancem, při kterém se to na parketu všechno kroutilo jedna radost.

Když už jsme přešli od bohyně Erato k Terpsichore, připomeňme i jiný tanec, který se vrátil do módy také v 60. letech. Edita Štaubertová ve filmu Valčík pro milion svým hlasem rozkmitala lýtka tanečníků a tehdejším babičkám vrátila chvíle mládí. Mimochodem, pamětníky možná překvapí, že autorem písničky je Ludvík Podešť.

0: Bohyně Kaliope a Melpoméné nás vybízejí zůstat ještě chvilku u not. Písniček inspirovaný hudbou je totiž plná nůše a to je dobře, protože mocí hudby, zpěvu kouzlem, krotnou i sápaví lvové, prohlašoval buditel Jungmann chvilku předtím, než usedl do bronzového křesla na Pražském náměstí. Vás o tom mají přesvědčit Naďa Konvalinková a Jiří Korn.
1: Jste připravena, slečno?
2: Ano, maestro.
1: Soustřeďte se, uvolnit a něžně.

0: Skvěle. Tak přijdete zase pozítří, slečno.
1: Ne, maestro.
0: Tak ve středu.
1: Ne, maestro.
0: Ale proč? Chcete snad zahodit svůj talent?
1: Ne, maestro.
0: Tak proč? Proč nepřijdete?
1: Protože už od vás nikdy neodejdu.

Architektura je skamenělá hudba, tvrdil básník Goethe. Není proto divu, že je bohatě zastoupena i v písničkách. Dokonce bychom mohli postavit z cihliček tohoto tématu celý pořad. Vybral jsem inspiraci pánů Palečka a Janíka. Ve své době nebyla petřínská rozhledna vůbec přijata jen kladně, stejně jako její předchůdkyně Eiffelova věž v Paříži. Ale dovedete si představit dnes Paříž bez Eiffelovky a Prahu bez petřínské rozhledny?

S náležitým nadhledem jsme doputovali až k posledním taktům. I v době neuvěřitelných televizních a filmových efektů je nenahraditelná atmosféra živých představení. V divadle, v cirkuse, na pódiu. Ta chvíle, kdy je každé představení premiérou. Herci Jiří Cízler a Luděk Nekuda nás pozvou do cirkusu Svět. Aplaus si zaslouží každý, kdo alespoň na chvilku v něm dokáže vzít naši uspěchanou dušičku do dlaní, sklidnit a pohýčkat úsměvem.

Jak zpívám naší poslední písničce Jaromír Hanzlík, každé představení jednou končí. V tom našem hráli hlavní roli muzy. Pokud některá políbila i vás, raduje se z toho také František Novotný, neboť jak pravil moudrý Epikuros, prázdná je řeč toho filozofa, který neléčí žádnou lidskou bolest, neboť jako by nebyl žádný užitek z lékařství, kdyby nevyháněl z těla nemoci, tak není užitek z filozofie, jestliže nezapuzuje bolest duše. Tak buďte blaženi a dají-li bohové za týden naslyšenou, přátelé.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 5 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
0: Tandem.
2: Milí posluchači, zdraví vás Jan Rosák, jste ve správný čas na správném místě. Tandem je na startu, vy díky němu poznáte další z osobností našeho kulturního života. Bude to mladá herečka, kterou na začátku její kariéry proslavila role Veverky Zrzečky v Básnicích. Od jejich natáčení ovšem uběhlo už 15 let a ona za tu dobu změnila tedy nejen barvu vlasů, ale také se jí narodily 2 dcery, přestala být vegetariánkou, jak jsem se dověděl. I na to si určitě zeptám. Přesto jsou i jiné věci, které měnit zase nehodlá. Hostem Tandemu je herečka Michaela Badinková. Vítám vás, dobrý den.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
2: Za chvilku se vás zeptám, o které věci jde, myslím ty, které měnit nehodláte, a těším se na vaše odpovědi. Všem posluchačům přeju hezkou chvilku u rádia.
0: Tandem Jana Rosáka. Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
4: Někdo z nás to říci musí, buď to ty, anebo já. Obsah kapes, vysypu si, kvésny vracím zklamáno. Někdo z nás to...

0: Dandem Jana Rosáka.
1: Ovšem ze všeho nejdřív po písnice mého hosta představím. Takže jestli se nepletu, vy jste se narodila na Slovensku. Konkrétně viděl jsem Malacky.
2: V Malackách,
1: ano. Jako rodné místo. To znamená, že jste rodem Slovenka?
2: Jsem Slovenka a Záhoračka, protože ty oblasti, to je Záhorie, takže my jsme Záhoráci.
1: Poslyšte, nechci se jaksi dotknout to, ale mám takový pocit, že jsem slyšel od nejrůznějších jaksi slovenských komiků, že se Záhorákům vysmívají. A proč pak?
2: Ano. No, moc vtipu je na Záhoráku. To pak, nevím, oni asi je berou, že jsou nějaký jednoduchý, ne, ale je to asi pravděpodobně to z té řeči, že to je vlastně takový to nářečí, je takový moravsko-slovenský a tak se tam vyprávia a zní to tak jako jednoduše. Takže potom je to takový, že ty lidi jsou takový jakože prostý, aha, takže aha. Na takovou tu jednoduchost lidovou se říká spousta vtipů a nevím ani jeden.
1: To nevadí, ale tak my to máme asi v Čechách nebo v České republice podobné asi, řekl bych tak, z Hanáky, protože Hanáci jsou pomalejší a já to musím vědět, protože já jsem jeden z nich.
2: Si můžeme podat ruce.
1: Tak, přesně, do svých řad jsme se opřeli. No, ale zpět k vám samozřejmě. Vy jste v těch Malackách už jako malá holčička jaksi pokukovala po divadle, anebo vás bavilo něco úplně jiného?
2: Pokukovala. Já jsem tak jako taková klasika, všechny holčičky rádi tančí, zpívají a tedy. Takže já jsem začala navštěvovat lidovou školu umění a tam jsem chodila na dramatický kroužek, na hudebku a i na balet.
1: A to vás vedli rodiče k tomu, nebo vy sama?
2: Já jsem vždycky jenom přinesla do mušek. Naši se zhrozili, jako co zase máme platit.
1: Jejda.
2: Takže mě to nějak jsem sama k tomu tíhla už ve školce, nebo tak jsem se tak ráda nějak předváděla, ale tak jako zdravě si myslím. A pak jsem tam potkala hezký lidi a vždycky jsem se jenom dozvěděla od nějaký spolužečky, že ta chodí na ten kroužek, tak se k mě se tam jdu podívat. No a už jsem zase to musela vyzkoušet. Ale to jsem vyzkoušela i karate a různé takovéhle věci. Tak u toho jsem zůstala tak rok u karate. No.
1: Aha, no já si říkám, protože jsem vás nikdy nezaregistroval v nějakých tabulkách nebo sportovních výsledcích.
2: Ne, pak mi tam ztratil prstínek. A to mě odradilo.
1: Na tom karate,
2: ano.
1: To bych taky nechodil.
2: To byl důvod v 10 letech.
1: No, ale tak jak je vidět, tak divadlo, tam jste nic neztratila, naopak jste našla asi chuť do toho a dělat to vážně, je to tak?
2: Ano, pak se mi povedlo, že mě přijali na konzervatoř v Bratislavě a vlastně

0: konkurs do Pomády, do Prahy, tak si říkám, aha, tak asi mám jít jinou cestou, tak jsem to vzala takhle.
1: A to zase sama.
0: A zase sama, ano, ale to už jsem znala Ďurovčíka, protože my už jsme, Jana Ďurovčíka, už jsme dělali spolu muzikál v Nitre. Takže on nás, takhle mladí lidi, který znal, už s nimi spolupracoval, tak nás taky pozval do Prahy na konkurs a nakonec si nás vybral. Takže to byl takový, jdu si vyzkoušet do Prahy jenom jako zkušenost, netušila jsem, že tady zůstanu.
1: No, vy jste taková self-made woman.
0: jo, mám ráda změnu v životě, to mi zůstalo, ano.
1: A jste taková akční, že jo?
0: Já nemám, mě ta změna jako nabíjí, jsou lidi, které stresuje, ale já změnu beru jako takovou jako výzvu a jsem zvědavá, co přijde, takže já ráda začínám mluvit věci.
1: No, ale nejste taková ta sedávej panenko v koutě, však oni najdou tě.
0: Ne, to se mi moc neděje.
1: To mám taky takový pocit. No, takže říkáte, že Pomáda, potom Damu a po Damu už začaly asi pršet nabídky na angažmá.
0: Ano, už vlastně na Damu, protože vlastně už před těma přijímačkama jsem měla tu Pomádu, takže divadelní zkušenost a nějakým druhým ročníku jsem dostala další nabídku na muzikál Miluji tě, ale s tím byl trošku, jako samozřejmě, to byla potíž zkoušet a studovat. Na škole to nemají rádi, že? No, když jim ti studenti utíkají.
1: To je samozřejmě, ale navíc vy jste se musela jako přeorientovat na češtinu.
0: Ano, ano, hodně, to bylo trošku oříšek, protože, no tak každý Slovák, který přijde do Prahy, tak má pocit, že český umí mluvit. No a najednou mi začali lidi opravovat, říkám, ježišmarja, tak mě to jako otravovalo, si říkám, co je, co říkám dobře. No tak postupně jsem zjišťovala, že tam mám nedostatky nebo mezery a hlavně ty, to mi pomohla Damu jako škola, že vlastně mi vysvětlili zákonitosti český jevištní řeči, která je jiná než slovenská. A že jo, ve slovenčině se asimiluje, spodobuje všechno, váže a v češtině je ráz, což je zásadní rozdíl pak v té mluvě na jevišti, která je vlastně umělá, že jo, od civilní. Tak tam jsem udělala velký pokrok na škole.
1: No, zvládla jste to určitě lépe než náš premiér tedy. Teď jsem
0: ano, a on asi měl být na Damu.
1: Měl chodit na Damu, jasně, no, to by udělal lépe, ano. Ale zpátky k tomu, co jste tedy jaksi po Damu dostala jako nabídku.
0: Začala jsem hostovat v divadle na Fidlovačce, a pak přišli další, já jsem vlastně víceméně pořád hostovala jsem i v divadle pod Palmovkou, v Plzni, v Rubinu jsme měli hezký představení.
1: Ale ta Fidlovačka vám dala asi nejvíc
0: Ale Fidlovačka byla vlastně, ano, takový moje, ten divadelní domov.
1: No dokonce za Milly Del Monde, Hledá se muž, značka bohatý, jste byla nominována na cenu Thálie.
0: Ano.
1: Bylo by milé.
0: Bylo to milé, to představení si to zasloužilo, nemyslím si, že jenom já, tam to byla velmi krásná práce, režíroval to Juraj Deák a choreografii dělal Pavel Strouhal a to se sešla velmi dobrá parta lidí, že i když jsme makali dvoufázově, tak všichni byli takový ty nadšený z toho a moc nás to bavilo, tak jsem byla ráda, že to mělo dobrý ohlasy.
1: No, samozřejmě na tuhle věc může být Michala Badinková pyšná, ale nejenom na to, o těch dalších věcech si popovídáme zase po písničce.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Tedy v podstatě tu kariéru, abyste se stala známou v básnicích, to byl start jako ze sna.
2: Jo, co? Ano, byl to takovej sen, to bylo velmi vtipný, už jenom ten konkurs, kde mě pozvali, já jsem fakt myslela, že to je na nějakou vedlejší roli, tam mi neřekli, že to je na tu hlavní, nebo buď to zmínit, já jsem to přeslechla, nevím. A já jsem tak typově říkala, no tak to bude takové, jak tam byla ta Evička Tričko, tak to bude nějaká jako taková holka.
1: Počkejte, Evička Tričko, ta byla v tom, Bonnie a Clyde.
2: Ale tam byla taková ta Evička.
1: Jo, nějaká Evička tam byla asi, no,
2: ta,
1: no.
2: Ano, taková ta, ale měla dlouhý svetřík, nebo já nevím, tak jsem si to zvolila. A ona pak tam hrála takovou právničku, no to je jedno.
1: Jo, ano,
2: tak
1: ano.
2: Víme. A nakonec tam, a už že jsem tam seděla, říkala, no, že to je vlastně na tu hlavní holku, ale já jsem ještě musela odcházet do České televize na další kamerovky, takže oni vlastně hodinu ten Dušan Klein s celým tím štábem tam na mě čekali, než já si odskočím na další kamerovky.
1: To není moc populární.
2: To jsem si říkala, no to jsem se divila. No a on mi asi za 3 dny zavolal osobně, že teda si mě vybral, takže já jsem a za 3 týdny se začalo natáčet, takže pro mě to bylo, až to celý skončilo, jsem si uvědomila, co jsem vlastně natočila, s jakými lidmi jsem se setkala, tak to bylo fakt z rychlíku.
1: No to jo. Jak to bylo s těmi zrzavými vlasy? To jste měla, anebo jste se nechala obarvit?
2: Ano, musela jsem se nechat obarvit, dokonce i na těch kamerovkách. Jiřinka Palerová, vynikající naše maskerka, nebo vaše česká, mi dávala i pyhy na pleť, jestli jsem typ, aby to vypadalo přirozeně, a pak jsme tu barvu dolaďovali třeba na 3x, aby byla fakt přirozená, aby to nebylo, že je to umělý. A dokonce i lidi, kteří říkají, no to je taková krásná barva, to se jenom tak jako musí s tím člověk narodit, mi pak říkali.
1: No jistě, no. Takže a to vám to povedlo. Hodně slušilo, že jste si to nenechala. To...
2: No, to byly různý diskuze, že si to mám nechat a podobně, ale je s tím práce. Ono, tyhle červený pigmenty se strašně rychle vymývají a mně se nechce chodit každý 3 týdny ke kadeřnici, takže jsem se vrátila zase ke svý původní.
1: Takže jste se stala jednou ze tváří těch básníků, ale nejenom básníků, pak jste se stala tváří, to se tak velice často říká, je tvář ulice. Tak to byl váš případ, že?
2: Ano, to mi zase Dušan Klein pozval, to jsem ráda, že naše spolupráce pokračovala. A to bylo takový zásadní rozhodnutí a v té naší branži to je, myslím, že někdy náročné, že člověk kuje ouvej, když mu nepřichází nabídky a pak když přichází a teď udělat rozhodnutí, jestli do velkého projektu, protože to bylo vlastně úplně něco ojedinělého před těmi už, já nevím, 13 lety, že nekonečný seriál se nikdy tady netočil. A já jsem byla na škole a vlastně říkám, mám do toho vstoupit, zavřu si dveře do jiných projektů nebo něco, ale vlastně tam, když jsem pak zjistila, jaká tam je plejáda skvělých českých herců, tak si říkám, já tu zkušenost potřebuju stát před kamerou, jeden film mi nestačí, takže jsem do toho šla a nelituju, protože jsem opravdu potkala skvělé kolegy a to je taky místo, kde jsem se úžasně zdokonalila v češtině, protože ty kvanta textu já bych vlastně se doma takhle sama neučila, tak to byla taky velká škola. Pro mě.
1: No tak, co si budem povídat, jak si takový seriál není Shakespeare, ty texty jsou pochopitelně takové, jak si trošičku někdy možná povrchní, ale prostě, jak říkáte správně, je tam spousta výborných herců, je to veliká škola, další třída, do které jste takhle nastoupila po ordinace v Růžové zahradě, tak to byla podobná zkušenost.
2: Ty podobná zkušenost, ano, tam jsem teď pořád a dokonce i ty lidi se tam tak točí ve štábu, už se známe, tak to je velmi příjemný zase setkání s kolegy. Teď mám ještě obdobný seriál teda na Slovensku, ten se jmenuje Sestřičky, ale ten není nekonečný, to je vždycky 10 dílů, je to jenom takový, jako v takovýhle řádách.
1: A to teď točíte?
2: To teď točím, ano, včera jsem přijela ze Slovenska a zase dělám doktorku chirurga.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Dandem Jana Rosáka.
1: Michaela Badinková, jak už jsme se zmínili, se narodila na Slovensku, v Malackách. Když si povídám s českými herci, a nejenom herci samozřejmě, ale osobnostmi, které se narodili tady v České republice, v Čechách nebo na Moravě nebo ve Slezsku, tak se jich ptám na jejich dětské hrdiny a víceméně asi očekávám, že to bude třeba Vinnetou, nebo Robinsonka, nebo dejme tomu třeba...
2: Arabella.
1: Arabella, výborně, ale o slovenských dětských hrdinkách toho moc nevím. Tak kdo pak vás v dětství takhle bral? Koho jste, ke komu jste vzhlížela?
2: No, na Slovensku byl takový seriál a to byla Majka z Gurunu.
1: Jo, na to se pamatuju.
2: Ano, a to byla taková ufounka, ta měla tak střížený mikátko a byla celá nastříbřená.
1: Ano, spadla s oblakou?
2: Spadla s oblakou, ano. Byl takový dětský hraný seriál, moc hezký. A ještě předtím Bambulka.
1: Tak na to se nepamatuju.
2: Nepamatuju. A to byla krásná pohádka o malý holčičce, která byla u dědečka na prázdninách a on jí všechno učil. A to z okolností pak hrála moje i spolužečka Monika Hasová, se kterou jsme se potkali, ale to byl hit. To každá holčička měla dva culíčky, bambulka. Jak bambulka.
1: Aha, no tak u nás se pamatuju, s těmi culíky byla Pipi Dlouhá Buňčocha.
2: No a Pipi, no tak... To taky, tak to, no, tak to jsem chtěla být jako Pipi.
1: Jo, vážně, jo.
2: No to jsem si hodně na tom. Ano, tu pohádku jsem si četla, milovala jsem to, pak když jsem viděla film, no úplně jsem byla z toho unešena.
1: Aha.
2: A pak samozřejmě Arabella, všechny tyhle, a Saxána. Jo, jako být čarodějka, jak teď letí Harry Potter, že jo, tak no, jako jasně, Saxána se mi strašně líbila.
1: No, ale Saxána to je nadčasová. Mimochodem, to jste vlastně v podstatě narazila na důležitý fenomén, že české pohádky a české filmy jsou hodně často na Slovensku, jak si promítány i v televizi. Myslím si, že je škoda, že slovenské ne tolik u nás.
2: Mm-hmm.
1: I když máme možnost, například já určitě tedy, na své televizi mám spoustu slovenských kanálů, čili...
2: Já ani jeden.
1: Vážně
2: ne,
1: jo.
2: Vůbec jsem úplně odstřižena a právě teď, když občas teda přijdu domů, tak koukám, jak už je to úplně jinde, neznám ty slovenské hvězdy, ty lidi, vlastně tam je úplně nová vlna lidí, kteří už se neorientují.
1: To je pravda, protože teď jsem to chtěl říct, že my s manželkou jsme fanoušky dvou pořadů slovenských televizí, jeden se mne Sedem. A druhý se jmenuje Inkognito.
2: Mm-hmm.
1: A do toho Inkognita přicházejí slovenské osobnosti, jako taková poenta. Jsou tři lidé, u kterých...
2: To glosujou nebo něco?
1: To jsou lidé, jaksi kteří tam přicházejí. Jsou lidé z davu a u nich se hádají, ty čtyři osobnosti hádají jejich povolání.
2: Jo, takhle.
1: A potom přichází jedna z osobností slovenských, ale může být české, a to mají ti hádači zakryté oči a hádají, kdo to je.
2: Ano.
1: Ptají se na různé indicie a podobně.
2: Ano.
1: No a představte si, já už opravdu spoustu těch slovenských slavných lidí neznám. Pokud to není sportovec, nebo to není Zdena Stujenková,
2: ano,
1: jo? Ale
2: ano,
1: ta spíš sedí tam mezi těmi hádači.
2: Ne, vyrusla za 20 let nová generace lidí
1: pravda,
2: a když člověk fakt se nedívá nebo nemá tu televizi, tak je ztracenej, no.
1: No, ale chtěl jsem říct hlavně to, že my velice rádi tyhle ty slovenské jaksi pořady sledujeme. Ten pořad Sedem je geniální, tam sedí jaksi vynikající osobnosti slovenské, které vtipně glosují. Nejenom slovenskou, politickou i českou někdy scénu a to je opravdu veliké gaudium. To mám hrozně rád. Čili já si myslím, že je dobře, když se tyhle ty dvě kultury takhle prolínají.
2: No já jsem to za to ráda a přeju si to.
1: No a vy jste v podstatě taky taková vyzlankyně, že jo?
2: Ano, mi se teď povedlo vlastně až po 20 letech zase se i vrátit na Slovensku a jsem za to velmi vděčná, vážím si toho a taky naštěstí tam i potkávám ještě svý takový ty souputníky ze školy a pak se vždycky ptám, a ty jsi s kým studoval a podobně, abych se zorientovala, protože taky tam je polovina lidí, který bohužel neznám.
1: Mimochodem, s kým jste studovali na DAMU tady? Kdo byl o čem
2: Se mnou byl v ročníku Honza Holík, toho by posluchači mohli znát, Jirka Pancner a Diana Šoltýsová a myslím, že další, možná už se ani divadlu úplně tak nevěnují.
1: To je zajímavé.
2: Vždycky z toho ročníku je tak polovina lidí.
1: Určitě.
2: Ježiš, doufám, že jsem na někoho nezapomněla. No, ne, myslím, že už to divadlo to ostatní moc úplně nedělají.
1: Škoda. No, ono mimochodem vychází každý rok, jak jsme si tady povídali s Milošem Horanským, když byl hostem, vychází každý rok z hereckého školství kolem 100.
2: Strašně moc lidí.
1: nemají určitě uplatnění. Ale Michal Badinková ho naštěstí má.
2: Děkuju.

0: bandem Jana Rosáka.
1: Kterou pak písničku si Michaela Badinková ráda dneska poslechne a nechá si ji zahrát? Tak kdo vám dělá radost, koho třeba posloucháte, dejme tomu v autě, nebo i doma třeba?
2: Já jsem loni dělala takovou hudební show a to jsem začala poslouchat interprety. Zase jsem byla velmi dezorientovaná a líbila se mi, objevila jsem LP, zpěvačku, která má krásnou písničku Lost on You a zasáhlo mě to tím, že zpívá velmi zevnitř, že je to emotivní píseň a z těch takových těch studiových nahrávek, kde je to všechno přes počítač, tak najednou to mělo srdce, takže to je moje oblíbená písnička.
1: No o tom, o té soutěži pěvecké, to tady mám poznamenáno, si chci taky za chvíli popovídat. Já myslím, že naši posluchači už tuší, že to je Tvoje tvář má známý hlas, kde Michaela vyhrála pátou řadu. Mimochodem, to tady mám taky poznamenáno. No ale chtěla byste zpívat, kdybyste chtěla jaksi kariéru výhradně pěveckou nastoupit jako třeba LP?
2: Tak to bych moc ráda. Opravdu ona mi velmi imponuje a i jako svým projevem, protože je velmi osobitá, jedinečná a nemá období, tak kdybych měla takovýhle dopad jak ona, tak to by mě velmi těšilo.
1: Tak si poslechněte, jak by chtěla Michaela Badinková zpívat.

0: Dandem Jana Rosáka.
1: Tvoje tvář má známý hlas, veliký fenomén, který, řekl bych, nenechal v klidu spoustu televizních diváků a taky pochopitelně těch interpretů. Mm-hmm. Čím vás to tak jako chytilo a popadlo, že jste do toho šla?
2: To byla, jak se říká, výzva, ano. Dneska jsou takové oblíbené nové výrazy, ano, ale no, jak jinak je říct.
1: A,
2: ano, přesně. A bylo to takový opravdu pro mě vytažení z komfortní zóny maminky. Já už mám 8letou dceru a 5letou a velmi mě to baví, rodinný život, a našla jsem se v tom a naplňuje mě to. A tak se člověk určitý věci pak odstřihne a najednou přišlo tohleto vytržení a já jsem velmi váhala, jestli do toho jít, jestli to nenaruší právě naší rodinnou harmonii a všechno. Říkám, je to taková věc, jako stojí mi to za to, aby najednou jsem jim všem chyběla nebo něco by se narušilo.
1: To bylo tak časově náročné
2: a hodně? To tak vypadalo, to tak všichni o tom mluvili, jak je to náročný a těžký a takže já jsem si vytvořila i takový různý jako strachy a takže než jsem se rozhodla a podepsali jsme smlouvu, tak to trvalo asi 3 měsíce. A vlastně to bylo to nejtěžší pro mě to období z toho celého. Tohle rozhodování, podepsání smlouvy a pak, když se to rozjelo, tak jsem vstoupila do něčeho, co jsem vlastně nějakým způsobem už znala. Z těch muzikálů, který jsem předtím dělala, byť jsem je teda nedělala teď už v poslední době 7-8 let, tak tam byl taky ten strach, jestli to ještě umím a tak. Ale najednou jsem si jenom jakoby vzpomínala na všechno a já jsem tím prošla tak s takovou lehkostí pro mě. I v té rodině se to hezky vždycky hlídání holek a nebylo to tak časově právě náročný, jak se mohlo zdát. A já děkuji Bohu, že jsem do toho šla, protože mě to velmi obohatilo a udělalo mi to velkou radost.
1: No ale když zpíváte muzikál, tak zpíváte v podstatě za sebe, za Michalu Badinkovou.
2: No.
1: Ale tam jste zpívala v podstatě jakože za někoho jiného. Jste byla, teď si nespomínám, koho jste představovala v té páté řadě?
2: No tam bylo 12 interpretů, jsem musela vystřídat třeba Haničku Zagorovou. To jsem si užila nejvíc, to byla jako velká legrace. Pak jsem měla Aretu Franklin, Edith Piaf, Cher Singer, pak mi přišly takové ty interprety, které jsem vůbec neznala. Já si říkám, ježiš, já jsem úplně mimo. Fakt jsem si už neorientovala, tak jsem furt jezdila na YouTube, jak ty lidi vypadají, jak se chovají, protože opravdu už jsem, no je mi 40, takže prostě to, co dneska letí, tak jsem měla velké rezervy. A to je to, co jste se teď ptal, tak to mě právě pomáhalo, že jsem byla někdo jiný. Protože já, když vystupuju za sebe, tak to já bych nedala ani ťuk. Já mám v tom ostych. Najednou si stoupnout a vyjadřovat se jako přes to herectví, mi to jde jakoby víc, ale jako zpívat to ne.
1: Kdyby jsem měla koncertně zpívat?
2: Ne, to vůbec, to ne. To bych měla a z toho nějaký mám pocit stres, trému, ale když si právě dám na sebe ten kostým, masku a zase to je jenom hra na něco, Tak to umím, to si užívám. Ale sama za sebe jít s kytarou někam a dát tu svoji výpověď takhle, ani nemám vlastně tu potřebu a tím pádem mě to nějak ani tohle to neláká, takže zpěvačka nebudu.
1: Ne, zpěvačka z vás nebude tedy
2: ne,
1: profesionální.
2: Ne, ne, ne.
1: Dobře.
2: Myslím, to je uzavřený.
1: Že to je uzavřený, teď zatím zamykáme klíč, hotovo, basta.

0: Četba na pokračování.
1: To je jeden z nejstarších rozhlasových žánrů, který se u vás těší stále velké oblibě.
0: Komedie, detektivky i zamilované příběhy známých autorů vám zpříjemní den nebo budou nejlepším společníkem na dobrou noc.
1: Četba na pokračování. Přední herci a herečky i samotní autoři vám předčítají každý všední den v pravé poledne nebo večer po 21. hodině.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Do batôška si nalož pretvárku lož a faloš a potom ich hoď z mosta do vody. Bez pretvárky a falše hneď by ti bolo krajšie, hneď by tu bolo viacej.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Zpátky tedy k herectví Michaele Badinkové, protože ona sice samozřejmě muzikál určitě neodmítá, ale myslím si, že činohra je teď vaše doména, je to tak?
2: Ano, je to i z časových důvodů. Já, když samozřejmě přijde nabídka muzikálová, která si řeknu, tak to stojí za to, protože je to, co si bude povedat, limitované věkem, tohle odvětví, tak ráda ještě do něčeho půjdu, ale momentálně jsem ráda, že mám činohru a s tou rodinou a s holkami stačí tak 2-3 tituly a víc už to prostě to nejde. A přece jenom ty muzikály i to nastudování je mnohem náročnější než činohra.
1: A že hrajete s Míšou Dlouhým?
2: A teď s Michalem jsme naskoušeli, jsme měli v březnu premiéru ve Švandově divadle a ještě se s tím jezdí i na zájezdy s agenturou Harlekin Bergmana Scény z manželského života, které režíroval pan Strnisko a to byl takový bombónek, to mě velmi potěšilo.
1: Byli jste spolu slovensky, když jste zkoušeli?
2: Československý, protože pan režisér vlastně i vyrůstal v Praze, takže on má vynikající češtinu. Opravdu,
1: tak on režíroval hodně, myslím, činohráku.
2: A režíroval, a takže on s Prahou je velmi spjatej a vůbec s Českou republikou, takže on hodně mluvil česky, ale když jsme byli sami, tak jsme přeskočili do slovenčiny.
1: Ano. No, takže činohra. A kromě jaksi tohle představení s Míšou Dlouhým...
2: Ještě mám zájezdové představení manželský čtyřúhelník, tak ve Fanny agentuře, takže to už hrajeme třetí rok. Tak to jsou dva tituly a pak budu zkoušet až v lednu další hezkou komedii. A to bude Veselé Velikonoce.
1: To by mělo být premiéra na Velikonoce asi.
2: No vlastně může být premiéra. No ne, bude dřív, bude asi o měsíc dřív.
1: A co to je? Kdo to
2: a to je film, který hrál Belmondo.
1: Tohleto. Já jsem to nedávno viděl, to je úžasná záležitost.
2: A to je úžasná záležitost.
1: On předstírá, že jeho milenka je jeho dcera.
2: Ano, původně to jsem nevěděla, byla divadelní hra, až pak byl film. A takže to skvěle napsaný a moc se na to těším.
1: Ve vašem představení?
2: Martin Hoffman.
1: To je hezký. No tak to bude. A to hrajete ve Švaďáku?
2: Ne, nebo? A to by se mělo hrát v divadle v Palasu.
1: Palasu.
2: Palasu taky se s ním bude jezdit, tak se na to moc těším.
1: No tak my taky.
0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
3: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Ještě chvilku bude hostem dnešního tandemu herečka Michaela Badinková. Zmínila tady své dvě dcery. Ty dcery, jestli se nepletu, mají tatínka taky herce.
2: Ano.
1: Ano. Jana Teplého.
2: Jana Teplého.
1: A vůbec netuším, kde jste se seznámili spolu.
2: My, no tak dva herci v divadle, jak jinak. A nějak to spáchala Tereska Kostková, která byla s Honzou tenkrát v angažmá. A jako kolegu...
1: Pod Palmovkou.
2: Takže ho pozvala do divadla a tak jsme se nějak zakoukali a vlastně velice brzo jsme už spolu nějak i pak bydleli. No to bylo rychlý, protože bychom se neviděli, že jo. Já jsem studovala, Honza taky pořád zkoušel, pak měl Shakespeareovský slavnosti, to se zkoušeli v noci, takže vlastně jsme zjistili, že se musíme nějak sestěhovat, aby jsme nějaký čas spolu trávili.
1: Jaký takže... to je manželství? Myslím takhle spíš, jak si vůči těm dětem, dva herci, jste rozlítaní určitě.
2: Nejsme. Já jsem byla velmi pracovně vytížena před těhotenstvím a tohle těhotenství pak vlastně a holky vykoupily pro mě jakoby z toho šíleného tempa a já jsem tu práci pak jenom fakt umírnila na nějaký finanční naše potřeby a abych se hlavně věnovala jim. Takže dá se to. Honza je v angažmá, já si můžu práci vybírat a organizovat podle sebe, takže se to dá skloubit. Máme maminku tady, jeho babičku, naši a sestru, který nám taky jako pomáhají v rodině.
1: Teď jste odpověděla na to nejdůležitější, to je ono, jasně, samozřejmě, rozumím.
2: Takže máme pomoc, když to, ale vždycky se to dá zvládit, jako úplně nevytěžujeme.
1: No a kromě toho, jak jste takhle vytížená, tak zbývá vám čas na něco, jak si pro sebe nějaké koníčky, záliby?
2: Jasně, já už jsem si třeba dneska byla zacvičit, miluju jogu, ráda si zaběhám, zaplavu, když to jde, ale samozřejmě jsou týdny, kde mi to nevíde a kdy mi to vyjde, takže to je takový nepravidelný, ale snažím se něco pro sebe dělat.
1: No to jo, a co to... takhle nějaká sběratelka to nejste, nebo výtvarnice něčeho?
2: Já jsem měla takový období, že jsem začala jako malovat, šla jsem na takový kurz malování a já přesvědčena o tom, že neumím malovat. Opravdu jsem ten typ člověka, který na základce něco namaloval, tam to bylo špatně a tam se člověk zablokoval. Tak na tom kurzu mi vysvětlili, že všichni umíme malovat. A opravdu nám řekl jako technikou, že když člověk chce něco namalovat, tak si má představit jako berušku a jít pomaloučku tou tuštičkou a pak to vznikne. A my jsme pak dělali svý portréty a mi se podařilo během dvou dnů opravdu na základě fotky namalovat svůj portrét.
1: Takže já jsem, berušky
2: od berušky jsme začali, jak pomaloučku jde. No prostě to vám pak celý vysvětlím. A to mi tak jako říkám, že tak já to umím. No to jsem měl takový obě velký v životě, tak ho zahned mi koupil takový krásný uhly. A tak mi to vydrželo třeba půl roku. No tak ty to mám odložený, protože s holkama to teď nestíhám, to maluju hlavně oni, ale třeba se k tomu někdy vrátím. Je to dobrá taková terapie, uklidnění, takový vznitřnění, tak
1: to je to bych... fantastický. Tak hezky jste o tom teď povídá. Že si musíme popovídat, i když skončíme dnešní tandem, protože já začnu taky od té berušky. Taky bych si chtěl něco hezkého namalovat. No, ten krásný tip mě dala Michaela Badinková, která byla dnes hostem tandemu. Přeju vám, aby se vám vydařilo, na co sáhnete. Mějte se moc hezky.
2: Děkuji moc a děkuji ještě jednou za pozvání.
0: Tandem Jana Rosáka. Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
3: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 6 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Vážení ctitelé lidové a dechové hudby, na startu opět netrpělivě přešlapuje další díl pořadu U muziky. Polka Karla Waldaufa, v hlavní roli Slepička Kropenatá, měla za úkol přilákat vás k rozhlasovým přijímačům a doufám, že se jí to podařilo. Nebyla to žádná klamavá reklama? Ne, vždyť všichni, kteří už někdy tento program sledovali, dosvědčí, že poskytne příjemnou hodinku řízné i lirické lidové hudby. Vystřídá se tu řada známých zpěváků, výtečné kapely a skladby populárních oblíbených autorů. Dokladem byl Karel Waldauf v úvodu se zpěváky Helenou Hýnovou, Jindřiškou Novotnou, Jiřím Vondrákem a Miloslavem Veselým, které doprovodila budějická kapela Adyškolky. I hned pokračujeme další polkou Antonína Pechy s textem Hany Čihákové Leť písničko má. Zpívat budou Marie Matějková, Blanka Tůmová a Bronislav Palovsky, hraje Sedmikráska pod vedením autora. Dále si poslechneme lidový valčík Cestička k Majrovce v podání Brigity Hlaváčkové a Jiřího Škváry, hraje krajanka Václava Hlaváčka. Autorem tanga Zítra snad je Karel Vacek.

Když jsem já šel tou putimskou branou, to je půvabná lidová písnička, všeobecně známá, a každý ze zpěváků si ji vždycky s chutí zaspívá, jako třeba v zápětí Jindřich Frič a Jiří Škvára s krajankou Václava Hlaváčka. Další skladba neznámého autora Děvčata z pohraničí zazní v podání svatebčanky Jiřího z Moška. Pod vedením Zoltána Lišky doprovodí Carmen Party Jiřího z Moška. Následovat bude Vojický valčík Josefa Vítka s textem Jaroslava Navrátila. Zaspívají Ivan Trnka a Pavel Beneš, zahraje pražská kapela Petra Finka.

0: Hej!
1: Posloucháte pořad U muziky s Pavlínou Filipovskou. Kdo by neměl rád moravskou muziku a tamnější vynikající kapely? Však také se tam v našem pořadu vždycky vypravíme a pokaždé jsme bohatě odměněni. Dneska nás uvítá lidová polka Kohoutku Jarabí. S moravankou zpívá Jiří Helán. Autorem valčíku Tichý večer je Vladimír Pfeffer. Zaspívají Anna a Lubomír Mrákovi, zahrají Vracovjáci. Velmi často nás pěknou muzikou počastuje Václav Maňas mladší a dneska je tomu taky tak. Má pro nás polku Děvčice z Moravy s textem Stanislava Pěnčíka. S Galánečkou Kamila Bartáka budou zpívat Alena Konečná a Jindra Kotek.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Vrátili jsme se z Moravy osvěženi pěknou muzikou a už na nás čeká doma, jak se říká, pramen vody živé v podobě směsi známých lidových písniček pod názvem A já sám. Zpívat budou Vlasta Kahovcová, Vendula Práglová, Ivana Brožová, Hana Fislová, Milan Černohous a sbor Milana Wolfa. Hrát Veselka Ladislava Kubeše.

Na rozloučení s dnešním dílem pořadu U muziky tu máme připraven krásný valčík, ale nejprve díky za vaši pozornost, vážení posluchači, a za vaši stálou přízeň, kterou věnujete dobré lidové a dechové muzice. Za všechny spolupracovníky vás srdečně zdraví, všechno dobré přeje a naschledanou ve zdraví se těší Pavlína Filipovská. A teď ještě ten slíbený valčík, je to jako pozvánka na příště. Lidový valčík, poslední polibek. Orchestr Petra Finka doprovodí Janu Mikulášovou a Pavla Haidingra.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Světla ramp na Pohodě.
1: Navraty do zlatých časů populární hudby.
0: Pojďte spolu s námi zavzpomínat na éru, kdy na hudebním nebi zářily hvězdy tuzemské i světové scény.
1: Poslechněte si nejkrásnější melodie a písničky, které nadchly celé generace, a poznejte osudy umělců, kteří psali dějiny populární hudby.
0: Světla ramp každé pondělí odpoledne v 15 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 7 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Ale ta běží, vážení. To je sice letitá pravda, se kterou nikdo z nás nic nenadělá, ale zároveň také titulek pořadu, který vám dnes představí portrét dlouholetého rozhlasového redaktora, spisovatele a básníka Dalibora Chalupy. Československý rozhlas ho natočil v roce 1970. Pěkný poslech.

0: A léta běží, vážení. Vysíláme o vás a pro vás, kteří jste se narodili na přelomu století. K dnešním 70. Dalibora Chalupy i k jedné slavné epoše rozhlasu hovoří pamětníci. A první se hlásí o slovo František Kožík.
1: Jak jsem byl silný, zvedl jsem se k nebi, ve hvězdách rukama zamával, vykřikl, zajásal v pomatení, zaslzel. Vždyť jsem se lásky tvé nenadál. To byl jeden z odstavců, které jsem si jako student vypsal ze sbírky veršů Brázda v duši, která vyšla roku 1920. Snad pro tu svěží nevinnou upřímnost, která vyjádřila radost z poznání lásky, jak to jistě v mládí prožíval každý z nás. A autor sbírky, Dalibor Chalupa, byl první živý básník, kterého jsem v životě poznal. Pamatuji si to místo. Bylo to dole na Pekařské ulici v Brně. Byl jsem v Septimě, začínal jsem taky psát básničky, chtěli jsme hrát divadlo, někdo z nás ho znal, požádal ho o pomoc a Dalibor pochopil bezradné mládí, slíbil nám podporu a jednoho dne stál tedy na rohu Pekařské a Úvozu, měl černý širák jako básník, měl hůl, když to spočítám, bylo mu tenkrát asi 26, směšné mládí, jenže mně připadal velice dospělý, určitý a ucelený. Upravil nám tehdy Vrchlického v uchu Dionýziově, přidal k té hře prolog, v němž oslovil moderní tyrany diktátory, jmenoval přímo Mussoliniho a těšil se s námi pak ze skromného úspěchu studentského představení, z něhož to se ví nic neměl. Ale tahle příhoda je charakteristické předznamenání mého vyprávění. Protože Dalibor Chalupa byl vždycky připraven pomoci mládí, nezištně přiložit ruku k dílu, neptat se po odměně, udělat, co je třeba. Začal s námi zkoušet blatného hru Blázen z Amplionu. O něco později se vytvořila v Brně mladá akademická scéna a Dalibor jí zase všelijak pomáhal vůči úřadům a když jsme napsali jakousi spola romantickou, spola parodistickou film Star Revue, ujal se taky režie, sehnal obsazení, odhodlán s námi třeba ztroskotat. Býval dobrým druhem na uměleckých schůzkách nebo na setkáních po premiérách. Bývalo to slavné, podnětné, nejčastěji v bytě u kadleců, chodili tam herci, pili jsme víno ze střevíčku okouzlující Zdenky Gréfové, hrálo se na gramofon, režisér Aleš Podhorský křičel exponujte se, asi jako Baudelaire říkal opíjejte se, a jediný Dalibor se odvážně pouštěl do tance Beduína a Podhorský pochvalně jásal výborně, Dalibor se exponuje. Exponoval se druhým pro radost a aby jim prospěl. Ale jako básník hrál na nejjemnějších strunách. Chlapecký, laskavý, úžaslý, krásou světa, žen, citu. Pojď, milenko má čistá, pojď, za ruku tě povedu, tak něžně, jak jen dovedu, a měkkou cestou polem, co lukama jde dolem, dnes spolu půjdem bez dechu, jak po mechu, a v polích přenocujem. Pojď, milenko, můj paprsku, má čistá studánko, můj sne má zbožná myšlenko. Začal jsem své vzpomínání lyrickým preludiem, ale myslím, že bych měl říci něco životopisného, aspoň snad začátky Dalibora Chalupy. Tak rychle. Narodil se počátkem tohoto století v Letovicích. Do 14 let žil na vesnici v Sudicích u Boskovic, pak přešel do Brna. Jeho strýc, Ota Břeněk, ho seznamoval s uměleckým prostředím. Poznal S.K. Najmana, Jiřího Mahena, Rudolfa Těsnohlídka. V roce 1918 dokončil učitelský ústav. Psal už o brněnském divadle v té době, ale že mu bylo 18, musel ještě prožít několik měsíců jako voják ve Willersdorfu u vídeňského Nového Města. Psal tam fejetony a povídky do českého vídeňského deníku. Machar, který tam žil, se jednou ptal na autora. Ten umouněný voják, řekli mu. Jednou ho tam zapsali i mezi mrtvé, když výbuch muničního skladiště měl za následek stovky mrtvých. Jindy div nebyl odsouzen k smrti, když vylítli do povětří vagóny, které měl hlídat. Šťastně to všechno přežil a vrátil se do osvobozeného státu, do Brna, které mělo zcela jiné podmínky kulturního života než Praha. Bylo poloněmecké, český živel se teprve musel učit žít, vládnout, růst. A Dalibor se věnoval jednak škole jako učitel, jednak kultuře. Víckrát mi o tom vyprávěl.
2: A literatura. Zároveň se mnou svléklo válečnou uniformu několik mladých lidí z Brna a nevím už dnes ani jak. Brzo jsme se poznali a taky jsme poznali, že máme stejné snahy a názory. Byli to nejdříve Lev Blatný, Čestmír Jeřábek, Josef Chaloupka, Bohuš Stejskal a kritik František Goetz. Když jsme toho roku 1920 zakládali první sdružení mladých spisovatelů na Moravě, připojili se další. Bartoš Vlček, Miloš Jirko, Jiří Volkr, A.M. Píša, František Branislav, Vilém Závada, A.C. Nor, Zdeněk Kalista a řada dalších. A pak došlo ke spolupráci s pražským Devětcilem a do Brna zajížděli Vítězslav Nezval, Jaroslav Seifert, Karel Tajge, Konstantin Bíbl a my na oplátku za nimi do Prahy.
1: Ano, to jsou léta, kdy se zakládala literární skupina a časopis Host, pojmenovaný podle názvu Volkra.

0: ale nechejme toho. Z té naší tehdejší začátečnické kumštýřské skupiny nás bylo málo. Spočítali by se na třech prstech. Odešel Blatný, Chaloupka, Jirko, Stejskal, Vlček, Volkr. Mnoji z nich na samém prahu mládí. My, kteří je přežili, už jenom vzpomínáme. Začínal si v Brně jako kantor, ale to byl jen chlebíček. Všichni jsme se museli o ten chlebíček nějak starat. Kunšt by nás nebyl uživil, to byl jenom jakýsi luxus. Dobrák Otakar Skýpala, redaktor Moravskoslezské revy a vydavatel našich prvních knížek, zaplatil nám místo honoráře oběd v besedním domě. Výborně jsme si pochutnali, možná líp, nežli čtenáři na těch debitantských výplodech našeho ducha. Mám před sebou tvou první knížku, vydanou v Brně roku 1920. 30 stráneček básní pod společným názvem Brázda v duši. Listuju v ní a namátkou mě padnou do oka verše. A kolikrát, ach, kolikrát mě smutek přepadá, že hlavou v kameni bych byl a trýznil se a posměchem se pálil, jen úzkost, abych vzdálil a rukama již nelomil. Představuju si, milý Dalibore Chalupo, tvou věčně usmívavou tvář a tak mi napadá, odkud se v nás bujných hříbatech bral tenhle ten světobol a ta skličující úzkost. Kdysi jsme spolu bloudívali po Itálii, očarovalo nás Orvieto se svou úžasnou katedrálou a večer nám pod oknem zaspíval Slavík. A my dva, co ti mám povídat, plný svět kouzel a poezie. Život tě v pozdějších letech odvedl od kantořiny i od skládání veršů. Jedna z tvých nečetných knížek má název Promlčené výhry. Kolik z nás, kteří jsme proběhli dlouhou životní dráhu, nepromlčelo nějakou tu výhru? Přenesl jsi svůj tvořivý elán do rozhlasu. Byla to práce nejednou dosti anonymní, ale nad tím se nermoutila naše skromnost. Dramaturg v pražském rozhlasovém centru nemá lehký úkol. Ty jsi jej splnil a my ti děkujeme. Vím, zní to náramně všedně, ale na zvuky fanfár si nebyl nikdy zvyklý, nemiloval si je. A tak docela potichonku. Buď zdrav a přijmi naše díky.
1: Významná byla pro Chalupu léta 30. V roce 1928 poprvé mluvil do rozhlasu. Byl to divadelní referát za onemocnělého Lva Blatného. O rok později ho ředitel Slavík požádal, aby se stal referentem brněnského radiožurnálu. Měl nesmírně šťastnou ruku, když získal právě Dalibora Chalupu jako jednoho z prvních stálých spolupracovníků. Dalibore, jak to bylo, ptáme se. A Dalibor nám z jednoho pásku dříve natočeného odpovídá.
2: Roku 1930 se stal rozhlas mým životem. Když se o mém rozhodnutí dověděl Jiří Mahen, tehdy ředitel městské knihovny v Brně, zle se na mě vyřítil. Prý jsem zradil tisk, literaturu, knihu, že jsem se stal jejich škůdcem, protože prý rozhlas odvede čtenáře od četby a že si lidé nebudou knihy ani kupovat, ani vypůjčovat. A stejně prý rozhlas poškodí i divadlo, když bude stále častěji vysílat hry. No, Mahenova argumentace mě zarazila. Neměl jsem zkušenosti a také jsem o tom ani neuvažoval. A tak jsem nabídl dost nejistě Mahenovi úmluvu. Když poklesne do roka a do dne v Brně,

0: V Brněnské městské knihovně počet vypůjčovatelů dám v rozhlase výpověď. Od toho dne jsem chodil do městské knihovny ještě častěji než dřív, protože jsem potřeboval stále víc knih k sestavování literárních pořadů. Rozšířil jsem také pravidelnou týdenní hlídku knižní novinky, ve které referovali literární kritici o nových knihách z naší i světové literatury. Vystřídali se tu odborníci starší generace, ale také mladí, jako třeba Bedřich Václavek, Václav Černý, Pavel Frenker, Vladimír Stupka a mnozí další. A jeden večer v týdnu byla četba z některé nejvýznamnější knih z novinek. Tehdy mě také napadlo vyhlásit rozhlasem knižní anketu a dotázat se tak nejširšího okruhu posluchačů, čtenářů, jaké knihy čtou, jak se jim líbily a jak je získali. Brzo jsem byl zahrnut stovkami dopisů a jejich obsah mě překvapoval i těšil. Skoro všichni účastníci ankety psali, že si knihy koupili na doporučení našich knižních novinek. Tento zajímavý materiál si pak vypůjčil k prostudování Bedřich Václavek. A tak uběhl rok a den a já se vydal do knihovny za Mahenem. Seděl za stolem v dýmu své pojestné viržinky a mlčel. Začal jsem sám. Tak co, poklesl počet vypůjčovatelů v tomto roce? A Mahena mě vyjel s drsnou srdečností. Jenom to nepřehánějte. Někdy nemáme v knihovně ani tolik výtisků, kolik lidí by tu knihu chtělo. Můžeš tam zůstat. A tak jsem zůstal a Mahen už proti rozhlasu nic neměl. Ba stál se kouzelným rozhlasovým vyprávěčem.
1: Pro dnešek, kdy je rozhlas rozvětvený kolos s přemnoha funkcemi, zní jako legenda, že kdysi pro všechno mluvené slovo v Brně existoval jediný člověk. Ale ten se do rozhlasu zamiloval a to, jak známo, násobí energií a vynalézavost. Chalupa obětoval rozhlasovému povolání především své povolání učitelské a skoro i cíle literární. Rozhlas se mu opravdu stal osudem. Nejlépe by na to mohl vzpomínat známý hudební historik a etnograf doktor Karel Fetrl, který s ním po léta sedával v jedné kanceláři. I on nedávno oslavil sedmdesátiny a osvěžil si vzpomínky na ta pionýrská brněnská léta.
2: Sedávali jsme naproti sobě v jedné místnosti brněnského rozhlasu. Bývalo to ještě na stadioně. Nerušili nás tehdy ani telefonické hovory, ani návštěvy, o které nebývalo nouze. Aspoň já jsem si nikdy nemohl stěžovat. Spíš naopak, nějak to doplňovalo naši společnou práci, ve které jsme nikdy neznali ostré přehrady, spíše hledali co nejužší sepěti. Nerad bych byl sentimentální, ale od toho 30. roku, kdy jsme se setkali a táhli to pak spolu pěknou řádku let s ostatními skvělými spolupracovníky pod vedením našeho nezapomenutelného ředitele Slavíka, celá ta doba patří k nejšťastnějším letům mého života. Byla to nejen tvá vrozená skromnost, milý Dalibore, která mě k tobě přitahovala, ale i tvé mimořádné schopnosti a nezmarná píle, která i mne povzbuzovala. U tebe jsem přece našel první pochopení pro realizaci nového druhu rozhlasových pořadů, jimiž jsme se snažili získat větší pochopení pro takzvanou vážnou hudbu. Pohotově ses dovedl inspirovat i na historických látkách, k nímž jsem ti dodával jen syrový materiál, který jsi pak zpracovával na hudební rozhlasové hry, jako například Na zámku náměšťském, Ve staré Kroměříži a jiné. Nebo jsi doplňoval literárními vložkami různé tematické pořady, jako Halali, Na cestách a tak podobně, kromě mnoha a mnoha jiných kombinovaných pořadů a reportáží, jimiž jsme zpestřovali rozhlasovou paletu. Nebylo ochotnějšího, pohotovějšího a schopnějšího pracovníka nad tebe. Brzy se k tobě připojil Bezdíček, o něco později František Kožík a jiní. Často a rád vzpomínám na tato léta, plná výboju a naději, na léta neunavné, ale radostné práce s řadou vzácných lidí, mezi něž si patřil i ty. A v této vzpomínce ti přeji, milý Dalibore, do dalších let dobrou pohodu, spokojenost a pevné zdraví.
1: Ano, Dalibor Chalupa se dovedl zřeknout osobní cti žádosti a daleko víc ho těšilo, když dovedl získat nového zaslíbence rozhlasové práci a když pak ten jím vybraný a získaný člověk si vedl úspěšně.
0: Prudký vzestup v mém snažení o rozhlasovou hru nastal roku 1932, kdy přešel z brněnského divadla do rozhlasu Josef Bezdíček, od těch dob skutečný tvůrce naší rozhlasové režie. Po roce ho následoval František Kožík a pak po řadu let vznikala v naší družné spolupráci díla, která jsou označována jako výtvory brněnské rozhlasové školy. A zde musím vzpomenout na osobnost, která všemu tomu novému přála, která se z tohoto díla spolu s námi těšila. Byl to ředitel brněnského rozhlasu inženýr Antonín Slavík, za okupace popravený.
1: Tak jsme to cítili všichni. Rozhlas je práce kolektivní a lidé, kteří ji dělali, navždy k sobě přilnuli a cítí dosud její pouto. Třeba jako spisovatel a rozhlasový pracovník Josef Věromír Pleva.
3: Daliboru Chalupovi rád pozdrav vyřídím, tak snad můžu začít hned, bez tak to poslouchá, tak milý Dalibore, já ti přeji k tomu výročí, které mě potkalo loni, že ano, a tebe hned v letošním začátku roku, to nejlepší, co jako člověk může ještě mít v těchto letech, to je svěží mysl a prostě dobré tělesné zdraví. Já si velmi rád vzpomínám na ta léta, no a ty se mnou jistě také, když jsme v Brně začínali. Ty jsi už, když já jsem přišel ve 32. roce do rozhlasu, ty jsi tam už byl panem šéfem. Já dnes mohu říct, že tvé šéfování opravdu působilo v tom rozhlase zvláštní takovou příjemnou atmosféru. Ty jsi člověk, který, řekl bych přímo, vyzařuje jakýsi optimismus. No a to nám bylo tenkrát jistě všem potřeba a také nás bylo, myslím, asi 10, co jsme vlastně vyráběli celý program. A ta práce za tvého šéfování a za ředitelování Slavíkova, ta opravdu člověka těšila a jsou to má nejlepší léta pracovní, která kromě školy jsem prožil. Nikdy už potom jsem se nesetkal s takovým milým prostředím jako tenkrát s tebou v tom brněnském rozhlase. Věř mi, Dalibore, mě to jde ze srdce, že ti ta sedmdesátka docela sluší. Opravdu. Tak buď hodně zdrav.
1: Chalupa dovedl napovídat tvorbu. Vymýšlet formy, které druzí naplňovali. Mluvil o tom, psal, vymýšlel, umělci v něho věřili. Dovedl být neobyčejně sugestivní. Jsem mu taky vděčný za ta léta, která jsem v rozhlasu mohl prožít. Bylo jeho zásluhou, že se Brno vyznamenalo tvorbou původní rozhlasové hry, experimentálními výboji, jeho zásluhou dospělo k poznání pravé rozhlasovosti. Někdy mi bývalo líto, že odkládá vlastní literární plány a vyčítal jsem mu to. Ale když ho literární svět potřeboval, byl zase na místě. Rozhodně stojí za zmínku jeho činnost během války v Moravském kole spisovatelů. A pokud je o brněnské působení rozhlasové, v největší úplnosti je zhrnul do své vzpomínky, do svého pozdravu, známý rozhlasový pracovník, redaktor F.K. Zeman.
4: Dalibora Chalupu, básníka, divadelního kritika a kulturního publicistu, Svého drahého přítele Dalibora Chalupu jsem poznal roku 1930 v Brně, když jsem jako 25-letý redaktor zlézal výšiny novinářského umění v Lidových novinách a on, tenkrát 30-letý, právě nastupoval jako náčelník veškerých programů mluveného slova v nedávno zrozeném brněnském rozhlase. Při svém rozsáhlém vědění a vzdělání, při svých velkých zkušenostech a známostech ve světě a životě kultury, zrovna jako magnet přitahoval všechny mladé a pokrokové elementy tehdejšího Brna i tehdejší Moravy. Svou každodenní prací ve vysílání Brna otvíral, na rozdíl od trochu konzervativní a někdy i bezradné Prahy, nové pohledy na rozhlas, jeho funkci ve veřejném životě, v nově objevené a ještě docela nerozvité rozhlasové sféře. Jemu, Chalupovi, hned od počátku práce v rozhlase od jara 1930, ani se nechce věřit, že už je to 40 let, jemu hned od počátku bylo jasné, že rozhlas není jenom nějaká komunikace něčeho nezměnitelně daného venku, mimo. Pojem zvláštnosti, osobitosti, neprobádané do té doby, novosti a nezměřitelných možností, tedy, jak se teď říká, specifičnosti rozhlasu, rozhlasového umění ve všech úsecích tvorby od rozhlasové zprávy až k rozhlasovému dramatu, byl Daliborovi Chalupovi životním problémem a také úkolem. Ještě teď je dramaturgem našeho rozhlasu, ovšem v oblasti dramatického umění, kde dosáhl velkých zásluh i úspěchů, ale tenkrát byl dramaturgem celého programu. Jemu se dříve tak nudná přednáška pod rukama změnila v živý rozhovor. Jemu se poezie a hudba i krásná próza motivované společným duchem nebo námětem prolnuli v mistrovskou formu rozhlasového pásma, jehož byl u nás prvním tvůrcem a průkopníkem. Jemu se řeč psaná a její předčítání změnilo v živý pohovor, v dialog od srdce k srdci. Našel rozdíly mezi řečněním a rozhlasovou promluvou. Tu se už rodil i komentář, ta silná zbraň bojujícího rozhlasu. Naučil mnohé, kteří mu rozuměli, do rozhlasu mluvit. Mluvit, ne číst, ne odříkávat. Naučil herce hlasem, přednesem, barvou, tónem, i tempem, i dechem, nejen nahrazovat jevištní zjev, gesto, mimiku, ale vytvářet projev docela nový a zvláštní, rozhlasový. Dalibora Chalupu jako režiséra jsme ostatně dosud dost vděčně neocenili, ale zaslouží si to. Chalupa, rozhlasový autor, ale také přednášeč u mikrofonu, to je pořád ještě teď je to vzor, i když je mu dnes 70 let. Ale já mám vzpomínat, že? Tak tedy, po celých těch 40 let, co jsem s rozhlasem žil a trpěl, jsem stále Chalupův žák. Jednou na začátku léta 1930 jsme se sešli jako obvykle ve společnosti novinářů, výtvarníků, herců a spisovatelů, jak to tenkrát pěkně všechno drželo pohromadě, v kavárně hotelu Avion, a já jsem vyprávěl, zrovna jsem se vrátil ze Slovenska, o tom, jak jsem byl svědkem spojení dvou štol ražených proti sobě pro železniční tunel mezi Handlovou a Horní Štubňou. Byl to zážitek, dobře se to povídalo a kamarádi poslouchali. I Dalibor. A potom za mnou přišel a říká: Františku, nechtěl bys nám to takhle vypravovat do rozhlasu? No, mě nikdy nenapadlo, že bych mohl do rádia hovořit. Má voda, to byly přece noviny. Ale proč ne? A tak jsem si to vyprávění trošku sepsal a přišel k mikrofonu a teď, ale to by byla zase jiná kapitola. Zkrátka, Dalibor Chalupa mi poradil, jak si počínat, vyzkoušel hlas i vzdálenost k mikrofonu a já jsem spustil. Trochu jsem se držel toho, co jsem si napsal, ale hlavně jsem mluvil jen tak, z hlavy. Povídal, improvizoval, vyprávěl. Dalibor pozorně poslouchal, no a potom si se mnou ujednal fejeton na další týden. A pak zase ještě další a další, podněcoval, provokoval, radil i kritizoval. A tak už jsem se s rozhlasem nerozloučil. Byl to jiný svět, do kterého mě Chalupa vábil. Nový, plný perspektiv. Tehdy hodně znamenal v rozhlase zvuk. Někdy dokonce až moc. Kulisa, takové dokreslování prostředí zvukem a tak. No a já jsem napsal takovou hodně zvukovou rozhlasovou hru. Dva hlasy se to jmenovalo. Chalupa to přijal jako dramaturg. Bezdíček mi to tenkrát režíroval. Dvě role, víc to nemělo, hráli pozdější národní umělkyně paní Jarmila Urbánková a Vladimír Leraus. Pak se to hrálo také esperantsky, to hrál absolvent Brněnské dramatické konzervatoře, mladý doktor František Kožík a jeho paní, tenkrát ještě Zdenička Švabíková. No a z esperanta se to přeložilo ještě do jiných jazyků. Ale, rozhlasový kritik a náš, můj a Chalupův společný přítel Bernard Kosiner o té mé hře v novinách napsal, že je to sentimentální rýrštyk a měl, myslím, pravdu. Ani moje básničky, které se sem tam ve vysílání objevovaly, neměly velkou odezvu, a tak jsem literatury včas zanechal a české dráma ani poezie asi o nic nepřišly. Tohle povídám jenom proto, abych ukázal, že Dalibor byl občas, ačkoliv uměleckou přísností je jinak proslulý, ke kamarádovi přece jen schovývavý, díky mu za to. Ovšem v publicistice nesmíme zapomínat, že Chalupa byl také výborný novinář. V publicistice si na mne nikdy nestěžoval. Spolu s Daliborem jsme začínali živou rozhlasovou reportáž, samé improvizace, folkloristické přenosy ze živého prostředí moravských vesnic a národopisně zajímavých enkláv. No a potom ty dlouhá léta udržované a pořád poutavé krajové přenosy, při kterých Chalupa jako konferenciér, reportér i komentátor odvedl u mikrofonu vždycky kus mistrovské práce a mnoho jiného. No, my staří, my se někdy rádi hodně rozpovídáme a tak raději už konec. Co jsem se od Dalibora Chalupy v Brně za ty 3 roky nejtěsnější spolupráce naučil, to se mi potom hodilo v Letech ostravských a ještě i v Praze. A když se něco z mého vysílání posluchačům líbilo, vzpomenou-li ještě, ať vědí, že je to proto, že jsem měl dobrou školu, Chalupovu. A mnozí jiní a mnozí další rozhlasoví pracovníci jsou a byli a budou stejně jako já, velkému tvůrci našeho rozhlasu, Daliboru Chalupovi, z celého srdce vděční.
1: Léta jdou neuvěřitelně rychle. Zdá se mi nedávno, co jsme s Bezdíčkem hráli spolu skeč, kterým jsme slavili Daliborovi padesátiny. Očadlík tenkrát zpíval. Pak jsme tančili na jeho šedesátinách. A teď v 70. Ale taková jubilea, jako je Chalupovo, nás mohou směřovat s úprkem času. Jsou muži, kteří zůstávají velkými chlapci po celý život. Je neuvěřitelné, že by měl jednoho dne vstát od svého stolu v Pražském rozhlase a odejít domů a už se nevrátit. Protože jeho pracovní elán nepolevil, nepoklesla jeho skromná obětavost, jeho poctivost, pořád je v něm to rozhlasové rozechvění, jeho zájmy jsou stále složeny z týž prvočinitelů, neustále se snaží, aby náš rozhlas byl na co nejvyšší úrovni a přitom, aby byl v nejušlechtilejším slova smyslu lidový. A to se rozumí, nepřinášela ta práce vždycky jen radost.
0: Pravda, byly v těch desetiletích vedle potěšení a radosti také doby trpkosti, obav a úzkostí, ale byly tu i chvíle vzdoru, nadšení a víry, které pak vždycky přecházely ve vítězství toho krásného a lidského, pro co vlastně člověk pracuje a žije.
1: V jedné ze svých teoretických studií, a teoretická analýza vždycky provázela jeho činorodou praxi, napsal svou představu poslání našich rozhlasových dramat. Nechť zní v dramatické rozhlasové tvorbě pravdivé lidské slovo, za nímž žije člověk čistý, přímý, statečný, bez frází a lživého sentimentu. Touhy a osudy tohoto člověka nechť se ozývají na vlnách rozhlasu. Je to prostě řečeno, oč usiloval. On to mohl říci. Dalibor Chalupa zůstal básníkem, i když netiskl verše. Ale kdo se s ním stýkal, každý to poznal. Každému s ním bylo vždycky dobře. Patří k těm málo lidem, kteří by mohli s čistým svědomím prohlásit, že nikdy nikomu vědomě neublížili. Vrátím se ještě naposled k jeho mladým básním, trochu ironicky. Jako všichni mladí básníci, i on zpíval o myšlence na konec života. Tak chtěl bych odejít, by po mně nezůstala stopa v písku, jen v něčí duši teplo nebo chlad. To ovšem mladicky přeháněl, protože celý život dře a dře a těch stop v nás ve všech nechává za sebou spoustu a drahocených. Nevím, kde hledat ten chlad. Za to rozhodně je mnoho lidí, kteří při vzpomínce na jeho jubileum pocítí v duši teplo. Protože nikdy nebyl jen svědomitým obětavým pracovníkem uměleckým, ale vždy také zůstává svědomitým a láskyplným člověkem. A závěr, ať si jej dopoví jeho hlas.
0: A tak se ohlížím zpět a vidím ty tisíce rozhlasových pracovníků, autorů, herců, zpěváků, hudebníků, kteří za ta léta prošli před mikrofonem a pak ty miliony posluchačů různých generací, na které jsme vždy mysleli a kteří nám věřili. Přátelé, věřte i těm dnešním a těm, kteří přijdou po nás, po mně.
5: Duhové poledníky, sbírka poezie Dalibora Chalupy z roku 1926, inspirovala skladatele Karla Boleslava Jiráka ke skladbám Duha. Poslechněte si je na závěr pořadu.

0: Poslouchali jste pořad k dnešním 70. narozeninám Dalibora Chalupy. Hovořili František Kožík, Čestmír Jeřábek, F.K. Zeman, Josef Věromír Pleva, Karel Veterl a jubilant Dalibor Chalupa. Ke gratulantům se hlásí i redaktorky Míla Semrádová, Eva Kacetlová a Zdeňka Jeřábková. Zvukový snímek Julie Bělorová a Milan Papírník.
1: Pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
2: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 8 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Začíná pohodové ráno s Václavem Kubou.
2: A já vám přeji příjemný čtvrtek. Přinejmenším, co se týká počasí, to vypadá, že by i takový skutečně měl být. Ani vedro, ani zima. A kdo by chtěl vědět víc, stačí, aby si počkal na podrobnosti od meteorologa Michala Žáka, který je nabídne kolem 8:30. A troufnu si tvrdit, že prosluněné bude i naše vysílání, a to díky naší dnešní pohodářce. Patří totiž k těm vůbec nejpříjemnějším lidem, které můžete ve vysílání mít. Milá, vtipná, laskavá a moudrá. Taková je Pavlína Filipovská. A že si právě dnes budeme povídat, to samozřejmě není vůbec náhodné. 28. květen je totiž i den jejich narozenin, letos navíc půlkulatých. Tím pádem to zdaleka nebude jediná příležitost jí dnes ve vysílání pohody slyšet, ale věřím, že právě na tenhle telefonát si počkáte. Už jen proto, že nás od něj dělí posledních zhruba 5 minut. Do té doby zaspívá Pavel Novák a taky Věra Martinová. A já vám přeji pěkné ráno.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Pohodáři.
2: A jak jsem před malou chvílí slíbil, tak se i stalo. Naší dnešní pohodářkou je herečka, zpěvačka, moderátorka a hlavně oslavenkyně Pavlína Filipovská. Dobré ráno.
3: Dobré ráno, děkuji za všechny ty tituly.
2: No a jak jinak začít, než hlavně tím velkým blahopřáním k narozeninám za nás a hlavně za posluchače, všechno nejlepší.
3: Děkuji vám moc krát, přijímám s radostí a vděčností.
2: Já jsem tam vypíchnul posluchače a možná i diváky naprosto záměrně, protože asi jich nebylo málo, kteří s vámi a s vaším hlasem vyrůstali u dětských pořadů, potom třeba poslouchali Dobré jitro, anebo třeba pořad u muziky. Vy vlastně

0: se strávila, protože víte, je to bilance bohatá a pro mě velice, velice poučná, velice příjemná, hrozně ráda na to vzpomínám a i dnes musím říct, pochválit si, že občas jsem tam, jsem oslovena a jsem tam se ráda taky vyslovím.
1: Tak já myslím, že to poděkování je oboustranné a možná rovnou nalákám posluchače, že vás dnes na Pohodě uslyší v tandemu Jana Rosáka, to už tedy od 9 hodin, od 3 hodin to budou Hvězdy vinilu, také o vás, anebo v podvečer pořad U muziky. Je nějaký váš pořad nebo možná období, na které v rozhlase obzvlášť ráda vzpomínáte?
0: No, musím upřednostnit Dobrá jitra. Protože to bylo pro mě velikánský vyznamenání, že mě pan Tejkal oslovil a že mě vlastně pustil do pořadu, který už měl renomé a hemžil se přímo hvězdami rozhlasovými. To, ať už to byl František Nebyl, nebo třeba Věra Šťovíčková, no prostě velikáni Českého rozhlasu. Mistři slova, taky milovníci češtiny, bylo jim rozumět a kladli skutečně na stůl myšlenky. Nebylo to o ničem, nebylo to jenom proto, aby byl Rámus.
1: A já se omlouvám, já se teď zeptám možná trochu přízemně, ale nehrála vy jste v tu dobu ještě v divadle? Dalo se to vůbec dobře skloubit večer v divadle a ráno se tvářit, že tedy čerstvá a odpočatá zdravíte posluchače?
0: No, řeknu vám, že čerstvá a odpočatá jsem příliš nebyla, protože jsem musela vstát někdy kolem 14:30, abych byla v rozhlase včas, abych se usadila, vydejchala, abych vůbec popadla dech, abych ty 3, původně 4 hodiny u mikrofonu vydržela a aby mě nemlátili na ulici lidi potom.
1: Tak to se rozhodně nedělo. Povídám si s Pavlínou Filipovskou, vy zároveň pořád působíte, jakože máte dobrou náladu. S tím se asi člověk musí nějak narodit, nebo dá se to naučit?
0: Já si myslím, že s tím se člověk asi narodí. Já se snažím mít dobrou náladu. A někdy se ani nesnažím a mám ji prostě. Je to tak daný. A jsem šťastná. Mám to po tatínkovi. Moje maminka byla taky veselá ženská, ale přeci jenom přemýšlivá a starostlivá a tak. A občas se jí na čele objevily staré takový vrásky, který měla z nás, ze mě, z bratra, z tátínka taky, protože to nebylo jen tak. No a já se snažím prostě kolem sebe nešířit, jak se říká, blbou náladu. No.
1: Já si myslím, že se vám to daří na jedničku, alespoň teď to slyším i prostřednictvím toho telefonního sluchátka. Pavlínu Filipovskou samozřejmě posluchači znají i jako zpěvačku. Vaše písnička Včera neděle byla jednou z těch nejprodávanějších skladeb české hudební historie. V čem si myslíte, že tehdy bylo to její kouzlo?
0: No, bylo to v kouzlo v autorech, bych řekla především, protože Jiří Šlitr a Jiří Suchý jsou pro mě vzácní lidé. Bohužel Jiří Šlitr už na nás kouká a poslouchá nás teď zhora, ale Jiří Suchý, zaplať pán Bůh, možná, doufám, byla bych ráda, kdyby poslouchal nás teď, protože lepší šéfy a lepší ředitele divadla jsem si nemohl ani vymyslet, ani vysnít. Prostě oni byli. A vzpomínám na ně s velikánskou láskou a úctou, protože oni byli taky velice mladí v té době, kdy my jsme se potkali a kdy laskavě mě nechali ve svém vznikajícím divadle. Ale byli to hoši a Jiří Suchý, zaplať pámu, ještě je zralí. Oni byli zralí na svůj věk, velice přezrálí, bych řekla. A přemýšleli a dělali lidem radost, což je veliká ctnost a vzácnost. A navíc Jiří Suchý

0: knížkových textů do básniček, které původně taky psal, tak vtělili ten náboj, který jim Pán Bůh nadělil zřejmě z hůry, a oni prostě plnili svůj úkol na tomhle světě. Jiří Suchý plní ještě a je to štěstí. Já si myslím, že pro všechny lidi, kteří jsou ochotní naslouchat a zamyslet se nad tím, co poslouchají, tak je to dar.
1: Říká naše dnešní pohodářka Pavlína Filipovská a já už začínám přemýšlet, jakou vaší písničkou bychom to naše dnešní povídání mohli uzavřít. A právě si říkám, jestli včera neděle byla, jestli se někdy nestává, že umělcům ten jejich největší hit pak trošičku leze na nervy.
0: Ne, nikdy mě žádná písnička, která mi byla dána a která mě zaúkolovala, mě nešla na nervy, a věřte, že jich bylo hodně a byly krásní, ale ta neděle nějak utkvěla, byla první na řadě a byla to taková prostinká melodie, která lezla do ucha takzvaně, no. Takže mnozí lidé si ji zpívají a věřte mi nebo nevěřte, to už nechám na vás, kdykoliv prostě přijde řeč na zpívání a někdy dokonce i přijde příležitost, tak je vyžadovaná, včera neděle byla. A já se jí zrovna tak s chutí a s určitou trémou ráda před lidmi zaspívám.
1: Teď si ji dost možná zaspívá řada našich posluchačů. My už ale děkujeme za váš čas, paní Filipovská. Ještě jednou přejeme jen to nejlepší, hodně zdraví a zase někdy se budu těšit na slyšenou.
0: Mockrát vám děkuju za pozvání a zdravím všechny posluchače, kteří si udělali chvilku a naslouchali mi. Zdravím je a děkuji za všechnu pozornost, kterou mi za ta drahná léta věnovali. Naschledanou.

0: Asi i vy jste včera zaznamenali zprávu o tuzemském šťastlivci, který si díky výhře v loterii přilepšil o částku, která je pro smrtelníka jen velmi obtížně představitelná, a to téměř 3 miliardy korun. Co jsem se díval, tak si za to můžete koupit třeba luxusní superjachtu na míru i s posádkou a vrtulníkem, vlastní fotbalový stadion nebo například celou čtvrť obytných domů někde za městem. Možnosti jsou skutečně obrovské. Jenže právě proto takové peníze výhercům obvykle přináší i nemalé problémy. Zamýšleli jste se někdy nad tím, co byste s takovou výhrou udělali a komu byste vůbec o té výhře řekli? Samotné loterijní společnosti musí ze zákona udržet identitu výherce zcela utajenou a je k tomu dobrý důvod. Výherci obřích částek jsou totiž obvykle vystavení velkému tlaku okolí. A jsou to nejen příbuzní, kamarádi a známí, kteří doufají, že by mohli být podarováni. Na výherce se obvykle prostřednictvím loterijní společnosti ihned obrací zcela cizí lidé, kteří jsou v nouzi a často vlastně oprávněně, se skutečnými velmi pohnutými příběhy. Problém je v tom, že žádná výhra není nikdy tak vysoká, aby mohla uspokojit všechny. Výherci tak jednoduše musí počítat s tím, že jejich život už pravděpodobně nikdy nebude stejný. A čím větší ta změna je, tím složitější je se s ní vypořádat. Navzdory různým článkům v bulvárních magazínech, to sice ne vždy nutně musí vést k rozpadu rodinných a společenských vztahů, ale odborníci se shodují v tom, že právě dosavadní vztahy téměř vždy projdou velkou zatěžkávací zkouškou. Část lidí pak dožene například i strach z toho, že by o svůj astronomický majetek mohli zase přijít. Výherci tak samozřejmě nezbývá, než držet palce, ať se s tou nenadálou situací popasuje co nejlépe. Ostatně svým způsobem je jeho štěstí nakonec výhrou pro nás, pro všechny. Jen na dani si totiž věčně hladová státní kasa přijde na víc než 430 milionů korun.
1: Pohodové ráno a Václav Kuba.

0: Karel Duchoň dospíval, bylo 8:30 a to je v našem vysílání nejvyšší čas na to zavolat si na Kavčí hory.
1: Český rozhlas Pohoda. Počasí s meteorologem.
0: A dnes zdravíme Michala Žáka. Dobré ráno.
2: Krásné ráno přeju.
0: Michale, poslední dny nám, co se týká těch teplot, přeci jen vystřelili mimo ten květnový normál, ale slibovali jsme, že by se to ode dneška už mohlo trochu uklidnit. Tak platí to?
2: Ano, ano, platí to. Vlastně platí to dnes už v současném době, dalo by se říct během dnešního rána, a bude to platit i během dnešního dne.
0: Pojďme tedy konkrétně. Jaké teploty a kolik slunce máme čekat?
2: Tak bude jasno až polojasno, takže bude opět sluneční den, takže toho slunce bude opravdu hodně, žádné přeháníky nečekáme a odpolední teploty budou, řekl bych, docela příjemné, mezi 21 a 25 stupni, o trochu chladněji zůstane na severu a severovýchodě, tam čekáme maxima kolem 20. No a v 1000 metrech na horách budou nejvyšší teploty kolem 15 stupňů, na Šumavě bude teplej, tam i kolem 20. Vítr pak zprvu slabý, přes den přechodně mírný vítr od severu až severozápadu.
0: Zní to poměrně příjemně a nekomplikovaně, tak ať je takový den i pro Michala Žáka. Děkujeme za předpověď a budeme se těšit zase brzy naslyšenou.
2: Já také, já přeji krásný den.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: V další části pohodového rána si ještě uděláme daleký výlet, a to za slony do Kambodži. Ale ještě předtím vám nabídnu něco přeci jen více, jak se říká, z naší zahrádky. I když v tomto případě to vlastně platí doslova, protože Eva Bucharová nám povypráví o léčivé moci meruněk. Teď už je ale čas na další dvojici písniček. Zaspívá Eva Pilarová a hned teď Václav Neckář.

0: Máte rádi meruňky? Jsou skvělé do knedlíků a koláčů. Můžete je grilovat s masem, anebo je orestovat na pánvi s česnekem. A nejen to. Meruňky vám pročistí střeva, poradí si s pálením žáhy, prospějí vašim očím a pomůžou snížit krevní tlak. Jak zjistila Eva Bucharová, sladké meruňky se dnes považují za super potravinu.
1: Meruňky jsou zásobárnou beta-karotenu, takže jsou víc než užitečné při opalování. Chrání pleť před volnými radikály. V jedné hrsti meruněk je tolik C-čka, že vystačí na celodenní dávku. Přesně tu, kterou vaše tělo potřebuje pro dobrou imunitu. Než si zobnete prášek na nervy, zobněte si radši pár meruněk, zbaví vás stresu. A protože v sobě mají taky spoustu železa, jsou výborným pomocníkem při chudokrevnosti. Čerstvé, ale ještě lépe sušené. Nejsou moc kalorické a přitom jenom několik plodů vás skvěle zasytí. Z meruněk si připravte lahodné pyré, marmeládu nebo knedlíky. Použít je můžete i na slaný způsob. Jak na to? Stačí je rozpůlit, vypeckovat, orestovat na olivovém oleji s trochou česneku. A při grilování báječně doplní jakýkoliv dobrý steak.
2: Tady je Pohoda.
3: Český rozhlas Pohoda.

V našem vysílání se ještě dozvíte, že Indonésie se letos stala první asijskou zemí, která zakázala ježdění na slonech. A místa, kde sloní život můžete pozorovat jen s odstupem, přibývají i v jiných zemích. My vás už za chvíli zavedeme do jedné takové rezervace v Kambodži.

0: Pokud jste někdy byli na skutečně exotické dovolené, možná jste také dostali nabídku projet se na slonovi nebo se s ním vykoupat. Sice to může znít jako skvělý zážitek, ale pro slony samotné je to stres a bolest. Proto přibývá míst, kde ježdění na sloním hřbetu zakazují. Už několik let to platí také v oblíbeném chrámovém komplexu Angkor Wat v Kambodži. Lepší podmínky zvířatům často nenabízí ani turistické rezervace. Jedno chráněné území na severovýchodě země nicméně získalo mezinárodní ocenění za etický přístup k turismu. Žádné dotyky, žádné krmení z ruky ani koupání se slony tam není dovolené.
1: Tak se tady procházíme kambodžským lesem a najednou před námi vrtí ocasem slon.
2: Tohle je perla.
1: Průvodce Tygn nám tady představuje slonici, která se jmenuje Perla.
2: Je to mladá slonice, letos je jí 35.
1: A kousek od Perly stojí ještě o trochu starší 60-letá slonice Ruby. Všichni strážci a taky naši průvodci jsou z domorodého kmene Bunong.
3: In Bunong language, if you said elephant, we say Rauwe.
1: Rauwe?
3: Yes.
1: Slon v bunongštině je Rauwe.
3: Rauwe.
1: Procházíme lesem sloním tempem doslova, protože tak, jak se pomalu pohybuje Perla, se zastavuje, pojídá tedy bambus a banány, tak se s ní pár metrové vzdálenosti pomalu posouváme i my s naším průvodcem. Perla nejdřív chobot omotá okolo větví bambusu, pak si ho stáhne dolů, přišlápne nohama a začne ho požírat.
2: Víte, co žerou sloni? Ano, bambus. Taky listy, trávu, ovoce. Můžou jíst 137 různých rostlin tady z lesa.
1: Každý den slon sní asi 10% své váhy a denní dávka jídla je okolo 200 kg. Hlínu na sebe sloni hážou, aby se ochladili, ale taky chránili proti slunci a hmyzu. Nakupou si hlínu nohou, pak je naberou do chobotu a hodí si je na záda.
3: How we know they are happy?
2: Jak poznáme, že jsou sloni šťastní? Vrtí ocasem a plácají ušima.
3: They are happy elephants.
1: Kromě Perly a Ruby v rezervaci žije ještě dalších 5 slonů a v lese žijí taky sloní divocí. Ti žádné své strážce nemají a potkat je tak není vůbec snadné. Z Kambodži Jana Karasová, Český rozhlas.

Táňo, na shledanou, zpíval Petr Spálený a už to bude taky pěkných pár let. Písnička byla natočená v roce 1971 a na hudbu Jana Spáleného napsal původní text Vladimír Poštulka. A musím říct, že mi pokaždé spolehlivě zvedne náladu. Ovšem, blíží se 9. hodina a tím pádem i Václav Kuba musí říct naschledanou, ale vy prosím nikam neodcházejte. Pohodové ráno dnes totiž začalo příjemným rozhovorem s Pavlínou Filipovskou a s dnešní oslavenkyní navážeme už za malou chvíli v repríze tandemu Jana Rosáka z roku 2011. Pavlínu Filipovskou uslyšíte také v pořadu Hvězdy vinilu ve 3 hodiny, no a také od 7 od večera, kdy nás provede vysíláním u muziky. Zkrátka čeká nás taková malá rozhlasová oslava. Tak ji prožijte s námi, stejně jako celý příjemný den a budu se těšit zase zítra ráno naslyšenou.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 9 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Herečka, zpěvačka nebo také konferanciérka, to všechno je Pavlína Filipovská, která v těchto dnech slaví 85. narozeniny. S Českým a Československým rozhlasem je spjatá celou řadou pořadů. A my jsme moc rádi, že si Pavlínu Filipovskou můžeme na Pohodě připomenout právě v tom následujícím. Tandem.
2: Právě teď je, myslím, ta správná chvíle udělat si čas na tandem. Takže vás ze studia zdraví Jan Rosák a hned vám taky prozradím, že dámu, která usedla naproti mě, mám moc rád. Je chytrá a vtipná jako málo kdo. Naposledy, jestli se nepletu, jsme se viděli v létě v Přelouči na udělení cen Františka Filipovského za nejlepší výkon v dabingu. Ona tam má nezastupitelnou roli. No jak by ne, když je pokračovatelkou rodu. Pozvání do tandemu přijala totiž zpěvačka, moderátorka a herečka Pavlína Filipovská. Pavlínko, vítám tě.
3: Děkuji, dobrý den.
2: Ty už to u nás znáš, nejsi tady poprvé, takže písnička a potom se na tebe vrhnu. Vrhnu na tebe své otázky samozřejmě.
4: Tandem Jana Rosáka.

0: Pavlíko, díky tobě a Pepovi Zimovi za tu myšlenku, že na to se nejraději vzpomíná, protože teď trošičku zavzpomínáš. Víš, když jsem tady říkal, že u nás nejsi poprvé, tak dokonce jsi už byla několikrát na tandemu.
1: Já nevím, kolikrát.
0: No, myslím, že dvakrát, teď seš, myslím, po třetí, protože kolem tebe se pořád něco děje, takže je to zajímavý, si tě vyspomíná.
1: Jen, aby to bylo do třetice všeho dobrýho, teda. Já se pokusím.
0: No, to je to na tobě.
1: Ale ty jsi na začátku tak nasliboval, chytrá, inteligentní, taková, já se vrhnu, nic nebylo, dámy a pánové, nic. Písnička taky krátká poměrně.
0: Jen se nebo jen. Prosím tě, zajímá mě samozřejmě, co se za to mezidobí, co jsme se na tandemu neslyšeli, u tebe stalo novýho. Čili já jsem tady už trošičku naznačil, že jsme se viděli v Přelouči. Na
1: Přelouči. A musím ti jen seknout poklonu, nejen za to, co jsi o mě říkal na začátku, ale ty jsi byl tak noblesní, uměřený, nesnažil se zbytečně vlastně z ceremoniálu, který je slavnostní hlavně pro ty, co si odnesou ceny a vlastně i pro celou Přelouč. Je to sláva, je to slavnost a je zbytečný z toho dělat kabaret. A ty jsi byl přesně. Já neměla čas ti to říct, protože ty jsi byl potom pořadu tak obležen.
0: No.
1: Gratulanty, dámami, květiny ti nosili, všechno.
0: Oblehla mě moje žena, tak aby mě neoblehl nikdo jiný. Ale máš pravdu, v té Přelouči, mně se hrozně líbilo, jak Přelouč si váží té příležitosti, že může jednak přivítat významné osobnosti a taky, že se tam koná taková hezká příležitost, hezká akce. Myslím, že to tak berou, Přeloučtí.
1: Přeloučtí jsou na to docela i pyšní. A já jsem jim hlavně nesmírně vděčná, protože každá vzpomínka na toho tátu mi dělá dobře na duši. Ale věř mi, že každý ten podzim v Přelouči trošku prožívám tak napůl. Mám radost a taky do mě vyjede taková sentimentalita. A není to jen věkem, ale je to vzpomínkami a najednou si uvědomuju, že každý ten kámen, každá ta budova v Přelouči, to náměstíčko, že táta kolem měl příběhy a pořád, a my jsme se nudili, vůbec jsme to nechtěli poslouchat, ale přesto mi leco z paměti utkvělo. A já toho tátu tam vlastně pořád vidím a cítím ho v zátylku, víš?
0: Prosím tě, já se ti musím s něčím svěřit a přiznat. Víš, moje manželka pochází z Chrudimi a byla žila léta v Pardubicích a do Pardubic jsme jezdili ještě než byla dálnice, hlavně přes Přelouč. A vždycky, jak jsme projížděli těmi uličkami, tak ona mi ukazovala domek s takovou zeleným okapem, zelenou brankou. Říkala, vidíš, tady žil František Filipovský. A já jsem si to tak zafixoval a vždycky, když jsme zase projeli, říkala, vidíš, to je ten dům Františka Filipovského a zase to je, tady žil František.
1: Jo, rodáci se opakujou, já to znám.
0: A já jsem si to tak zafixoval, že potom, když už jsem tam třeba jel s přáteli na nějaké vystoupení, tak jsem sám říkal, vidíte, tohle je dům Františka Filipovského. Představ si to, zhruba si tak po takových 20 letech mi jednou, když projíždíme tou Přeloučí, povídá, vidíš ten dům? Já říkám, jo, to je dům Františka Filipovského. Ona říká, ne, 20 let jsem si s tebe dělala srandu, to vůbec není jeho dům. Představ si to, já jsem podlehl její v mystifikaci.
1: Ukazovala ti jiné.
0: Úplně jiné, ona říkala, že se jí líbil ten zelený okap a tak si se mě dělala srandu 20 let.
1: No jo, ale teď je to krásná fantazie a já jsem jí vděčná. Nátlý paní, ruku líbá milostivá paní, že vybrala takový krásný se zeleným okapem.
0: Moc hezký dům vám vybrala. Který byl ten pravej, prosím?
1: Ten pravej v Pražské ulici. Je tam i cedulka pro tvoji orientaci, aby ti zas někdo nenapálil, jo? Protože tam se tatínek narodil, tam žil s rodinou, která byla košatá. Představ si, tři holky, tři ségry a tatínek. On byl princátko poslední a on si žil, že jo, všichni ho obskakovali a tak, on na to vzpomíná. Jak byl princ rodiny. No, netrvalo to dlouho, pak přišla první světová válka a všechno bylo to jinak trošičku. Ale ten domeček, ten je hrozně obyčejný, nemá zelený okap, bylo tam už lecos, papírnictví, pohřební služba, pak tam vyšívali korálový kabelčičky a teď je to na prodej. Ale já si ho nekoupím. Ale možná, že město Přelouč o domeček vystará a dá tam něco veselějšího a roztomilejšího, než byly ty předešlý činy.

0: Tandem cestuje.
1: S Pavlínou Filipovskou jsme si před chvíličkou povídali o Přelouči i o tom rodném domku tatínkově. Tím se možná dostáváme tak docela přirozeně i k tomu, co bývá tématem našeho tandemu v příštích chvílích, a to je cestování na místo, kde je mi nejlíp. Já nevím, možná, že do Přelouče se vracíš ráda, to nepochybně, taky tam cítíš ten genius loci tatínka, mají ho tam rádi, čili tam je ti určitě dobře, ale nechci tě jaksi směrovat tam, kam si přeju já, spíš naopak, řekni mi ty, kam ty se ráda vracíš ve svém životě.
2: Já ti spíš řeknu, odkud se nikdy nehejbám celý život, a to je pokud možno z Prahy. Já tak miluju Prahu. Moje maminka je rodilá Žižkovanda. Já jsem se taky narodila na Žižkově. Tatínek byl náplava z Přelouče, že jo. A nějak maminka s babičkou a vůbec ta rodina žižkovská ve mně ten kořen pražský tak ohromně hluboko zahrábly, že já bez Prahy si nedovedu představit život. Po téhle zemi je všude krásně. Já jezdím, samozřejmě i pracovně, já si prohlížím, vidím nádherný lesy, vidím přírodu, šumí voda, tamhle rybník, zadumanej, no všecko to na mě působí, miluju tuhle zem, ale strašně ráda se vracím do Prahy. A teď ti řeknu zajímavost, já jsem si uloupla svýho manžela, už ta posledního toho si nechám, on ho to hodně leká, když to řeknu, nechám si ho, dobrý, slušný člověk je to.

0: je ze západních Čech, z těch huňatých lesů. Dovedeš si to představit, tam zdravo všude. A od Přimdy, víš, tam, no. Takže to, odtamtud jsem ho ukradla.
1: Jak on se cítí mezi těma barákama, když
0: no,
1: tam nejsou
0: lesy?
1: No to
0: tě právě já chci říct. No. On na tu Přimdu odjíždí kdykoliv může, protože je myslivec a teď měl starost o ty srnky a tohle a sněhu bylo a kalamity a tak. Takže tam pořád jezdí a krmí a opatruje, kontroluje. Já taky s ním občas jezdím, když nejsou extrémní podmínky, že jo, na mou pražskou povahu a tělo. No a ten Luboš si představ, že on přijede po 3-4 dnech z té nádhery, z té přírody, kde opravdu může zhluboka dýchat. A on mi řekne, a ví, že já docela rád jedu domů.
1: To je nádherný. To je uznání pro tu Prahu.
0: No počkej, taky pro mě. No,
1: ale to, víš, to, promiň, promiň.
0: Ono
1: promiň.
0: To bylo především. Fuška to byla.
1: Prosím tě, ale ty jsi řekla na začátku dost důležitou věc. Narodila jsi se na Žižkově.
0: Ano.
1: Víš, u mužů, třeba já nevím, Jirka Krampol, nebo Luděk Sobota jsou Žižkova.
0: Podměšil.
1: A se říká Žižkováci, to jsou takový fréři. Jsou i Žižkovandy, frajerky?
0: No ježiš, no kdyby si znal moji maminku i babičku. Statečný ženský, na všechno připravený, protože on ten život na Žižkově, a to já jsem už nezažila zase, to já jsem totiž hodně z minulého století, ale za stolik.
1: Tolik ne.
0: Ale bylo to tam dobrodružný, však on se o Žižkově říkal, že to je Žižkovská republika. Jo? A oni Žižkováci byli ohromně na to pyšní, že jsou o tam tať a taky neradi cítili nějaký náplavy zvenčí. Jo? Takže on do dnes třeba mě Krampol s Potměšlem napadl. Jaká pak Žižkovanda, ty jsi bydlela na rozhraní, ty se narodila v Přemyslovský. To je pravda. Přemyslovská ulice, ale půl Žižkov a půl Vinohrady.
1: A teď jde o to, pro co se rozhodneš?
0: A já jsem byla na té správné půlce, pochopitelně, to by maminka ani nedopustila. No a tak já si myslím, že žižkovský ženský byli ještě o něco svéráznější, statečnější a mužnější než žižkovští muži.
1: To nebyly jenom takový ty žižkovský ženy, co při 1. máji dělali takový ty zdravý, živý obrazce, vej, to ne?
0: Ne.
1: To nebyly pravý žižkovský
0: to jsou
1: ženy.
0: Zkreslený představy. No, v literatuře a tak vůbec se to hodně popisovalo, že člověk si představil, že ten Žižkov byl zaplavený ženami v rudých šátcích a muži s karafiátem rudým v klopě. Nebylo to tak.
1: Keci.
0: Zdaleka ne, keci. Chlapi byli v hospodách a ty ženský je scháněli. A vůbec si nestačili vzít jakýkoliv šátek, no tož pak červený, na ten neměli.
2: Tandem Jana Rosáka.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Dnešní host, zpěvačka, moderátorka, herečka Pavlína Filipovská, je člověk, kterého bych si dokázal představit dokonce třeba i na té žižkovské radnici, protože má to v hlavě srovnané, myslím si, že má takový zdravý pohled na věc. Já bych chtěl ještě posunul kousek výš, Pavlíno.
2: Děkuju.
1: Teď dávej dobrý, a chyť se něčeho, protože pozor. Já se tě rovnou zeptám, kdyby si mohla být prezidentem světa, co by si změnila?
2: Podívej se, já hodně čtu noviny, například tuhle jsem slyšela, že náš milý, bohužel bývalý pan prezident Havel už přestal číst noviny, protože ho to stálo denně hodinu života. Mně ty noviny stojí daleko víc než hodinu, protože asi čtu pomalu, nebo se furt nad tím zamýšlím, nebo mě to naštve a tak. A já to sleduju všechno. A ty nitky těch všech nepohod, kterých je na světě tolik, bohužel. Protože když jsem zpívávala, že v roce 66. už bude dávno
1: všude mír.
2: Jak se ten Vladimír Dvořák mýlil, že? Bohužel, tragicky. No, takže on žádnej mír není a není pohoda mezi lidma. Lidi se čím dál víc mračej a proto já čím dál raději zpívám písničku, proč se lidi nemají rádi. Protože je to taková otázka trošku do větru, protože na ní odpověď nenalézám a myslím si, nenašel
1: nikdo. Těžko ti někdo dá jednoznačně. Těžko.
2: Ale kdyby tak lidi přibrzdili, malinko se zamysleli nad tím, jak ten život lidský je strašně prchavý, krátký a jak by bylo třeba každýho dne si užít a co tě to stojí, ráno se usmát, pozdravit nebo nastavit ucho, když někdo potřebuje vyslechnout. Ono to je zadarmo a přitom by to udělalo úplně jinou atmosféru mezi námi.
1: Vydala bys nějaký celosvětový nařízení, který by to nějak mohlo malinko upravit třeba?
2: Já na nařízení jakéhokoliv druhu nevěřím. Hmm. Cokoliv se nařídí, tak hned má tolik oponentů takový nařízení. A už je diskuse, pak je komise, pak se sejdou, pak založí stranu proti nařízení, pak založí druhou stranu pro nařízení a nic z toho nakonec není. Jenom zase další hádky a nepokoje. Nařídit se nedá nic, ale mělo by se víc na lidi obyčejně mluvit, aby tomu všichni rozuměli.

0: povídání s Pavlínou Filipovskou tady zazněla i taková hezká vzpomínka na Silvestr 61, si říkala?
1: Ano.
0: 61, kterého se nepochybně zúčastnil i ten, koho si dneska vybrala mezi klasiky českého humoru, protože
1: nemohl
0: to byla
1: chybět.
0: Stálice. Ano. V rozhlasových Silvestrech byl největší hvězdou. Všichni jsme ho měli rádi a těšili jsme se na něj.
1: A však taky ty rozhlasový Silvestry, to byla radost, to byla rozkoš, protože já jsem zažila doby na rozdíl od tebe, kdy nebyla televize a pak byla jedna na tva tři baráky, že jo? Veliká jako korespondňák, asi tak, obrazovečka, a všichni jsme se scházeli u hodných sousedů.
0: No to jsem rád, že mě považuješ za takhle mladýho, ale já to taky pamatuju. K nám chodil půlka baráku.
1: Jo, vy jste měli televizor, no jo. No tak to my jsme chodili vedle ke Stalichu. My museli,
0: vy jste byli chudší než my.
1: No chudší a ono to bylo všecko na ty příděly, takhle a byla rvačka a tatínek neměl čas si stoupnout do nějaké fronty.
0: No, ale teď, abychom se k té hvězdě dostali, její jméno je Jiří Štuchal.
1: Ano.
0: A díky, Pavlínko, tobě si teď na něj zaspomínám. Ty jsi ho určitě znala osobně.
1: No jistě, protože za těch dob kdysi dávných, v 50. letech hodně už zas jezdějí herci, ale hodně tehdy už jezdili herci a dělali estrády, což je vlastně takový útvar, ke kterému se všichni vracejí, ale odmítají tomu, říkají estráda, a přitom to není nic jiného, a kolikrát je to špatná estráda. No, ale tak to nechme stranu. No, a teď tam byli zpěváci a byli tam komici a byli tam umělci vážnějšího zrna a tak různě. No, tatínek balancoval mezi všemi žánry, že jo, proto na požádání předved cokoliv. No a do této party krásný patřil i pan Štuchal a jeho paní Věra Racková. A ta pro pamětníky zdůrazňuji, první zpívala Lavičku v jasmínu.
0: Jejda, to je to kež, Lavičko kež.
1: Ano, ano.
0: Víš to, Věruška zapamatuju.
1: Racková, ano. To byla jeho žena. A byla taková krásná dvojka, pohodová. Ty se opravdu měli rádi. A vůbec mi připadá, že všichni v té partě, to byla radost s nima pobejt. Jaroušek Šterc. Víš co, pozvi mě příště zás, protože já jich mám v zásobě tolik milovaných.
2: A mistře, vy jste poprvé v Praze.
3: Yes, totiž, si, oui. Excuse me. Da. Co říkáte Praze? Nazdar. V Praze vždycky říkám nazdar. All right. Já jsem myslel, co se vám v Praze myslí nejvíce líbí. Oh yes, lidi, prima. Well, moc prima lidi a nejvíce, ještě víc prima, first class, první třída ženy, ladies, moc fajn. No ano, myslím, ale co ještě je u nás prvotřídní? Všecko. Divadlo, National, divadlo, Národní, yes. Muzeum, vy jste byl v Národním divadle a v muzeu, mistře? No nebyl, ale zvenku to hezky vypadá. A mistře, viděl jste nějaké pražské kulturní památky? Já viděl, moc rychle nás vezli autobus, Čedok, já už nic nepamatuju. Pamatuju, byl jsem v tom, jak je ten věž, jak ten měl hlad velký a hrál violin z hladu. Jak se jmenuje, name, prodávali Borka. Mistře, snad dali Borka, dali. Nic nedali, prodávali tiket. Prodávali vstupačky. Já bych jenom rád viděl, my se přece jenom o té Praze něco podrobnějšího, byl jste v cirku. Yes, v cirkus, myslíte, hned poznal. Yes, moc líbilo. Praha je moc dobrá cirkusová město. Nahoře například, jak tam ten krásný kůň na Václavák, yes, Václavák, kůň Lipican, prostě krásně. Seti, krásně se drží jockey, hrozně rovně, dobrá škola je to. A já jsem tady byl jsem tady v září, lidi plno kytiček dali dokola, moc rádi mají jízdu na koni.
4: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
5: Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Zpěvačka, moderátorka, herečka Pavlína Filipovská. Co je v téhleté chvíli, Pavlíno, u tebe aktuální z těchto tří profesí? Nemyslím teď, když tady
2: tak
1: sedíme.
2: Tak lež to není, že jo, co si řekl.
1: Že jo, no.
2: A je to moc hezký, když se vršejí tituly, poněvadž já už skoro, víš, na tom i začnu trvat.
1: Jo?
2: No, aby lidi věděli, pač už taky je spousta lidí, kteří nevědí, kdo to je ta paní nebo co, ale když se navrší takových titulů, tak si tě aspoň všimnu.
1: A dáš si to na vizitku takhle?
2: To nedám asi. Protože
1: to by člověk měl mít, aby všichni hned věděli, co je.
2: A co tam ty máš?
1: Já tam nemám nic, ale jeden můj kamarád, ten tam
2: vidíš,
1: je napsáno
2: Náden.
1: Vidíš,
2: ty si tak pyšný, že si myslíš, každej hned ví, Rosák, skvělej, nádherný sportovec,
1: no,
2: umělec, tadyhle divadelní.
1: No, nedám si tam tenista přece, že jo, to bych byl pyšnej moc, že jo. No.
2: Ne, to si mě voď sebou, já to dořeknu. Jo. Co tam nemáš na té vizitce?
1: Můj kamarád tam měl napsáno Náden.
2: Náden.
1: Jako nádeník.
2: No, já.
1: Tak co seš teď nejvíc v tuhle chvíli?
2: Víš co, teď asi ze všeho nejvíc jsem člověk zájezdovej a rozhlasovej. A musím ti říct, že já teďko takhle vlastně, nechci říct na poslední chvilku, ale v tomhle zralém věku, chápu, proč ten táta třeba tak miloval rozhlas. Jak se těšil. Protože naprave ten mikrofon, když si tady sedneš, tak je tvůj. Nemůže ti nikdo uhňápnout. Za druhý, on je takovej intimní. Je to mrcha. On na tebe prozradí všechno. Nemůžeš ošulit posluchače přes mikrofon, protože oni tě mají doma a oni ti přestanou věřit. Jakmile začneš být příliš brilantní, elegantní, poučenej, všechno víš, všechno znáš, tak v tu ránu ztratěj takovej ten pocit intimity a řeknu, přelaď to, prosím tě, není tam nějaká muzika. Jo? Čili já si toho mikrofonu čím dál víc vážím a Český rozhlas ke mně není skoupý, docela mám příležitosti a navíc ještě sedíš autorský. No ty seš na to zvyklý, že jsi sám za sebe ve všem, ty řemesla, devatero nejmíň, ale já takhle teďko najednou jsem postavená, protože ano, ten pořad, ale napíšete si to, víte, uděláte si to a tak. A já píšu teda jako Jirásek tuškou na papír, protože u počítače mě nic nenapadne, víš? Ale píšu.
1: No to, pak to stejně musíš hodit na počítač, ne?
2: Proč?
1: Ne.
2: Já to po sobě přečtu.
1: Jo.
2: My jsme se ve škole ještě učili normálka psát. To nebyly žádný ty takový, víš, jako teďko zavedou takový písmo, to bude už klínový. To už se mě netýká.
1: Takový to polotiskací, myslíš?
2: Jo, polotiskaco, ale je to trošku spotvořený, takže ono to není, to je kočkopes.
1: Takový americký je to.
2: Jak se často teď říká.
1: Prosím tě, a tak počkej, ale abychom byli konkrétní, tak no. Ty si píšeš a potom si interpretuješ texty,
2: ano.
1: Jakého charakteru? Řekni tituly.
2: Prosím tě, to je tohle zpověď. Jakéhokoliv charakteru. Já jsem chvíli humorná, já jsem chvíli závažná, já si dovolím někdy být i poučná, ovšem přiznám, že to nemám z vlastní hlavy. A třeba miluju vysílání Dobrého jitra, protože to jsou 3 hodiny s mikrofonem, který je jenom tvůj, už jenom ta důvěra rozhlasu, to mě sráží do kolen. Jo.
1: A to ti trémou, nevadí. No ale pozor, Dobré jitro sebou nese ten zvyk, ženej prs, že musíš opravdu stávat v dobrém jitru, to znamená brzo ráno.
2: Ve 3.
1: To ti nevadí.
2: To je od 5 ráno.
1: No.
2: Zažila jsem doby, i kdy to bylo od 4 do 8, no. Tak teď je to od 5 do 8. A protože se bojím, tak stejně nespím, víš, tak já to nemám ten problém s tím vstáváním. To jak si, to já pominu. Ale je práce to vymyslet o čem? Teď prostě to taky seřadit, protože v 5 hodin ráno nemůžeš s Einsteinem na lidi. To musíš po lehoučku v bačkora budit, víš, být něžnej, skoro
1: srozumitelný,
2: pomalejší, jo. Přidávat můžeš pak ve 2., 3. hodince, ale nejdřív se to musí takhle hezky něžně. No, je to pořad, s kterým já se mazlím, ale přiznávám se, že ty 3 hodinky tak 4-5 neděl si píšu. Teda ne, že bych se dělal 12 hodin denně, ale než to vymyslím a než to dám dohromady, ale strašně mi to baví.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Pavlína Filipovská ve svém životě už několikrát dokázala, že kdyby na to přišlo, tak by byla schopná se uživit i úplně jinak, než se třeba živí. Já vím, že si třeba dělala i podnikatelku, to bylo tehdy, když jsi měla ten slavný mandl.
2: To byla těžká role teda, takovou už bych nevzala.
1: No ale prosím tě, zkus teď zauvažovat, co by si dělala, kdyby si nedělala opravdu to, co teď děláš? A co by si dělala jako ráda? Myslím, že už před chvilkou jsme v podstatě na jeden takový způsob paralelní narazili. To znamená, že by si dělala třeba rozhlasovou spíkrini a moderátorku.
2: Já vím, že to ne právě. Ne? Já třeba obdivuju vždycky, takhle je to jitro dobrý. No. A takhle přes okýnko vidím, jak nastupujou zprávaři. Teď oni co přečtou za jména, fakt a tohle. A jsou takový jako u toho. No a ještě si u toho povídají občas z režii, když je tam náhodou repo. No to já obdivuju. Já vůbec nejsem schopná takovýmhle způsobem racionálním a nezaujatým sdělovat fakta. Víš, to mi není dáno, to já bych vůbec nemohla.
1: Čili hlasatelku správně.
2: Hlasatelku bych neuměla.
1: Ne. Prosím tě, víš, co mě teď napadlo? Ty máš tak charakteristický hlas, mimochodem velice milý charakteristický hlas, ale nepamatuju se, teď mě možná vyvedeš velice rychle z toho omylu, že jsem ho slyšel v dabinku. Dabovala jsi někdy?
2: Nikdy.
1: No to je zvláštní.
2: Nikdy. Pozor, jedna je výjimka, ale to se nedá považovat za dabing. To taky je dávno, tak dávno, že opravdu to nemůžeš pamatovat. To se filmy v televizi, když šel cizí film, tak se sešla hrstička statečných, nebo ty, co byly po ruce a četli z textu prostě pod ten obraz, ale živě, z jedné vody šup.
1: Bez strefování do pusy.
2: Bez strefování do pusy, prostě četli, jo, když tam byla hrbata, a hrbata je moje, a tenhle ten kulhavý, jo, nozdor, a teď už nebylo čas ani měnit hlas a nic. A takhle já jsem jednou, jak slepej k houslim, přišla k televiznímu, jaksi pseudodabingu, takovýhlemu divokýmu, šla Tereza Rakénová, nádherný film, Simon Signor, ta blázní byla vždycky okouzlená. No a teď to šlo teda, a my jsme seděli všichni u jednoho monitoru a já jsem tam měla roli takový tý ošklivý, zkroucený sluštičky, která dost tý Tereze potom zamotá život a něco tam práskne na ně. To byl jako krásný bezcharakterní typ, ale... Že bych to zahrála, to vůbec ne, byla šťastná, jsem překoktala ty repliky, že jsem je našla v tom zmatku a tak. To byl jediný pokus o dabing, tím to začalo, tím to skončilo. A od té doby vlastně já jenom takhle, já paběrkuju z té slávy dabingový tatínka, jak jsme vlastně o tom začali, od té Přelouči a tak vůbec. Ale já si taky myslím, že bych to asi neuměla.
1: Ale já myslím, že to jde akorát o to vyzkoušet. To je taková výzva teď pro režiséry.
2: A ty jsi to dělal někdy?
1: Já jsem to kdysi dělal, ale taky jsem to několikrát použil jako bonmot, že jsem stál vedle Luďka Munzara u jednoho mikrofonu.
2: Jo, to jsem slyšela.
1: No jasně, já to teda znova řeknu, protože to říkám hrozně rád, že on dělal...
2: Já to ráda slyším.
1: On dělal toho Paula Newmana a tak se mu nevedla ta klapka, tak ji dělal na několikrát. Na rozdíl ode mě, který jsem to vyšel na poprvé, že jo. No a teď přijde ta poenta, že on dělal hlavní roli Paula Newmana a já dělal nádražní rozhlas, že jo.
2: To by možná ale taky šlo.

0: Toulky českou minulostí.
1: To je poutavé rozhlasové vyprávění o událostech i osobnostech, které formovaly naše dějiny.
0: Toulky českou minulostí pro vás vysíláme každý všední den po 16. hodině.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Tak jak se říká, že mívají herci různé své životní role, které jim zůstanou už navždycky přišity, jako třeba tatínek měl taky Louis de Finesse, že jo? Tak včera neděle byla s Estelou spojena naprosto. A prosím tě, já se pamatuju, že ty si to kdysi tak hezky vyprávěla, jak tě zastavují sem tam policajti, nebo tehdy, když
1: ta písnička tehdy to byl humor.
0: A že si musela zaspívat, aby tě propustili vůbec bez
1: pokuty.
0: Ale
1: pozor, to nebyla příhoda vymyšlená, to já neumím si ty legrační příhody, to byla opravdovská příhoda. Ovšem, ona to byla úplně jiná doba, oni to byli jiný policajti a já byla trošku jiná holka, jo, a tak myslím si, že tohle všecko dohromady, když spočítáš, podtrhneš, pochopíš, že jsem nedostala pokutu, když jsem si stoupla na Chuchelskou silnici, tak tam se dalo ještě stoupnout, aniž by to někdo přejel, srazil, odvál a zaspívala jsem jim aspoň jednu sloku a oni říkali, tak jeďte, dejte si na to pozor.
0: Prosím tě, je ta písnička pořád ještě s tebou takhle spojená, vzpomínaj si na to, předpokládám, že určitě.
1: Podívej, i kdybych nechtěla a chtěla se od ní odříznout, tak to prostě nejde, protože když někam přijedu na besedu, nebo tak to chtějí slyšet. Já už pro radost i sobě i občas zpívám polsky, protože jak jsme cestovali se Semaforem různě, tak včera jině děla byla. Byl čas mažení snův, to je daleko ještě mazlivější, víš, než ta česká verze.
0: Německá verze není nějaká?
1: Grad i Sonntag vergangen. O výherlich erwar.
0: No prosím.
1: No jo.
0: English, anglicky umí?
1: English to nebylo, až tam nás nikdy nepozvali, tak jsme to prostě se nenaučili, no. Ale podívej, Jeníčku, vraťme se k té neděli. Mě jí osud vlastně nadělil do klína takovouhle nádhernou písničku. Možná, že jsem si zprvu jí ani dost nevážila, protože takovou jsem měla šílenou trému a v životě jsem opravdu nespívala obecenstvu. Natož pak, aby mi někdo půjčil do ruky mikrofon. A já jsem z toho byla tak celá zmatená, že jsem si tu písničku ani vlastně neužila. A navíc jsem byla takovej zajíc, že jsem vlastně ani nechápala, že to je drobně eroticky podbarvený, že tvrdá mes netlačí, to jsem vůbec nevěděla, co jako tak, a jak se lidi usmívají a tak, jak vědoucně.
0: No, tak... Ty jediná chudinku si nevěděla, proč se smějou.
1: Na Žižkově meze moc nebyly a potom dělala jsem si to, no prostě bylo to takový. Takže byla to doba skutečně her a malin nezralý.
0: Kdo napsal ten text vlastně, prosím tě?
1: No dobře, já pořád říkám, že jsi ještě nezralej. Jak ta malina? No, suchý šlitr, prosím.
0: Ježiši, to je vlastně suchý.
1: To jsi zeptal vážně, nebo jsi vtipkoval?
0: Ne, prosím tě, s tou mezí mě najednou napadlo, kdo měl takovýhle nápady, no tak to je jasný.
1: No, Jirka no, suchý no, už od mlada a má
0: ježiši,
1: je furt.
0: Ježiši, má je furt. Jsem si tě vyzkoušel takhle, jestli si to pamatuješ. Ne? Pavlínko, já ti moc děkuju za, ale co mě vůbec nepřekvapilo, že příjemnou návštěvu, protože ta bývá vždycky, když se dostavíš k nám do tandemu. A přestože to bylo už po třetí, tak já bych si hodně přál, aby to nebylo naposledy.
1: To víš, aby došlo za prvé na komiky miláčky a za druhý taky tě ráda vidím a dovol, abych tobě poděkovala za pozvání, který bylo pro mě velice milý a váženým posluchačům za pozornost.
0: Díky a naschledanou.
1: Naschledanou.
2: Tandem Jana Rosáka. Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 10 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.

0: slovo malířka, to je slovo, které je tak opředený tajemstvím, mystikou. Když slyším slovo malířka, představuju si třeba Frídu Kahlo, ale určitě ne sebe. Protože já už se na tuhle profesi dívám z toho druhého břehu. Pro mě v tom toho tajemství je minimum. To tajemství se odehrává v momentě, kdy vzniká obraz. Tam je to tajemství, tam to může být pro mě i třeba hádání z kávový sedliny, když ten obraz vzniká. Ale malířka je pro mě žena, která žije bohemským životem, která večer posedává u vína, budí se v pravý poledne nebo později, je obklopená davem ctitelů a žije prostě s určitým imidžem. Já si myslím, že já ten imidž nemám. Takže malířka je všechno, jen ne já.
1: Říká o sobě Viktorie Chaloupková. Společně ji právě teď navštívíme v jejím podkrovním pražském ateliéru. Tady namalovala snad všechny své obrazy. A přitom chybělo jen málo, aby z výtvarnice byla mistryně v hodu diskem.
0: Já si pamatuju na takový zase zlomový okamžik, který byl v mém raném dětství, skutečně v raném. To bylo někdy, kdy mi bylo, já nevím, 7-8 let. To už jsem sportovala pod tvrdým vedením mýho otce, který, jak to u rodičů ambiciozních bývá, kam nedosáhl on, tam chtěl, abych dosáhla. Já docela se mu to dařilo. Ale já už v té době jsem se začala zmiňovat, že bych chtěla být výtvarnicí. A pamatuju si, jak jednou otec přišel, usedl na kraji mý postele, když jsem se chystala spát a říká, víš, ty nebudeš moc být obojí. Buď budeš dělat umění nebo sport. A já vím, že jsem nějak odsekla, protože jsem si myslela, že to obojí jde. Je pár případů, kdy se to skutečně podařilo, ale já o tom mám své pochybnosti a já jsem se do nějakých 18-19 let snažila skutečně směřovat k obojímu, jenomže pak se ukázalo, že být výtvarnice je přece jenom o něco ženštější než ten můj disk posilovna a v té době byly v módě i anabolika, takže tam to bylo buď být mužem nebo ženou a já jsem se rozhodla být ženou, mě to mnohem víc vyhovuje. Takže jsem se rozhodla přece jenom pro to výtvarné umění, pro tu malbu a ten sport jsem nechala daleko za sebou. Jak už jsem řekla, já jsem začala dělat atletiku snad někdy v 7 letech a v tom nejútlejším věku tam člověk dělá vlastně všechny disciplíny. Z nich nejlíp mi šly běhy, ale protože jsem byla čím dál tím línější, tak jsem si ty štreky zkracovala, až jsem zůstala v diskařském kruhu a tam jsem vlastně to dotáhla nejdál. Den, kdy se to definitivně rozhodlo, že nebudu sportovkyní, on nebyl tak úplně přesný, nebyl to jeden den. Ono to bylo rozhodnutí, které tak trošku šlo mimo mě. Dokud mě trénoval otec, pak nebylo úniku. V okamžiku, kdy jsem dostala státního trenéra, tomu se dalo lhát, otci ne. Takže jsem se čím dál tím víc začala vymlouvat na školu, na kreslení a tím ubývalo jaksi mých výsledků ve sportu a mistrovství republiky to definitivně rozhodlo. Já jsem si říkala, tak a teď už dál pokračovat nebudu, nemusím a nemůžu a zůstala jsem u toho malování.

Já ani nedokážu říct, jestli jsem vždycky chtěla být malířka. Chtěla jsem být výtvarnice. Nepředstavovala jsem si sebe před plátnem, spíš s tuškou jako návrhářka, proto jsem taky zvolila uměleckou průmyslovou školu a tam jsem studovala vnitřní architekturu, výstavnictví. Jenomže kámen úrazu byl ten, že já jsem od přírody flink. Pro mě udělat rovnou čáru nebo natřít čistě plochu je něco naprosto vyloučeného. Já to nedokážu, protože všechno u mě musí jít rychle, takže ta čára nikdy nedokáže být rovná. Tak jsem přišla na to, že ty čáry budu malovat klikatý a tu plochu hold nenatřu stejnoměrně, ale nechám štětec plynout po ploše, takže pak vznikne tvář nebo krajina nebo zátiší. A postupně jsem přišla na to, že to je to pravý pro mě. Byl to okamžik, kdy jsem se rozhodla potěšit svého muže tím, že vymaluju koupelnu. Byla to koupelna v panelákovém bytě na Žižkově, kde bylo ještě u Makartovy jádro. Já jsem vzala barvu a začala jsem natírat stěnu nad vanou. A už na prvních centimetrech jsem zjistila, že to nedokážu, takže jsem okamžitě změnila úmysl a místo stejnoměrně natřené stěny tam začaly vznikat tváře a oči, jenomže ta barva byla temně modrá a kapala mi do vany. Takže jsem posléze musela namalovat tváře i do vany a výsledek byl takový, že když můj muž přijel ze služební cesty a otevřel dveře, aby si šel umýt ruce, tak zařval. A tam bylo jasný, že odteď už nikdy stejnoměrně plochu nenamaluju, že odteď už to budou jenom ty obrazy.

ten první obraz, k tomu mě taky vlastně dohnal můj manžel, a to tak, že když se se mnou seznámil, tak jsem říkala, že jsem výtvarnice, jenomže v té době to nebyla tak úplně pravda. V té době jsem dělala lektorku literatury v památníku písemnictví a k výtvarné činnosti jsem měla neskonale daleko. Ale pak přece jenom mě to táhlo spíš k té tušce a papíru a ke štětcům, ale ještě jsem nevěděla přesně, co chci dělat, a můj muž stále naléhal. Takže potom, co se mi nepovedla koupelna, jsem si vzala plátno a zkusila jsem první krajinu. Byla strašná. Mám ji do dneška schovanou, je to jeden z mála obrazů, který nechávám pro svoje příští generace, aby viděli, jak jsem začínala. Byla to louka a lihovár a spousta barevných stromů a já lituju, že ten obraz neopadal, že ho mám do dneška, protože za ten se skutečně stydím. Další obrazy to už bylo lepší. Dalším obrazem byla lampa a ovoce a to už připomínalo obraz, ale rozhodně bych si netroufla ho nikomu ukázat. Byla jsem vzdorovitá, říkala jsem si, tak počkej, já ti ukážu, jaká jsem výtvarnice. Nejen, že jsem výtvarnice, já jsem velká malířka. A je fakt, že s tímhletím pocitem jsem malovala snad prvních 10 obrazů, kdy jsem stále chtěla někomu dokázat, že na to mám být malířkou. Samozřejmě, když se dneska na ty obrazy podívám,

0: křikla, jsem říkala, to je ono, tak tohle to chci umět. Kdy anděl drží ochranou ruku nad chlapečkem a holčičkou, takový ten klasický motiv, co dřív visel v každé ložnici. Lávka rozbouřená, řeka, anděl strážný nad dvěma dětma, mě to okouzlo, mě to nadchlo. Takže jsem došla domů, okamžitě jsem začala kreslit a posléze i v tomhletom duchu malovat. Další byl malíř Vavris, který tehdy ještě žil na Moravě, já jsem byla na nějaké jeho výstavě a to byl styl podobný tomu, co jsem chtěla dělat. Pak to byly samozřejmě mrtví malíři, že jo. Chagall, byl to Picasso, těch vzorů, těch bylo moc, silně mě ovlivnil mistr Teodorik například, že jo. Zhlídla jsem se v secesi, těch vzorů byla spousta.
1: Viktorie Chaloupková používá olejové barvy. Na jejich obrazech nejčastěji vidíte ženy, kejklíře i ptáky v kleci. Na plátna nanáší sitě červenou, žlutou, ale i hnědou a modrou. Její obrazy jsou svobodné a mnohé mají svůj vlastní příběh.
0: Jsou příběhy, které člověka posunou dál, nebo příběhy, které vůbec ho motivují dál pracovat. Kouzelný příběh jsem zažila před několika lety na výstavě, kdy kamarádka se spřátelila s jakousi dámou a spřátelili se tak těsně, že onu dámu pozvala na moji vernisáž. A když tahle ta paní neskonale příjemná, milá, slyšela, že jde na vernisáž Viktorie Chaloupkový, tak se jí zalesklo oko, protože říkala, Ježíši Maria, to já musím poznat. Kdysi tahle paní měla velký splín, který způsobil její muž a ona je mu na truc, tak jak to známe s dámy na kolejích, popadla u spory a vyrazila do města. Původně si chtěla koupit nějaký kostým nebo botičky, ale nakonec skončila v galerii díla a tam na truc mužovi si koupila obraz. A ten obraz měla skutečně z těch mých úplných začátků, byl to jeden z prvních, byl to nějaký zátěší s kytkou. A tahle paní celý ten život, kdykoliv se zlobila na svého muže, tak se podívala s jistou dávkou vzdoru na ten obraz, jako ty, počkej, budeš mě zlobit, já si zase koupím obraz od Chaloupkový, ale už nikdy na žádný můj obraz nenarazila, až teď vlastně po mnoha letech jsem se setkala s tou paní. Na neštěstí pro mě, jejich manželství je v takové pohodě, že už svému muži nevzdoruje, a další obrazy si ode mě nekupuje, ale mě to tenkrát nesmírně pohladilo po duši, že můžu někomu i třeba léčit splíny. To je taková motivace pro to malovat, že jo. Léčit někomu splín, dělat někomu radost nebo pomoct někomu vzdorovat. Ono, malovat obrazy pro mě je taky vlastně léčba splínů. Nejenom, že v momentě, kdy pracuju, tak jsem hájena. Že? Ne, že by mě nikdo nemohl zlobit nebo otravovat, nebo že bych přitom nemusela odejít, uvařit dítěti večeři nebo něco uklidit. Ale přece jenom, když se mi zrovna nechce, tak se můžu vymluvit na to, že teď zrovna maluju strašně důležitý obraz. Ne vždycky je to pravda. Mě to i někdy osvobozuje od jiných povinností. Třeba mi to i dává šanci se vymluvit. Nechce se mi někam, teď nemůžu, teď chystám výstavu. Dává mi to prostor, dává mi to svobodu, ale hlavně mi to dává šanci se vypovídat. Že? Protože jestliže mám něco na duši, pak nejlepší způsob, a ten bych doporučila všem, nejenom malířům nebo výtvarníkům, jestliže vás něco trápí nebo zlobí nebo z něčeho máte strach, vemte si tušku a papír a neuměle třeba nakreslete to. A pak to třeba zahoďte nebo spalte nebo si to dejte nad postel. Ale v momentě, kdy to namalujete, tak se toho zbavíte. A naopak, že jo. To dává tuhletu obrovskou šanci a svobodu dělat si vlastně s prostředím, s pocitama, co člověk chce. Je to takový šanson, vyspívání, vypovídání se z nějakého

0: stavu, z nějakého pocitu. Na tom obraze tady se z nich můžu vykřičet.
1: Soudí tady mou nápad.

0: Víte, on ten pojem prostor je tak trošku složitý, ale tak, jak já prostor cítím, to je nebýt svázaná, nebýt sklíčená. A já si do toho obrazu můžu vstoupit. Já si můžu namalovat jakoukoliv krajinu. Já si můžu namalovat jakoukoliv situaci. Já si můžu namalovat člověka, s kterým bych ráda seděla. Já si můžu namalovat stůl, u kterého bych ráda seděla. Já si vlastně můžu namalovat jakýkoliv svět. A v momentě, kdy ho maluju, a v momentě, kdy ho domaluju a dívám se na něj, si do toho světa vstupuju. Ono to zní možná až příliš básnické, až příliš nadneseně, ale člověk by se neměl básní a básníků zříkat. Jeden český básník napsal, obraz je protržený obal ráje. Třeba teď je květen, byla neděle, bylo horko a kdybych teď měla sednout k plátnu a namalovat ten prostor, po kterým teď toužím, pak by to bylo strašně prostinký, protože bych namalovala obraz, jaký si maluju vždycky, když je horká květnová neděle. Byl by to obzor a nad ním obrovský mraky, nádherný, nekonečný obzor. A taky bych tam namalovala sebe v autě, jak jedu za ten obzor. A tam čeká něco možná strašně jednoduchýho. Možná, že jenom jednoduchý posezení někde na patníku, možná nějaký malý opuštěný hotel, nikde nikdo. Prostě ten můj současný prostor by byl takový ten tajemný, krásný soumrak, růžový, kdy se může stát cokoliv a po něm bude následovat noc, v které se může stát cokoliv. Takový ten prostor, kdy člověk neuvažuje, co bude dál, ale může, když chce, tak může nekonečně snít. To by byl obraz, který bych malovala teď. A asi ho i dneska namaluju.
1: Mí milí asi nevědí, že slouží službu medvědí, když v roli svědku povědí, že mám ráda třeba růže. I to, že ještě radši spím a ve snech často zabloudím k vůni mužské kůže. To mi nepomůže.
0: On, můj životní příběh, to je takový i pro mě trošku diamant, má spoustu plošek. A já na svůj život můžu nazírat z mnoha stran. Já sama sebe cítím jako dítě štěstěny. Já jsem neskonale šťastná, spokojená. Na druhou stranu je spousta věcí, které by leckdo považoval za negativní, za smutný, za nešťastný. Měla jsem etapy, kdy jsem se necítila obzvlášť šťastná, etapy, kdy jsem bojovala za to, abych mohla mít dítě. To nebyla jednoduchá etapa, byla hrozně zlá, nepochybně mě poznamenala. Ale jak se říká, co mě nezabije, to mě posílí. Já si myslím, že mě nesmírně posílila. Nakonec jsem si prosadila svou, takže dneska mám o důvod víc ke spokojenosti. Ale ten můj život, to opravdu se nedá shrnout ani do jednoho povídání. Já si myslím, že těch životů žiju spoustu a já jich žiju spoustu ráda. Já si myslím, že člověk, který si vytvoří například image a je odsouzen nosit určitou barvu oblečení nebo používat určitý parfém, se strašně okrádá. Já mám stejně ráda krajky jako džíny a mám stejně ráda květinové parfémy jako jednoduchou mužskou vůni. A zrovna tak je to s tím mým životem, se vším. Já se cítím být stejně romantičkou jako sportovkyní, být obyčejnou ženskou od škopku, jako být znalcem literatury nebo intelektuálkou. Nedá se ten život vtěsnat do jednoho povídání a byla by to i škoda.

Jsme se o tom, jak shrnout život, jak se na něj dívat. Teď je mi 50. Pro mě to ku podivu není tragédie. Já se na svoji 50 dívám pobaveně a říkám si, jak takhle mladá holka může vypadat tak staře, protože samozřejmě v mý duši je 17,5, napadají mě nesmysly, mám sny jak puberťačka. A samozřejmě, že se vůbec necítím rozumně a dospěle. Ono je to vidět i na těch mých obrazech, i na mých inspiracích. Že jo? Bavili jsme se o tom, jaký malíř mě ovlivnil, ale ono snad víc než malíři mě ovlivnila muzika. A to ne ledajaká, byl to šanson. A o tom jsou i moje obrazy. Že jo? Většina mých obrazů je šanson. Je o stesku, o touze, o lásce a o tom by dospělá 50letá už taky třeba malovat nemusela. A když, tak jenom jako vzpomínku. Ty šansony, ty ve mně znějí pořád, že jo? Ty ve mně znějí, i když zrovna neposlouchám rádio a když si to rádio pustím, nebo ten kazeťák, nebo CDčko, tak si pustím paní Hegerovou a ta zpívá Dnes mě soudí, což je asi taková moje životní písnička, já to musím namalovat. Takže to bilancování teď, já jsem se rozhodla, že se zastavím, že přestanu vystavovat, protože maluju 25 let stojím u plátna a 25 let stojím před svými diváky, před svými zákazníky a předkládám jim ty moje šansony. Ale teď si říkám, že někdy člověk musí udělat pauzu a zjistit, jestli třeba nespívá falešně. Já nevím, to zjistím až při té pauze, takže teď na chvilku přestanu vystavovat a budu sama sebe poslouchat, budu poslouchat ten svůj šanson, jestli je takový, jaký by měl být a myslím si, že přijdu na úplně nový melodii, aspoň doufám. Já nepřestanu malovat, to ani náhodou, naopak možná, že teď teprve začnu malovat mnohem intenzivněji, protože nebudu malovat na termín, nebudu se děsit toho, jestli stačím namalovat do toho a toho měsíce tolik a tolik obrazů. Teď prostě budu malovat to, co mi slina na jazyk přinese a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Když jsem byla na stipendiu a jeden kolega mi tak trošku káravě řekl, maluji, jak ti zobák narost. A možná, že jsem si to doteďka tak úplně netroufla. Že jsem stále korigovala ty své obrazy s tím, co se má, nebo co se bude líbit. Já chci, aby se moje obrazy líbily. Především se ale musí líbit mně a myslím si, že pak se budou líbit i ostatním a to chci udělat teď v 50. Přesně takhle to cítím. V těch 50 by měl člověk přistoupit ke spoustě nových začátků. Nejenom k tomu pracovnímu.

0: Pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

Býval u nás v podkroví, voníval terpentínem, a že byl malíř, to se ví, občas byl cít.

očích jak v šachtě do světlínku. Každý se ztrácel jako ve tmě, maloval lidi z okolí. Všechny jsme dobře znali, jenže když malí

zmlátil a potom zmizel ve tmě, říkají lidé v okolí, že dostal správnou lekci. Já však, když malíř,

0: Vraťte se s námi v čase a s láskou zavzpomínejte na nestárnoucí hity vašeho mládí a vašich životů.
1: Projděte se s námi hudebním archivem a připomeňte si kouzlo těch nejkrásnějších písniček.
0: Talentovaní autoři hudby,
1: legendární textaři
0: a hvězdní interpreti vám zpříjemní každý den od 13 hodin.
1: Pohodová hodinka.
0: Vaše hudební vzpomínky.
1: Český rozhlas Pohoda.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 11 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Krásný den, milí posluchači, ladíte Kolotoč ve čtvrtek 28. května, ve kterém na vás čeká celá řada zajímavostí. Podle starodávného receptu si připravíme šťovík s játry. Josef Černý vám poradí s reklamací potravin. A v naší hobby rubrice se dozvíte, proč někdy naroste celer, co má duté bulvy a proč se někomu zase rozdvojuje mrkev. A už za chvíli se vypravíme do vodní elektrárny Štěchovice, kterou najdete ve středních Čechách. Přeji příjemný poslech, v tuto chvíli se můžete zaposlouchat do písničky Artista v podání Josefa Laufra.
1: Kolotoč a Jana Chládková.

0: Dnešní výlet na Pohodě jsme připravili pro milovníky nevšedních prohlídek. Slyšeli jste někdy o takzvané Vltavské kaskádě? Jde o soubor elektráren na řece Vltavě, jehož součástí je i vodní dílo Štěchovice nedaleko Prahy. Betonová přehrada je 22 metrů vysoká a 120 metrů dlouhá a do vodní elektrárny se můžete vydat i na prohlídku. Do míst, kde vzniká elektřina, nás teď vezme redaktorka Bára Kvapilová.
1: Na začátek prohlídky dostávám oranžovou přilbu, nasazuji na hlavu a vstupujeme do elektrárny Štěchovice.
2: Srdcem každé vodní elektrárny je turbína. Voda proudí na lopatky oběžného kola a předává mu svoji energii.
1: Krátký film na úvod a pak už se stupujeme dolů. Sílu vody si uvědomím okamžitě.
3: Nyní se nacházíme v prvním podzemním podlaží budovy strojovny přečerpávací elektrárny ve Štěchovicích.
1: Říká vedoucí provozu elektrárny Štěchovice Roman Pospíšil. Před námi je zábradlí, když se nakloníme dolů, je to pěkná výška. Kam se to díváme?
3: Díváme se do spodních pater strojovny, kde vidíme kryt generátorů.
1: Kolik je to metrů?
3: Úplně na spodní podlaží je to přibližně 40 metrů od nádvoří elektrárny.
1: Tady to vodní dílo je unikátní v tom, že jsou tady vlastně elektrárny dvě.
3: Ano, je tady vodní středotlaká pološpičková elektrárna, která zpracovává vodu z Vltavy, a pak je tady přečerpávací elektrárna, která čerpá vodu na kopec z Homolé do horní nádrže.
1: K nám se teď připojil i Karel Drahozal, průvodce. Jaká je historie toho vodního díla?
4: No, historie se datuje od druhé světové války. Elektrárna se začala stavět těsně před válkou v roce 1937-38 a do provozu pak teď základní dvě části šly, jedna za války a přečerpávací elektrárna, v které jsme teď, šla po válce, ale v té, co jsme byli teď, ta je ještě zrekonstruovaná v roce 1992 až 96.
1: Ohlušující hluk vody necháváme za sebou a dostáváme se do obrovské haly.
4: Nacházíme se v původní strojovně elektrárny, kdy si veškerá technologie byla v téhle hale. Po rekonstrukci už tady zbyly jenom dva stroje, ty jsou tady za sebou a ty vyrábějí elektřinu z té vody, která teče v řece Vltavy.
1: To je v podstatě taková chrámová loď.
4: Je. Celá ta hala musí takhle vypadat z důvodu demontáže a montáže toho soustrojí, protože to soustrojí tady má zhruba kolem 12 metrů a když ho demontujeme, tak vždycky ho demontujeme na dvě části, to znamená generátor zvlášť, turbín.

0: pracoval.
1: Uzavírá návštěvu vodní elektrárny Štěchovice ve středních Čechách redaktorka Bára Kvapilová. Prohlídky vodního díla probíhají po celý rok, vstup je zdarma, jenom je třeba se předem objednat.

Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Čeština je velmi vynalézavý jazyk a tak se hlavně pak v neformálním vyjadřování objevují různá slovní spojení. A právě jednomu takovému běžnému užívanému se věnuje dnešní jazykový koutek. Pokračuje kolega Stanislav Jurík a odborník na češtinu.
1: Martinu Proškovi z Ústavu pro jazyk český obvykle děkujeme za jeho slova v jazykových koutcích až nakonec, ale právě poděkování bude tématem toho dnešního koutku, a tak dneska musím říct moc dík hned na začátku a rovnou se ptám, proč právě tento způsob vyjádření díků jste pro dnešek vybral. Dobrý den.
2: Dobrý den. Je to proto, že v jazykových koutcích se často věnujeme zdánlivě obyčejným jazykovým prostředkům a ukazujeme, že při bližším pohledu je na nich něco pozoruhodného. A právě obrat moc dík spadá přesně do tohoto okruhu. Vsadím se, že naši posluchači ho slýchají úplně běžně a nikdy se nad ním nepozastavili. A není divu, v neformální mluvené komunikaci je toto poděkování opravdu velmi časté.
1: A čím je tedy skrytě pozoruhodné?
2: Pozoruhodné je tím, že porušuje to, co je u příslovce moc obvyklé. Totiž to, že příslovce moc se ve spisovném nebo formálním vyjadřování pojí s přídavnými jmény. Například, náš tatínek je moc hodný, voda v rybníku je moc studená. Nebo se může pojít s příslovci. Řidiči v tomto úseku jezdí moc rychle, děti se na táboře měly báječně. No a my tu máme poděkování moc dík, ve kterém vedle sebe stojí příslovce moc a podstatné jméno dík. Někdy také bývá v množném čísle. Moc díky.
1: Tak jak se ta dvě slova mohla vedle sebe vůbec ocnout?
2: Pravděpodobně je příčinou určité křížení vaze. Příslovce moc se totiž může pojit také se slovesy, a to je případ také běžného poděkování moc děkuji, nebo hovorově moc děkuju. No a když uvážíme, že jako poděkování se používá také samotné dík nebo díky, pak v neformálním vyjadřování je celkem blízko k tomu, aby si někdo jaksi půjčil to příslovce moc ze spojení moc děkuji, ale nechal u něj podstatné jméno dík nebo díky.
1: Takže už víme, jak moc dík vzniklo a je asi jasné, že do úplně formální mluvy se úplně nehodí.
2: Přesně tak. Ostatně běžná mluva je v tomto ohledu velmi vynalézavá a kromě už zmíněného moc dík si ještě můžeme uvést, že se užívá také obměna já ti moc dík. U té ještě více vynikne, že spojení příslovce moc a podstatného jména dík není obvyklé, protože při této formulaci mnohem spíš očekáváme, že se řekne já ti moc děkuji nebo hovorově děkuju. Mohli bychom jmenovat ještě mnohé další způsoby vyjádření díků v neformálním vyjadřování, ale zmiňme na závěr ještě jeden obrat, o kterém jsme zatím nezachytili moc zmínek, a to je díky dík. Používá se úplně stejně jako všechna ostatní poděkování, tedy například tady máš tu knihu, kterou jsi chtěl půjčit, díky dík.
1: Nenapadá mě jinak poděkovat za dnešní jazykový koutek než děkuji. Martin Prošek, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Tolik dnešní jazykový koutek, ve kterém byla řeč o neformálním vyjadřování. Po pohodových melodiích nás čeká další recept našich prababiček. Tentokrát to bude recept na šťovík s játry.

Můj dědeček byl Forst a tvrdil jedno. Kdo neumí jodlovat, není chlap. A taky se nikdy neožení. A když se ožení, tak špatně, když neumí jodlovat.

0: přeju za kapelu, abys měla klid, aby tvůj muž hodný byl a netrouf si tě
1: být. Až se v bílém půjdu
2: na... Já ti přeju za sebe, ať bátýho máš, co ti koupí kilo ryb a dvě deky na plách.
1: Až se v bílém půjdu na...
3: Já ti přeju naposled, ať můžu klidně spát, aby tě měl doopravdy jednou provždy rád.
1: Až se v bílém půjdu na...
4: Tento týden vaříme v kolotoči z jarní zeleniny a bylinek. Už jsme spotřebovali kerblík, libeček i pórek. Dnes vás pravděpodobně překvapíme neobvyklou kombinací šťovíku a jater. Ale že to stojí za to, věděli naši předkové už před více než 100 lety. Poslechněte si to s etnoložkou Vladimírou Jakoubiovou, se kterou natáčel Jaroslav Hoření.
5: Na rozdíl od vesnice ve městě nenajdeme receptů na jídla s bejlím mnoho. Ani používaných druhů není moc, ale když trochu zapátráme, tak jeden či dva recepty najdeme, třeba se šťovíkem.
6: Kam chodili hospodyňky ve městě sbírat bylinky, to netuším, protože šťovík roste hlavně na loukách, stráních a okolo říčních břehů. Není to ale bylina náročná, takže ji najdeme i na zahradě. Ze šťovíku se zpracovávaly hlavně listy. Ty jsme často jako děti žvíkali syrové. Byly hodně kyselé a dobře zaháněly žízeň. Nejchutnější jsou ty mladé, které se sbíraly právě v tomto období. Ve starých receptářích zjistíme, že se šťovík nejčastěji přidával do polévek, omáček a pomazánek. Ale taky se s ním léčily různé neduhy. Například odvar z čerstvých listů. Sušené ty se vůbec nepoužívaly, protože zčernají a zhořknou, tak ten se podával při jarní očistě na celkové probuzení těla i ducha. Naše babičky tvrdily, že když si dáte jeden jarní týden každé ráno hrníček odvaru z této bylinky, budete se cítit lépe a mít více energie. A nejen to. Dobře věděli, že šťovík obsahuje velké množství železa, proto ho doporučovali i na podporu krvetvorby. Pomáhal taky při problémech s kůží, zevně i vnitřně. Kloktadlo ze šťovíku při zánětech dásní, prostě to byl takový všelék.
5: A k tomu všemu se z něj ještě dali připravit dobroty. Třeba šťovík se smaženými játrami podle Rettigové.
6: Přeber a dobře očisti mladý šťovík, vyper ho v několika vodách, konečně ho vhoď do vařící vody a nech ho trochu ovařit. Pak ho oceď a na prkénku jako špenát dobře usekej. Nech na kastrolu rozpárat 4 loty másla, vlož do něho ten šťovík a když máslo mícháním trochu vysmahne, vmíchej do něho lžíci mouky, několik lžic kyselé smetany a posléze asi 2 žloutky a trochu studené vody rozdělané. Potom dej šťovík na mísu a oblož ho buď smaženými játrami nebo klobásou.
4: Neobvyklou kombinaci šťovíku a jater si můžete právě v tomto období ve vaší kuchyni vyzkoušet. Teď už ale mluvené slovo střídá hudba a hned po ní dobrá rada Josefa Černého.
7: Tady je Pohoda.
8: Český rozhlas Pohoda.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda, kde ani dnes se nevynecháme dobrou radu. Zaměříme se na reklamaci potravin. Záleží na datu spotřeby a Josef Černý upřesní, jaké jsou vaše nároky.
1: Paní Klára koupila uzeninu s dobou spotřeby do druhého dne a tudíž zlevněnou. Hned po příchodu domů ale zjistila, že je nepoživatelná a rozhodla se pro reklamaci. Bylo jí ale řečeno, že je to zlevněný výrobek a nemůže ji reklamovat. Je to pravda? Paní posluchačko, pokud jste reklamovala výrobek ještě v době trvanlivosti, pak byla vaše reklamace zcela oprávněná a měla jste trvat na výměně nebo na vrácení peněz. Pokud máte o této reklamaci a také o jejím zamítnutí nějaké potvrzení, reklamaci samozřejmě důkladně zopakujte.
0: Říká dobrý rádce Josef Černý, kterého vystřídají další pohodové melodie, tentokrát v podání Petra Reska a záhy Petry Černocké. Vystřídá je hobby rubrika, ve které se dozvíte, proč někdy naroste celer, co má duté bulvy, a proč se někomu zase rozdvojuje mrkev.

0: Český rozhlas Pohoda pro vás každý den vybírá to nejlepší z rozhlasového archivu.
1: A přece máme ještě něco navíc. Pořady, které nezestárly, a zvukové záznamy, které vás provázely celým životem.
0: Střihové dokumenty, publicistika, rozhlasová zábava, koláže a dokumentární pásma. To všechno na Pohodě nabízíme v samostatné programové řadě
1: ve čtvrtek v 7 hodin ráno
0: a ve 14 hodin odpoledne.
1: Vraťte se s námi v čase
0: a vybírejte z bohatství rozhlasového archivu.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Ladíte pohodu a my jsme za to samozřejmě rádi. Pokud patříte mezi zkušené zahrádkáře, jistě dobře víte, že někdy naroste celer, co má duté bulvy, a někomu se zase rozdvojuje mrkev. Jeden z našich posluchačů chtěl vědět, proč se to tak děje. A tak se na to kolegyně Jitka Slezáková vyptala zkušeného zahradníka Františka Hlubockého. A my se o jeho zkušenosti rádi podělíme v naší hobby rubrice.
1: Začneme celerem. Proč má duté bulvy?
2: No, stává se to u celeru a jsou k tomu náchylné některé odrůdy. Mohou to někdy způsobit i fyziologické podmínky, nepravidelnost v zálivce nebo schází některá trochu živina, ale když ten celer je u toho pěkný, zelený po celé léto, tak bych si s tím přes příliš hlavu nelámal. Je to mnohdy odrůdová vlastnost, třeba Maxim, který dělá ty největší hlavy, tak bývá dutý, ale zase pro změnu je teďka na trhu nová odrůda Neon se jmenuje, dělá menší bulvy, ale nemají v prostředku dutinku.
1: Takže si můžeme vybrat. No ale pozor, tady posluchač má další problém. Mrkev se rodí jako dvoják nebo dokonce troják. Proč?
2: No, není to nic nového pod sluncem. Mrkev je potvora, ale přitom úžasná. Ty dvojáky, trojáky a při téměř normální délce toho kořene značí, že teda buď je v takové té nenakypřené půdě, těžké půdě, nebo byla půda nedokypřená do dostatečné hloubky, protože mrkev, když má kyprou půdu, to je mnohdy ochotná udělat třeba 25 a 20 cm dlouhý kořen, ale když se jí stane, že jak roste, narazí na takové pevné podloží, tak se jednoduše rozdělí. A přitom je dobrá, chutná, všechno, ale stává se zase u mrkve mnohdy, a to ať si tedy posluchač vybere, jestli je kousíček jenom takového toho kořenu hladkého a pak se rozdělí i navíc na 4, na 5 kořínku nebo těch konečků dobrých. Tomuto jevu se odborně říká po starozahradnicku mrcasatění mrkve.
1: Opravdu
2: je to. A choroba, je to fyziologická choroba, není to choroba způsobená nějakým patogenem.
1: Mrcasatění.
2: Anebo je to mrcasatost, ta choroba taky. No a ta většinou je způsobována špatnou zálivkou, špatným pěstěním. A teď to platí v podstatě pro všechny kořenoviny. Vždycky je lepší, jakmile teda už trošku urostou, už zakládají na ten kořínek dolů, zalévat jednou za několik dní, méně často podle potřeby, ale velkým množstvím vody, aby se hezky prosákla voda až dolů do spodiny. Ať je to ta petržel nebo ta mrkev, má tendenci pěkně si ten svůj kořínek natáhnout pěkný rovný až dolů, aby se k té vodě, která je dole, dostala. Jakmile dost často to dělají zahrádkáři, myslíc, že šetří vodou, takže každý večer jenom jako prsknou na ten záhonek a vlastně vlhká jenom povrchová vrstvička půdy a ta mrkev si prostě jenom rozloží kořínky tak, aby si cucla z té povrchové vrstvy, kde tu vodu nachází.
0: Tak jste to slyšeli. Mrkev je potvora, ale přitom úžasná. Alespoň podle zahradníka Františka Hlubockého. A pokud se budete řídit jeho radami, určitě se brzy zaradujete z pěkných kořenů, nikoli v tenkých mrkviček.
3: Posloucháte Kolotoč.
4: Magazín zajímavostí plný hudebních evergreenů.
3: Český rozhlas Pohoda.

0: sobotu 30. května bude na závodišti v Národním hřebčíně Kladruby nad Labem na Pardubicku velký jezdecký den. První se konal v roce 1946. Akce je oslavou plemene starokladrubských koní, jejich domovského hřebčína i tradičních činností, které jsou s původním dvorním hřebčínem spjaty. Program začne v sobotu v 11 hodin na nádvoří hřebčína chovatelskou ukázkou plemenných koní. Hlavní část bude od 13 hodin na závodišti. Vrcholem programu bude závěrečná čtverilka 24 spřeží starokladrubských koní. Pozvání na tuto akci přijali také zahraniční hosté z významných evropských hřebčínů a hřebčinců. Součástí doprovodného programu bude dopolední zpřístupnění císařské jízdárny. Hřebčinec založil v Kladrubech v roce 1563 český král a římský císař Maximilián II. V roce 1579 ho Rudolf II. Povýšil na císařský dvorní hřebčín a stát ho převzal v roce 1918. V novodobé historii je hřebčín příspěvkovou organizací Ministerstva zemědělství. Pokud se na přehlídku těchto ušlechtilých zvířat vypravíte, přeji hodně příjemných zážitků. V Kolotoči se budu těšit opět na slyšenou a dnes v noci mi můžete zavolat do noční linky na knižní téma.
1: Kolotoč a Jana Chládková.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 12 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová četba na pokračování.
2: Znovu dnes otevíráme stránky poslední knihy spisovatele Jiřího Šotoly Podzim v zahradní restauraci. Čte Josef Vinklář. Pěkný poslech.

Odevzdal jsem teploměr. Necourejte se, je vizita, zapudila mě Mařenka. Peláším do pokoje. V zmatku jsem vpadl do jiného, váleli se tam nesprávní dětci. Vizita, horlil jsem, zpráva je nevzrušila. Vizita, alarmoval jsem osazenstvo svého pokoje, když jsem se do něho trefil. Báťa spal, pan Doubek ledabyle ulehl, přikrýváním holých údů se neobtěžoval. Vizita je ráno, teďkon obchází jeden doktor, jenom prolítne a bude večeře. Pokojem prolítl doktor v rozepjatém plášti, holobrádek, zjevu nepříliš seriózního. Nějaké stížnosti? Zašpásoval. Já umírám, špásoval i pan Doubek. S tím počkejte do rána, nebudu vyplňovat úmrčák. Zas vám napařili noční, pane doktor? To je mě povedená vizita, pomyslel jsem si. Nejenom nemoci, leč ani lékaře si však nevybíráme. Berme, co je. Mám zánět, pane doktore? Vyjel jsem na něho, abych ho přinutil k odpovědnému výkonu služby. Přeměřil si mě. Pan Flanderka? Vida, jméno se naučil. Ukažte. Přistoupil k mému lůžku. Stáhl jsem kalhoty. Při močení vás pálí? Ne, ale močím krev. To víme. Chlácholivě se na mne usmál a odstoupil. Holobrádek, ale přečetl si mě Einzweig, že se bojím. Pozejtří jdete na sál, pane Flanderka. My se do toho podíváme. Do Měchejře, víte? Je v něm rak? Vyhekl jsem, použiv výrazu z Doubkovy profesionální terminologie. A proč by zrovna rak? Nebuďte jako dítě. A neposlouchejte pacienty. Oni vyrábějí diagnozy na způsob lidových výšivek. Že, mistře? A poctil Doubka opičí grimasou. Napíšu vám prášek na spaní. Vlídně mi přislíbil onen mladý, nicméně seriózní lékař. A nebojte se. Kéca, zhodnotil pan Doubek vizitu. Měl by si poslechnout šamana. NSK diagnozy. Čipernic než já kotlety. Kdo je šaman, jsem netušil. Pevně jsem si ale umínil nejančit z pacientských tlachů na medicínská témata. Báťa se rozkašlal a povstal. Večeře, konstatoval pan Doubek. On ji cejtí na dálku. Někdy i uhodne, co přivezli. Zeml bábu, potvrdil Báťa svoje prorocké vlohy. Slyšíte ho? Báťu, plesal pan Doubek. Čich jako křepelák. Pičum pajdum čich, schladil ho Báťa. V neděli byla Vánočka, ne, to nikdo nežere, a včera ráno rohlíky a dneska zase rohlíky, ty zbyly, co s tím, zemlbábu, ne, mysli, řeznickej. Večeře, rozlehlo se chodbou. Báťa si navlékl župan, byl mu až po kotníky proužkovaný, erární, potěšil mě. Přiníst? Obekl se na Doubka. Jo, laskavě svolil řeznickej. Ty seš tu novej? Vyslýchal mě Báťa po cestě. Novej. Taky řezník? Ne, uzenář. Obdržel jsem talíř žemlovky, Báťa dva talíře. Zasedli jsme v hodovní síni, zeml bábu já nerad, ale hlad byl silnější než chuťové rozmary. Vystydne, s uspokojením odstavil Báťa tu připálenější z obou porcí. Řezník si pochutná. Jedli jsme jak z jednaní. Nestydět se, snad bych i slízl zbytek másla na dně talíře. Báťa se nestyděl. Dokonce udobl sousto i z Doubkova přídělu. A ouchcapky si schovej pro dětičky, poznamenal při zpáteční cestě. Jaký ouchcapky? Že jsi uzenář. Z čeho soudíš, že nejsem? Uzenář jinak smrdí. A netykej mě. Krávy jsme s polem nepásli. Obtížný staříček. Vystydla. Vítězoslavně podával Doubkovi talíř s nevábnou hmotou. A je spálená? Tohle nežeru, lítil se mistr řeznický a slupl žemlovku, jen se po ní zaprášilo. Nežere, ale jí, smála se Mařenka. Krmila pacienta číslo 2 jogurtem, po lžičkách pomalu trpělivě. A do sklepa, zavalil mi Báťa. Kouříš? Ne? Tázavě jsem pohlédl na Doubka, šplouchá mu na maják. No jen s ním běžte, upokojil mě pan Doubek. Je trotl, ale nezabloudí. Sám si trotl.
Uprskl se na něho staříček. Vykuste Půlčíka i za mě. Servus, Báťo, vyprovázel nás pan Doubek. A nestraťte ledvinu, už máte jen jednu. Lež, upadnou ti oba pytliky, gustíroval si Báťa tu výměnu názorů. Táhli jsme chodbou. Párek proužkovaných spiklenců, schodby na schody, po schodech v polotmě níž a níž. Do kuřárny, ozvalo se z hlouby schodiště. Ustrnul jsem, lékař, jsme prozrazeni. Na čouda, dobrovolně se přiznal Báťa. Lékař nás bez námitek propustil. Kouření v nemocnicích je problém. Kouření v nemocničních areálech je zakázáno prý ministerským výnosem. Výnos je správný, jenže co my? Odnaučte se kouřit, naznačuje výnos. Ono se to lehko naznačuje. Na ministerstvu zdravotnictví je, dejme tomu, kuřárna. Pro nenapravitelné. V areálech nemocnic kuřárny nejsou. Kouřívalo se ve vyhrazených prostorách, tvrdí zkušení pacienti. Vyhrazené prostory jsou zakázány. Nenapravitelným lékařům a nenapravitelným sestrám se neřest trpí. Pokud primář není nelida, holdují-li ji ve svých cimřičkách. Jenže co nenapravitelní pacienti. Kouření je problém ožehavý. I ožehavé problémy však neváhejme řešiti. Řešení je zajisté v různých nemocnicích různé. Zde v naší nemocnici putujeme do sklepa. Sestry o tom vědí, lékaři o tom vědí, i primář o tom asi ví. Ministerstvo je v Praze. Do Prahy je od nás 160 kilometrů. Šeda je veškerá teorie a pouze strom žití se zelená. Tegete,

Sestoupili jsme do podzemí katakomby. Labyrint, ale Báťa nezabloudil. Dveře a dvířka, na jedněch nápis kotelna. Okus dál prostorný výklenek, ve výklenku v přísvitu uprášené lampy, cáry a chuchvalce kouře, v kouři roztodivné župany. V županech bytosti povětšině pokročilého věku, s hadicemi i bez nich. Schromaždiště prvotních křesťanů. Servus, pozdravil Báťa latinským substantivem pochyceným od Doubka. Dobrý večer, pozdravil jsem v řeči mateřské. Čau, přivítal nás muž s oholenou lebkou a smoutným plnovousem. Uhni, osopil se Báťa na jednu z bytostí. Byla tam i lavice, prastará, ošoupaná. Kdo ví, ne-li z dob, kdy na tomto místě stával útulek mnichů špitálníků. A bylo tam i křeslo. Čouhala z něho koudel. V křesle trůnil onen muž s oholenou lebkou a s plnovousem. Zjevně to bylo předsednické křeslo. Sedej, jen sedej, kočíroval mě Báťa. Co kouříš? Nabídl jsem mu Apolonku. Zapálil jsem mu, po němi sobě, zaškaredil se. Seno, Ameriky jsou fajnovější. Tadyhle řídící, uvedl mi za vzor pána v županu saténovém se šálou kolem krku, kouří jedině pelmelky. Má osobní důchod 3,5 hadru. Podrž se. Doma báníš bramborovou náť? Utěl mu řečnickou žílu ten s oholenou lebkou. Řídící se úslužně zachychotal, Báťa si jen skromně odplivl, ten s holajznou tu zjevně požíval autority. Šamán, drcel mě Báťa loktem. Zábava plynula, vajgly jsme házeli do kýblu, zapalovali jsme si druhou Apolonku, Báťa, jemuž řídící pelmelku nenabídl, přešel na Sparty, od dědoucha, kterého tituloval inženýre a který pobírá 2 hadry důchodu. Svoje cigarety si Báťa chrání nahoře v nočním stolku, marsky, ve sklepě jejinčího kuřiva, co hrdlo ráčí.

Jovi krabičky tvrdých spart zbývaly v ní i pro něho. Před tebou bych se nenamáhal, zžehlo 18. Kdo by je slabšího, je srab. I řídící pohotově Báťu zžehl, beze slov. Inženýr ostentativně zastrčil krabičku spart do kapsy. Báťa uznamenal se muž tenkrát jezde na nejspodnějším společenském šproslíku. Nabídl se mu albánské seno, neškaredil se. Kámen, vyvolal mě šaman jako studentíka, který si pod lavicí od souseda vypůjčuje rodokaps. Neporozuměl jsem otázce. Na co kámen? Jaký kámen? Ptá se, jestli máte v Ledvinách kamínek, interpretoval řídící předsedu v dotaz. Řídící je penzionovaný ředitel Podokaru. Náhodička. Byla by příležitost potlachat si o jeho někdejší zaměstnankyni. O cůně. Jenomže je mi nesympatický. Kde je psáno, že v Ledvině? Odhalil šaman mezeru ve vědomostech žáka řečeného řídící. Kámeny cestuje a když uvízne, je fal. Fal v lékařské hantýrce znamená těžký případ. Fal, šplhounsky přikyvoval řídící. Jsou lidi, že se jim podařilo kámen vyskákat. Přispěl do debaty modrý župan na klopě pocintaný šťávou z roštěnky. Skákali třeba celou noc a kámen vypad. Záleží na tvaru, podmínečně připustil šaman, neustávaje v průzkumu mé vizáže. Tak zkoumá abatyše přibylou novicku a doporučuji ti pít stolní olej. Močíte krev? Ano, ale kamínek to není. Zdrženlivě jsem mu zřejmil, že si výslech může odpustit. Zábavnou konverzací nepohrdnu, sběratel lidových výšivek však nejsem. Vy jste v civilu lékař? Je, lékař, pohoršil se vzorný žák řídící, ucítiv odstín ironie v mé otázce. Písek? Ignoroval muž s lisou lbí významové odstíny. On poskytuje konzultaci a publikum, ať si piští nebo aplauduje, choroba a její dcera smrt jsou nepodplatitelné. Písčitost Ledvin tu máme kdekdo. Byla kolika? Připomínal mě kozáckého atamana z nějakého slavného obrazu. Kolika je bolestivý záchvat, napovídal mi ředitel Podokaru, odložený do výslužby. Jistě pro neschopnost. Obecenstvo výjima Báťu zasvěceně přitakávalo, už mi to šlo na nervy. Žádná písčitost, řízdě jsem odbil lisouna. Nejsem kdekdo, brácho. Když mě onehdy na ambulanci prohmatávali, byl u toho i primář. A hmátl si. Vědecký název této ochmatiky zní palpace. To znám ještě od pana doktora Skalického. Mudr Skalický je asistentem v Praze na interní klinice. Ty mě tu nebudeš před pacientskou obcí schazovat, bratře atamane. Mám něco s Měchejřem. Jo, s Měchejřem, radostně se zazubil a pokynul mi, jako by mi blahopřál při křtu prvorozeného syna. Papilomy, ty má kdekdo, modlete se, aby to byly jenom papilomy. Co jsou papilomy? Uvázl jsem drápkem. Vírustek, vyšíval. Velikost hrášek až ořech, nezhoubný. Není v něm rak. No vždyť povídám, že je nezhoubný. Novotvary jsou maligní a benigní. Modlete se, aby ten váš byl benigní. Papilom říkáte, že je nezhoubný? Když je to papilom. A co to je, když to není? Když není papilom, povzdechl si nad mou nedovtipností, je karcinom, tumor, nádor. Kapírujete? Maligní. Zhoubný? No vždyť vám povídám, že maligní. A to se pozná při operaci? To se pozná už na histolce. Nebo v pitevně, debilně zažartoval kýs černý župan. Omyl, usměrnil šaman černého župana. Z pitevny jde vzorek taky na histolku. Buňky nejsou brabenci. Prosektor buňku nevidí. Histolka, vyzvídal jsem. Můj odpor byl zlomen. Byl bych z fleku doskočil šamanovi pro pivo. Histologie. Prohlížejí si vaše buňky pod mikroskopem. Moje buňky? No a čí asi? Odfrézujou vám ten nádor a z něho odeberou vzorek. Odfrézujou? Dřív se uřízla
část Měchejře. Dneska jsou

rotační frézičky. Oni mě budou řezat? No vždyť povídám, že ne, zavedou vám tam frézičku. Frézičku, ještě že ne oblík. Jdem dom, navrhoval mi Báťa, nudil se, řezníkovi se po mně stejská. Byl to moudrý návrh, ale já už jsem se neovládal. Prahl jsem po výšivkách, jak drůbež po pšence, a potom hlesl jsem a úslužně jsem hololepcovi podal sirky. Zapálit mu jsem se neodvažoval, abych nespůsobil požár plnovousu. Prstíčky se mi chvěly jako lístky osiky. Rutina, nemocnice, pane, to je dneska fabrika. Z nádoru vezmou vzorek, pošlou ho do laborky, vy čekáte, vzorek číslo 99, to čekání vám teda nepřeju. Na co čekám? No na výsledek, čekáte, srdce vám kluče až pod jazykem, byl to rak, nebyl to rak, už jsem se dusil. Úzkostí taková na mne padla tíseň, že to ani vypovědět nemůžu. Říkal jste papilom, ne nádor. Říkal jsem, modlete se. Benigní, maligní prosektor buňky, velikost ořechu. Čekáš a čekáš uprostřed nitkového kříže, abys byl blíž. Už jsem z toho byl trotl. Proč jsem se nevyptal primáře? Doktoři určitě vědí, co v mém měchýři je. Doktoři vám prozradí jenom to nejnutnější. Že je vše v mezích normy. Že za čtvrt roku se do toho zas podívají a popřípadě budou zákrok opakovat. Že se nesmíte oddávat chmurným myšlenkám, ať si vyserou oko. Šaman stichl a oddával se chmurným myšlenkám. Potrubí ústředního topení škrundal, v hadicích pacientů pluly bubliny, v měchejřích pučely novotvary. Vy máte to též? Nesměle jsem ho vyrušil. V pokročilejším stádiu vytahoval se. Nebo se nevytahoval? Zhoubne? Řídící mě šlápl na palec. Šaman mou nevychovanost velkory se ignoroval. Pro ně je to pár kliky háků na papírku, prohodil jen tak pro sebe. Pacient Novák, 1919 TU. Jaké TU? Obyčejné, píše se velkými písmeny. Značka pro nádor, tumor, kapírujete? Až pošlou zprávu obvodákovi a on ji bude před váma opisovat do karty, mrkněte na ten papírek. TU poznáte i vzůru nohama. Naslouchal jsem tichý jako pěna. Všichni jsme naslouchali jako pěny. Ďábel psal na zdi TU obrovitými písmeny. Byli jsme prolezlí rakovinou. Bujela v nás divočej než houby v zapařeném mlází. Hrách nás nadýmal. Těžkli jsme plni kokosových ořechů. Doporučuju odvar z kopřiv, ordinoval šaman. Litr denně, nalačno. Vyzkoušená věc. Nejistým hláskem pil inženýr chválu kopřivového odvaru. Pomáhá, nejistým hlásečkem přizvukoval i řídící. Mně ne, doznal muž s hladkou lebkou a křovinatým plnovousem. Vrátil mě sirky a dvěma prsty mě zasalutoval. Prsty se mu nechvěly. Tak naschledanou někde jinde. Vy jdete zítra domů? Splodil jsem další neomalenost. Ne, já jdu zítra na sál. Na velkou operaci s úctou zašeptal řídící a přišlápl mě malíček. Na velkou operaci s měchejřem po 18. Že já se tomu obvodákovi prokletému přiznával. Zdechnout budiš, ale sám a ne pod dozorem pana Doubka. Umřít na to nemůžeme, rozpoznal šaman třes mé duše. V posledním stádiu nám všecko vykuchají a udělají nám vývod a budeme žít dál. Vývod odmítnu. I neodmítnete žít jako kripl, ale žít. Rozchod, ozvalo se ode dveří do kotelny. V rozepětém plášti tam stal doktůrek Holobrádek, kterému napařili noční. Pergl se jmenuje. Je 6 let po promoci, je to můj anděl strážný, v nemocniční hantýrce ošetřující lékař.
Tady se kouřit smí, mrmlali župany. Zvedali se však disciplinovaně k odchodu. K rebelím v nemocnicích nedocházívá. Nebo už taky ne? Pan doktor má pro cigárko pochopení. Blahovolně se šaman ujal Benjamínka. Pro cigárko možná, pohledl doktůrek na šamana a pak hned na mne, ještě roztřeseného jak sulc, pro vaši podzemní poradnu už míň, pane Hnátek. Hnátko, popravil ho šaman. Hnátko Stanislav. Od zejtřka se poradna zavírá pro nemoc. Vy budete ordinovat i na intenzívce. Vynasnažím se, pokud mě nedáte trubici i do huby. Rozcházeli jsme se. Šaman pozbíral špačky a uklidil kýbl do kotelny. Čau, rozžehnal se s žadstvem a vytratil se v šeru katakomb. Za ním stádo županů a zívající Báťa a pestře vyšívaný já. Ten vás zřídil, povídá doktůrek. Jsem tu prvně, povídám já, a osušil jsem si čelo. Jsem tu jak zajíc v zoologické zahradě. Pojďte se mnou, povídá on. Vedl mě do přízemí k výtahu, Báťu poslal spát, Báťa nezabloudí. Zavedl mě do cimřičky v podkroví, kanape, psací stolek, židle, umyvadlo, vařič, postavil na kafe, vykouzlil cigarety, zapalovač a popelník. Kouřit se tady taky nesmí, povídá. Zapálili jsme si. Být po mém, povídá, na každém oddělení by byl psycholog. U nás je jeden na celou nemocnici a k tomu ženská. Svobodná matka, děcko věčně marot. Je mi hanba to říct, ale svobodná matka i s dětskem věčně marot mě byla toho času lostejná. Lhal mě? Kdo? Šaman, Hnátko, Stanislav. Asi ne, ale přeháněl. Je důležitý, upozorňuje na sebe, nahrazuje si tím ztrátu sebevědomí nebo čeho. Buduje si z toho náhradní životní náplň. On je tu málem víc než doma, pochopte. Chápu. I já tu budu víc než doma. Zatím to není pravděpodobné. Doktoři prozrazují jen to nejnutnější. Doktoři neprozrazují, co nevědí. Slil kafe, hledal cukr a nenašel. Pili jsme hořké. Nejen kafe. Byl mistrem v Podokaru, povídá v lakírně. Dálkově studoval vysokou chemicko-technologickou a najednou je v invalidním důchodu. Měl sebou skripta. Na dnešek v noci je naházel do koše. Vyhrabal ze zásuvky svazeček potrhaných skript. Utrápeně si v nich listoval. Pak je zase nacpal do zásuvky a přirazil ji, až se stolek zakymácel. Já nejsem psycholog, běžte spát. Bylo 8:30, co pak o 8:30 usnu. Nezbude, než se talácet po chodbách. Doktorka darmo zdržuju, je ve službě. Nicméně jsem otálel. Hnátko Stanislav umře? Všichni umřeme. Zítra mu všecko vykucháte? Co všecko? Nevím, měchýř například. Zaváhal? Ovšem, lékařské tajemství. A před ním roztřesený pacient. Huspenina Flanderka František. Ano, řekl nelítostně. Uděláte mu vývod? Ano. Vidda doktůrka, pomyslel jsem si. Nelže mi. Hnátko Stanislav umírá na rakovinu měchýře? Ne. Hnátko Stanislav si musí umřít na něco jiného. S naším vývodem bude žít. Jako kripl. Je to nepohodlný život. K utopení. Nepřehánějte, je to život. On s operací souhlasí. Já osobně bych prosil umřít na infarkt. Vy nasnažte se. Usmál se na mne a zapálil mi vyhaslou cigaretu. Prstíčky už se mě tolik neklepaly. Pomlčeli jsme ještě. Venku se rozpršelo. Je vám líp? Bylo mě líp.

Na pokoji 231 se Báťa i Doubek zžírali závistí. On je váš příbuzný. Pichal vám inzulín, vitamíny, dolzin proti bolestem. Ne, napínal jsem je a vybaloval jsem si z nákupní tašky své existenční prostředky. Povídali jsme si. Jenom tak naslepo. Jenom tak naslepo. Nalil vám frťana. Uvařil mě kafe. Přeberte si to, mazáci, když se tu ve všem vyznáte. Kde je smetáček a kde je lopatka a kdy se půjde domů. A o čem jste si povídali, že bronil pan Doubek, nebuďte ošklivej. Kafe a už se naparuje, udral Báťa a utěsňoval okno státním županem. Připravoval se ke spánku. U okna je cukluft. U nás v hospodě si zaplatím kafe, když si umanu. Mně ale kafe nešmakuje. Píval jsem kozí mlíko, nežli koza chcípla. O čem jste povídali, krucinál fagot? O životě a o smrti. To je zmátlo. O slivovici v tu ránu by měli kupu poznámek. O prejtu, o staniční sestře, o domácím zvířectvu, o papeži, o Černobylu. Ale o životě a o smrti. V hospodě snad, ale tady. Došel jim benzín. Leželi na zádech a dumali. Též jsem si lehl na záda. Přikvačila sestřička státskem, darovala mi jeden noxiron. Málo, děvenko, i doma brávám dva. A zapiju je Pernsteinem. Bude dlouhá noc. Zasnout? Dotkla se perleťovým nehýbkem vypínače. Nikdo ji neodpověděl. Zásla.

0: Josef Vinklář nám dnes znovu četl z knihy spisovatele Jiřího Šotoly Podzim v zahradní restauraci. V roce 1990 tato četba vznikla v režii Miroslava Buriánka.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 13 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Právě začíná Pohodová hodinka.
0: Projděte se s námi hudebním archivem a zaposlouchejte se do písniček, na které rádi vzpomínáte.
1: Známé interprety a ty nejlepší autory uslyšíte právě teď na Českém rozhlasu Pohoda.
0: Pohodová hodinka.
1: Vaše hudební vzpomínky.

0: Vinilová hodinka.
1: Písničky legendárních hudebních autorů a hvězdných interpretů.
0: Pohodová hodinka. Vaše hudební vzpomínky.

Zrovna nedávno jsem viděl takovou věc. Cecílie dojila krávu vzhůru nohama. Já povídám, Cecílie, co je to za nesmysl? Ona říká, jaký pak nesmysl? Jak jinak bych docílila, aby ta smetana...

slyšel kytary hrát. Hip, hip, když rybáři kránu šli spát, však nejlepší v celé Napoli byla Tina Marie. Hip, hip, já toužím se vrátit zas tam. Hip, hip, už nechci být dál bez

já slyšel i tady hrát. Hip, hip. Když rybáři kránu šli spát, však nejlepší v celé na poli byla Tina Marie. Hip, hip. Já toužím se vrátit zas tam, hip, hip. Už nechci být dál.

0: Posloucháte Pohodovou hodinku.
1: Z našeho archívu pro vás vybíráme nestárnoucí písničky talentovaných hudebních autorů,
0: legendárních textařů
1: a hvězdných interpretů.
0: Vzpomínáme na nestárnoucí hity našeho mládí a našich životů.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Pohodová hodinka.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

vás umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 14 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Z rozhlasového archivu tentokrát vybíráme dva ze starších pořadů cyklu Chvilky v zákulisí. O herectví a o životě hovoří Karel Heger a Jan Pivec.

0: Haló, prosím, Heger.
1: Dobré jitro, mistře. Tady Petr Hořec.
0: Dobré jitro.
1: Nezlobte se, že vás vyrušují tak brzy ráno, ale víte, několikrát jsme spolu hovořili o cyklu Chvilky v zákulisí, vzpomínáte?
0: Ano, ano, vzpomínám si, ano.
1: Chtěli bychom s vámi natočit tu půl hodinku, kdyby to, prosím vás, mistře, bylo možné.
0: No, bylo by to možné, ale... Počkejte, já se musím podívat do kalendáře. Tak... Máte-li čas, zajděte za mnou třeba dnes večer o 17:30 do Tylova divadla, ano?
1: Ano, ano, děkuji a těším se na shledanou.
0: Já taky, na shledanou.
2: Tento krátký telefonický rozhovor předcházel dnešnímu pořadu Chvilky v zákulisí se zasloužilým umělcem Karlem Hegrem. Pojďte teď, milí přátelé, se mnou do šatny Tylova divadla v Praze.
3: Dále.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Dnes no, máte výjimečně volno, že?
3: Tak napřed pojďte ke mně do šatny, posaďte se.
2: Děkuji.
3: Tak, byste chtěla vědět, zdali mám dnes výjimečně volno. Ano, ovšem, pokud říkáte volno té chvíli mezi filmováním a večerním představením. A výjimečně jsem přišel z ateliéru už v poledne.
2: V kolik hodin začíná váš pracovní den?
3: No tak asi kolem 17:30 ráno, když filmuji, a o málo později jindy.
2: Budete mě považovat za velmi zvědavou, když se zeptám, co snídáte?
3: Já vím, že mnozí lidé mají ještě dnes o hereckých snídaních trochu hollywoodské představy. Možná, že i vy si myslíte, že vstávám, vykoupu se v koupelně vyložené zelenými a černými kachlíky, opatřené půl tuctem různých sprch, pak mě japonský sluha vymasíruje.
2: Obleknete si hedvábný čínský župan?
3: Ano, jdu do svého studia, kde na mě čeká můj tajemník, předloží mi noviny, dá mi podepsat šek pro podpůrný spolek bývalých jazzových hráčů. No, pak se dám do snídaně, pochopitelně nějaký pineapple juice, vločkovou kaši, čaj se sladkou hustou smetanou.
2: Šunku s vejci nebo omeletu?
3: Ano, ano, pak si zapálím cigaretu, že? Zvoní telefony, hlásí se přátelé, pokud ovšem už vstali. Zvoní ze studia. No tak, tak to není. Snídám čaj bez husté smetany, s cukrem nebo medem, k tomu chléb s máslem, všechno pěkně v letu, protože dole už houká auto.
2: Tedy přeci auto.
3: No, víte, kdybych jel elektrikou z Bubenče na Barrandov, trvalo by to dlouho a musel bych vstávat ještě o hodinu dřív. No a s autem děláme malou vyhlídkovou projížďku Prahou pro kameramana na Buďánky. Víte, kde to je?
2: Ne, to nevím.
3: Nevíte, v Košířích. Pak jedeme pro režiséra třeba do Podolí.
2: A kdy se dostanete na Barrandov?
3: No tak asi v 7. A zatímco mne líčí, shledne režisér se svým štábem včerejší práci, to znamená vykopírované záběry natočené minulý den, a já se připravuji na roli. No vidíte, a nakonec jsem rád, když se před kameru dostanu v 10. Dopoledne se pochopitelně na svačinu nedostanu. V poledne pak jdu neodlíčen na oběd do filmařské restaurace, nebo si dám udělat v přilehlém bifetu 3 vajíčka s gotthalijským almanachem, s gotthalijským salámem. A při jídle už se nade mnou sklání jako Damoklův meč asistent režie. Maskérně mi opraví líčení a točí se vesele, někdy taky nevesele dál. Kolem 17:30 se dělávají vždycky ty nejtěžší záběry, optické i herecké. A to je tak doba, kdy je herec unavený a maska už notně omšelá. Ještě chvilku, musí to být hotové, zítra tenhle komplex bouráme, domlouvá se produkční a asistent utíká k telefonu, aby sdělil do divadla, že Heger určitě přijede.
2: A skutečně přijede?
3: No, víte, že ano. Někdy s překážkami, protože závory u přejezdu pod Barrandovem bývají pravidelně staženy. Do divadla přijíždím v poslední chvíli. Masker už čeká, pak už volají na scénu. A na cestě z Barrandova do divadla musím svléknout svého filmového hrdinu a obléci divadelního.
2: A po představení už je pokoj?
3: No, někdy. Ale velmi často někdy točíme druhý den filmové exteriéry a mimo Prahu. To znamená, že před divadlem už stojí vůz Raději bych šel v té době jako každý člověk do kanafasu a zapadnu však místo toho do vozu. Pak jdeme ještě pro partnera nebo partnerku. No a pak uháníme temnou noci třeba do Liberce. Jako když jsme točili ošklivou slečnu. A nebo až do Mikulova, kde jsme natáčeli školu otců. Přijedeme tam někdy ve dvě, ve tři. Trochu se prospím a ráno se filmuje. Odpoledne jdu do Prahy a večer hraju.
2: Takové tempo snad ale nemáte každý den, či ano?
3: No, samozřejmě, že ne. Ale nezapomeňte, že jsem také divadelním hercem. Dopoledne zkouším a odpoledne ve dvě třeba jedu z divadla na Barrandov.
2: A máte, prosím vás, v tomhle schonu čas na kulturu?
3: No víte, při takovém tempu se člověk naučí hospodařit s časem. Nejen s každou hodinou, ale i minutou. Tak čtu v pauzách, kdy nejsem na jevišti, když se zrovna neučím roli. Na koncerty chodívám málo kdy. Mám proto doma výborný magnetofon i gramofon a dokonalé snímky a tak si mohu proto určit datum i hodinu koncertu podle svých časových možností.
2: Je to tedy váš osobní koníček?
3: Chcete-li to tak nazývat, prosím, ačkoliv i to je škola. Mám mnoho záznamů hereckých rolí. Sbírám například staré desky s komickými výstupy. Mám snímky s cizími interprety klasických her, zejména Shakespeara. A pak i své vlastní, ne ovšem z nějaké samolibosti, ale protože si právě na nich mohu ověřovat, jak se herecky měním. Tak třeba mám zapsán z roku 1944 monolog z Hebelova Gigova prstenu.
4: Mohlo to být my?
3: Vím, že by stejně stichne jejich trest, kdybych pil kradmo z číše průsvitné, v níž záře všechna jenom jejich jest.
4: Ve vzduchu by to náhle zahučelo a Helios, jen aby rozjasnil sestřičí Afrodity chmurné šelo, jistě by poslal nejostřejší šíp. Tu já bych kles a z prchajících sil bych ještě jednou prsten otočil a ležej jak otrok u nohou. Pak její duši ve svou ubohou bych z jejich očí do posledka sál. Ach, koho Bůh kdy krásně potrestal.
3: A dokud ještě žila maminka, často jsme si spolu povídali o starých časech, o jejím i mém mládí. I to jsem si v roce 1944 natočil.
5: No a na Novým domě u Kroutilů to vždycky tak bývalo. Tam vždycky ta paní Kroutilová, to byl takový veliký hostinec, říkali na Novým domě. Tak ta vždycky v pátek vyšla, donesla plnou takovou maličkou slaměnku štveráku a to každý ten žebrák dostal štverák. A to museli chodit okolo ní a ona každému dala štveráka. Byl tam jeden hlídač, aby nešel někdo dvakrát. No. Tak to tenkrát bývalo zastavit.
6: No a poslouchej, ty zvykládali, jak jste se tam u těch rolných, jak jste se tam bavili.
5: No jo, u rolných, to bylo potom, až jsme přijeli z Olomouce. Jak jsme tam potom švagr prodal ten obchod, tak jsme se odstěhovali do Prostějova na zpátek.
6: A tam byl nějaký veselý tovar?
5: A tam byl ti, u těch rolných, tak ti chodili vždycky pan rolný, směl to byli ještě starý. Já nevím, jestli to byli těchto rodiči, nebo co mají ten obchod, nebo kdo to byl, to já nevím. A tak ti vždycky chodili každou nedělu k Vajglovi, do vinárny. A tak měli dvě dcery a syna. No a my jsme u nich bývali a tak vždycky jsem tam chodila v neděli. A to tam byla taková společnost, pozvali si tam studenti a ti hráli na housle. A tak jsme tančili a měli jedného tovaryša Krečovského. A ten, to byl takový Pražák, a tak ten tam vždycky zpíval takový kuplety a říkal, no tak tam byla švanda. A jak bylo 10 hodin, tak už bylo po merendě. To jsme museli honem utiskat, že doma všechno poklidili a děvčata šli spát a maminka s tatínkem nevěděli, že jsme dělali kočičky.
6: Tak jste šidili. A on tam zpívá nějaké kuplety, co takové ten...
5: O jo, počkej, já jsem Pepík, český pláma, když mám šestku, stavím pána.
6: Já
5: jsem Pepík, český pláma, z elegantní rodiny, když mám moje matka husí pásla, otec vozil drtiny. O takového
6: hlouposti, já si to... A já si teď vzpomínám, že ty jsi mě říkal, že v Brně si tenkrát tancovala s Mrštíkem.
5: No jo,
6: jak to už je dávno,
5: to bylo, počkej, kdy to bylo na Silvestra, na Bednářské tam v Brně, to bylo tenkrát na Silvestra. A to už jsem byla vdaná, on myslel, že jsou svobodná, s tím, tak se jmenoval Emil. Měl takový kudrnatý vlasy měl a fligendu.
6: Ne, to byl Alois Mrštík a Vilém.

0: A?
1: Učím se třeba.
0: A jak bych to tak nejlépe řekla? Musíte tohle všechno dělat?
1: Nemusím. Nemusím, ale... Jak bych vám to řekl, podívejte se. Spisovatel může psát dlouho. Může psát milostný román v době, kdy už dávno neprožívá všechno to, o čem v románu píše. I skladatel může pracovat velmi dlouho. Třeba do pozdního věku. Vezměte si například národního umělce Josefa Bohuslava Förstera. I malíři malují dlouho. Dobrým příkladem je tvorba národního umělce Maxe Švabinského. Ale herec, a to platí jak pro činohru, tak také pro zpěváka, je sám svým uměleckým materiálem. Je svým štětcem i plátnem i klavírem. A má proto věkově vymezeny možnosti tvůrčích vrcholů.
0: Ale vždyť přece, jak se jmenoval ten polský herec, který hrál skoro do 100 let?
1: Myslíte Solského, no?
0: Ano, toho.
1: No, to je ovšem vzácnost. To je veliká vzácnost. Vzácnost i v tom, že ho nedali do umělecké penze. Ne, to byl případ vskutku výjimečný, to ne.
0: A co film a rozhlas?
1: Má svou velkou důležitost. Vždyť herec, který se neviděl ve filmu a neslyšel v rozhlase, je herec ochuzený. To je velká škola. Rozhlas musím dělat, ten je pro mě neodlučitelnou částí sebevzdělání. To je takový, řekl bych, mikroskop hereckého výkonu. Před mikrofonem se musím vyjádřit tak subtilně, jak tomu není ani na jevišti a málo kdy před kamerou. Počkejte, ale ten rozhlas, ten nedělám unavený. Ne, nemyslete si, že na práci v rozhlase dávám nějaký odpad svých možností, ne. Víte, mě to prostě, mám z toho radost, mě to baví. Vybírám si texty i role, no to též platí i o filmu. Mě těší najít způsob, jaký třeba na takového Dickinse, na Balzaka, na Čapka. No, vzpomínáte na Bělohřívka? To byla připomínka mého vlastního dětství. Dětství královopolského chlapce.
2: A kolem něho plálo krásné slunce nad širými lukami, cvrčci cvrkali slabunkými chraptivými hlásky, květy jetele a vstavačů v nízké trávě voněly a nad jeho hlavou visely mdle listy olšového kře vadnoucí horkem. Všecky krásné věci života bděly nad Bělohřívkovým spánkem a zpívali. Bělohřívku, zpívali červené máky, modré poměnky, bílé kopretiny, purpurové hlavičky jetele a fialové vstavače. Bělohřívku, chlapče, odpočívej a spí v barvách a vůních letního kraje. Bělohřívku, zpívali dokonce i nízké ježaté traviny, žluté kokrhele, jitrocele a bodláky, sítí a rákosí. Bělohřívku, chlapče, jenom jednou je jaro, jenom jednou je léto. Bělohřívku, chlapče, cvrkal cvrček na listu šťovíku. Dospělí lidé o tom nic nevědí. Jenom jednou je ti 9 let a krásné písničky netrvají dlouho. Bělohřívku, chlapče, bzučel čmelák na květu jetele. Vysaj nyní med ze všech květů života. Věz, že s tím musíš vystačit na celý život. A mravenec a dřepčík, kovařík a střevlík típali také hluboko v trávě. Bělohřívku, chlapče, jenom jednou je ti 9 let, jenom jednou je jaro, jenom jednou je léto.
0: A jak je to s vaší prací divadelní?
1: Ta ovšem stojí na prvním místě. Z divadla vychází všechno herectví. Já vím, že byste ráda slyšela nějaké ty veselé historky, které jste si poslechla z úst některých mých kolegů nebo kolegyň.

0: Neříkám, že žádné neznám, ale nezdá se vám, že by posluchače zajímalo podívat se do zákulisí zase trochu jinak? Ono je totiž nebezpečí, že si lidé pak představují herectví jako něco neobyčejně lehkého, veselého, zábavného. No, že je v tom zákulisí jen samá legrace. Někdy je, ale jako ostatně v každém zaměstnání. Ale jinak je to nakonec práce jako každá jiná. Vezměte si třeba průměrnou repertoárovou hru. Studuje se poctivě 6-8 neděl. Každý den, kromě soboty a neděle. Šafránkova vlastence jsme studovali 3 měsíce. Opak ovšem máme roli i hru samu pevně v paměti. Hrajeme 30krát, 35krát, někdy i víckrát za měsíc. Často 2 až 4 představení denně. Už nám ani nezbývá čas jako kdysi staré gardě Národního divadla zajít po obědě do kavárny na černou kávu, na partii kulečníku a večer na pivo do nějaké té herecké hospůdky nebo na víno do útulné vinárničky nebo jít si procházkou do Berouna a učit se roli. No, kde něco v tom bylo. Co je, díváte se na mou aktovku?
1: Ano, ta je ale nacpaná.
0: Oč, že neuhádnete, co tam je?
1: Snad nějaké knihy? Scénáře? No,
0: podívejte se.
1: Nebo líčidla?
0: Podívejte se.
1: Kupa dopisů.
0: Ano, ano, vidíte, spousta dopisů. A mají nejrůznější data i místa, odkud byly odeslány. Z Čech, z Moravy, ze Slovenska. I tam má mnoho diváků.
1: Budu snad trochu dotěrná, zeptám se, co vám píší?
0: Všelicos. No to víte, mladí lidé po blouznění divadlem nebo filmem se ptají, zda by se nemohli dostat k filmu. Přikládají fotografie se žádostí o autogram. Nebo fotografie, jako tadyhle, vidíte?
1: Ano, tahle dívenka na fotografii má asi chuť filmovat, že?
0: Má, a jistě velikou, jenomže tvář není všechno. I to je dvousečné. Nehezká tvář může skrývat zajímavého člověka a krásná může mít za sebou člověka neobyčejně nudného. Jenže z fotografie zásadně uhádnete jen docela malý zlomek předpokladu herectví. A pak víte, já nevěřím na ty náhle se objevivší hvězdy. Zazáří jako meteora, taky tak někdy zhasnou. V poště někdy dostávám texty divadelních her s žádostí, abych je prosadil na jevišti, nejraději ovšem v Národním samozřejmě.
1: A stačíte všechnu korespondenci zodpovědět?
0: Aha, rozumím. Vzpomínáte na toho tajemníka, o něm jsem hovořil ze začátku. No tak toho nemám a na dopisy odpovídám sám. Ovšem ne na všechny.
1: To myslíte dopisy anonymní, že?
0: Ano, i těch je hodně. Nepatřím rozhodně mezi ty, kdož by byli nepřístupní negativní kritice, nejsem netykavka. Podívejte, dostal jsem velmi zajímavý podepsaný dopis, kde pisatel srovnává mého redaktora Moráka z Hrubinovy srpnové neděle s Hejtmetovým Podivínem a varuje mne před nebezpečím herecké šablony. No pochopitelně, že se člověku všechno 100% nevydaří. A nejlépe sám vím co. Nedávno jsem vykládal na filmové fakultě.
1: Přednášíte tam snad?
0: Ano, vidíte, na to jsem úplně zapomněl, přednáším. A no tak tam jsem vykládal mladým posluchačům o divadle a nakonec je tím vylákal z rezervy. Měli k lečemu své výhrady, třeba zrovna k mému rozhlasovému Cyranovi.
1: Naše půlhodinka chvilky v zákulisí začíná obyčejně vyprávěním o hereckých začátcích. No a já bych chtěla toto vyprávění dát až na konec. Jak a kdy jste začínal?
0: Ty začátky jakoby odval vítr do nenávratna. Byly někde v našem krámku v Brně Králově Poli. Měli jsme tam loutkové divadlo, na němž jsem spolu s bratem Rudolfem hrál. Scházívala se tam děcka ze širokého okolí. Maminka pak vždycky po představení zjišťovala, že ubil cukr a povidla. Ale většina těch děcek tam chodila pro ty požitky nehmotné. Měli jsme 150 loutek, 2 bedny kulis. My kluci tehdy 8letí jsme tiskli domácí tiskárničkou pozvánky. Vážené obecenstvo, oznamujeme vám, že ve 2 hodiny budeme hrát hru Kašpárek není rek za vstupné 5 až 10 grejcarů. Uctivě zve spolek. Tak který tam jsem se herecky oskoušel nejdříve. Pak si nás povšimli ochotníci, půjčovali nám kostýmy. Zajímavé je, že jsem v těch mladých letech hrál ponejvíce vousaté úlohy. Pak přišla škola, kantořina.
1: Jak to kantořina?
0: Chodil jsem na učitelský ústav. No a potom učil. Ale ani tehdy mě láska k divadlu neopustila. Četl jsem dětskám pohádky s náramně dramatickým přízvukem. Pak jsem také dělal v brněnském loutkovém divadle Radost živého Kašpárka Hegera. Snažili jsme se o to nejlepší pro děti. Jenže škola a divadlo to nejde přece jen dost dobře dohromady. Jednou přišel do mé třídy pan inspektor, počkejte, jak se jmenoval, ano, Mrkos. Na dveřích visel plakátek s Kašpárkem Hegrem, to se mu ovšem tuze s učitelskou důstojností neshodovalo, a ve třídě na skříni objevil sešity. Měl jsem první třídu, kašičku, prvňáčky. No tak nějaký ten škrabanec, nějaká kaňka, otisk rukou. A tak pan inspektor Mrkos hleděl přenevlídně na pana učitele, tedy na mne, a na Kašpárka Hegra. No, po absolvování brněnské konzervatoře jsem začal hrát v brněnském divadle a v rozhlase. Tehdy Brno vedlo v rozhlasové hře, byl tam Josef Bezdíček, Dalibor Chalupa, František Kožík. Pak si mě pozvali na zkoušku do Prahy, do Vinohradského divadla a téměř současně i do Národního. V Brně jsem tehdy onemocněl, tak jsem smlouvu šéfu činohry Národního divadla v Praze Janu Borovi podepisoval na nemocničním lůžku. Zhrozil se sice, že jsem na Národní divadlo trochu mladý, bylo mi 31, vidíte, dnes se to zdá neuvěřitelné, ale je tomu tak. V Praze jsem hrál potom také v rozhlase, no a potom přišel první film, jmenoval se Za tichých nocí a já v něm hrál roli skladatele Rudolfa Frimla. Od té doby je to pěkná řádka filmů, v poslední době v Krškově Zde jsou lvi, v širokouhlém filmu Občan Brych. Hrál jsem Bedřicha Smetanu, v některých filmech jsem i zpíval.
1: Například kde?
0: Třeba ve filmu Mikoláš Aleš.
2: Ejně pí koňu vodu, bo voda nečistá. Ejně pí koňu vodu, bo voda nečistá. Popadalo do něj. Ej, popadalo do něj i z javora lista.
0: Jak ten čas letí, vidíte? Už tu bude 1/4 století herecké práce. A bylo jí hodně. A děkuju za ní, protože herec bez práce, bez divadla a rolí, to je jako kytka bez vody. A ta vadne a usychá. No někdy je té práce skoro až nad hlavu.
1: A jakou roli hrajete nejraději?
0: No, Cyrano z Bergeraku byl jednou z mých nejmilovanějších rolí. Hrál jsem ho na jevišti i v rozhlase.
3: Vy, pane, máte nos. Nos velký.
4: Ano. Velmi. To je všecko?
3: Ne.
4: Jste, pane, ještě mlád. Co věcí z rukávu jste mohl tu vysypat a přitom měnit tón? Hned já vám příklad dám. Výbojně. Pane můj, když tak velký nos mám, na místě bylo by jej sobě amputovat. Přátelsky. Vidím jej ve vašem šálku plovat. Píte spíš z korbele, anebo cečberu. Popisně. Des, skála, pohoří, nezvyklých rozměrů. Co pravím, pohoří, to velehorský štít. Zvědavě, futrál ten, musíte sebou mít na psací náčiní, na nůžky skřínka snad. Zkrácí. Pane můj, máte tak ptáky rád, že o ně otcovsky tak starostliv jste stále. Jim bydlo skýtáte pro drábky jejich malé. Dotěrně, pane můj, když kouříte, snad jím, tak stoupá k obloze váš tabákový dým, že křičí sousedi, to v komínu, kde zhoří. S výstrahou, pozor, jen, po podihotího noří se vaše hlava v zem, div o něj nepadnete. Něžně, jak slunečník jej malý roztáhněte z strachu, slunce, že by snad jej strávil pal. Rytířský, příteli, když modní taký hák, k věšení klobouku je pohodlný pak. Odstupně. Pane, smím vám stisknout pravici? Vy máte, co my zvem, balkonek v ulici. Venkovský, tože nos, to planý křik, obrovská řetkvička, či melón trpaslík. Vojenský, namířte jej proti jízdě v ráz. Prakticky, v lutrii jej chcete vsadit as. To byste přibližně byl řekl, milý hochu, kdybyste ducha měl a vzdělanosti trochu. Však ducha nejchudší vy ze všech bytostí jste neměl zanehet. A z lidské moudrosti tři znáte písmena, již v slovo blb se samým. A kdybyste byl měl jen onu fantazii, že byste mohl zde před tímto slavným sborem mě se vším posloužit, jak já vám. Věřte skorem, ni čtvrtku z prýmů těch neudal byste tady, ni z půlky začátku nevěřte, pane mladý, že těch sám užívám. Dle chuti si je volím, však jimi obsloužit se jiným nedovolím.
0: Když si dnes Sirena poslechnu, víte, že by ho hrál zase jinak. Člověk je s přibývajícími léty zkušenější. Takové siranovské fanfaronství se změní v pokornější a skromnější postoj, když člověk pozná, jak mnohé problémy mají mnohem více plošek, nežli se vám zdálo před 10, 20 i více lety. Dívám-li se zpátky, věřte, že bych opravdu nechtěl dělat nic jiného, než zase hrát divadlo.
1: Tak já vás již nebudu déle zdržovat. Děkuji vám mnohokrát a nashledanou.
0: No a já vám také děkuji. Nezlobte se, že vám uteču, už opravdu budeme začínat. Tak tedy nashledanou, ale zase jinak. Ano, vy v Hledišti a já na jevišti, třeba v roli redaktora Moráka ze srpnové neděle jako dnes, nebo zítra i později v jiné úloze. Nashledanou.
1: Nashledanou.
5: Dobrý večer, za 5 minut začínáme. První obraz, připraví se orchestr. Na scénu Fabiánová, Šejbalová, Heger, Záhorský. Opakuji, první obraz, prosím. Připraví se Fabiánová, Šejbalová, Heger, Záhorský.

0: Na scéně Tylova divadla půjde za chvíli opona nahoru a nám končí další půlhodinka z cyklu Chvilky v zákulisí, v níž jsme besedovali se zasloužilým umělcem Karlem Hegrem, laureátem státní ceny, členem činohry Národního divadla v Praze. Pořad připravil Petr Hořec, spoluúčinkovala Heda Čechová, klavírní improvizace Vadim Petrov. Režii měl Jiří Hesoun. Naschledanou.
1: Dobrý večer, za 3 minuty začínáme. Připraví se orchestr, neladit hledišti, pánové, dále se připraví balet a celý kompars a externisté na začátek prvního obrazu.
2: Milí přátelé, posloucháte další půlhodinku z cyklu Chvilky v zákulisí, v nichž vzpomínají naši přední divadelní umělci na úsměvné příhody ze svého života a z divadelních prken. Připravili ji opět Petr Hořec a Ilja Kučera. Častější návštěvníci Národního divadla se jistě pamatují, že tato scéna uvedla před několika roky Shakespeareovu tragédii Otello. Připomeňme si alespoň malým úryvkem Iaga jednu z hlavních postav této hry.
3: Když vy si k čertu Roderigo nenecháte říct, plivněte po mně, jestli ne. Tři velcí páni osobně s hlubosklonem šli ho žádat, aby mě jmenoval svým náměstkem. A Bůh to suď, nic horší hodnost. Vím, kdo jsem, mi patří. Však onak blázen do své pravomocím uhne vznosným řečněním až strach, naditým válečnickým názvoslovím a konec písničky, že jim to odmítne. Já, řekl jim, si totiž už vybral náměstka. A kdo to je? Zbořte se, kamna. Velikánský počtář, nějaký Michal Cassio z Florencie, co jakživ narozmístil v poli pluk a v taktice a v strategii zná se jak bába z trhu. Samá knižní moudrost, to jeho vojáctví. A ten to prosím vyhrál. A mě, kterého 100krát viděl bít se narodu, na Cypru, v křesťanských zemích, i v pohanských, mě vezme vítr z plaket takový, má dát dal. Ten počítá leke jeho náměstkem, jak pak by ne. A já jsem praporečník jeho maurstva. Tak suďte sám, zda já mám jakoliv a sebeméně, proč maura milovat. Bohosloví pekla, když ďábli nejčernější kují hřích, svádějí nebeskými vidinami, jako teď já. Co počestný ten blout ždát bude Desdemonu o přispění a ona za něj uprošovat maura, já do ucha mu nakapu ten mor, že ona pro svůj chtíč ho volá naspět. A čím se bude snažit víc mu prospět, tím hlubší nedůvěru pojme maur. Tak v černou smolu změním její ryzost a z její dobroty si spletu síť, v níž všichni uvíznou.
2: Ano, Iaga hrál v této inscenaci laureát státní ceny Klementa Gottwalda Jan Pivec. A Iago byl jedním z vrcholů dosavadní tvorby tohoto umělce. Ale velké umění se narodí najednou. Jeho pramenky se zbíhají až odkud si z dětství a mladiství k začátku. Jan Pivec zdědil divadelní krev po otci, jemuž osud nedopřál dostati se na prkna, jež znamenají svět, jako profesionál. Jan Pivec junior chodíval rád do zákulisí Pišekova divadla a později Vinohradské zpěvohry pod vodárnou. První potlesk v životě sklidil však až na reálce Věčné ulici za přednes úryvku z FL Věka. Na scéně poprvé vystoupil ve Veselohře Ferdinand Spí, kterou nastudoval Vinohradský ochotnický spolek Vavřín. Realistou byl Jan Pivec až do kvinty, kdy přešel na obchodní školu. A již za studia na obchodní škole měl Pivec senior k Pivcovi juniorovi památnou exhortu. Prohlásil: jak vidím, tobě se na studiích moc nedaří. Bylo by nejlíp, kdyby ses sebral a šel k divadlu. Ale na to byl Jan Pivec ještě příliš mladý. Dostudoval tedy a stal se účetním praktikantem u firmy Nutra, později Nostra, která vyráběla dětskou moučku, později zavináče a jiné rybí lahůdky. Ale aktiva firmy nesčítal dlouho.
4: Zrovna jsem se učil roli Doštechova třetího zvonění pro spolek Vavřín u České koruny na Vinohradech, když mého představeného napadlo dát mi takzvanou hlavní knihu dosti velkého formátu. Prosím vás, učit se roli, využívat tajně každou chvilku, když se nikdo nekouká, a najednou počítat v hlavní knize. A tak jsem si dal hezky pod účetní knihu, knížku divadelní, podepřel si levou rukou hlavu a dělal, jako když horlivě počítám, ale zatím jsem se horlivě učil roli. Ani jsem nevěděl, že se v té chvíli hraje o celý můj osud. Nebýt snad této chvíle, ani bych u divadla dneska nebyl. Zabral jsem se do role básníka Hvězdinského rozhodně mnohem a mnohem víc, než do spousty cifer má dáti dal. A ani jsem nespozoroval, že za mnou stojí představený oné firmy pan Rada Kulík. Teprve, když jsem byl tažen za ucho vzhůru, viděl jsem, že je zle. No, nebudu tu tehdejší svoji situaci déle rozbírat, prostě vyhodili mě na hodinu. Zkroušeně jsem se loudal k otci do jeho nástrojařské dílny a čekal jsem pořádný výprask. Ale tatínek nic. Povídal akorát. Já to čekal, že k tomuhle dojde. A pak jsme spolu horlivě četli inzeráty, abychom našli divadelní spolek, který hledá mladého herce.
2: A našli. Hledala ho Biblická scéna. Pivec senior i hned na inzerát odpověděl a za několik málo dní se v Praze objevil ředitel scény Hrouda. Podíval se na pivce juniora a povídá. No, vypadání máte, hlas taky, postava je značná. Dostanete 20 korun denně a pozítří jedem, hrajete kajfáše, já jsem Pilát.
4: Když ale Pilát Hrouda pozítří přišel, postavil jsem si na jednou hlavu a prohlásil jsem, že nikam nejedu. No, dneska se mohu klidně přiznat, proč. Pro studentskou lásku k dcerušce otcova přítele. Ta tenkrát byla ještě silnější než láska k Thálii. A tak odjel Pilát bez kajfáše. Když přišel tatínek večer domů ze zaměstnání, byl nejdřív pořádně překvapen, že už nejsem na cestě k biblické scéně, ale pak přísně rozkázal přes protesty rozhořčené maminky, jejíž sen, že bude mít syna pořádným člověkem, totiž přinejmenším inženýrem, se nenávratně rozplynul, abych sedl do nejbližšího vlaku a jel za Hroudou. Inu poslechl jsem a v únavově, bylo to na Moravě u Znojma, kde Hroudova společnost v té době byla, jsem se ocitl v časných ranních hodinách. Vyhledal jsem ředitele, který mi přišel otevřít, značně rozespalý, a když mě uviděl, povídá, já to věděl, že přijdeš. A já se rozplakal jako malé dítě.
2: Slzy oschly brzy. Jan Pivec dostal slíbenou úlohu kajfáše se slíbenými 20 korunami denně, to už bylo horší, a hrál.
4: Jednou jsme byli v nějaké obci, jejíž jméno už mi vypadlo z paměti. Jak to dříve u venkovských společností bývalo, rozebírali si místní občany jednotlivé herce na noclech. Mě si vzali dvě starší dámy vzhledu velmi počestného. Bylo zřejmé, že jsem na ně musel udělat na první pohled příznivý dojem. Jedna druhou totiž předháněli v laskavostech a v ochotě, když jsem se jim představil. A sotva skončilo představení, hnal jsem se k jejich stavení s vidinou teploučké postýlky před očima. Přiběhnu, zabouchám na okno, za nímž blikalo světýlko a za malou chvilku se okno otevřelo a tu máš, čerte kropáč. Nejdřív vyletěl můj kufr a za ním se nesl skřehotavý hlas jedné z dam. To je zajímavý. Ve dne se děláte hezké a večer z vás šla na jevišti hrůza. Kdyby byla věděla, že jste kajfášem, nikdy bych vám ubytování nenabídla. Vy, kajfáši. Dáma práskla oknem a já stál pod hvězdnatým nebem opuštěný a sám. Tu noc jsem se vyspal na koši s rekvizitami, jenž stál na jevišti v hostinci. Naše paní ředitelová hrála samozřejmě také. Ovšem nejdůležitější funkci, kterou u biblické scény měla, byla vrchní kasírka. Pokladnu měla pěknou, takovou cínovanou. Skládala do ní korunku ke korunce. A nedala jí z ruky ani na chvíli. Před představením seděla nalíčená a v kostýmu u dveří a neproklouzla jí ani myška. Teprve těsně před výstupem přestala hlídat vchod a odebrala se na jeviště. Jednou, biblická scéna už byla v plném proudu, přišel ke vchodu nějaký člověk, který neměl zřejmě peníze a nabídl paní ředitelce místo vstupného krupici. Ředitel Hrouda byl zrovna na jevišti a prohlašoval: myju si ruce, když paní ředitelka zavolala s klidem přes celý sál.
5: Karle, je tady jeden a dává mi 2 kila krupice, mám ho pustit?
6: Klidně,
5: povídá Pilát. Přece víš, že krupice to je moje. A pak pokračoval v roli, jako by se nechumelilo. Ředitelka vzala krupici pod jednu, kasičku pod druhou paži a hrnula se k jevišti řadami diváků. U rampy zavolala pořádně nahlas: tak halo, pane pivec, pomůžou mi nahoru, jo? No tak jsem ji vytáhl na jeviště a ředitelka odehrála svůj výstup s kasičkou i s krupicí. No, potlesk byl, obecenstvo bylo vděčné. Ani ta krupice mu nevadila. Jeli jsme na další štaci a byli jsme hrozně překvapeni, když nás na nádraží vítal sám pan starosta a příslušní radní. Div se neomlouval, že nepřišla městská kutálka, ale pak byl hrozně překvapen, když jsme vystoupili z vagónu. Pan starosta se stal totiž obětí plakátů, které hlásali: biblická scéna pouze nakrátko ve vašem městě. Neopomeňte navštíviti, nevšední podívaná, 600 účinkujících. Pan starosta byl dost nepříjemně překvapen, že nás vystoupilo jenom 9. Ošíval se a ptal, kdeže jsou jako ti zbývající.
6: Ti zbývající? Povídá ředitel Hrouda a zavazoval si přitom šněrovadlo. To jsou členové spolku Orla tady z okolí. U mě, pane starosta, je totiž kompart s nejsilnější složkou.
5: No, pak se zjistilo, že se nás na jeviště nevejde ani těch 9 a tak jsme se líčili místo v zákulisí na dvorečku a do vůně líčidel se klidně mísila vůně kurníku a jaksi tedy hnojiště.
2: Od biblické scény přešel Jan Pivec k společnosti Nádherově. A když jednou seděl v hospůdce, kde si upel Hřimova dopoledne na svačině s jedním spoluhercem, přišel tam náhodou někdejší ředitel východočeského divadla, Wurscher, který tudy projížděl. Pivec o ním kolegou měli dobrou náladu, zpívali si u pianina. Pivec zpíval v tu chvíli: Stambul růž, ty jsi jediná. Wurscher chvíli poslouchal, pak si přisadl k jejich stolu a začal přemlouvat Jana Pivce, aby šel studovat zpěv na konzervatoř.
5: Mladý jsem byl, kuráže jsem měl dost, tak jsem se tedy ke zkoušce na konzervatoř vypravil. Měl jsem připraven prolog k Leoncavalovým komediantům, je to part pro bariton, ale já to u profesora Fuchse zpíval nějak o tercí, vejš, nebo co? A jak to dopadlo, to vám snad ani nemusím povídat. Druhý den jsem si šel na rektorát pro doklady, doktor Krp, tehdy tajemní konzervatoře, mi je podává z okénka a já jen suše prohodil: tak jeničku, to znamená zase kešmíře. Tu se ke mně naklonil starší pán s licousy, byl to profesor Jaroslav Hurt, a říká: co pak to povídáte, mládenče, k jaké šmíře, vás je pro šmíru škoda. No, chtěl jsem mu vysvětlit, že jsem zkoušku na pěvecké oddělení neudělal, že je tu sice materiál, ale chybí tedy jaksi intonace, ale profesor Hurt mě přerušil: a co kdybyste to zkusil na oddělení dramatickém, co? Pojďte se mnou naproti a něco mi přednesete. A tak jsem tam spustil od Vrchlického: tři jezdci jeli tiše Doubravou, močálem jeli mraky nad hlavou. Červánků krví západ zahoří a první jezdec takto hovoří. No dost, to stačí, zarazil mě mistr Hurt. A ptal se mě pak, co jsem hrál venku, no a tak jsem mu odříkal úryvky z Kajfáše a monolog Kaina ze hry Ubran ztraceného ráje a byl jsem přijat na dramatické oddělení státní konzervatoře.
2: Jan Pivec vystudoval dramatické oddělení za 3 roky, místo za 4. Ve 4. ročníku hrál již ve Vespoketrevi začínajícím tehdy osvobozeném divadle v umělecké besedě na Malé Straně, kde ho poprvé poznal režisér Jindřich Honzl a básník Vítězslav Nezval, nějaký čas v Žižkovském divadle Akropolis, pak byl angažován šéfem činohry, dnešním národním umělcem Jankem Borodáčem, do Bratislavského národného divadla, kde byla jeho partnerkou dnešní zasloužilá umělkyně Hana Melíčková. Tam působil 5 roků.
5: Snad by mě byli angažovali, i kdybych šišlal. Melíčková měřila totiž dobrých 184 cm a hledat k ní partnera bylo jaksi částečně namáhavé. Do smrti nezapomenu 2 věty ze svých prvních rolí. Prepáčte, že jsem se o ně skoril. Nemohl jsem se prebiť zástupom u horiaceho domu. A druhá, vzhledom na to, že se vám fyzicky vzopriem, může se lahko stať, že se ukážete svojej paněj ještě v nepriaznivejšom svetle. Přes tyhle 2 věty, když jsem se přenesl a nepřeřekl jsem se ani jednou, tak mi spadl pořádný kámen ze srdce.
2: A z Bratislavského národného divadla byl už jen krůček zpátky do Prahy, na Národní a také k filmu. Filmaři využili pěveckého fondu Jana Pivce, byť konzervatoří z neuznaného.
7: Ach, starý klavír tu zůstal. Je v něm ukryto plno vzpomínek na chvíle, kdy jsem u něho sedával jako student. Škoda, že neumím vyjádřit slovy, co jiný snadno tak své dívce poví. Před vámi lásko má, v rozpacích stojím, co chtěl bych říci vám, vyznat se bojím. Chci říci vám, nevěřím.

0: rád vás mám.
1: Ano, ano, ve filmu Muži nestárnou jsem si zaspíval s chutí. Režíroval ho Vladimír Slavinský, podobně jako další veselohru Poznej svého muže, ve které jsem vytvářel jednu z hlavních rolí. Jedna ze scén této veselohry se natáčela v reálu, v jedné vilce v Černošicích. Jel jsem na natáčení na nákladním autě spolu s osvětlovači a jejich inventářem. Slavinský i se svým štábem už byli na místě. Dojeli jsme, osvětlovači se skákali z auta, já však sestupoval hezky pomalu a opatrně, nechtěl jsem se uhodit o osvětlovací zařízení nebo si snad zamazat čaty. Slavinský, když to viděl, rozkřikl se:
2: Co pak se takhle mladý člověk leze z nákladního automobilu?
1: No, tak jsem mu namítl, že jaksi jistota je jistota, ale Slavinský už byl v ráži a křičel:
2: Počkej, tady já ti to předvedu, já ti tu bostudu tady udělám, to se dělá takhle.
1: Vyskočil na auto, rozpřáhl ruce a hopla. Seskočil jako mladík, to je pravda. Jenže jeho krásný sportovní plášť se zachytil za jakýsi hák a drc, roztrhl se až klímci na dvě půlky. No, tak tedy, tak vám jaksi, pane režisére, děkuju, že jste mi to ukázal, povídám. Ale jak se mi zdá, tak je ta moje metoda jaksi lacinější. No, tehdy jsem opatrný byl, jenže o něco později, když se v bývalém divadle Uránii natáčel film Okouzlená, jsem na opatrnost nějak pozapomněl. Před jevištěm v Uránii byla jako snad v každém divadle prohlubeň pro orchestr, zakrytá plátnem, jestliže orchestr nehrál. Dokončovali jsme poslední záběr v hledišti, kamera stála na jevišti a po závěrečném režisérově stop jsem si to namířil hezky svižně do šaten v zákulisí, pěkně přes orchestr, abych se nezdržoval. Zapomněl jsem ale, že je to plátno a ne prkna, a jakmile jsem udělal jeden krok ze schůdků na zakrytý orchestr, roztrhlo se to a já sletěl hlavou rovnou na kulatý spodek tympánu. Ten vydal poslední žalostné fortissimo, no, moje lebka naštěstí ne. To víte, tvrdá česká hlava. Jinými slovy, kromě malého otřesu mozku se nestala žádná tragédie. Ta teprve přišla, když tehdejší ředitel Lucerna filmu Vilém Broš dostal z Uránie účet za opravu toho tympánu. Museli ho dát znovu vyklepat. Nedlouho poté jsem se s ním potkal a ředitel Broš povídá: Ta okouzlená nám přijde pořádně draho, kamaráde. A ukazoval mi účet, který nosil u sebe. Že máte tvrdou hlavu, to jsem věděl, víte? Ale že to nevydrží ani tympán, to jsem přece jenom nepředpokládal. Pane řediteli, povídám, víte, ono je lepší přijít o tympán, než si dát znovu vyklepat hlavu.
3: Jan Pivec však vytvořil řadu dalších filmových rolí. Například postavu císaře Zikmunda ve filmové trilogii Jan Hus, Jan Žižka a Proti všem. Hraje otce Josefa v právě promítaných Štěňatech, ve filmu Zaostřit, prosím, a podobně. Ale o filmu už hovořit nebudeme. Vraťme se na scénu Národního divadla pro několik historek z jeho působení na divadle.
1: No, některé z těch historek budou opravdu historické. V té nespočetné řadě jistě dovolíte jednu o svém dobrém příteli Karlu Jičínském. Hrála se tehdy komedie Hrdinou proti své vůli. V jejíž předehře jsem vystupoval s Eliškou Poznerovou jako artista. Na scénu má přijít ředitel hotelu, kterého právě hrál Karel Jičínský. A ten jednou přiletěl na představení v poslední chvíli, skočil a tempo do šatny, začal se převlékat a líčit. A protože jako ředitel hotelu má mít pořádnou pleš a neméně pořádný knír, navlékl si ve spěchu paruku, ale knír nikde. Na hledání už nebyl čas, inšpicient zuřivě zvonil a tak Jičínský povídá: Nedá se nic dělat, že jo, Herrgott, já to seknu dneska bez fousů. Vyletěl jako střela ze šatny a pádí na jeviště. No, jak jsme ho uviděli, stuhli jsme jako svíčky a s námi rozesmáte obecenstvo. Jičínský měl totiž knír přišpendlený maskérem na holé lebce, kterou ve spěchu natáhl přes hlavu i s knírem. Vypadalo to, jako když si sedne motýl na holou pláň. No. A ještě jednu z cizích luhů. Vzpomínám si, jak před jakousi generální zkouškou se nás sešlo několik u vchodu Tylova divadla. Za malou chvilku se přižene Saša Rašilov, aktovku nabitou jídlem a termosku s kávou. Postál s námi, chvíli se baví s vrátným Landou. Ani snad nepozoroval, že kolem se motá pejsek, takový malý roztomilý voříšek, který byl snad přiváben vůněmi Sašovy aktovky. V Chvíli se Krašilovovi lísal a když jeho snahy byly bezvýsledné, a snad proto, že byly bezvýsledné, tak pozvedl pejsek nožičku a důkladně tedy pokropil Sašovi kalhotu.
2: Jedeš ty potvoro, tohle, já ti, vylítl na voříška Landa.
1: No, Saša neřekl ani slovo, gestem královským otevřel aktovku a hodil pejskovi kus salámu. Prosím vás, pane Rašilov, diví se Landa, ta potvora vás tady pokropí a vy za to dáváte ještě salám. Ale Rašilov se usmál a povídá, de fakt, to je náhodou moc hodnej pejsek, on si ten salám zaslouží. On ve mně poznal sloup činohry. Vzpomínám také, jak jsme hráli činohru Edmonda Konráda Edison. V jednom okamžiku se na jevišti tísní 150-hlavový dav, který čeká, až se na nádraží rozsvítí první žárovky. A když se rozsvítí, má se tento dav přirozeně divit. No, byla generálka, žárovky na nádraží se rozsvítily, všichni jsme se divili, ale já se divil asi nějak málo, protože šéf činohry a režisér K.H. Hilar vylítl a křičel z hlediště. Prosím, prosím, všichni se divějí, jen pan Pivec se vůbec nediví. Pak vyběhl na scénu a prodral se davem ke mně a povídá. Tak prosím, a teď si to dáme znova. Prosím, pane Pivec, ale vy se budete divit sólově. Sólově, prosím, nezapomeňte. No, tak jsem se tedy divil sólově, no. A sotva, že se světlo rozsvítilo, všichni mlčeli a já povídám jediný doticha. Pozíšte tady vážně, to je něco prostě, tady ty žárovky, tady to je opravdu, to je opravdu něco ohromného tohle. No asi se to Hilarovi moc líbilo, protože tenkrát řekl, no tak vyda prosím, když se chce, tak jde všecko. Hilar měl vůbec velký smysl pro humor. Vzpomínám si, jak jsme zkoušeli již jmenovanou hru Edison a mě v roli Jela postavil Hilar při aranžovací zkoušce na skříň, jež se potom měla večer při představení změnit v reostat. Skříň ale měla jenom tři nohy a stále se při sebe menším pohybu pode mnou kymácela, což vzbuzovalo moji nelibost. Hilarovi se to ale moc líbilo a najednou zakřičel. Prosím, pan Pivec vyleze tady na žebřík v portále a hezky až nahoru, prosím, až na poslední příčku. A tak jsem pěkně lezl až na poslední příčku kovového žebříku a když jsem se otočil z výšky pro vaziště na jeviště, bylo tam pusto a prázdno. Herci se rozprchli a doktor Hilar už odjížděl zatím v autu na Krkonoše. No tak jsem zase pomalu slez dolů, co se dalo dělat. Pak jsem zjistil, že to bylo všechno předem na mě naaranžováno a než se na to zapomnělo, tak mi herci, a to nejen z Národního, ale i z jiných divadel říkali, poslouchej Jonzo, to je vážně, to je zajímavý, ty prej rád mluvíš z vysoka. No a ještě jednu vzpomínku naše vačinohry doktora Hilara. V Mánesu byli před druhou světovou válkou zkušebny Národního divadla. Zkoušíme Sen noci svatojánské, v němž jsem hrál Oberona za Eduarda Kohouta. A jak si tak svlékám kabát a pak sako, najednou mě někdo chytil za šle a šel ode mě pryč. Byl to Hilar. Šel asi tak 4 metry a pak šle pustil. To jste neviděli, co tohle způsobilo. Já jsem letěl jako šíp vystřelený z lovcovy tětivy, a to tak prudce, že jsem porazil nedaleko stojící paní Krombaurovou. Byla z toho valná hromada a Hilar i všichni a nakonec mi dva postižení jsme se dlouho řehotali. No to se ví, na příští zkoušku už jsem přišel bez šlí, abych si zase neuřízk šandu. Když se zkoušel lišák Pseudolus, nějak se to režisérovi Frejkovi pořád nelíbilo. Já jsem hrál Harpaxe, měl jsem vletět na scénu, právě to bylo taky tady v Mánesu, a Pešek, jenž hrál Pseudola, se má pořádně leknout při mém vstupu. Frejka přerušil zkoušku a volá, člověče, já nevím, tady se mi to, já, co to je tohle, ten výstup, to je tady úplně, já nevím, ty musíš přece na to jeviště nějak, podívej se, ty musíš na to jeviště vpadnout jako puma, člověče, ten Pešek se tě musí leknout. No tak co dělat, no tak jsem chtěl vyhovět. Rozběhl jsem se a skočil na praktikábl, ale to jsem neměl vůbec činit tohle. Celá dekorace se totiž zřítila, dveře se otevřely, padly a já proletěl vrty jako jedna malina. Pešek se válel pod změtí různých těch latíček a rekvizit, lezl odtamtud ven a smíchy slzel. Povídám, no tak teď se snad Pešek lek dokonale, ne? A Frejka zlomen v půli těla křičel, ano, teď se jistě Pešek lek dokonal, ale já se musím jít domů převlíknout. Pro dnešek končím zkoušku. A odešel, ponechav nás svému osudu. No, jistě uznáte, že za takového stavu věcí se zkoušet ten den už nedalo. No a na závěr ještě několik žertíků, které mi provedli na scéně moji kolegové herci. Když se hrála Calderonova Dáma skřítek, ve které jsem představoval sluhu Kosmu, vejdu při představení na bínu, jak my říkáme, v obou rukou kufry a na podlaze pořádný kus zmuchlaného papíru. Začnu mluvit roli a jako pořádný sluha se skýbnu, abych papír odstranil. Sáhnu po něm a papír mi ujel před rukou. No role, nerole, skočím za ním a papír zase ujel. Obecenstvo se pochopitelně začalo smát a já honil papír po scéně. Dopadl jsem ho až u kulisy a tam jsem si teprve všiml, že je přivázán na černé niti, která na tmavém koberci nebyla pochopitelně vidět. Za nič tahli kolegové v zákulisí a mohli se tam uřechtat, jak na scéně z ničehož nic uklízím. Ve hře námořník Sindibát byl jeden moment, kdy mi hází národní umělec Zdeněk Štěpánek přes celé jeviště efektním pohybem plátěný sáček s penězi. Já ho mám chytit do hrsti. Při jednom představení jsme došli až k tomuto místu. Štěpánek sáček hodil, já napřáhnu ruku a sáček se vrátí zpátky k Štěpánkovi. Štěpánek hodí znovu, já po sáčku skočím a ten je zase v jeho ruce zpátky. On měl totiž ten sáček přivázaný na gumě.
3: Děkujeme Janu Pivcovi, členu Národního divadla, laureátu státní ceny Klementa Gottwalda, za jeho vzpomínky a vyprávění a vám, milí posluchači, za vaše dopisy a přání, které jste nám poslali pro půl hodinky Chvilky v zákulisí. Dnešní připravil opět Petr Hořec a Ilja Kučera. Naschledanou.
4: Pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
5: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 15 hodin. Český rozhlas Pohoda.
4: Písničky a vzpomínky.
5: Herečka, zpěvačka nebo také konferanciérka, to všechno je Pavlína Filipovská, která v těchto dnech slaví 85. narozeniny. S Českým a Československým rozhlasem je spjatá celou řadou pořadů. A my jsme moc rádi, že si Pavlínu Filipovskou můžeme na Pohodě připomenout právě v tom následujícím.

0: Vítám vás u pořadu, který nese název Hvězdy vinilu. Je to vzpomínkový, ale ne sentimentální program o hudbě a dění v minulém století. Minulé století bylo pro mě nádherný. Navzdory tomu, že byl útlak, teror, perzekuce a nikam se nesmělo. Dokonce v začátku tohoto století se popravovalo. Pro mě prostě to století, když se otočím, bylo krásný. A víte proč, vážení posluchači? Bylo nám 20. A mládí to je zázračná věc, která vám dovolí zapomenout na všechny útrapy. Zapať pámbu, už jsou za náma. Mým dnešním hostem je Pavlína Filipovská. Pavlínko, já tě zdravím a můžu říct, že mám takovou radost, že tě vidím.
1: No, já taky, Františku. Já jsem nemohla dospat vůbec.
0: Ježíš, to mi neříkej.
1: No jistě, já jsem se převracela normálně a už jsem měla sny o tobě, protože, no já tě
0: že
1: mám
0: ráda.
1: Že
0: jsi mi to neřekla, když ti bylo 19.
1: Ale co pak jsi měl čas? No, a já taky pravda. Neměla, člověče, to byly
0: fofry. Hloupostem jsme se věnovali. Pavlínko, začínáme gotem. Gotem, který ho máš ráda. Může být starý, mladý, teda got je věčně mladý, ale starší snímek, novější, jakýho gota pustíme na tvý přání?
1: Já mám moc ráda písničku, která mě i tak jako dojímá doteď, protože cituplná jsem pořád, víš, ale tak leco se mění kolem mě i já. Ale on když zpívá, když jsem já byl tehda luk, to písně zněly líp a sladší měly zvuk.

0: Pavlínko, já se ptám i na rané mládí. Ty jsi z umělecké rodiny, nebo?
1: Já jsem se narodila teď údajně, když to tak o sobě čtu. Ono to většinou není pravda, víš, na těch ano. různých aparátech, jak si lidi pouštějí. Mě to strašně vždycky pobaví, promiň, že odbočuju, když mě chce někdo uvést a teď zasvěceně. A je na něm znát, že šprtal z toho.
0: Že o tobě neví vůbec nic.
1: No jo, že neví vlastně nic, že neví žádnou pravdu, ani tu holou. A že tam jsou takový ty věty a jak z uměleckého prostředí jsem. Je to tak, že jsem se narodila dvěma báječným rodičům.
0: Kde?
1: V Praze na Žižkově, takže kořeny jsou bezvadný, zapuštěný, do smrti asi tak zůstanou, nebudu s tím hejbat, už nestojí to za to. A narodila jsem se úžasnému tátovi, to jsem se dověděla, až když jsem začala rozum brát, že je to herec. A koukala jsem jako blázen, protože celkem jsem nevěděla, co si mám pod tím představit. Jo? A já jsem to teprve objevovala posléze, že tatínek chodí a hraje divadlo, až když mě tam prvně vzal například. A pamatuju si, jak jsem se ho strašně lekla, když jednou na Barandově maminka mu nosila v kastrůlku vždycky v oběd, protože tam to nebylo k jídlu. On měl rád třeba bůček, jo, a tyhle ty věci nezdraví, to já mám po něm.
0: Já taky.
1: No, vidíš to. No a prostě... Šli jsme s kastrůlkem, pan vrátnej nás pustil, to ještě tehdy nebyli ozbrojený, víš, to bylo takový ještě lážo, plážo, pustil nás tam a my jsme šli po těch dlouhých barandovských chodbách, tam to vonilo zvláštně, pak jsem pochopila, že to jsou líčidla a dámské parfémy. No a přišli jsme do tatínkovy šatny a otevřel nám pán, který měl strašně oranžový obličej.
0: Ano.
1: Měl na sobě nějakou uniformu. Já jsem se ho takhle jsem utekla, ztratila jsem se v těch dlouhých
0: chodbách. To byl nalíčený tatínek.
1: A to byl nalíčený tatínek, kterýho jsem vůbec nepoznala. Až když potom mě přivedli zpátky, vychytili uplakanou zase do té šatny, tak jsem poznala, že to je on, jenom podle těch nebesky modrých očí,
0: který
1: mu zářili z toho až na oranžovo natřenýmu obličej.
0: Vzpomeň si z této doby, o který mluvíš, jak si viděla toho tatínka v těch dveřích, co se tenkrát hrálo v rádiu. Pamatuješ si nějakou písničku, která by patřila do téhle doby?
1: No, do té doby patří spousty písní, ale takový ty, jako nevím, jestli jsou, oni jsou někde zachovaný pro legraci a takový
0: já
1: ty...
0: Já už jsem vpašoval Šulákovou, jo, Kučerovce.
1: No jo, no Kučerovci no. Samozřejmě, protože tatínkovi se líbila ta Marta.
0: No už jsme no, taky strašně, o ní mluvili, no, ano, jistě, ta se líbila každému. No, no.
1: A ona byla moc pěkná a shodou okolností my jsme garážovali autíčko přímo tam, kde ona taky, jo.
0: Ona vypadala jako Carmen.
1: No jo. A já si myslím, že v ní i kolovala taková krev, možná, že byla z Vršovic, to nevím, ale vypadala velice exoticky, velice efektní ženská. A vím, že když jsem přijela s autem a chtěla jsem zaparkovat, tak ty garážmistři byli ještě plní těch dojmů. Byla tady, byla zase ten. A já už věděla, o kom mluvě, ty ano. Z ní byly úplně vyděšený a i dlouho.
0: To musel být zážitek, ano.
1: Je,
0: já
1: ano.
0: Si vzpomínám na píseň, které nevím, jak se tak jmenují, ale zpívá se tam La Curegerege.
1: No,
0: Jirka Brodský něco najde. Marta Kučerová, budete překvapení.

0: Kdy se, Pavlínko, u tebe začalo, kdy si toho někdo všimnul, že by si mohla na to jeviště zpěvem, recitací?
1: Františku, možná ani ty tomu nebudeš věřit, ale tatínek, maminka ta s tím nechtěla nic mít. Ta měla svých starostí dost, ještě toho bráchu, který taky dělal problémy a to, takže ona tohle to nechtěla řešit. Tatínek to neřešil, pač byl demokrat a nikdy do ničeho mi nemluvil, takže já jsem si tak vyrůstala a vybírala, až jsem vybrala. A tatínek si toho všim, že stojím na jevišti až v semaforu. Kam ho pozvali, protože on kamarádil s panem Horníčkem, že jo, znal se s Jirkou Šlitrem. No, a tak ho pozvali do divadla Semafor. Vůbec nebyl ani na premiéře, ne, přišel najednou a koukal jako blázen a nemyslí si, že jsem se mu líbila zrovna já. On uznamenal s úlekem, že tam jsem, ale hlavně se mu líbila ta atmosféra, to divadlo jako takový, protože mu to připomínalo jeho krásný mladý léta v Osvobozeném.
0: A kdo ti tam teda přived na to jeviště? Kdo ti tam dotáhl, když si říkala, jak jsi byla nesmělá?

0: Všichni už někam cílili, dámy některý dokonce na Matfis a takový tam byly, jo, veličiny, tam byl Václav Klaus a takový, jo, rozumíš, ty už věděli, co chtějí v životě dokázat, já vůbec nic.
1: Já jsem těmhle lidem měl vždycky veliký obdiv, Pavlíno. Já třeba
0: ale taky jim to většinou vyšlo.
1: Já vůbec nechápu, jak někdo může, to je pro mě vrchol dokonalosti a vědění a vzdělanosti, když někdo umí třeba odstraňovat závorku nebo převádět na společného jmenovatele. Co jsou takový lidi? Prosím mě, zahrabali jsme teda toho, kdo tě přivedl na to jeviště toho semaforu.
0: No, kdo? No, takže to jsem byla u té televize, že jo? Rok jsem tam brigádničila a potom jsem si přečetla v Mladém světě úplně malinkatýma písmenkama napsaný inzerátek, že hudební divadlo Semafor. Do té doby já hudební divadlo vůbec neslyšela, nikdy jsem si říkala, no opereta to jo, činohra, takhle, ale hudební hledá hlavní představitelku do hudební komedie.
1: Když jsi se odvážila, ty už jsi si musela být jistá, když jsi tam šla.
0: To si nedovedeš představit, jak nejistě jsem tápala. A měla jsem strašnou trému a bála jsem se, co mě čeká.
1: Co jsi měla připravenýho?
0: No to jsem nevěděla, že si musím něco připravit. Já jsem tam prostě šla ze zvědavosti. Když hledali, no tak asi poznaj, že to hledali, co našli, no a když to nenašli, tak mě pošlou domů. Tak to jsem uvažovala, on to nevěděla. Akorát takhle úplně v koutku, v tom nejzasším, bylo pianínko. A na té otáčecí stoličce seděl chlap. Ale byl jak ze škatulky, ten nebyl zaprášený. Jiří Šlitr.
1: A věděla jsi, kdo
0: Čupřinka.
1: To je?
0: Věděla. Věděla jsem to od táty, protože oni jezdili na zájezdy s Horníčkem a s Mirkem Lipským. Oni hráli takový lekrační divadlo a jmenovalo se to, chytře se to jmenovalo, že humor není pro legraci. Jo, a bylo to s písničkama, už Šlitrovejma, s textama Mirka Horníčka. A já jsem to nikdy neviděla, protože tak oni jezdili po zájezdech a tak, ale znali se. Ale tuhle souvislost jsem si teprve uvědomila, když jsem tam viděla s Čupřinkou. A já jsem měla ze Šlitra vždycky trému velikou, protože on nebyl takovej nějaký komunikativní a seznamovací a tak. Víš co, mě okouzlili dva. Jiří Suchý s Jiřím Šlitrem, když uvedli premiéru Jonáše a Tingle Tangle.
1: Ano.
0: A takže já bych prosila připomínku z Jonáše a Tingle Tanglu. A třeba vyvěste fangle na Tingle Tangle.
1: Ano, to je správná nabídka, takže si ji pustíme.

0: Posloucháte pořad Františka Ringo Čecha Hvězdy vinilu. Mým dnešním hostem je Pavlína Filipovská. Takže seděl tam Šlitr a teď zase k věci.
1: Já jsem se zastavila, Šlitr se ohlíd, protože slyšel ťupky. A já jsem na takových kačenkách, to se nosili takový tehdy ty rozcáplí podpatečky. Ano. Pamatuješ si to, Františku?
0: Pamatuju, no.
1: Museli mít všechny.
0: Já je nenosil, ale holky je nosily.
1: No to jo, no, ale že ty jsi koukal po holkách, ne? Tak musíš vědět, co byly kačenky. Tak na kačenkách jsem přiklapala. On to slyšel, otočil se. A první, co jsem v tom jeho obličeji, on měl takový až zasmušilej ten obličej, tak byla ještě větší zasmušilost a zklamání, protože on si myslel, že když dají tenhle inzerát do nejpopulárnějšího časopisu pro mladý, takže se tam pohrnou do smeček davy těch nádherných, nejnádhernějších holek z celý Prahy, pokud možná i manekýny a tak. No samozřejmě, že jo.
0: Oni víš, jak tomu říkají, Pavlíno?
1: Víš,
0: jak tomu říkají dneska noví Češi, casting.
1: To já
0: jdeme
1: vím.
0: Na casting. A já jsem se vždycky, já jsem se tak smál, říkám na casting, co mám, že ten neví, koho chce obsadit, on se bude dívat, kdo je nejlepší hajnej, jedině hlupák.
1: No,
0: casting. Takže byla jsi sama na castingu.
1: Já jsem mu tam přišla sama samotinka a on tak rezignovaně, protože my jsme se jako viděli předtím už někdy, ale nevěděl vůbec o mně nic, jestli vůbec je tam nějaká stopa sluchu hudebního, nebo proč tam lezu a tak. No prostě říkám ti, byl z toho otrávený. No a povídal, podívejte se, naučila byste se tohle? A začal jedním prstem, abych nevomdlela hned. Včera neděle byla.
0: Ano.
1: A já jsem říkal, no asi jo. Člověče, já jsem si to asi z té hrůzy, anebo z toho chtění, jak ty už si říkal, že to, že už jsi jaksi podezíravý, že to muselo ve mně pomaloučku chytat plamínek, že chci tak nutně k tomu divadlu, že mě to láká. Já se to naučila, člověče, u toho piana. Čímž samozřejmě jsem prorazila ne jako talent, ale jako ta, která přišla jediná.

0: Pavlína. Pavlína Filipovská. Včera neděle byla. Ta-da-da-da-da-da. Ježiš, to je krásná písnička. Takže to byl semafor. Ty jsi hodně mluvila obdivně o Šlitrovi. Co Suchý? Byl ti taky blízký, nebo Suchý byl nesmělejší než... Ty jsi říkala, jak byl Šlitr nesmělý, on zase tak nesmělý nebyl. To zase jsme věděli my kluci.
1: Ale
0: Suchý byl velmi nesmělej.
1: Jiří Šlitr byl pro mě nedobytná osoba. Absolutně. Jo? Protože on nepochválil, on nic neříkal, nemluvil. Jiří Suchý byl o něco přístupnější, komunikativnější než Šlitr, ale taky měl přísný oči. A já si myslím, že to je velká klika, že jsme měli v tom semaforu od prvopočátku dva takovýhle velmi přísný, střízlivýma očima nahlížející šéfy.
0: Pavlíno, já tě zaregistroval, ale spíš na jevišti rokoka. Nemýlím se?
1: Nemýlíš.
0: Nebo nemýlím, že jo?
1: Ten přestup nebyl rovnou do rokoka. Já jsem šla za hlasem svého srdce, teda takový jako touhy zkusit něco jiného, protože když mladý člověk, což jsem tehdy byla, má pod zadkem dobrý bydlo, tak to začíná pálit. To je,
0: ano,
1: to
0: ano.
1: Je pravda, pravdoucí. A já jsem, když začal v semaforu hostovat Olympik a vyvedli tam moc pěkný představení Jirky Štajdla, Ondráš Podotýka.
0: Ano, já jsem v něm hrál a vzpomínám na to strašně.
1: A já jsem vás viděla, kluci jak pany. Já tam chodila na každý představení. Jirka Štajdl si všim toho, že jsem tam přítomna na každém představení. Že jsem prostě blahem bez sebe. Já jsem začala najednou, když ten Jirka Štajdl mě hodil vlastně lano. Říkal, já teď začínám hudební divadlo, to už na to já slyším. Nabít mi angažmá v novém hudebním divadle, o kterém neměl ještě představu moc, že jo? A to se jmenovalo Apollo.
0: Pavlínko, já znova opakuju, že jsi mi udělala velkou radost, že jsi přišla. Tak strašně rád jsem tě viděl a na mě padá vždycky takový smutek, protože ne, že bychom se už nikdy neviděli, to je to velmi pravděpodobný, ale my se nesejdeme. My si neřekneme, my nepůjdeme na kafe s tebou, s Říhou, s Hálou. Každý máme svoje a dokud žijeme, tak zpíváme. Takže ti děkuju, Pavlínko, a hodně štěstí.
1: Františku, já ti děkuju strašně za pozvání a teď bych takhle před všema, když budu slyšet, doufám, že mě neustříhnete, tak bych chtěla tobě poděkovat nejen za tu pozvánku, ta mě potěšila, ale za to, že ty jsi prohlásil, že máš lidi trošku rozsortírovaný, že do nich vidíš, já ti to věřím. A ty jsi jednou prohlásil, že můj táta patří mezi slušný lidi. A já ti za něj a za všechny, kteří to teď neslyšeli, třeba budou i překvapení, ale doufám, že budou souhlasit. Děkuju.
0: Nemáš zač, Pavlínko. A ještě jednou, hodně štěstí tobě, holtičkám i tvým manželům.
1: Naschledanou.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Pokoj visí, obraz smutný slečny. Má ruce v klíně, oči neskutečný.

je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 16 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den. Opět jsme se sešli v tomto čase a na této rozhlasové stanici, a to již po 284. v tomto složení.
0: Ivana Valešová,
2: František Derfler,
3: Igor Bareš
1: a Josef Veselý. Tato sestava je však ještě neúplná. Zbývají dvě jména. První patří autorovi literárního námětu Petru Horovi Hořejšovi a to druhé režisérovi
4: Jaromíru Ostrému.
5: Co se po mnoha léta ani lichocením, ani vyhrožováním vymoci nedalo, nyní, jak se zajisto praví, z dobré vůle k místu přijíti má. Páni Pražané totiž a celá obec dolů na církve navrátiti se hodlají. Již prý se vypravují poslové do Říma, kteří všecko, oč mezi nimi a stolici apoštolskou rozepřebila, papeži k rozsouzení podati mají. Raduji se nadmíru, neb může-li kdo býti tak nevděčen své vlasti, jenž by se z obrácení tak slavného města, hlavy země české a ozdoby říše z celého srdce neradoval. Není pochyby, že podle příkladu Pražanů také ostatní města lépe se rozmyslí. Ano, zdá se mi, jakoby za jakousi záclonou navraceli se opět ony časy přeblažené, jaké před císařem Karlem bývaly, když do tohoto kvetoucího města putovali všichni sousední národové, jelikož mimo ně nebylo v půlnočních krajinách učení slavnějšího, aniž obchodu živějšího. Za dnů našich ovšem se od vrcholu slávy uchýlilo, než na díti se smíme, že co Karlem způsobeno, to samé moudrostí a setrvalostí našeho krále a pána k cíli bude dovedeno.
1: Autor těchto řádků zřejmě nebyl jediný, komu se stýskalo po přeblažených časech před vládou i během vlády císaře Karla IV. U nás panujících.
3: Onen pisatel pocházel z rodu Hroznatovců a ten rod pocházel z jisté vesničky nedaleko Neratovic.
0: Ta obec se jmenovala a dodnes se jmenuje Lobkovice. A někdy ve 14. století si ji koupil člen jednoho původně vladického českého rodu.
3: Ten dobrý muž se jmenoval příznačně
5: Mikuláš řečený chudý.
3: Ale když už si tu ves koupil, tak se začal psát po ní. Ono chudý nezní zrovna nejlíp.
0: Takže si říkal pán z Lobkovic.
3: Za věrné služby králi Václavu IV. Obdržel hrad Hasištejn.
1: Nacházející se několik kilometrů od Kadaně, dnes jsou z něj už pouze zříceniny.
3: On ho sice obdržel, to je pravda, předtím ho ovšem musel dobít.
0: Za četné zásluhy dostal nádavkem ještě jednu takovou zajímavou funkci.
3: Stal se v Kutné Hoře urburním.
1: To jest báňským písařem.
3: A jako takový svůj majetek dále utěšeně rozmnožil.
0: A po jeho smrti se jeden jeho syn,
3: jmenoval se také Mikuláš,
0: stal zakladatelem hasištejnské větve Lobkoviců, zatímco druhorozený,
3: ten byl jménem Jan,
0: stál u zrodu větve Popelovské.
1: Rodovým heslem Popelů byla taková skeptická věta.
5: Popel jsem a popel budu.
3: Větev hasištejnská, tak ta se do našich dějin zapsala jednak dvěma Mikulášovými syny.
0: Jejich jména Jan a Bohuslav.
3: Jednak Bohuslavovým prasynovcem Bohuslavem Felixem.
0: Posledně jmenovaný se postavil do čela stavovské protestantské opozice.
1: Ale to už jsme notně předběhli čas, ve kterém se toulky českou minulostí právě nacházejí.
5: Léta narození Božího 14.93. roku v pondělí po provodní neděli já, Jan z Lobkovic a na Hasištejně, vyjel jsem z Kadaně na cestu k Božímu hrobu.
0: Jan z Lobkovic,
3: který si říkal po svém hradu hasištejnský,
0: byl nejstarším Mikulášovým synem.
3: Mikuláš byl katolický pán.
0: Ale už od roku 1451 stál věrně na straně Jiřího z Poděbrad.
3: Rok předtím,
1: tedy 1450,
3: se mu narodil Jan.
0: Pozoruhodné je, že když mu tatínek zemřel, tak spravoval zděděné nedílné statky i pro své ostatní bratry.
1: Co je na tom pozoruhodného? Byl nejstarší, tak veškerá odpovědnost spadla prostě na něj.
3: Jenomže on se o všechen ten majetek staral už od svých 12 let.
0: A že ho bylo, tedy toho majetku, hrad Hasištejn, město Kadaň, Obříství, Údlice, Přísečnice a ještě mnohé jiné zboží.
1: Jan byl také katolík jako jeho taťka?
3: Taky, ale stejně jako otec byl věrným spojencem Jiřího z Poděbrad, i když tento měl jinak u katolíků pověst.
5: Zatvrzelého kacíře a ochránce kacířů, křivopřísežníka a svatokrátce.
3: Jan zůstal Jiřímu věren přesto, že mu za jeho postoj vyhrožoval papežský legát kladbou.
0: Že pražské arcibiskupství ponoukalo Janovi poddané kadaňské měšťany, aby od něj odpadli.
3: A přestože později němečtí rytíři přepadli ves Přísečnici.
0: Jan Němce odtud ovšem vyhnal a král Jiří povýšil Přísečnici na město.
1: Jak se zachoval Jan po smrti Jiřího z Poděbrad?
3: Postavil se za volbu polského Vladislava, kterého si Jiří přál jako nástupce proti uherskému Matyáši.
0: Jana měl v oblíbě i Vladislav Jagellonský.
1: Jak se to projevilo?
0: Poslal ho spolu s panem Skolovrat přes Norimberg a Trevír do Lucemburska, aby mu zde získali nevěstu Marii Burgundskou.
1: Jak ovšem známo, nepořídili.
0: Nicméně Jan byl i se svými bratřími přijat do panského stavu království českého.
3: Pak se však tak nějak, no...
1: Co?
3: Ale... Jak to tak chodí mezi příbuznými?
1: Jak to chodí?
3: A prostě problémy.
1: Poštěkali se?
3: Znesvářili, abych použil dobovějšího slovesa.
1: Mohu hádat, oč se znesvářili o majetek.
3: Uhodl.
0: Jan se tedy raději s bratry rozdělil o všechny své statky.
3: Kromě Kadaně a Hasištejna, které zůstaly společným jměním.
0: Jan sídlil ponejvíce na Kadaňském hradě, kde hospodařil a rozmnožoval jmění pro svého jediného syna.
3: Byl dvakrát ženat.
0: Měl jednoho levobočka.
3: A zemřel ve věku 67 let a je pohřben v mramorovém sarkofágu v presbyteriu bosáckého kláštera. Kadaní.
1: Tak to je tak asi všechno, co o něm víme. To jsme nějak brzy hotovi.
0: Nejsme.
1: Ještě něco?
0: Něco podstatného.
3: On totiž Jan nejenže podnikal po Evropě, tak říkajíc, služební cesty pro svého krále Vladislava.
0: On si troufl jednou i za hranice Evropy.
3: Že to jde, tomu ukázal 2 roky předtím jeho mladší bratr Bohuslav.
0: Ale i když humanista Bohuslav ve svém životě leccos sepsal, tak o cestě neutrousil ani řádku.
3: Takže to byl právě Jan, kdo o své pouti dal dohromady jakousi dobovou reportáž. Vlastně on to byl nejprve deník.
1: Ten původní deník se zachoval?
3: Originál ne.
0: A nepřežil ani cestopis, který podle toho deníku vznikl.
1: Tak co zbylo?
0: 2 opisy. Které vznikly těsně před Janovou smrtí.
3: Ten cestopis nese název
5: Od vysoce urozeného pána, pana Jana z Lobkovic a na Hasištejně, s tovarišem svým, vysoce urozeným pánem, panem Jetřichem z Gutštejna, do Jeruzaléma k svatýmu hrobu pána Ježíše Krista, spasitele našeho, léta 14.93. začatý a šťastně vykonaný putování.
1: Pozoruhodně obsáhlý titul.
3: I s původním pravopisem.
5: Když jsme připluli po řece z Trevíza do Benátek, šli jsme hned do hospody, jež slove u Bílého lva. A tam za námi přišel Augustín, patron galeje poutničí. A tu jsme s ním učinili smlouvu, že nás má vésti do svaté země. A glejty opatřiti před pohany tam, abychom bezpečně hrob boží a jiná svatá místa ohledati mohli a zase bezpečně až do Benátek nás přivésti a sem i tam jídlem a pitím opatřiti. A za to z nás každý, aby mu dal 50 dukátů. Té smlouvy jsme udělali 2 cedule mezi sebou, on si vzal 1 a my 2. Svatého Marka kostel u samého knížecího dvora uvnitř dosti pěkně jest udělán, ale postarodávnu jest tmavý. A v témž městě jsou domové veliké a čistě ustavené a jest v něm mnoho čistých kostelů a klášterů i též okolo města onde i onde na ostrovích. A tak se mi zdá, že v Benátkách a na těch okolních ostrovích jest více než v Čechách mnichů i všech kněží obojí strany. A obyvatelé toho města všecko se kupectvím živí a obchodí, jezdí se do pohan a do Turek. A všecka koření, též malvas i jiná mnohá kupectví, toho všeho tu sklad v Benátkách a odtud sem do našich zemí dodávají. Ti páni Benátčané z toho veliké clo mají, což kdo u nich v Benátkách koupí a pryč to vésti chce.
1: Jaké dopravní prostředky zvolili pánové Jan a Jetřich?
0: Ze západních Čech až do italského Trevisa koňmo.
3: Odtud pluli po řece bárkou do Benátek.
0: Tam se setkali s pěti dalšími Čechy.
3: A dále cestovali po moři na lodi.
0: Která musela být dost veliká. I s posádkou se vezlo na 450 lidí.
3: Podél dalmatských břehů na Krétu, Rhodos, Kypr a odtud do Jafy.
1: Jafa dnes tvoří dvojměstí s izraelskou metropolí Tel Avivem.
0: Cestou zastavovali na mnohých místech dalmatského i řeckého pobřeží.
3: Češi si tak mohli důkladně prohlédnout Zadar, Lošinj, Dubrovník, ostrovy Korfu, Krétu, Rhodos, Kypr.
0: V Jafě přistáli po 5 týdnech plavby.
3: A odtud pokračovali na koních a oslech přes Ramlu do Jeruzaléma.
5: Jdouce přišli jsme před dům svaté Veroniky. Hned před tím domem tu v ulici jest místo, kdež pán Kristus tudy veden byl na smrt. Svatá Veronika vyšla k němu a dala mu roušku, aby svou svatou tvář si utřel. A pán Kristus, utřev se tou rouškou, dal jí zase. V této roušce jeho svatá tvář a obličej se vytiskl, jaký jest pán Kristus byl, jako by jej maléř namaloval. Tato se v Římě ukazuje podnes, já ji tam viděl. Druzí praví také, že ta pravá svatá rouška byla na Karlštejně a že to císař Karel slavné paměti způsobil.

0: nebylo výsadou lidí jen jednoho vyznání a téhož společenského postavení.
1: Ano, před necelým rokem jsem vycestoval Martin Kabátník z Litomyšle.
2: Což byl český bratr.
0: A po vzoru svého mladšího bratra Bohuslava se vydal do svaté země i Jan Hasištejnský z Lobkovic.
2: Oba katolíci.
0: Na rozdíl od Martina Kabátníka, který neuměl psát...
1: Ano, své zážitky diktoval až po letech písaři Bakalářovi.
0: Měl Jan své cestopisné dílo skoro dokonale promyšleno.
2: Celou cestu popsal na základě svých deníkových poznámek.
0: Jenom tak si lze vysvětlit velikou přesnost všech údajů a jen tak si lze vyložit celkové promyšlené uspořádání cestopisu.
1: Aneb šťastně vykonanýho putování.
3: Dále jdouce přišli jsme před dům svaté Maří Magdaleny. A tu nám ukázali dům toho bohatce, který nechtěl Lazarovi dáti droptů ze stolu svého. Potom jsme přišli ke sklepům, pod kterými jsme šli podél, a pod těmi sklepy byly kuchyně obecné, ježto si v nich všech potřeb našel k jídlu, kdož co chtěl. A též krámské věci a apatéky v nich byly a ovoce mnoho prodávali. Když jsme přišli do své hospody, poslal k nám patron, abychom se strojili jít do chrámu, v kterémž hrob Boží jest. A tu připravivše se, šli jsme. Přišli jsme před chrám, kde jest před ním plac dobře veliký. A tu stálo na něm mnoho pohanů, žen i mužů, i také některých bludných křesťanů, jež to také křesťany býti chtějí, ale mnoho bludných artikulů ve své víře mají, v nichž se s obecnou vírou křesťanskou nesrovnávají.
1: Čtenáře maně napadá otázka, proč to vlastně urozený pan Jan Hasištejnský z Lobkovic, všecko psal?
2: Tak to zjistíme jenom těžko.
0: Lze se domýšlet, že myslel na poučení potomků a na posílení jich ve víře katolické.
2: Pan Jan něco podobného neudělal poprvé.
0: Pro svého synka Jaroslava sepsal výchovné dílo.
3: Zpráva o naučení synu Jaroslavovi.
1: Měl z ní Jaroslav radost?
0: O tom prameny neříkají vůbec nic.
3: Víra všech Arabů pohanská, kterouž jim Mahomet zamyslil a ustavil, jest tato. Napřed věří v Boha, kterýž stvořil nebe a zemi. Mahometa mají za proroka jim od Boha poslaného k naučení víry pravé. O Pánu Kristu nedrží, že by Bůh byl, než že jest byl prorok veliký a že se z čisté Panny narodil a že jej Židé bez viny a pro závist ukřižovali. O paní Marii drží, že byla před porodem Pannou a Pannou čistou, že i po porodu zůstala. Na svých modlitbách se nábožně mají, na zemi se kladouce a tepouce se v prsa a klekajíce. Týž Mahomet jim zákon zamyslil a ustanovil jim, aby každý mohl mít žen, kolik se mu zdá a líbí a chce. Tímto kusem je spíše a snáze k svému zamýšlenému bludu přivedl, jakož se tak i stalo, že z nich každý má žen, co chce. Víno píti jim zapověděl v zákoně jim od něho vydaném, jemuž říkají Alkorán, než proto druzí kradmo je pijí. Ale zjevně nesmějí jeho píti, neb na kterého to zvědí, ti starší je proto kýj tepou.
1: Myslím, že je zřejmo, že si z Jana Hasištejnského nemíníme některak tropiti žertů.
2: On totiž dokázal psát opravdu zajímavě.
0: Ku příkladu přímo mistrně podává popis válečných setkání.
2: Třeba porážku Chorvatů Turky.
0: K té se totiž nachomítl na zpáteční cestě domů.
3: V pondělí po svatém Matouši připluli jsme k městu Jadru, jemuž se vlašsky říká Zara.
1: A my je známe jako Zadar.
3: Tu nám spraveny byly zlé noviny, která k nešlechetní zhoubci křesťanstva Turci porazili Charváty na hlavu a pobili je a zjímali. 15. den před naším příjezdem se to stalo, a to tím způsobem, že jeden hejtman císaře tureckého jménem Hadrembašan sebrav ty nejlepší Turky, několik tisíc koní maje, táhli jest přes hory Charvátské do Charvát a tudy dále k

0: Městu zvanému Labach.
1: Labach je slovinská Lublaň.
0: Ve vší té krajině sebou pobrali lid a pryč sebou hnali muže, ženy, pany i pacholata. Hrabě a panstvo charvátské táhlo jim v předstihu nahory a tu se zčekávali. Když se tak sjeli, měli na 3000 koní a pěších až na 9000. Charváti měli čekati, až jim dojde ze Štýrska posila, ale oni toho učiniti nechtěli, mají se naději, že Turky předtím několik let v týchž horách snad dvakrát porazili a chtěli tu čest míti, že je porazí jako prvé. Když o tom Turci zvěděli všechny vězně, které pobrali, tak jim hlavy všem stínali, bojíce se, aby v boji nepomáhali Charvátům. Jedni Turci se vydali proti Charvátům a druzí čekali v záloze, aby když je Charváti pominou, aby je zezadu zaskočili. A Charváti o takové záloze nic nevěděli. Když začali spolu harc, smísili se a bili se a drahně Turků zbili. A tu Turci prchli a utíkali na svou zálohu. A Charváti po nich táhli, majíce dobrou naději, že se jim začalo vésti, když v tom obě zálohy turecké, jedna zpředu a druhá zezadu, v něm vskočivše bili je a na hlavu porazili. A pravil mi jeden dobře urozený člověk, Charvát, že jest byl na bojišti a že viděl ta zbytá těla nebožátka a že skoro na míli zdélí leželi a dobře široce jako snopové houští, že by z jednoho těla na druhé kráčeti mohl. A že jim všem hlavy stínali a nosy jim uřezali a že ty, že sebou nesli pryč, neb to bylo snažší, než nést celé hlavy, neb jim jejich císař od každé hlavy dává zlatý. A proto nosy uřezavše na znamení je sebou nesli, kolik každý jich zabil. I pravil mi, že na 10 000 lidí. A taková bitva a porážka stala se na den svatého Gorgonia 3 hodiny a s předpolednem v krajině jedné charvátské, již říkají Charbava, u zámku, jemuž říkají Udvinec. 60 vlašských mil od zámku psaného Jadra a našich mil českých 12.
1: Krajina Charbava je dnešní Krbava na pomezí Dalmácie.
2: Vyprávění Jana Hasištejnského je velice živé.
3: Všechno dění, jeho účastníci, scenérie a podobně vyvstává před našima očima tak, jako bychom byli přímými svědky.
1: Na rozdíl od mnohých dnešních novinářů, nedbajících, na základní 7 otázek jež nutno odpovědět. Co, kdo, kde, kdy, jak, nač a proč?
3: Jan Zlobkovic měl smysl pro reportážní zkratku.
2: Dovedl výstižně komentovat.
3: Důsledně rozlišoval to, co slyšel, od toho, co přímo zažil.
2: Tak jako i někteří další cestopisci se snažil vyprávět co nejnázorněji tak, že přirovnával cizí jevy ke známým jevům ve své vlasti.
3: Pokud takové srovnání nebylo možné,
2: například o výrobě soli, o delfínech, o datlích a podobně,
3: usilují jeho popisy o co největší přesnost.
1: Měl já Jan Hasištejnský nějaké vzdělání?
2: Měl. Kromě češtiny hovořil latinsky i německy.
3: Ale přitom svoje znalosti nestaví nikdy a nikde na odiv.
2: Na rozdíl od, ku příkladu, pana Krištofa Haranta, který se teda rád pochlubil.
3: Jako vzdělaný autor dokázal psát o složitých jevech prostě a srozumitelně i pro lidi bez vzdělání.
2: Každá jeho věta je přehledná, nevyumělkovaná.
1: Zkrátka, on se dá bez sebezapření číst i dnes.
0: Když nám v Jeruzalémě osly přivedli, tak jsme na ně vsedli a jeli jsme zpátky k Jafě. A tu naši galeoti z galeje na bárkách k nám přijeli na břeh a tu, když jsme chtěli na bárky vsedat, nedali nám pohané a některé z nás, kteří jsme chtěli na bárku vejíti, i kyji byli. A druhého strkajíce odtud trhali, až po dobré chvíli byl poslán jeden, aby nás na pokoji nechali. Avšak když jsme na bárku vsedati chtěli, některými z nás opět trhali chtíce po nás kurtaci, to jest odměnu, totiž abych tak řekl na propití. Někteří z nás museli dát po markétě benátské. A tak všichni pospíchali na bárky, jedni až do zadku a druzí až do pasu, břísti jsme se ve vodě museli. A tak s milým Bohem usednout se pluli jsme na galeje s radostí Pánu Bohu děkujíce, že nám ráčil pomoci od takových nešlechetníků, jež to v nich žádné cti ani víry není a žádnému nedrží, co slíbí. A připluli jsme ke galeji rovně a kdo sobě na té cestě kyjovou ránu uhonil, ten ji měl.
1: Inu, cestování nebylo vždy tak jednoduché jako... Teď jsem chtěl říct, jako dnes.
3: Ale ani dnes není vždycky bez problémů.
2: Jan Hasištejnský poctivě sepsal každou lapálii, kterou na své cestě do svaté země zažil.
1: Jeho potomci měli co číst.
0: Když jsme pluli k Benátkám, byla noc a vzešel měsíc a my se ubírali s Pánem Bohem naší cestou. A zdál se nám býti malý a povlovný vítr. Říkali jsme patronovi, neb uměl dobře slovansky, že nám rozuměl, aby plul vedle břehu nedaleko země. On slíbil nám tak učinit a my, ubezpečivše se, lehli jsme a spali. A on, opiv se, zanedbal toho, že vítr veliký nás od země zahnal na veliké moře. A tu veliké vlny jako domové, větrem souce hýbány, bárku tak vznášeli, že vždy dva museli ven vodu škopky vylévati. A tu jsme byli všichni tak ve strachu, že nevěřím, by který z nás, jak je živ, kdy u větším strachu byl. Neb nebylo to jinému podobné, než že se všichni utopíme. To trvalo nám na 6 a 7 hodin. Tu potom slíbili jsme všichni z nás, což nás tu bylo, na pouť k Matce Boží jít do Lorety, aneb každý oběť svou tam, aby poslal. A hned, jak jsme to učinili, počalo se povětří tišiti a dobrý vítr bez takových vln velikých k naší cestě být.

0: Toulky českou minulostí.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

když okna první elektriky poslala známé cukrbliky záclonám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál, zatímco jiný dost.

A někdo říkal, nevídáno, ať se ten chlápek pobaví. Další však říkal svojí ženě, dost divný přístup k hygieně, vždyť připraví se o zdraví.

Oskars jadenes. Mám van úplnou fialek, mám van úplnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo, udice písní zvlášť šlilo s harmonikou tahací. Začli říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží někdo doví,

0: počasí, však dodnes zpívám si. Já dnes mám vanu plnou fiale, mám vanu plnou fiale, mám vanu plnou fialový fiale.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.

0: vám příběh z války, který mi vyprávěl D. Texas Taylor. Jeho hrdinou je voják a balíček karet. Bylo to skoro na konci války. Po mnoha bojích, vítězstvích i nezdarech se dostala hrstka vojáků konečně do města, které leželo u hranic a kde byl také vojenský tábor. Druhý den byla neděle a tak hned ráno někteří chlapci odešli do kostela. Přišli pozdě, kázání už začalo. Vojáci proto rychle vyhledali volná místa, usedli a vyndali modlitební knížky. Všichni, až na jednoho. Ten vytáhl z kapsy karty a začal je před sebou na stole rozkládat jednu vedle druhé. Seržant, který vojáky do kostela přivedl, to spatřil. A tak, když se vrátili, předvedl vojáka k veliteli. Proč jste přivedl toho vojáka, seržante? Hrál v kostele karty, pane. Velitel se udiveně obrátil na vojáka. Můžeš mi to nějak vysvětlit? Zajisté, pane. Doufám, protože jinak bych tě musel přísně potrestat. Nože, pane, víte, byl jsem celý rok v první linii a sebou jsem neměl nic než tenhle balíček karet. Věřím však, že vás uspokojím čistotou svých myšlenek stejně, jako tyto karty uspokojily moji touhu po slově Boží. A s těmito slovy začal voják své vyprávění. Podívám-li se na eso, vzpomenu, že nad námi v nebi je jen jediný Bůh. Dvojka mi připomene, že Bible má dvě části, starý a nový zákon. A trojka, trojici Boží. Čtyřka, to jsou Marek, Matouš, Lukáš a Jan, evangelisté, kteří hlásali víru svatou. S pětkou vzpomenu na pět panen, které vyčistili lampy své. Bylo jich vlastně 10, ale jen pět bylo moudrých a ty byly spaseny. Šestka znamená, že za 6 dní stvořil Bůh tuto zem a sedmička den, kdy odpočíval po své práci. Vidím-li osmičku, vzpomenu na 8 lidí, které Bůh zachránil, když seslal potopu na tuto zem. Byli to Noe a jeho žena, jejich 3 synové a jejich manželky. Devítka mi připomene malomocné, které Bůh očistil. I těch bylo 10, ale 9 z nich Bohu ani nepoděkovalo. Desítka pak má stejně bodů, jako přikázání, která Bůh seslal Mojžíšovi a jeho lidu. Přikázání, kterými se všichni řídíme, nebo která aspoň se snažíme plnit. Král mi připomene znovu jediného Pána nebes, královna blahoslavenou Panu Marii a spodek, pane, spodek, to je ďábel. Sečtu-li body na všech kartách, dojdu k číslu 365, stejně jako když sečtu všechny dny do roka. Je tu 52 karet jako do roka týdnů, 13 štychů jako týdnů za čtvrt roku, 12 obrázkových karet jako měsíců v roce a 4 barvy, stejně jako jaro, léto, podzim a zima. Jak vidíte, pane, můj balíček karet mi posloužil stejně jako Bible, modlitební knížka i kalendář. A přátelé, tento příběh je pravdivý. Ten voják se totiž jmenoval D. Texas Taylor.
1: Zlatá 60. na pohodě.
2: Pojďte se spolu s námi vrátit do dekády, která se zapsala do hudebních dějin jako kolébka stovek nadčasových hitů.
1: Poslechněme si znovu písničky, jež nikdy nezestárly
2: a dodnes potěší nejenom pamětníky 60. let.
1: Zlatá 60. na pohodě každý všední den po 17. hodině.
2: A ve stejný čas v sobotu a neděli
1: s průvodcem Lukášem Berným.
2: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda, písničky
0: a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 17 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě začíná dnešní vydání pořadu Zlatá 60. na Pohodě.
1: Zavzpomínejte spolu s námi na ty nejlepší písničky 60. let.
0: Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: 60. na Pohodě.
1: Písničky a vzpomínky ze 60. let.
0: Právě posloucháte Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Kolotoč, to je magazín zajímavostí plný hudebních evergreenů.
1: Více než 50 let je Kolotoč tradičním rozhlasovým magazínem.
0: Český rozhlas Pohoda ho zařazuje každý všední den vždy hodinu před polednem a o víkendu od 14 hodin.
1: Čekají vás užitečné rady pro každý den,
0: recepty z kuchařek našich babiček,
1: výlety na zajímavá místa nebo tipy pro zdravý životní styl a pohodový život.
0: Český rozhlas Pohoda,
1: písničky a vzpomínky.

0: slavíme už celá léta.
1: Osudy známých osobností, vzpomínky obyčejných lidí, laskavý humor
0: i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda.
0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem a vraťte se do časů, na které rádi vzpomínáte.
1: Najdete nás v síti DAB,
0: na internetové adrese pohoda.rozhlas.cz
1: anebo ve vašem televizoru.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Zlatá 60. na Pohodě.
1: Písničky a vzpomínky ze 60. let.
0: Právě posloucháte Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 18 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
0: Tandem.
2: Právě teď je, myslím, ta správná chvíle udělat si čas na tandem. Takže vás ze studia zdraví Jan Rosák a hned vám taky prozradím, že dámu, která usedla naproti mě, mám moc rád. Je chytrá a vtipná jako málo kdo. Naposledy, jestli se nepletu, jsme se viděli v létě v Přelouči na udělení cen Františka Filipovského za nejlepší výkon v dabingu. Ona tam má nezastupitelnou roli. No jak by ne, když je pokračovatelkou rodu. Pozvání do tandemu přijala totiž zpěvačka, moderátorka a herečka Pavlína Filipovská. Pavlínko, vítám tě.
3: Děkuji, dobrý den.
2: Ty už to u nás znáš, nejsi tady poprvé, takže písnička a potom se na tebe vrhnu. Vrhnu na tebe své otázky samozřejmě.
0: Tandem Jana Rosáka.

0: Pavlíko, díky tobě a Pepovi Zimovi za tu myšlenku, že na to se nejraději vzpomíná, protože teď trošičku zavzpomínáš. Víš, když jsem tady říkal, že u nás nejsi poprvé, tak dokonce jsi už byla několikrát na tandemu.
1: Já nevím, kolikrát.
0: No, myslím, že dvakrát, teď seš, myslím, po třetí, protože kolem tebe se pořád něco děje, takže je to zajímavý, si tě vyspomíná.
1: Jen, aby to bylo do třetice všeho dobrýho, teda. Já se pokusím.
0: No, to je to na tobě.
1: Ale ty
0: je
1: jsi na začátku tak nasliboval, chytrá, inteligentní, taková. No. A já se vrhnu, nic nebylo, dámy a pánové, nic. Písnička taky krátká poměrně.
0: Jen se neboj. Prosím tě, zajímá mě samozřejmě, co se za to mezidobí, co jsme se na tandemu neslyšeli, u tebe stalo novýho. Čili já jsem tady už trošičku naznačil, že jsme se viděli v Přelouči.
1: A musím ti jen seknout poklonu, nejen za to, co jsi o mě říkal na začátku, ale ty jsi byl tak noblesní, uměřený, nesnažil se zbytečně vlastně z ceremoniálu, který je slavnostní hlavně pro ty, co si odnesou ceny a vlastně i pro celou Přelouč. Je to sláva, je to slavnost a je zbytečný z toho dělat kabaret. A ty jsi byl přesně. Já neměla čas ti to říct, protože ty jsi byl potom pořadu tak obležen.
0: No.
1: Gratulanty, dámami, květiny ti nosili, všechno.
0: Oblehla mě moje žena, tak aby mě neoblehl nikdo jiný. Ale máš pravdu, v té Přelouči, mně se hrozně líbilo, jak Přelouč si váží té příležitosti, že může jednak přivítat významné osobnosti a taky, že se tam koná taková hezká příležitost, hezká akce. Myslím, že to tak berou, víš, Přeloučtí.
1: Přeloučtí jsou na to docela i pyšní. A já jsem jim hlavně nesmírně vděčná, protože každá vzpomínka na toho tátu mi dělá dobře na duši. Ale věř mi, že každý ten podzim v Přelouči trošku prožívám tak napůl. Mám radost a taky do mě vyjede taková sentimentalita. Hmm. A není to jen věkem, ale je to vzpomínkami a najednou si uvědomuju, že každý ten kámen, každá ta budova v Přelouči, to náměstíčko, že táta kolem měl příběhy a pořád, a my jsme se nudili, vůbec jsme to nechtěli poslouchat, ale přesto mi leco z paměti utkvělo. A já toho tátu tam vlastně pořád vidím a cítím ho v zátylku, víš?
0: Prosím tě, já se ti musím s něčím svěřit a přiznat. Víš, moje manželka pochází z Chrudimi a žila léta v Pardubicích a do Pardubic jsme jezdili ještě než byla dálnice, hlavně přes Přelouč. A vždycky, jak jsme projížděli těmi uličkami, tak ona mi ukazovala domek s takovou zeleným okapem, zelenou brankou. Říkala, vidíš, tady žil František Filipovský. A já jsem si to tak zafixoval a vždycky, když jsme zase projeli, říkala, vidíš, to je ten dům Františka Filipovského a zase to je, tady žil František.
1: Jo, rodáci se opakujou, já to znám.
0: A já jsem si to tak zafixoval, že potom, když už jsem tam třeba jel s přáteli na nějaké vystoupení, tak jsem sám říkal, vidíte, tohle je dům Františka Filipovského. Představ si to, zhruba si tak po takových 20 letech mi jednou, když projíždíme tou Přeloučí, povídá, vidíš ten dům? Já říkám, jo, to je dům Františka Filipovského. Ona říká, ne, 20 let jsem si s tebe dělala srandu, to vůbec není jeho dům. Představ si to, já jsem podlehl její mystifikaci.
1: Ukazovala ti jiné.
0: Úplně jiné, ona říkala, že se jí líbil ten zelený okap a tak si se mě dělala srandu 20 let.
1: No jo, ale teď je to krásný, má fantazii a já jsem jí vděčná, tý paní, ruku líbá milost, já paní, že vybrala takový krásný se zeleným okapem.
0: Moc hezký dům vám vybrala. Který byl ten pravej, prosím?
1: Ten pravej v Pražské ulici, je tam i cedulka pro tvoji orientaci, aby ti zas někdo nenapálil, jo, protože tam se tatínek narodil, tam žil s rodinou, která byla košatá, představ si, 3 holky, 3 ségry a tatínek, on byl princátko poslední a tu on si žil, že jo, všichni ho obskakovali a tak, on na to vzpomínal, jak byl princ rodiny. No, netrvalo to dlouho, pak přišla první světová válka a všechno bylo to jinak trošičku. Ale ten domeček, ten je hrozně obyčejný, nemá zelený okap. Bylo tam už lecos, papírnictví, pohřební služba, pak tam vyšívali korálový kabelčičky a teď je to na prodej. Ale já si ho nekoupím. Ale možná, že město Přelouče o domeček vystará a dá tam něco veselějšího a roztomilejšího, než byly ty předešlý činnosti.
0: Muzeum Františka Filipovského.
1: Podívej, do našich přeloučských záležitostí se nepletím, už máme na muzeum založeno jinde.
0: No, každopádně, ale teď už si dám opravdu bacha na to, jak ten barák
1: musíš,
0: vypadá.
1: Musíš.
0: To už jo. Český rozhlas Pohoda.

0: Tandem cestuje.
1: S Pavlínou Filipovskou jsme si před chvíličkou povídali o Přelouči i o tom rodném domku tatínkově. Tím se možná dostáváme tak docela přirozeně i k tomu, co bývá tématem našeho tandemu v příštích chvílích, a to je cestování na místo, kde je mi nejlíp. Já nevím, možná, že do Přelouče se vracíš ráda, to nepochybně, taky tam cítíš ten genius loci tatínka, mají ho tam rádi, čili tam je ti určitě dobře, ale nechci tě jaksi směrovat tam, kam si přeju já, spíš naopak, řekni mi ty, kam ty se ráda vracíš ve svém životě.
2: Já ti spíš řeknu, odkud se nikdy nehejbám celý život. A to je pokud možno z Prahy. Já tak miluju Prahu. Moje maminka je rodilá Žižkovanda. Já jsem se taky narodila na Žižkově. Tatínek byl náplava z Přelouče, že jo. A nějak maminka s babičkou a vůbec ta rodina žižkovská ve mně ten kořen pražský tak ohromně hluboko zahrábly, že já bez Prahy si nedovedu představit život. Po téhle zemi je všude krásně. Já jezdím, samozřejmě i pracovně, já si prohlížím, vidím nádherný lesy, vidím přírodu, šumí voda, tamhle rybník, zadumanej, no všecko to na mě působí, miluju tuhle zem, ale strašně ráda se vracím do Prahy. A teď ti řeknu zajímavost, já jsem si uloupla svýho manžela, už ta posledního toho si nechám, ono ho to hodně leká, když to řeknu, nechám si ho, dobrý, slušný člověk je to a je ze západních Čech, z těch huňatých lesů, dovedeš si to představit, tam zdravo všude a od Přimdy, víš, tam, no. Takže to odtamtud jsem ho ukradla.
1: Jak on se cítí mezi těma barákama, když
2: no,
1: tam nejsou
2: lesy? To ti právě já chci říct. No. On na tu Přimdu odjíždí kdykoliv může, protože je myslivec a teď měl starost o ty srnky a tohle a sněhu bylo a kalamity a tak.

0: Jirka Krampol nebo Luděk Sobota jsou Žižková. A se říká Žižkováci, to jsou takový fréři. Jsou i Žižkovandy, frajerky?
1: No ježiš, no kdyby si znal moji maminku i babičku. Stateční ženský, na všechno připravený, protože on ten život na Žižkově, a to já jsem už nezažila zase, to já jsem totiž hodně z minulého století, ale za stolik.
0: Tolik ne.
1: Ale bylo to tam dobrodružný, však ono se o Žižkově říkalo, že to je Žižkovská republika. Jo? A oni Žižkováci byli ohromně na to pyšní, že jsou o tam tať a taky neradi cítili nějaký náplavy zvenčí. Jo? Takže on dodnes třeba mě Krampol s Potměšlem napadl. Jaká pak Žižkovanda, ty jsi bydlela na rozhraní, ty se narodila v Přemyslovský. To je pravda. Přemyslovská ulice, ale půl Žižkov a půl Vinohrady.
0: A teď jde o to, pro co se rozhodneš?
1: A já jsem byla na té správné půlce, pochopitelně to by maminka ani nedopustila. No a tak já si myslím, že Žižkovský ženský byli ještě o něco svéráznější, statečnější a mužnější než žižkovští muži.
0: To nebyly jenom takový ty žižkovský ženy, co při první máji dělali takový ty zdravý, živý obrazce, viď, to ne?
1: Ne.
0: To nebyly pravý žižkovský ženy.
1: To jsou zkreslený představy. No, v literatuře a tak vůbec se to hodně popisovalo, že člověk si představil, že ten Žižkov byl zaplavený ženami v rudých šátcích a muži s karafiátem rudým v klopě. Nebylo to tak.
0: Keci.
1: Zdaleka ne, keci. Chlapi byli v hospodách a ty ženský je scháněli. A vůbec si nestačili vzít jakýkoliv šátek, no tož pak červený, na ten neměli.
2: Tandem Jana Rosáka.

0: dokázal představit dokonce třeba i na té žižkovské radnici, protože má to v hlavě srovnané, myslím si, že má takový zdravý pohled na věc. Já bych chtěl ještě posunul kousek výš, Pavlíno.
1: Děkuju.
0: Teď dávej dobrý a chyť se něčeho, protože pozor. Já se tě rovnou zeptám, kdyby jsi mohla být prezidentem světa, co by jsi změnila?
1: Podívej se, já hodně čtu noviny, například tuhle jsem slyšela, že náš milý, bohužel bývalý pan prezident Havel už přestal číst noviny, protože ho to stálo denně hodinu života. Mně ty noviny stojí daleko víc než hodinu, protože asi čtu pomalu, nebo se furt nad tím zamýšlím, nebo mě to naštve a tak. A já to sleduju všechno. A ty nitky těch všech nepohod, kterých je na světě tolik, bohužel, že když jsem zpívávávala, že v roce 66. už bude dávno
0: všude mír.
1: Jak se ten Vladimír Dvořák mýlil, že? Bohužel, tragicky. No, takže on žádnej mír není a není pohoda mezi lidma. Lidi se čím dál víc mračej a proto já čím dál raději zpívám písničku, proč se lidi nemají rádi. Protože je to taková otázka trošku do větru, protože na ní odpověď nenalézám a myslím si, nenašel
0: nikdo. Těžko
1: ti někdo
0: dá jednoznačně.
1: Ale kdyby tak lidi přibrzdili, malinko se zamysleli nad tím, jak ten život lidský je strašně prchavej, krátkej a jak by bylo třeba každýho dne si užít a co tě to stojí ráno se usmát, pozdravit nebo nastavit ucho, když někdo potřebuje vyslechnout. Ono to je zadarmo a přitom by to udělalo úplně jinou atmosféru mezi námi.
0: Vydala bys nějaký celosvětový nařízení, který by to nějak mohlo malinko upravit třeba?
1: Já na nařízení jakéhokoliv druhu nevěřím. Hmm. Cokoliv se nařídí, tak hned má tolik oponentů takový nařízení. A už je diskuse, pak je komise, pak se sejdou, pak založí stranu proti nařízení, pak založí druhou stranu pro nařízení a nic z toho nakonec není. Jenom zase další hádky a nepokoje. Nařídit se nedá nic, ale mělo by se víc na lidi obyčejně mluvit, aby tomu všichni rozuměli.

0: povídání s Pavlínou Filipovskou tady zazněla i taková hezká vzpomínka na Silvestr 61, si říkala?
1: Ano.
0: 61, kterého se nepochybně zúčastnil i ten, koho si dneska vybrala mezi klasiky českého humoru, protože
1: nemohl
0: to byla
1: chybět.
0: Stálice. Ano. V rozhlasových Silvestrech byl největší hvězdou. Všichni jsme ho měli rádi a těšili jsme se na něj.
1: A však taky ty rozhlasový Silvestry, to byla radost, to byla rozkoš, protože já jsem zažila doby na rozdíl od tebe, kdy nebyla televize a pak byla jedna na tva tři baráky, že jo? Veliká jako korespondiák, asi tak, obrazovečka, a všichni jsme se scházeli u hodných sousedů.
0: No to jsem rád, že mě považuje za takhle mladýho, ale já to taky pamatuju. K nám chodil půlka baráku.
1: Jo, vy jste měli televizor, no jo. No tak to my jsme chodili vedle ke Stalichu. My museli,
0: vy jste byli chudší než my.
1: No chudší a ono to bylo všecko na ty příděly, takhle a byla rvačka a tatínek neměl čas si stoupnout do nějaké
0: do fronty. No, ale teď, abychom se k té hvězdě dostali, její jméno je Jiří Štuchal.
1: Ano.
0: A díky, Pavlínko, tobě si teď na něj zaspomínám. Ty jsi ho určitě znala osobně.
1: No jistě, protože za těch dob kdysi dávných, v 50. letech hodně už zas jezdějí herci, ale hodně tehdy už jezdili herci a dělali estrády, což je vlastně takový útvar, ke kterému se všichni vracejí, ale odmítají tomu, říká estráda, a přitom to není nic jiného, a kolik krát je to špatná estráda. No, ale tak to nechme stranou. No, a teď tam byli zpěváci a byli tam komici a byli tam umělci vážnějšího zrna a tak různě. No, tatínek balancoval mezi všemi žánry, že jo, protože na požádání předved cokoliv. No a do této party krásný patřil i pan Štuchal a jeho paní Věra Racková. A ta pro pamětníky zdůrazňuji, první zpívala Lavičku v jasmínu.
0: Jejda, to je to Kéž, Lavičko, Kéž,
1: ano,
0: víš?
1: Ano.
0: Víš to, Věruška, co pamatuju.
1: Racková, ano. To byla jeho žena. A byla to taková krásná dvojka, pohodová. Ty se opravdu měli rádi. A vůbec mi připadá, že všichni v té partě, to byla radost s nima pobejt. Jaroušek Šterc. Víš co, pozvi mě příště zás, protože já jich mám v zásobě tolik milovaných.
2: A mistře, vy jste poprvé v Praze.
3: Yes, totiž, si, oui. Excuse me. Da. Co říkáte Praze? Nazdar. V Praze vždycky říkám nazdar. All right? Já jsem myslel, co se vám v Praze, mistře, nejvíce líbí? Oh yes, lidi, prima. Well, moc prima lidi a nejvíce, ještě víc prima, first class, první třída ženy, ladies, moc fajn. No ano, mistře, ale co ještě je u nás prvotřídní? Všecko. Divadlo, National Divadlo, Národní, yes. Muzeum, vy jste byl v Národním divadle a v muzeu, mistře? No, nebyl, ale zvenku to hezky vypadá. A mistře, viděl jste nějaké pražské kulturní památky? Já viděl, moc rychle nás vezli autobus, Čedok, já už nic nepamatuju. Pamatuju, byl jsem v tom, jak je ten věř, jak ten měl hlad velký a hrál violin z hladu. Jak se jmenoval, prodávali Borka. Mistře, snad dali Borka, dali. Nic nedali, prodávali tiket. Prodávali vstupačky. Já bych jenom rád viděl, my se přece jenom o té Praze něco podrobnějšího, byl jste v cirku. Yes, v cirkus, myslíte, hned poznal. Yes, moc líbilo. Praha je moc dobrá cirkusová město. Nahoře například, tak tam ten krásný kůň na Václavák, yes, Václavák, kůň Lipican, prostě krásně. Seti, krásně se drží, jockey, hrozně rovně, dobrá škola je to. A já jsem tady byl jsem tady v září. Lidi plno kytiček dali dokola, moc rádi mají jízdu na koni.
4: Český rozhlas Pohoda.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Zpěvačka, moderátorka, herečka Pavlína Filipovská. Co je v téhleté chvíli, Pavlíno, u tebe aktuální z těchto tří profesí? Nemyslím teď, když tady
2: sedíme.
1: Tak lež
2: to není, že jo, co si řekl.
1: Že jo, no.
2: A je to moc hezký, když se vršejí tituly, poněvadž já už skoro, víš, na tom i začnu trvat.
1: Jo?
2: No, aby lidi věděli, pač už taky je spousta lidí, kteří nevědí, kdo to je ta paní nebo co, ale když se navrší takových titulů, tak si tě aspoň všimnou.
1: A dáš si to na vizitku takhle?
2: To nedám asi. Protože
1: to by člověk měl mít, aby všichni hned věděli, co je.
2: A co tam ty máš?
1: Já tam nemám nic, ale jeden můj kamarád, ten tam
2: vidíš,
1: je napsáno
2: Náden.
1: Vidíš, ty
2: si tak pyšný, že si myslíš, každý hned ví, Rosák, skvělej, nádherný sportovec,
1: no,
2: umělec, tadyhle divadelní.
1: No nedám si tam tenista uštíř. Přece, že jo, to bych byl pyšnej moc, že jo. No.
2: Ne, to si mě voď sebou, já to dořeknu. Jo. Co tam nemáš na té vizitce?
1: Můj kamarád tam měl napsáno Náden.
2: Náden.
1: Jako nádeník.
2: No, já, no,
1: tak co seš teď nejvíc v tuhle chvíli?
2: Víš co, teď asi ze všeho nejvíc jsem člověk zájezdovej a rozhlasovej. A musím ti říct, že já teďko takhle vlastně, nechci říct na poslední chvilku, ale v tomhle zralém věku, chápu, proč ten táta třeba tak miloval rozhlas. Jak se těšil. Protože naprave ten mikrofon, když si tady sedneš, tak je tvůj. Nemůže ti nikdo uhňápnout. Za druhý, on je takovej intimní. Je to mrcha. On na tebe prozradí všechno. Nemůžeš ošulit posluchače přes mikrofon, protože oni tě mají doma a oni ti přestanou věřit. Jakmile začneš být příliš brilantní, elegantní, poučený, všechno víš, všechno znáš, tak v tu ránu ztratěj takovej ten pocit intimity a řeknu, přelaď to, prosím tě, není tam nějaká muzika. Jo? Čili já si toho mikrofonu čím dál víc vážím a Český rozhlas ke mně není skoupý. Docela mám příležitosti a navíc ještě sedíš autorský. No ty seš na to zvyklý, že jsi sám za sebe ve všem, ty řemesla, devatero nejmíň, ale já takhle teďko najednou jsem postavená, protože ano, ten pořad, ale napíšete si to, víte, uděláte si to a tak. A já píšu teda jako Jirásek tuškou na papír, protože u počítače mi nic nenapadne, víš? Ale píšu.
1: No to pak to stejně musíš hodit na počítač, ne?
2: Proč?
1: Ne.
2: Já to po sobě přečtu.
1: Jo.
2: My jsme se ve škole ještě učili normálka psát. To nebyly žádný ty takový, víš, jako teďko zavedou takový písmo, to bude už klínový. To už se mě netýká.
1: Takový to polotiskací, myslíš?
2: Jo, polotiskaco, ale je to trošku spotvořený, takže ono to není. To je kočkopes.
1: Takový americký je to.
2: Jak se často teď říká.
1: Prosím tě, a tak počkej, ale abychom byli konkrétní, tak no. Ty si píšeš a potom si interpretuješ texty
2: ano.
1: Jakého charakteru? Řekni tituly.
2: Prosím tě, to je tohle zpověď. Jakéhokoliv charakteru. Já jsem chvíli humorná, já jsem chvíli závažná, já si dovolím někdy být i poučná, ovšem přiznám, že to nemám z vlastní hlavy. A třeba miluju vysílání Dobrého jitra, protože to jsou 3 hodiny s mikrofonem, který je jenom tvůj, už jenom ta důvěra rozhlasu, to mě sráží do kolen. Jo.
1: A to ti trémou, nevadí. No ale pozor, Dobré jitro sebou nese ten zvyšek, ženej prs, že musíš opravdu stávat v dobrém jitru, to znamená brzo ráno.
2: Ve 3.
1: To ti nevadí.
2: To je od 5 ráno.
1: No.
2: Zažila jsem doby, i kdy to bylo od 4 do 8, no. Tak teď je to od 5 do 8. A protože se bojím, tak stejně nespím, víš, tak já to nemám ten problém s tím vstáváním. To jak si, to já pominu. Ale je práce to vymyslet o čem? Teď prostě to taky seřadit, protože v 5 hodin ráno nemůžeš s Einsteinem na lidi. To musíš polehoučku, budit, víš, být něžnej, skoro
1: šeptavý,
2: srozumitelný, pomalejší, jo. Přidávat můžeš pak ve 2. ve 3. hodince, ale nejdřív se to musí takhle hezky něžně. No, je to pořad, s kterým já se mazlím, ale přiznávám se, že ty 3 hodinky tak 4-5 neděl si píšu. Teda ne, že bych se dělal 12 hodin denně, ale než to vymyslím a než to dám dohromady, ale strašně mi to baví.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Pavlína Filipovská ve svém životě už několikrát dokázala, že kdyby na to přišlo, tak by byla schopná se uživit i úplně jinak, než se třeba živí. Já vím, že si třeba dělala i podnikatelku, to bylo tehdy, když jsi měla ten slavný mandl.
2: To byla těžká role teda, takovou už bych nevzala.
1: No ale prosím tě, zkus teď zauvažovat, co by si dělala, kdyby si nedělala opravdu to, co teď děláš? A co by si dělala jako ráda? Myslím, že už před chvilkou jsme v podstatě na jeden takový způsob paralelní narazili. To znamená, že by si dělala třeba rozhlasovou spíkrini a moderátorku.
2: Já vím, že to ne právě. Ne? Já třeba obdivuju vždycky, takhle je to jitro dobrý. No. A takhle přes okýnko vidím, jak nastupují zprávaři. Teď oni co přečtou za jména, fakt a tohle. A jsou takový jako u toho. No a ještě si u toho povídají občas z režii, když je tam náhodou repo. No to já obdivuju. Já vůbec nejsem schopná takovýmhle způsobem racionálním a nezaujatým sdělovat fakta. Víš, to mi není dáno, to já bych vůbec nemohla.
1: Čili hlasatelku správně.
2: Hlasatelku bych neuměla.
1: Prosím tě, víš, co mě teď napadlo? Ty máš tak charakteristický hlas, mimochodem velice milý charakteristický hlas, ale nepamatuju se, teď mě možná vyvedeš velice rychle z toho omylu, že jsem ho slyšel v dabinku. Dabovala jsi někdy?
2: Nikdy.
1: No to je zvláštní.
2: Nikdy. Pozor, jedna je výjimka, ale to se nedá považovat za dabing. To taky je dávno, tak dávno, že opravdu to nemůžeš pamatovat. To se filmy v televizi, když šel cizí film, tak se sešla hrstička statečných, nebo ty, co byly po ruce a četli z textu prostě pod ten obraz, ale živě, z jedné vody šup.
1: Bez strefování do pusy.
2: Bez strefování do pusy, prostě četli, jo, když tam byla hrbata, a hrbata je moje, a tenhle ten kulhavý, jo, nozdor, a to, a teď už nebylo čas ani měnit hlas a nic. A takhle já jsem jednou, jak slepej k houslim, přišla k televiznímu, jaksi pseudodabingu, takovýhlemu divokýmu, šla Tereza Rakénová, nádherný film, Simon Signoretová, já z ní byla vždycky okouzlená. No a teď to šlo teda, a my jsme seděli všichni u jednoho monitoru a já jsem tam měla roli takový tý ošklivý, zkroucený sluštičky, která dost tý Tereze potom zamotá život a něco tam práskne na ně. To byl jako krásný bezcharakterní typ, ale... Že bych to zahrála, to vůbec ne, byla šťastná, jsem překoktala ty repliky, že jsem je našla v tom zmatku a tak. To byl jediný pokus o dabing, tím to začalo, tím to skončilo. A od té doby vlastně já jenom takhle, já paběrkuju z té slávy dabingový tatínka, jak jsme vlastně o tom začali, od té přelouči a tak vůbec. Ale já si taky myslím, že bych to asi neuměla.
1: Ale já myslím, že to jde akorát o to vyzkoušet. To je taková výzva teď pro režiséry.
2: A ty jsi to dělal někdy?
1: Já jsem to kdysi dělal, ale taky jsem to několikrát použil jako bonmot, že jsem stál vedle Luďka Munzara u jednoho mikrofonu.
2: Jo, to jsem slyšela.
1: No jasně, já to teda znova řeknu, protože to říkám hrozně rád, že on dělal.
2: Já to ráda slyším.
1: On dělal toho Paula Newmana a tak se mu nevedla ta klapka, tak ji dělal na několikrát. Na rozdíl ode mě, který jsem to vyšel na poprvé, že jo. No a teď přijde ta poenta, že on dělal hlavní roli Paula Newmana a já dělal nádražní rozhlas, že jo.
2: To by možná ale taky šlo.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Tak jak se říká, že mívají herci různé své životní role, které jim zůstanou už nevždycky přišity, jako třeba tatínek měl taky Louis de Finesse, že jo? Tak včera neděle byla s tebou spojená naprosto. A prosím tě, já se pamatuju, že ty si to kdysi tak hezky vyprávěla, jak tě zastavuju sem tam policajti, nebo tehdy, když
1: no,
0: ta písně
1: tehdy to byl humor.
0: A že si musela zaspívat, aby tě propustili vůbec bez
1: pokuty. Ale pozor, to nebyla příhoda vymyšlená, to já neumím si ty legrační příhody, to byla opravdovská příhoda. Ovšem, ona to byla úplně jiná doba, oni to byli jiný policajti a já byla trošku jiná holka, jo, a tak myslím si, že tohle všecko dohromady, když spočítáš, podtrhneš, tak pochopíš, že jsem nedostala pokutu, když jsem si stoupla na Chuchelskou silnici, tak tam se dalo ještě stoupnout, aniž by tě někdo přejel, srazil, odvál a zaspívala jsem jim aspoň jednu sloku a oni říkali, tak jeďte, dejte si na to pozor.
0: Prosím tě, je ta písnička pořád ještě s tebou takhle spojená, vzpomínaj si na to, předpokládám, že určitě.
1: Podívej, i kdybych nechtěla a chtěla se od ní odříznout, tak to prostě nejde, protože když někam přijedu na besedu, nebo tak to chtějí slyšet. Já už pro radost i sobě i občas zpívám polsky, protože jak jsme cestovali se semaforem různě, tak včera jině děla byla. Byl čas mažení snův, to je daleko ještě mazlivější, víš, než ta česká verze.
0: Německá verze není nějaká?
1: Grad i Sonntag vergangen. Oh, wie herrlich er war.
0: No prosím.
1: No jo.
0: English, anglicky umí.
1: English to nebylo, až tam nás nikdy nepozvali, tak jsme to prostě se nenaučili, no. Ale podívej, Jeníčku, vraťme se k té neděli. Mě jí osud vlastně nadělil do klína takovouhle nádhernou písničku. Možná, že jsem si zprvu jí ani dost nevážila, protože takovou jsem měla šílenou trému a v životě jsem opravdu nespívala obecenstvu, natož pak, aby mi někdo půjčil do ruky mikrofon. A já jsem z toho byla tak celá zmatená, že jsem si tu písničku ani vlastně neužila. A navíc jsem byla takovej zajíc, že jsem vlastně ani nechápala, že to je drobně eroticky podbarvený, že tvrdá mes netlačí, to jsem vůbec nevěděla, co jako tak, a jak se lidi usmívají a tak, jak vědoucně.
0: No, tak... Ty jediná chudinku si nevěděla, proč se smějou.
1: Na Žižkově meze moc nebyly a potom dělala jsem si to, no prostě bylo to takový. Takže byla to doba skutečně her a malin nezralý.
0: Kdo napsal ten text vlastně, prosím tě?
1: No dobře, já pořád říkám, že jsi ještě nezralej. Jak ta malina? No, suchý šlitr, prosím.
0: Ježiši, to je vlastně suchý.
1: To se zeptal vážně, nebo si vtipkoval?
0: Ne, prosím tě, s tou mezí mě najednou napadlo, kdo měl takovýhle nápady, no tak to je jasný.
1: No, Jirka no, suchý no, už od mlada a má je furt.
0: Jsem si tě vyzkoušel takhle, jestli si to pamatuješ. Ne? Pavlínko, já ti moc děkuju za, ale co mě vůbec nepřekvapilo, že příjemnou návštěvu, protože ta bývá vždycky, když se dostavíš k nám do tandemu. A přestože to bylo už po třetí, tak já bych si hodně přál, aby to nebylo naposledy.
1: To víš, aby došlo za prvé na komiky miláčky a za druhý taky tě ráda vidím a dovol, abych tobě poděkovala za pozvání, které bylo pro mě velice milý a váženým posluchačům za pozornost.
0: Díky a naschledanou.
1: Naschledanou.
2: Tandem Jana Rosáka. Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 19 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

právě dozněl pochod hudebního skladatele Václava Vačkáře, rodáka z malebného města Zbyrohu. Je tomu už 138 let, co tady spatřil světlo světa, ale jeho skladby žijí dál a stále rozdávají milovníkům lidové a dechové hudby hodně radosti. Ten pochod, který jsme právě zahráli, se jmenuje Probuzení. A snad i ve vás, vážení, probudil chuť poslechnout si hodinku dobré, poctivé muziky. Hrál nám salonní orchestr Josefa Vejvody a Pavlína Flipovská vás vítá na prahu pořadu U muziky. Pokračujeme svěží polkou Jaroslava Maliny a textaře Karla Růžičky. Ta polka má název Zahradníček. Zaspívá ji Bajo Trio a zahraje salonní orchestr Josefa Vejvody. Známý hudební skladatel Ada Doško vyzval ke spolupráci Bohumila Lepiče a výsledkem jejich společné práce je Valčík, rodná víska. Zpívají Pavel Heidinger a Ludvík Petr, hraje Budvarka, kterou řídí Vojtěch Prokeš. Ani dneska vás, vážení, neošidíme o vášnivé tango. Je dílem Josefa Stelipského a textaře Jarky Motla. Gondolu milování. Zpívají s českou švitorkou Ctibora Mesteka, Josef Sochor, Jaroslava Jakubův, Ivana Zbořilová a Blanka Tůmová.

Je tu právě čas, abych vám, dámy a pánové, připomněla, jak důležitý je pohyb pro náš život, pro naši fyzickou i psychickou pohodu. Nikdo přece po nás nevyžaduje náročné sportovní výkony. Stačí, když se alespoň jednou denně vydáme na procházku, pokud možno s vyžnou chůzí. Ale ani to není podmínkou. Ovšem je to velice důležité. A věřte, že po několika takových pokusech, do kterých se nám možná zprvu ani moc nechce, se nakonec podaří vypěstovat si návyk a zdraví prospěšnou potřebu. Ale dosti přednášek, dejme slovo tomu, kdo se právě pochody proslavil a zapsal do historie naší lidové a dechové hudby zlatým písmem. Budeme teď hrát pochod Františka Kmocha. Kolíne, kolíne, který zaspívají a zahrají pražští muzikanti Milana Bašty. V rytmu polky nás potom pozdraví veselka Ladislava Kubeše mladšího, skladbou Ladislava Kubeše staršího,

0: Posloucháte pořad U muziky s Pavlínou Filipovskou.
1: Přátelé z Moravy na nás ani dnes nezapomněli. A tak si můžeme poslechnout polku Vladimíra Pfeffra s textem Pavla Jecha, kterou zaspívá a zahraje Lácaranka Karla Porubského. Jiří Zmožek je autorem hudby i textu k následujícímu valčíku Pro koho sa strojíš? Zpívá a hraje Moravěnka. Na rozloučenou s Moravou polka Vladimíra Pfeffra Hustopečská dolinečka. Zpívá a hraje Moravěnka.

A v Čechách zase české písničky. Ku příkladu Chebská polka Josefa Vítka s textem Václava Martiníka. Zpívají Pavel Beneš a Ivan Trnka, hraje pražská kapela Petra Finka. Nesmí chybět ani česká lidová písnička v rytmu valčíku. Na pankráci se jmenuje. S krajankou Václava Hlaváčka si zaspívá Jiří Škvára. Klasik naší lidové a dechové hudby Josef Poncar je autorem polky Za Potočinou. Text napsal Vašek Zeman. Zpívají Jana Mikulášová a Eva Karasová, hraje orchestr Petra Finka.

Vážení posluchači, opět nadešel čas loučení s dnešním dílem pořadu U muziky. Jsem ale přesvědčena, že vám láska k naší lidové a dechové hudbě vydrží i nadále a budeme se slýchat na rozhlasových vlnách rádi a pravidelně jako dosud. Na vaši společnost se těší Pavlína Filipovská. Na rozloučenou vám posíláme bohatou směs známých lidových písniček A já sám. Zpívá a hraje Veselka Ladislava Kubeše, spoluúčinkuje sbor Milana Wolfa.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 20 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.

0: slovo malířka, to je slovo, které je tak opředený tajemstvím, mystikou. Když slyším slovo malířka, představuju si třeba Frídu Kahlo, ale určitě ne sebe. Protože já už se na tuhle profesi dívám z toho druhého břehu. Pro mě v tom toho tajemství je minimum. To tajemství se odehrává v momentě, kdy vzniká obraz. Tam je to tajemství, tam to může být pro mě i třeba hádání z kávový sedliny, když ten obraz vzniká. Ale malířka je pro mě žena, která žije bohemským životem, která večer posedává u vína, budí se v pravý poledne nebo později, je obklopená davem ctitelů a žije prostě s určitým imidžem. Já si myslím, že já ten imidž nemám. Takže malířka je všechno, jen ne já.
1: Říká o sobě Viktorie Chaloupková. Společně ji právě teď navštívíme v jejím podkrovním pražském ateliéru. Tady namalovala snad všechny své obrazy. A přitom chybělo jen málo, aby z výtvarnice byla mistryně v hodu diskem.
0: Já si pamatuju na takový zase zlomový okamžik, který byl v mém raném dětství, skutečně v raném. To bylo někdy, kdy mi bylo, já nevím, 7-8 let. To už jsem sportovala pod tvrdým vedením mýho otce, který, jak to u rodičů ambiciozních bývá, kam nedosáhl on, tam chtěl, abych dosáhla. Já docela se mu to dařilo. Ale já už v té době jsem se začala zmiňovat, že bych chtěla být výtvarnicí. A pamatuju si, jak jednou otec přišel, usedl na kraji mý postele, když jsem se chystala spát a říká, víš, ty nebudeš moc být obojí. Buď budeš dělat umění nebo sport. A já vím, že jsem nějak odsekla, protože jsem si myslela, že to obojí jde. Je pár případů, kdy se to skutečně podařilo, ale já o tom mám své pochybnosti a já jsem se do nějakých 18-19 let snažila skutečně směřovat k obojímu, jenomže pak se ukázalo, že být výtvarnice je přece jenom o něco ženštější než ten můj disk posilovna a v té době byly v módě i anabolika, takže tam to bylo buď být mužem nebo ženou a já jsem se rozhodla být ženou, mě to mnohem víc vyhovuje. Takže jsem se rozhodla přece jenom pro to výtvarné umění, pro tu malbu a ten sport jsem nechala daleko za sebou. Jak už jsem řekla, já jsem začala dělat atletiku snad někdy v 7 letech a v tom nejútlejším věku tam člověk dělá vlastně všechny disciplíny. Z nich nejlíp mi šly běhy, ale protože jsem byla čím dál tím línější, tak jsem si ty štreky zkracovala, až jsem zůstala v diskařském kruhu a tam jsem vlastně to dotáhla nejdál. Den, kdy se to definitivně rozhodlo, že nebudu sportovkyní, on nebyl tak úplně přesný, nebyl to jeden den. Ono to bylo rozhodnutí, které tak trošku šlo mimo mě. Dokud mě trénoval otec, pak nebylo úniku. V okamžiku, kdy jsem dostala státního trenéra, tomu se dalo lhát, otci ne. Takže jsem se čím dál tím víc začala vymlouvat na školu, na kreslení a tím ubývalo jaksi mých výsledků ve sportu a mistrovství republiky to definitivně rozhodlo. Já jsem si říkala, tak a teď už dál pokračovat nebudu, nemusím a nemůžu a zůstala jsem u toho malování.

Já ani nedokážu říct, jestli jsem vždycky chtěla být malířka. Chtěla jsem být výtvarnice. Nepředstavovala jsem si sebe před plátnem, spíš s tuškou jako návrhářka. Proto jsem taky zvolila uměleckou průmyslovou školu a tam jsem studovala vnitřní architekturu, výstavnictví. Jenomže kámen úrazu byl ten, že já jsem od přírody flink. Pro mě udělat rovnou čáru nebo natřít čistě plochu je něco naprosto vyloučeného. Já to nedokážu, protože všechno u mě musí jít rychle, takže ta čára nikdy nedokáže být rovná. Tak jsem přišla na to, že ty čáry budu malovat klikatý a tu plochu hold nenatřu stejnoměrně, ale nechám štětec plynout po ploše, takže pak vznikne tvář, nebo krajina, nebo zátiší. A postupně jsem přišla na to, že to je to pravý pro mě. Byl to okamžik, kdy jsem se rozhodla potěšit svého muže tím, že vymaluju koupelnu. Byla to koupelna v panelákovém bytě na Žižkově, kde bylo ještě u Makartovy jádro. Já jsem vzala barvu a začala jsem natírat stěnu nad vanou. A už na prvních centimetrech jsem zjistila, že to nedokážu, takže jsem okamžitě změnila úmysl a místo stejnoměrně natřené stěny tam začaly vznikat tváře a oči, jenomže ta barva byla temně modrá a kapala mi do vany. Takže jsem posléze musela namalovat tváře i do vany a výsledek byl takový, že když můj muž přijel ze služební cesty a otevřel dveře, aby si šel umýt ruce, tak zařval. A tam bylo jasný, že odteď už nikdy stejnoměrně plochu nenamaluju, že odteď už to budou jenom ty obrazy.

0: ten první obraz, k tomu mě taky vlastně dohnal můj manžel. A to tak, že když se se mnou seznámil, tak jsem říkala, že jsem výtvarnice, jenomže v té době to nebyla tak úplně pravda. V té době jsem dělala lektorku literatury v památníku písemnictví a k výtvarné činnosti jsem měla neskonale daleko. Ale pak přece jenom mě to táhlo spíš k té tušce a papíru a ke štětcům, ale ještě jsem nevěděla přesně, co chci dělat a můj muž stále naléhal. Takže potom, co se mi nepovedla koupelna, jsem si vzala plátno a zkusila jsem první krajinu. Byla strašná. Mám ji do dneška schovanou, je to jeden z mála obrazů, který nechávám pro svoje příští generace, aby viděli, jak jsem začínala. Byla to louka a lihovár a spousta barevných stromů a já lituju, že ten obraz neopadal, že ho mám do dneška, protože za ten se skutečně stydím. Další obrazy to už bylo lepší. Dalším obrazem byla lampa a ovoce a to už připomínalo obraz, ale rozhodně bych si netroufla ho nikomu ukázat. Byla jsem vzdorovitá, říkala jsem si, tak počkej, já ti ukážu, jaká jsem výtvarnice. Nejen, že jsem výtvarnice, já jsem velká malířka. A je fakt, že s tímhletím pocitem jsem malovala snad prvních 10 obrazů, kdy jsem stále chtěla někomu dokázat, že na to mám být malířkou. Samozřejmě, když se dneska na ty obrazy podívám, nebo kdybych měla možnost je vidět všechny, tak bych se asi styděla. Ale postupně čím dál tím víc se ukazovalo, že když budu pracovat a budu pracovat hodně, že se třeba tou malířkou stanu. Do těch mých úplných začátků spadá moje první setkání s prací Jiřího Andrleho, kdy kamarád mi ukázal grafiku, kterou si koupil nebo dostal, já nevím. A to jsem vyloženě vykřikla, protože jsem říkala, to je ono, tak tohle to chci umět. Kdy anděl drží ochranou ruku nad chlapečkem a holčičkou, takový ten klasický motiv, co dřív visel v každý ložnici. Lávka rozbouřená, řeka, anděl strážný, nad dvěma dětma, mě to okouzlo, mě to nadchlo, takže jsem došla domů, okamžitě jsem začala kreslit a posléze i v tomhletom duchu malovat. Další byl malíř Vavris, který tehdy ještě žil na Moravě, já jsem byla na nějaké jeho výstavě a to byl styl podobný tomu, co jsem chtěla dělat. Pak to byly samozřejmě mrtví malíři, že jo? Chagall, byl to Picasso, těch vzorů, těch bylo moc, silně mě ovlivnil mistr Teodorik například. Že jo? Zhlídla jsem se v secesi, těch vzorů byla spousta.
1: Viktorie Chaloupková používá olejové barvy. Na jejich obrazech nejčastěji vidíte ženy, kejklíře i ptáky v kleci. Na plátna nanáší sitě červenou, žlutou, ale i hnědou a modrou. Její obrazy jsou svobodné a mnohé mají svůj vlastní příběh.
0: Jsou příběhy, které člověka posunou dál, nebo příběhy, které vůbec ho motivují dál pracovat. Kouzelný příběh jsem zažila před několika lety na výstavě, kdy kamarádka se spřátelila s jakousi dámou a spřátelili se tak těsně, že onu dámu pozvala na moji vernisáž. A když tahle ta paní neskonale příjemná, milá, slyšela, že jde na vernisáž Viktorie Chaloupkový, tak se jí zalesklo oko, poté říká, Ježíši Maria, to já musím poznat. Kdysi tahle paní měla velký splín, který způsobil její muž a ona jemu natruc, tak jak to známe s dámy na kolejích, popadla úspory a vyrazila do města. Původně si chtěla koupit nějaký kostým nebo botičky, ale nakonec skončila v galerii díla a tam na truc mužovi si koupila obraz. A ten obraz měla skutečně z těch mých úplných začátků, byl to jeden z prvních, bylo to nějaký zátěší s kytkou. A tahle paní celý ten život, kdykoliv se zlobila na svého muže, tak se podívala s jistou dávkou vzdoru na ten obraz, jako ty, počkej, budeš mě zlobit, já si zase koupím obraz od Chaloupkový, ale už nikdy na žádný můj obraz nenarazila, až teď vlastně po mnoha letech jsem se setkala s tou paní. Na neštěstí pro mě, jejich manželství je v takové pohodě, že už svému muži nevzdoruje a další obrazy si ode mě nekupuje, ale mě to tenkrát nesmírně pohladilo po duši, že můžu někomu i třeba léčit splíny. To je taková motivace pro to malovat, že jo. Léčit někomu splín, dělat někomu radost nebo pomoct někomu vzdorovat. Ono, malovat obrazy pro mě je taky vlastně léčba splínů. Nejenom, že v momentě, kdy pracuju, tak jsem hájena. Že? Ne, že by mě nikdo nemohl zlobit nebo otravovat, nebo že bych přitom nemusela odejít, uvařit dítěti večeři nebo něco uklidit. Ale přece jenom, když se mi zrovna nechce, tak se můžu vymluvit na to, že teď zrovna maluju strašně důležitý obraz. Ne vždycky je to pravda. Mě to i někdy osvobozuje od jiných povinností. Třeba mi to i dává šanci se vymluvit. Nechce se mi někam, teď nemůžu, teď chystám výstavu. Dává mi to prostor, dává mi to svobodu, ale hlavně mi to dává šanci se vypovídat. Že? Protože jestliže mám něco na duši, pak nejlepší způsob, a ten bych doporučila všem, nejenom malířům nebo výtvarníkům, jestliže vás něco trápí nebo zlobí nebo z něčeho máte strach, vemte si tušku a papír a neuměle třeba nakreslete to. A pak to třeba zahoďte nebo spalte nebo si to dejte nad postel. Ale v momentě, kdy to namalujete, tak se toho zbavíte. A naopak, že jo. To dává tuhletu obrovskou šanci a svobodu dělat si vlastně s prostředím, s pocitama, co člověk chce. Je to takový šanson, vyspívání, vypovídání se z nějakého stavu, z nějakého pocitu. Na tom obraze tady se z nich můžu vykřičet.
2: Soudí tady mou nápadnou hru.

0: Člověka, s kterým bych ráda seděla. Já si můžu namalovat stůl, u kterého bych ráda seděla. Já si vlastně můžu namalovat jakýkoliv svět a v momentě, kdy ho maluju a v momentě, kdy ho domaluju a dívám se na něj, si do toho světa vstupuju. Ono to zní možná až příliš básnické, až příliš nadneseně, ale člověk by se neměl básní a básníků zříkat. Jeden český básník napsal, obraz je protržený obal ráje. Třeba teď je květen, byla neděle, bylo horko a kdybych teď měla sednout k plátnu a namalovat ten prostor, po kterým teď toužím, pak by to bylo strašně prostinký, protože bych namalovala obraz, jaký si maluju vždycky, když je horká květnová neděle. Byl by to obzor a nad ním obrovský mraky, nádherný, nekonečný obzor. A taky bych tam namalovala sebe v autě, jak jedu za ten obzor. A tam čeká něco možná strašně jednoduchýho. Možná, že jenom jednoduchý posezení někde na patníku, možná nějaký malý opuštěný hotel, nikde nikdo. Prostě ten můj současný prostor by byl takový ten tajemný, krásný soumrak, růžový, kdy se může stát cokoliv a po něm bude následovat noc, v který se může stát cokoliv. Takový ten prostor, kdy člověk neuvažuje, co bude dál, ale může, když chce, tak může nekonečně snít. To by byl obraz, který bych malovala teď. A asi ho i dneska namaluju.
1: Mí milí asi nevědí, že slouží službu medvědí, když v roli svědku povědí, že mám ráda třeba růže. I to, že ještě radši spím a ve snech často zabloudím k vůni mužské kůže. To mi nepomůže.
0: On, můj životní příběh, to je takový i pro mě trošku diamant, má spoustu plošek. A já na svůj život můžu nazírat z mnoha stran. Já sama sebe cítím jako dítě štěstěny. Já jsem neskonale šťastná, spokojená. Na druhou stranu je spousta věcí, které by leckdo považoval za negativní, za smutný, za nešťastný. Měla jsem etapy, kdy jsem se necítila obzvlášť šťastná, etapy, kdy jsem bojovala za to, abych mohla mít dítě. To nebyla jednoduchá etapa, byla hrozně zlá, nepochybně mě poznamenala. Ale jak se říká, co mě nezabije, to mě posílí. Já si myslím, že mě nesmírně posílila. Nakonec jsem si prosadila svou, takže dneska mám o důvod víc ke spokojenosti. Ale ten můj život, to opravdu se nedá shrnout ani do jednoho povídání. Já si myslím, že těch životů žiju spoustu a já jich žiju spoustu ráda. Já si myslím, že člověk, který si vytvoří například image a je odsouzen nosit určitou barvu oblečení nebo používat určitý parfém, se strašně okrádá. Já mám stejně ráda krajky jako džíny a mám stejně ráda květinové parfémy jako jednoduchou mužskou vůni. A zrovna tak je to s tím mým životem, se vším. Já se cítím být stejně romantičkou jako sportovkyní, být obyčejnou ženskou od škopku, jako být znalcem literatury nebo intelektuálkou. Nedá se ten život vtěsnat do jednoho povídání a byla by to i škoda.

Jsme se o tom, jak shrnout život, jak se na něj dívat. Teď je mi 50. Pro mě to ku podivu není tragédie. Já se na svoji 50 dívám pobaveně a říkám si, jak takhle mladá holka může vypadat tak staře, protože samozřejmě v mý duši je 17,5, napadají mě nesmysly, mám sny jak pubertě.

Těčka. A samozřejmě, že se vůbec necítím rozumně a dospěle. Ono je to vidět i na těch mých obrazech, i na mých inspiracích. Že jo? Bavili jsme se o tom, jaký malíř mě ovlivnil, ale ono snad víc než malíři mě ovlivnila muzika. A to ne ledajaká, byl to šanson. A o tom jsou i moje obrazy, že jo. Většina mých obrazů je šanson. Je o stesku, o touze, o lásce. A o tom by dospělá 50letá už taky třeba malovat nemusela. A když, tak jenom jako vzpomínku. Ty šansony, ty ve mně znějí pořád, že jo. Ty ve mně znějí, i když zrovna neposlouchám rádio. A když si to rádio pustím, nebo ten kazeťák, nebo CDčko, tak si pustím paní Hegerovou a ta zpívá Dnes mě soudí, což je asi taková moje životní písnička, já to musím namalovat. Takže to bilancování teď, já jsem se rozhodla, že se zastavím, že přestanu vystavovat, protože maluju 25 let stojím u plátna a 25 let stojím před svými diváky, před svými zákazníky a předkládám jim ty moje šansony. Ale teď si říkám, že někdy člověk musí udělat pauzu a zjistit, jestli třeba nespívá falešně. Já nevím, to zjistím až při té pauze, takže teď na chvilku přestanu vystavovat a budu sama sebe poslouchat, budu poslouchat ten svůj šanson, jestli je takový, jaký by měl být a myslím si, že přijdu na úplně nový melodii, aspoň doufám. Já nepřestanu malovat, to ani náhodou, naopak možná, že teď teprve začnu malovat mnohem, mnohem intenzivněji, protože nebudu malovat na termín, nebudu se děsit toho, jestli stačím namalovat do toho a toho měsíce tolik a tolik obrazů. Teď prostě budu malovat to, co mi slina na jazyk přinese a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Když jsem byla na stipendiu a jeden kolega mi tak trošku káravě řekl, maluji, jak ti zobák narost. A možná, že jsem si to doteďka tak úplně netroufla. Že jsem stále korigovala ty své obrazy s tím, co se má, nebo co se bude líbit. Já chci, aby se moje obrazy líbily. Především se ale musí líbit mně a myslím si, že pak se budou líbit i ostatním a to chci udělat teď v 50. Přesně takhle to cítím. V těch 50 by měl člověk přistoupit ke spoustě nových začátků. Nejenom k tomu pracovnímu.

0: hudby plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Pohodové ráno Českého rozhlasu Pohoda.
1: Každý všední den mezi 8 a 9 hodinou.
0: Čerstvé zprávy,
1: předpověď počasí od známých meteorologů,
0: bylinková lékárna či zajímavosti z domova.
1: A zapomenout nesmíme ani na naše pohodáře.
0: Každé ráno si povídáme se známými osobnostmi o tom, jak se jim daří, co je čeká a jak se udržují v kondici i v dobré náladě.
1: Nalaďte se s námi na nový den.
0: Pohodové ráno Českého rozhlasu Pohoda.

0: vždyť víš, že ty zastavit můžeš ten můj prokletý vodopád.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

sejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž,

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 21 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová četba na pokračování.
2: Znovu dnes otevíráme stránky poslední knihy spisovatele Jiřího Šotoly Podzim v zahradní restauraci. Čte Josef Vinklář. Pěkný poslech.

Odevzdal jsem teploměr. Necourejte se, je vizita, zapudila mě Mařenka. Peláším do pokoje. V zmatku jsem vpadl do jiného, váleli se tam nesprávní dětci. Vizita, horlil jsem, zpráva je nevzrušila. Vizita, alarmoval jsem osazenstvo svého pokoje, když jsem se do něho trefil. Báťa spal, pan Doubek ledabyle ulehl, přikrýváním holých údů se neobtěžoval. Vizita je ráno, teďkon obchází jeden doktor, jenom prolítne a bude večeře. Pokojem prolítl doktor v rozepjatém plášti, holobrádek, zjevu nepříliš seriózního. Nějaké stížnosti? Zašpásoval. Já umírám, špásoval i pan Doubek. S tím počkejte do rána, nebudu vyplňovat úmrčák. Zas vám napařili noční, pane doktor? To je mě povedená vizita, pomyslel jsem si. Nejenom nemoci, leč ani lékaře si však nevybíráme. Berme, co je. Mám zánět, pane doktore? Vyjel jsem na něho, abych ho přinutil k odpovědnému výkonu služby. Přeměřil si mě. Pan Flanderka? Vida, jméno se naučil. Ukažte. Přistoupil k mému lůžku. Stáhl jsem kalhoty. Při močení vás pálí? Ne, ale močím krev. To víme. Chlácholivě se nám neusmál a odstoupil. Holobrádek, ale přečetl si mě Aňcvaj, že se bojím. Pozejtří jdete na sál, pane Flanderka. My se do toho podíváme. Do Měchejře, víte? Je v něm rak? Vyhekl jsem, použiv výrazu z Doubkovy profesionální terminologie. A proč by zrovna rak? Nebuďte jako dítě. A neposlouchejte pacienty. Oni vyrábějí diagnozy na způsob lidových výšivek. Že, mistře? A poctil Doubka opičí grimasou. Napíšu vám prášek na spaní. Vlídně mi přislíbil onen mladý, nicméně seriózní lékař. A nebojte se. Kéca, zhodnotil pan Doubek vizitu. Měl by si poslechnout šamana. En seká diagnozy. Čipernic než já kotlety. Kdo je šaman, jsem netušil. Pevně jsem si ale umínil nejančit z pacientských tlachů na medicínská témata. Báťa se rozkašlal a povstal. Večeře, konstatoval pan Doubek. On ji cejtí na dálku. Někdy i uhodne, co přivezli. Zeml bábu, potvrdil Báťa svoje prorocké vlohy. Slyšíte ho? Báťu, plesal pan Doubek. Čich jako křepelák. Pičum pajdum čich, schladil ho Báťa. V neděli byla Vánočka, ne, to nikdo nežere, a včera ráno rohlíky a dneska zase rohlíky, ty zbyly, co s tím, zeml bábu, ne, mysli, řeznickej. Večeře, rozlehlo se chodbou. Báťa si navlékl župan, byl mu až po kotníky proužkovaný, erární, potěšil mě. Přiníst? Obekl se na Doubka. Jo, laskavě svolil řeznickej. Ty seš tu novej? Vyslýchal mě Báťa po cestě. Novej. Taky řezník? Ne, uzenář. Obdržel jsem talíř žemlovky, Báťa dva talíře. Zasedli jsme v hodovní síni, zeml bábu já nerad, ale hlad byl silnější než chuťové rozmary. Vystydne, s uspokojením odstavil Báťa tu připálenější z obou porcí. Řezník si pochutná. Jedli jsme jak z jednání. Nestydět se, snad bych i slízl zbytek másla na dně talíře. Báťa se nestyděl. Dokonce udobl sousto i z Doubkova přídělu. A ouchcapky si schovej pro dětičky, poznamenal při zpáteční cestě. Jaký ouchcapky? Že jsi uzenář. Z čeho soudíš, že nejsem? Uzenář jinak smrdí. A netykej mě. Krávy jsme s polem nepásli. Obtížný staříček. Vystydla. Vítězoslavně podával Doubkovi talíř s nevábnou hmotou. A je spálená? Tohle nežeru, lítil se mistr řeznický a slupl žemlovku, jen se po ní zaprášilo. Nežere, ale jí, smála se Mařenka. Krmila pacienta číslo 2 jogurtem, po lžičkách pomalu trpělivě. A do sklepa, zavalil mi Báťa. Kouříš? Ne? Tázavě jsem pohlédl na Doubka, šplouchá mu na maják. No jen s ním běžte, upokojil mě pan Doubek. Je trotl, ale nezabloudí. Sám si trotl.
Uprskl se na něho staříček. Vykuste Půlčíka i za mě. Servus, Báťo, vyprovázel nás pan Doubek. A nestraťte ledvinu, už máte jen jednu. Lež, upadnou ti oba pytliky, gustíroval si Báťa tu výměnu názorů. Táhli jsme chodbou. Párek proužkovaných spiklenců, schodby na schody, po schodech v polotmě níž a níž. Do kuřárny, ozvalo se z hlouby schodiště. Ustrnul jsem, lékař, jsme prozrazeni. Na čouda, dobrovolně se přiznal Báťa. Lékař nás bez námitek propustil. Kouření v nemocnicích je problém. Kouření v nemocničních areálech je zakázáno prý ministerským výnosem. Výnos je správný, jenže co my? Odnaučte se kouřit, naznačuje výnos. Ono se to lehko naznačuje. Na ministerstvu zdravotnictví je, dejme tomu, kuřárna. Pro nenapravitelné. V areálech nemocnic kuřárny nejsou. Kouřívalo se ve vyhrazených prostorách, tvrdí zkušení pacienti. Vyhrazené prostory jsou zakázány. Nenapravitelným lékařům a nenapravitelným sestrám se neřest trpí. Pokud primář není nelida, holdují-li ji ve svých cimřičkách. Jenže co nenapravitelní pacienti. Kouření je problém ožehavý. I ožehavé problémy však neváhejme řešiti. Řešení je zajisté v různých nemocnicích různé. Zde v naší nemocnici putujeme do sklepa. Sestry o tom vědí, lékaři o tom vědí, i primář o tom asi ví. Ministerstvo je v Praze. Do Prahy je od nás 160 kilometrů. Šeda je veškerá teorie a pouze strom žití se zelená. Tegete.

Sestoupili jsme do podzemí katakomby. Labyrint, ale Báťa nezabloudil. Dveře a dvířka, na jedněch nápis kotelna. Okus dál prostorný výklenek, ve výklenku v přísvitu uprášené lampy, cáry a chuchvalce kouře, v kouři roztodivné župany. V županech bytosti povětšině pokročilého věku, s hadicemi i bez nich. Schromaždiště prvotních křesťanů. Servus, pozdravil Báťa latinským substantivem pochyceným od Doubka. Dobrý večer, pozdravil jsem v řeči mateřské. Čau, přivítal nás muž s oholenou lebkou a smoutným plnovousem. Uhni, osopil se Báťa na jednu z bytostí. Byla tam i lavice, prastará, ošoupaná. Kdo ví, ne-li z dob, kdy na tomto místě stával útulek mnichů špitálníků. A bylo tam i křeslo. Čouhala z něho koudel. V křesle trůnil onen muž s oholenou lebkou a s plnovousem. Zjevně to bylo předsednické křeslo. Sedej, jen sedej, kočíroval mě Báťa. Co kouříš? Nabídl jsem mu Apolonku. Zapálil jsem mu, po němi sobě, zaškaredil se. Seno, Ameriky jsou fajnovější. Tadyhle řídící, uvedl mi za vzor pána v županu saténovém se šálou kolem krku, kouří jedině pelmelky. Má osobní důchod 3,5 hadru. Podrž se. Doma báníš bramborovou náť? Utěl mu řečnickou žílu ten s oholenou lebkou. Řídící se úslužně zachichotal, Báťa si jen skromně odplivl, ten s holajznou tu zjevně požíval autority. Šamán, drcel mě Báťa loktem. Zábava plynula, vajgly jsme házeli do kýblu, zapalovali jsme si druhou Apolonku, Báťa, jemuž řídící pelmelku nenabídl, přešel na Sparty, od dědoucha, kterého tituloval inženýr a který pobírá 2 hadry důchodu. Svoje cigarety si Báťa chrání nahoře v nočním stolku, marsky, ve sklepě jejinčího kuřiva, co hrdlo ráčí. Námětem rozhovoru byly choroby. Ve foaje koncertní síně jsou námětem rozhovoru sonáty a smyčcová kvarteta. My byli v suterénu okresní nemocnice, kde jsem vyslechl mnohá ponaučení o prostatě. Vyslechl jsem zevrubné údaje o klistýrech. Mně klistýr nevadí, holedbal se dědouch inženýr. Klistýr je věc zvyku. Já jsem tu po třetí. Já po 18. prohodil jakoby pro sebe holohlavec. Řídící pochlebně hvízdl. S tím se vytahuje 18krát za den, kazil Báťa hru. Dokouřil a šilhal do inženýrovy krabičky tvrdých Spart, zbývali v ní i pro něho. Před tebou bych se nenamáhal, zžehlo 18. Kdo by je slabšího, je srap. I řídící pohotově Báťu zžehl, beze slov. Inženýr ostentativně zastrčil krabičku Spart do kapsy. Báťa uznamenal se muž tenkrát i jezde na nejspodnějším společenském šproslíku. Nabídl jsem mu albánské seno, neškaredil se. Kámen, vyvolal mě šaman jako studentíka, který si pod lavicí od souseda vypůjčuje rodokaps. Neporozuměl jsem otázce, na co kámen? Jaký kámen? Ptá se, jestli máte v ledvinách kamínek, interpretoval řídící předsedu v dotaz. Řídící je penzionovaný ředitel Podokaru, náhodička. Byla by příležitost potlachat si o jeho někdejší zaměstnankyni, o cůně, jenomže je mi nesympatický. Kde je psáno, že v ledvině? Odhalil šaman mezeru ve vědomostech žáka řečeného řídící. Kámený cestuje a když uvízne, je fal. Fal v lékařské hantýrce znamená těžký případ. Fal, šplhounsky přikyvoval řídící. Jsou lidi, že se jim podařilo kámen vyskákat. Přispěl do debaty modrý župan na klopě pocintaný šťávou z roštěnky. Skákali třeba celou noc a kámen vypad. Záleží na tvaru, podmínečně připustil šaman, neustávaje v průzkumu mé vizáže. Tak zkoumá abatyše přibylou novicku a doporučuju ti pít stolní olej. Močíte krev? Ano, ale kamínek to není. Zdrženlivě jsem mu ozřejmil, že si výslech může odpustit.
Zábavnou konverzací nepohrdnu, sběratel lidových výšivek však nejsem. Vy jste v civilu lékař? Je, lékař, pohoršil se vzorný žák řídící, ucítiv odstín ironie v mé otázce. Písek? Ignoroval muž s lisou lbí významové odstíny. On poskytuje konzultaci a publikum, ať si piští nebo aplauduje, choroba a její dcera smrt jsou nepodplatitelné. Písčitost ledvin tu máme kdekdo. Byla kolika? Připomínal mě kozáckého atamana z nějakého slavného obrazu. Kolika je bolestivý záchvat, napovídal mi ředitel Podokaru, odložený do výslužby. Jistě pro neschopnost. Obecenstvo výjima Báťu zasvěceně přitakávalo, už mi to šlo na nervy. Žádná písčitost, řízdě jsem odbil lisouna. Nejsem kdekdo, brácho. Když mě onehdy na ambulanci prohmatávali, byl u toho i primář. A hmátl si. Vědecký název této ochmatiky zní palpace. To znám ještě od pana doktora Skalického. Mudr Skalický je asistentem v Praze na interní klinice. Ty mě tu nebudeš před pacientskou obcí schazovat, bratře atamane. Mám něco s Měchejřem. Jo, s Měchejřem, radostně se zazubil a pokynul mi, jako by mi blahopřál při křtu prvorozeného syna. Papilomy, ty má kdekdo. Modlete se, aby to byly jenom papilomy. Co jsou papilomy? Uvázl jsem drápkem. Vírustek, vyšíval. Velikost hrášek až ořech, nezhoubný. Není v něm rak? No vždyť povídám, že je nezhoubný. Novotvary jsou maligní a benigní. Modlete se, aby ten váš byl benigní. Papilom říkáte, že je nezhoubný? Když je to papilom. A co to je, když to není? Když není papilom, povzdechl si nad mou nedovtipností, je karcinom, tumor, nádor. Kapírujete? Maligní. Zhoubný? No vždyť vám povídám, že maligní. A to se pozná při operaci? To se pozná už na histolce. Nebo v pitevně, debilně zažertoval kýs černý župan. Omyl, usměrnil šaman černého župana. Z pitevny jde vzorek taky na histolku. Buňky nejsou brabenci. Prosektor buňku nevidí. Histolka, vyzvídal jsem. Můj odpor byl zlomen. Byl bych z fleku doskočil šamanovi pro pivo. Histologie. Prohlížejí si vaše buňky pod mikroskopem. Moje buňky? No a čí asi? Odfrézujou vám ten nádor a z

hololepcovi podal sirky, zapálit mu jsem se neodvažoval, abych nezpůsobil požár plnovousu. Prstíčky se mi chvěly jako lístky osiky. Rutina, nemocnice, pane, to je dneska fabrika. Z nádoru vezmou vzorek, pošlou ho do laborky, vy čekáte, vzorek číslo 99, to čekání vám teda nepřeju. Na co čekám? No na výsledek, čekáte, srdce vám kluče až pod jazykem, byl to rak, nebyl to rak. Už jsem se dusil úzkostí, taková na mne padla tíseň, že to ani vypovědět nemůžu. Říkal jste papilom, ne nádor. Říkal jsem, modlete se. Benigní, maligní prosektor buňky, velikost ořechu. Čekáš a čekáš uprostřed nitkového kříže, abys byl blíž. Už jsem z toho byl trotl. Proč jsem se nevyptal primáře? Doktoři určitě vědí, co v mém měchýři je. Doktoři vám prozradí jenom to nejnutnější. Že je vše v mezích normy, že za čtvrt roku se do toho zas podívají a popřípadě budou zákrok opakovat, že se nesmíte oddávat chmurným myšlenkám, ať si vyserou oko. Šaman stichl a oddával se chmurným myšlenkám. V potrubí ústředního topení škrundal, v hadicích pacientů pluly bubliny, v měchejřích pučely novotvary. Vy máte to též? Nesměle jsem ho vyrušil. V pokročilejším stádiu vytahoval se. Nebo se nevytahoval? Zhoubne? Řídící mě šlápl na palec. Šaman mou nevychovanost velkoryse ignoroval. Pro ně je to pár kliky háků na papírku, prohodil jen tak pro sebe. Pacient Novák, 1919 TU. Jaké TU? Obyčejné. Píše se velkými písmeny. Značka pro nádor. Tumor. Kapírujete? Až pošlou zprávu obvodákovi a on ji bude před váma opisovat do karty, mrkněte na ten papírek. TU poznáte i vzůru nohama. Naslouchal jsem tichý jako pěna. Všichni jsme naslouchali jako pěny. Ďábel psal na zdi TU obrovitými písmeny. Byli jsme prolezlí rakovinou. Bujela v nás divočej než houby v zapařeném mlází. Hrách nás nadýmal. Těžkli jsme plni kokosových ořechů. Doporučuju odvar z kopřiv, ordinoval šaman. Litr denně, nalačno. Vyzkoušená věc, nejistým hláskem pěl inženýr chválu kopřivového odvaru. Pomáhá, nejistým hlásečkem přizvukoval i řídící. Mně ne, doznal muž s hladkou lebkou a křovinatým plnovousem. Vrátil mě sirky a dvěma prsty mě zasalutoval. Prsty se mu nechvěly. Tak naschledanou někde jinde. Vy jdete zítra domů? Splodil jsem další neomalenost. Ne, já jdu zítra na sál. Na velkou operaci s úctou zašeptal řídící a přišlápl mě malíček. Na velkou operaci s měchejřem po 18. Že já se tomu obvodákovi prokletému přiznával. Zdechnout budiš, ale sám a ne pod dozorem pana Doubka. Umřít na to nemůžeme, rozpoznal šaman třes mé duše. V posledním stádiu nám všecko vykuchají a udělají nám vývod a budeme žít dál. Vývod odmítnu. I neodmítnete žít jako kripl, ale žít. Rozchod, ozvalo se ode dveří do kotelny. V rozepětém plášti tam stal doktůrek Holobrádek, kterému napařili noční. Pergl se jmenuje, je 6 let po promoci, je to můj anděl strážný, v nemocniční hantýrce ošetřující lékař. Tady se kouřit smí, mrmlali župany. Zvedali se však disciplinovaně k odchodu. K rebelím v nemocnicích nedocházívá. Nebo už taky ne? Pan doktor má pro cigárko pochopení. Blahovolně se šaman ujal Benjamínka. Pro cigárko možná, pohlédl doktůrek na šamana a pak hned na mne, ještě roztřeseného jak sulc. Pro vaši podzemní poradnu už míň, pane Hnátek. Hnátko, poopravil ho šaman. Hnátko Stanislav. Odzej

0: Petřka se poradna zavírá pro nemoc. Vy budete ordinovat i na intenzívce. Vynasnažím se, pokud mě nedáte trubici i do huby. Rozcházeli jsme se, šaman pozbíral špačky a uklidil kýbl do kotelny. Čau, rozžehnal se s žadstvem a vytratil se v šeru katakomb. Za ním stádo županů a zívající Báťa a pestře vyšívaný já. Ten vás zřídil, povídá doktůrek. Jsem tu prvně, povídám já, a osušil jsem si čelo. Jsem tu, jak zajíc v zoologické zahradě. Pojďte se mnou, povídá on. Vedl mě do přízemí k výtahu, Báťu poslal spát, Báťa nezabloudí. Zavedl mě do cimřičky v podkroví, kanape, psací stolek, židle, umyvadlo, vařič, postavil na kafe, vykouzlil cigarety, zapalovač a popelník. Kouřit se tady taky nesmí, povídá. Zapálili jsme si. Být po mém, povídá, na každém oddělení by byl psycholog. U nás je jeden na celou nemocnici a k tomu ženská. Svobodná matka, děcko věčně marot. Je mi hanba to říct, ale svobodná matka i s dětskem věčně marot mě byla toho času lhostejná. Lhal mě?
1: Kdo?
0: Šaman, Hnátko, Stanislav. Asi ne, ale přeháněl. Je důležitý, upozorňuje na sebe, nahrazuje si tím ztrátu sebevědomí nebo čeho. Buduje si z toho náhradní životní náplň. On je tu málem víc než doma, pochopte. Chápu. I já tu budu víc než doma. Zatím to není pravděpodobné. Doktoři prozrazují jen to nejnutnější. Doktoři neprozrazují, co nevědí. Slil kafe, hledal cukr a nenašel. Pili jsme hořké. Nejen kafe. Byl mistrem v Podokaru, povídá v lakírně. Dálkově studoval vysokou chemicko-technologickou a najednou je v invalidním důchodu. Měl sebou skripta. Na dnešek v noci je naházel do koše. Vyhrabal ze zásuvky svazeček potrhaných skript. Utrápeně si v nich listoval. Pak je zase nacpal do zásuvky a přirazil ji, až se stolek zakymácel. Já nejsem psycholog, běžte spát. Bylo 8:30, co pak o 8:30 usnu. Nezbude, než se talácet po chodbách. Doktorka darmo zdržuju, je ve službě. Nicméně jsem otálel. Hnátko Stanislav umře? Všichni umřeme. Zítra mu všecko vykucháte? Co všecko? Nevím, měchýř například. Zaváhal, ovšem lékařské tajemství, a před ním roztřesený pacient. Huspenina Flanderka František. Ano, řekl nelítostně. Uděláte mu vývod? Ano. Vidda doktůrka, pomyslel jsem si. Nelže mi. Hnátko Stanislav umírá na rakovinu měchýře? Ne. Hnátko Stanislav si musí umřít na něco jiného. S naším vývodem bude žít. Jako kripl. Je to nepohodlný život. K utopení. Nepřehánějte. Je to život. On s operací souhlasí. Já osobně bych prosil umřít na infarkt. Vy nasnažte se. Usmál se na mne a zapálil mi vyhaslou cigaretu. Prstíčky už se mě tolik neklepaly. Pomlčeli jsme ještě, venku se rozpršelo. Je vám líp? Bylo mě líp.

Na pokoji 231 se Báťa i Doubek zžírali závistí. On je váš příbuzný. Pichal vám inzulín, vitamíny, dolzin proti bolestem. Ne, napínal jsem je a vybaloval jsem si z nákupní tašky své existenční prostředky. Povídali jsme si. Jenom tak naslepo. Jenom tak naslepo. Nalil vám frťana. Uvařil mě kafe. Přeberte si to, mazáci, když se tu ve všem vyznáte. Kde je smetáček a kde je lopatka a kdy se půjde domů. A o čem jste si povídali, že bronil pan Doubek, nebuďte ošklivej. Kafe a už se naparuje, udral Báťa a utěsňoval okno státním županem. Připravoval se ke spánku. U okna je cukluft. U nás v hospodě si zaplatím kafe, když si umanu. Mně ale kafe nešmakuje. Píval jsem kozí mlíko, nežli koza chcípla. O čem jste povídali, krucinál fagot? O životě a o smrti. To je zmátlo. O slivovici v tu ránu by měli kupu poznámek. O prejtu, o staniční sestře, o domácím zvířectvu, o papeži, o Černobylu. Ale o životě a o smrti. V hospodě snad, ale tady. Došel jim benzín. Leželi na zádech a dumali. Též jsem si lehl na záda. Přikvačila sestřička státskem, darovala mi jeden noxiron. Málo, děvenko, i doma brávám dva. A zapiju je Pernsteinem. Bude dlouhá noc. Zasnout? Dotkla se perleťovým nehýtkem vypínače. Nikdo ji neodpověděl. Zásla.

0: Josef Vinklář nám dnes znovu četl z knihy spisovatele Jiřího Šotoly Podzim v zahradní restauraci. V roce 1990 tato četba vznikla v režii Miroslava Buriánka.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Světla ramp na Pohodě.
1: Navraty do zlatých časů populární hudby.
0: Pojďte spolu s námi zavzpomínat na éru, kdy na hudebním nebi zářily hvězdy tuzemské i světové scény.
1: Poslechněte si nejkrásnější melodie a písničky, které nadchly celé generace, a poznejte osudy umělců, kteří psali dějiny populární hudby.
0: Světla ramp každé pondělí odpoledne v 15 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

Měli jsme dva hrníčky, čtyři talíře, vyzdobené sluníčky, přímo od malíře, cukru na pět hromádek, čtyři knížky pohádky.

mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě kdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 22 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Herečka, zpěvačka nebo také konferanciérka, to všechno je Pavlína Filipovská, která v těchto dnech slaví 85. narozeniny. S Českým a Československým rozhlasem je spjatá celou řadou pořadů. A my jsme moc rádi, že si Pavlínu Filipovskou můžeme na Pohodě připomenout právě v tom následujícím.

0: Vítám vás u pořadu, který nese název Hvězdy vinilu. Je to vzpomínkový, ale ne sentimentální program o hudbě a dění v minulém století. Minulé století bylo pro mě nádherný. Navzdory tomu, že byl útlak, teror, perzekuce a nikam se nesmělo. Dokonce v začátku tohoto století se popravovalo. Pro mě prostě to století, když se otočím, bylo krásný. A víte proč, vážení posluchači? Bylo nám 20. A mládí to je zázračná věc, která vám dovolí zapomenout na všechny útrapy. Zapať pámbu, už jsou za náma. Mým dnešním hostem je Pavlína Filipovská. Pavlínko, já tě zdravím a můžu říct, že mám takovou radost, že tě vidím.
1: No, já taky, Františku. Já jsem nemohla dospat vůbec.
0: Ježíš, to mi neříkej.
1: No jistě, já jsem se převracela normálně a už jsem měla sny o tobě, protože no, já tě
0: že
1: mám
0: ráda.
1: Že jsi
0: mi to neřekla, když ti bylo 19.
1: Ale co pak jsi měl čas? No, a já taky pravda. Neměla, člověče. To byly
0: takovým hloupostem jsme se věnovali. Pavlínko, začínáme gotem. Gotem, kterýho máš ráda. Může být starý, mladý, teda got je věčně mladý, ale starší snímek, novější, jakýho gota pustíme na tvý přání?
1: Já mám moc ráda písničku, která mě i tak jako dojímá doteď, protože cituplná jsem pořád, víš, ale tak leco se mění kolem mě i já. Ale on když zpívá, když jsem já byl tehda luk, to písně zněly líp a sladší měly zvuk.

0: Pavlínko, já se ptám i na rané mládí. Ty jsi z umělecké rodiny, nebo?
1: Já jsem se narodila teď údajně, když to tak o sobě čtu. Ono to většinou není pravda, víš, na těch ano. různých aparátek, jak si lidi pouštějí. Mě to strašně vždycky pobaví, promiň, že odbočuju, když mě chce někdo uvést a teď zasvěceně. A je na něm znát, že šprtal z toho.
0: Že o tobě neví vůbec nic.
1: No jo, že neví vlastně nic, že neví žádnou pravdu, ani tu holou, a že tam jsou takový ty věty a jak z uměleckého prostředí jsem. Je to tak, že jsem se narodila dvěma báječným rodičům.
0: Kde?
1: V Praze na Žižkově, takže kořeny jsou bezvadný, zapuštěný, do smrti asi tak zůstanou, nebudu s tím hejbat, už nestojí to za to. A narodila jsem se úžasnému tátovi, to jsem se dověděla, až když jsem začala rozum brát, že je to herec. A koukala jsem jako blázen, protože celkem jsem nevěděla, co si mám pod tím představit. Jo? A já jsem to teprve objevovala posléze, že tatínek chodí a hraje divadlo, až když mě tam prvně vzal například. A pamatuju si, jak jsem se ho strašně lekla, když jednou na Barandově maminka mu nosila v kastrůlku vždycky v oběd, protože tam to nebylo k jídlu. On měl rád třeba bůček, jo, a tyhle ty věci nezdraví, to já mám po něm.
0: Já taky.
1: No, vidíš to. No a prostě šli jsme s kastrůlkem, pan vrátnej nás pustil, to ještě tehdy nebyli ozbrojený, víš, to bylo takový ještě lážo, plážo, pustil nás tam a my jsme šli po těch dlouhých barandovských chodbách, tam to vonilo zvláštně, pak jsem pochopila, že to jsou líčidla a dámské parfémy. No a přišli jsme do tatínkovy šatny a otevřel nám pán, který měl strašně oranžový obličej.
0: Ano.
1: Měl na sobě nějakou uniformu. Já jsem se ho takhle jsem utekla, ztratila jsem se v těch dlouhých
0: chodbách. A to byl nalíčený tatínek.
1: A to byl nalíčený tatínek, kterýho jsem vůbec nepoznala. Až když potom mě přivedli zpátky, vychytili uplakanou zas do té šatny, tak jsem poznala, že to je on, jenom podle těch nebesky modrých očí,
0: který mu
1: zářili z toho až na oranžovo natřenýmu obličej.
0: Vzpomeň si, z této doby, o který mluvíš, jak si viděla toho tatínka v těch dveřích, co se tenkrát hrálo v rádiu? Pamatuješ si nějakou písničku, která by patřila do téhle doby?
1: No, do té doby patří spousty písní, ale takový ty, jako nevím, jestli jsou, oni jsou někde zachovaný pro legraci.
0: Já už jsem se vpašoval Šulákovou, jo, Kučerovce.
1: No jo, no Kučerovci no. Samozřejmě, protože tatínkovi se líbila ta Marta.
0: No už jsme no, taky strašně, o ní mluvili, no, ano, jistě, ta se líbila každému. No, no.
1: A ona byla moc pěkná a shodou okolností my jsme garážovali autíčko přímo tam, kde ona taky, jo.
0: Ona vypadala jako Carmen.
1: No jo. A já si myslím, že v ní i kolovala taková krev, možná, že byla z Vršovic, to nevím, ale vypadala velice exoticky, velice efektní ženská. A vím, že když jsem přijela s autem a chtěla jsem zaparkovat, tak ty garážmistři byli ještě plní těch dojmů. Byla tady, byla zase ten. A já už věděla, o kom mluvě, ty z ní byly úplně vyděšený a i dlouho.
0: To musel být zážitek, ano.
1: Je,
0: já
1: ano.
0: Si vzpomínám na píseň, které nevím, jestli se tak jmenují, ale zpívá se tam La Curegerege.
1: No,
0: Jirka Brodský něco najde. Marta Kučerová, budete překvapený.

0: Kdy se, Pavlínko, u tebe začalo, kdy si toho někdo všimnul, že by si mohla na to jeviště zpěvem, recitací?
1: Františku, možná ani ty tomu nebudeš věřit, ale tatínek, maminka ta s tím nechtěla nic mít. Ta měla svých starostí dost, ještě toho bráchu, který taky dělal problémy a to, takže ona tohle to nechtěla řešit. Tatínek to neřešil, pač byl demokrat a nikdy do ničeho mi nemluvil, takže já jsem si tak vyrůstala a vybírala, až jsem vybrala. A tatínek si toho všim, že stojím na jevišti až v semaforu. Kam ho pozvali, protože on kamarádil s panem Horníčkem, že jo, znal se s Jirkou Šlitrem. No, a tak ho pozvali do divadla Semafor. Vůbec nebyl ani na premiéře, ne, přišel najednou a koukal jako blázen a nemyslí si, že jsem se mu líbila zrovna já. On uznamenal s úlekem, že tam jsem, ale hlavně se mu líbila ta atmosféra, to divadlo jako takový, protože mu to připomínalo jeho krásný mladý léta v Osvobozeném.
0: A kdo ti tam teda přived na to jeviště? Kdo ti tam dotáh, když si říkala, jak jsi byla nesmělá?
1: Já jsem nejdřív začala v televizi, zaskakovala jsem za Štěpánku Haničincovou v dětských pořadech.
0: Víš, já se na to pamatuju. Bože.
1: To jsou tací ještě, ano, že se pamatují na Kačenku a na to, jak jsem uváděla pro mateřské školy. A takhle jsem začínala televize, jak se říká, byla ještě v plenkách. Když televize slavila 60, tak já jsem měla televizní 55, co ti budu povídat. V roce 1958, hned po maturitě, protože mě nikam nevzali. Já jsem měla takovou kolem sebe dost takovou třídu ambiciózní v gymnáziu. Všichni už někam cílili. Dámy některý dokonce na matfis a takový tam byly, jo, veličiny. Tam byl Václav Klaus a takový, jo, rozumíš, ty už věděli, co chtějí v životě dokázat. Já vůbec nic.
0: Já jsem těmhle lidem měl vždycky veliký obdiv, Pavlíno.
1: No,
0: já
1: třeba no ano, vůbec, ale taky jim to většinou vyšlo.
0: Já vůbec nechápu, jak někdo může. To je pro mě vrchol dokonalosti a vědění a vzdělanosti, když někdo umí třeba odstraňovat závorku nebo převádět na společného jmenovatele. To, co jsou takový lidi? Prosím mě, zahrabali jsme teda toho, kdo tě přived na to jeviště toho semaforu.
1: No, kdo? No, takže to jsem byla u té televize, že jo? Rok jsem tam brigádničila a potom jsem si přečetla v Mladém světě úplně malinkatýma písmenkama napsaný inzerátek, že hudební divadlo Semafor, do té doby já hudební divadlo vůbec neslyšela, nikdy jsem si říkala, no opereta to jo, činohra, takhle, ale hudební, hledá hlavní představitelku do hudební komedie.
0: Když jsi se odvážila, ty už jsi si musela být jistá, když jsi tam šla.
1: To si nedovedeš představit, jak nejistě jsem tápala. A měla jsem strašnou trému a bála jsem se, co mě čeká.
0: Co jsi měla připravenýho?
1: No to jsem nevěděla, že si musím něco připravit. Já jsem tam prostě šla ze zvědavosti. Když hledali, no tak asi poznali, že to hledali, co našli, no a když to nenašli, tak mě pošlou domů. Tak to jsem uvažovala, on to nevěděla. Akorát takhle úplně v koutku, v tom nejzasším, bylo pianínko. A na té otáčecí stoličce seděl chlap. Ale byl jak ze škatulky, ten nebyl zaprášený. Jiří Šlitr.
0: Yeah. A věděla jsi, kdo
1: Čupřinka.
0: To je?
1: Věděla. Věděla jsem to od táty, protože oni jezdili na zájezdy s Horníčkem a s Mirkem Lipským. Oni hráli takový lekrační divadlo a jmenovalo se to, chytře se to jmenovalo, že humor není pro legraci. Jo, a bylo to s písničkama, už Šlitrovejma, s textama Mirka Horníčka. A já jsem to nikdy neviděla, protože tak oni jezdili po zájezdech a tak, ale znali se. Ale tuhle souvislost jsem si teprve uvědomila, když jsem tam viděla s Čupřinkou. A já Šlitra. Jsem měla ze Šlitra vždycky trému velikou, protože on nebyl takovej nějaký komunikativní a seznamovací a tak. Víš co, mě okouzlili dva. Jiří Suchý s Jiřím Šlitrem, když uvedli premiéru Jonáše a Tingle Tangle.
0: No. Ano.
1: A takže já bych prosila připomínku z Jonáše a Tingle Tanglu. A třeba Vyvěste fangle, nothing tangle.
0: Ano, to je správná nabídka, takže si ji pustíme.

0: Posloucháte pořad Františka Ringo Čecha Hvězdy vinilu. Mým dnešním hostem je Pavlína Filipovská. Takže seděl tam Šlitr a teď zase k věci.
1: Já jsem se zastavila, Šlitr se ohlíd, protože slyšel ťupky. A já jsem na takových kačenkách, to se nosili takový tehdy ty rozcáplí pod patičky. Ano. Pamatuješ si to, Františku?
0: Pamatuju, no.
1: Museli mít všechny.
0: Já je nenosil, ale holky je nosili.
1: No to jo, no, ale že ty si koukal po holkách, ne? Tak musíš vědět, co byly kačenky. Tak na kačenkách jsem přiklapala. On to slyšel, otočil se. A první, co jsem v tom jeho obličeji, on měl takový až zasmušilý ten obličej, tak byla ještě větší zasmušilost a zklamání, protože on si myslel, že když dají tenhle inzerát do nejpopulárnějšího časopisu pro mladý, takže se tam pohrnou do smeček davy těch nádherných, nejnádhernějších holek z celý Prahy, pokud možná i manekýny a tak. No samozřejmě, že jo.
0: Oni víš, jak tomu říkají, Pavlíno?
1: Víš,
0: jak tomu říkají dneska noví Češi? Casting.
1: To já
0: jdeme na casting. A já jsem se tak smál, říkám na casting, zrovna, že ten neví, koho chce obsadit, on se bude dívat, kdo je nejlepší hajnej, jedině hlupák.
1: No,
0: casting. Takže byla jsi sama na castingu.
1: Já jsem mu tam přišla sama samotinka a on tak rezignovaně, protože my jsme se jako viděli předtím už někdy, ale nevěděl vůbec o mně nic, jestli vůbec je tam nějaká stopa sluchu hudebního, nebo je, proč tam lezu a tak. No prostě říkám ti, byl z toho otrávený. No a povídal, podívejte se, naučila byste se tohle? A začal jedním prstem, abych nevomdlela hned. Včera neděle byla.
0: Ano.
1: A já jsem říkal, no asi ho. Člověče, já jsem si to asi z té hrůzy, anebo z toho chtění, jak ty už si říkal, že to, že už jsi jaksi podezíravý, že to muselo ve mně pomaloučku chytat plamínek, že chci tak nutně k tomu divadlu, že mě to láká. Já se to naučila, člověče, u toho piana. Čímž samozřejmě jsem prorazila ne jako talent, ale jako ta, která přišla jediná.

0: Pavlína, Pavlína Filipovská, včera neděle byla, ježiš, to je krásná písnička. Takže to byl Semafor. Ty jsi hodně mluvila obdivně o Šlitrovi, co Suchý? Byl ti taky blízký, nebo Suchý byl nesmělejší než... Ty jsi říkala, jak byl Šlitr nesmělý, on zas tak nesmělý nebyl. To zase jsme věděli my kluci.
1: Nevím, ale
0: tak... Suchý byl velmi nesmělej.
1: Jiří Šlitr byl pro mě nedobytná osoba. Absolutně. Jo? Protože on nepochválil, on nic neříkal, nemluvil. Jiří Suchý byl o něco přístupnější, komunikativnější než Šlitr, ale taky měl přísný oči. A já si myslím, že to je velká klika, že jsme měli v tom Semaforu od prvopočátku dva takovýhle velmi přísný, střízlivýma očima nahlížející šéfy.
0: Pavlíno, já tě zaregistroval ale spíš na jevišti rokoka, nemýlím se?
1: Nemýlíš.
0: Nebo nemýlím, že jo?
1: Ten přestup nebyl rovnou do rokoka. Já jsem šla za hlasem svého srdce, teda takový jako touhy zkusit něco jiného, protože když mladý člověk, což jsem tehdy byla, má pod zadkem dobrý bydlo, tak to začíná pálit. To je,
0: ano,
1: to
0: ano.
1: Je pravda, pravdoucí. A já jsem, když začal v Semaforu hostovat Olympik a vyvedli tam moc pěkný představení Jirky Štajdla, Ondráš Podotýka.
0: Ano, já jsem v něm hrál a vzpomínám na to strašně.
1: A já jsem vás viděla, kluci jak pany. Já tam chodila na každý představení. Jirka Štajdl si všiml toho, že jsem tam přítomna na každém představení. Že jsem prostě blahem bez sebe. Já jsem začala najednou, když ten Jirka Štajdl mě hodil vlastně lano. Říkal, já teď začínám hudební divadlo, to už na to já slyším. Nabít mi angažmá v novém hudebním divadle, o kterém neměl ještě představu moc, že jo? A to se jmenovalo Apollo.
0: Pavlínko, já znova opakuju, že jsi mi udělala velkou radost, že jsi přišla. Tak strašně rád jsem tě viděl a na mě padá vždycky takový smutek, protože ne, že bychom se už nikdy neviděli, to je to velmi pravděpodobný, ale my se nesejdeme. My si neřekneme, my nepůjdeme na kafe s tebou, s Říhou, s Hálou. Každý máme svoje a dokud žijeme, tak zpíváme. Takže ti děkuju, Pavlínko, a hodně štěstí.
1: Františku, já ti děkuju strašně za pozvání a teď bych takhle před všema, když budu slyšet, doufám, že mě neustříhnete, tak bych chtěla tobě poděkovat nejen za tu pozvánku, ta mě potěšila, ale za to, že ty jsi prohlásil, že máš lidi trošku rozsortírovaný, že do nich vidíš, já ti to věřím. A ty jsi jednou prohlásil, že můj táta patří mezi slušný lidi. A já ti za něj a za všechny, kteří to teď neslyšeli třeba, budou i překvapení, ale doufám, že budou souhlasit. Děkuju.
0: Nemáš zač, Pavlínko. A ještě jednou, hodně štěstí tobě, holtičkám i tvým manželům.
1: Naschledanou.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Četba na pokračování.
1: To je jeden z nejstarších rozhlasových žánrů, který se u vás těší stále velké oblibě.
0: Komedie, detektivky i zamilované příběhy známých autorů vám zpříjemní den nebo budou nejlepším společníkem na dobrou noc.
1: Četba na pokračování. Přední herci a herečky i samotní autoři vám předčítají každý všední den v pravé poledne nebo večer po 21. hodině.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Nade všechno je mu jeho klavír.
3: Vždyť je to moje černobílá láska.
2: 87 kláves a pak teprv já.
3: 88, Naděl, pozor.
2: Když se večer začne stmívat, hrát ho nejvíc baví.
3: To je přece ta nejpříhodnější doba, ne?

0: Noční linka.
1: Dnes ještě stále čtvrtek 28. května a od mikrofonu Noční linky vás zdraví Jana Chládková. Nyní máme před sebou dvě společné hodiny na téma Moje oblíbená kniha. O téma si napsal jeden z vás, posluchačů Noční linky. A mě bude zajímat, které knihy rádi čtete, kterého autora jste si oblíbili, jakou knihu jste měli nejraději v dětství, v mládí, v současné době. Stále čtete knihy v papírové podobě, které si můžete osahat? Dáváte přednost novým technologiím, čtete knihy z čtečky? Dáváte knižní podobě přednost před zpracováním některého z románů do filmové podoby? Pokud ano, tak proč? Volat můžete na telefonní číslo 731 800 900, také mi můžete napsat a to na adresu linka@rozhlas.cz a na tuto adresu posíláte nejenom příběh dnešnímu tématu, ale také své nápady na náměty na témata, které byste si přáli slyšet v některé další noční lince. Teď už vám popřeji jenom příjemný a nerušený poslech i večer.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku s Janou Chládkovou, kde se budeme věnovat vašim oblíbeným knihám. Kniha je médium zaznamenávající informace za pomocí písma nebo obrázků. Tradičně je to sešitý nebo slepený svazek listů, nebo skládaný arch papíru, kartonu, pergamenu nebo jiného materiálu, popsaný, potištěný nebo prázdný s vazbou a opatřený přebalem. Starší podobu knihy byly svitky nebo hliněné tabulky. V 21. století je stále více rozšířenou formou knihy elektronická kniha. Kdo se dovolal jako první na toto téma na linku 731 800 900? Tou první volající je paní Anna z Miroslavy. Dobrý večer.
1: Krásný večer vám přeju, paní Jano, a všem posluchačům a taky zvlášť zdravím ty své zpřízněné duše. No musím říct, že když jsem ztratila zrak před 21 lety, tak to bylo jedna z taky z nejhorších věcí, že jsem nemohla vzít do rukou knihu a přečíst ji, protože jsem byla velký čtenář celý život.
0: Ano.
1: A musela jsem se s tím smířit, takže zpočátku jsem vůbec nevěděla, jaká by vedla cesta k tomu, abych si mohla něco přečíst nebo to, ale pak jsem mě byla nabídnuta Tiflocentrem, že je taková možnost půjčovat si audioknihy, a to byly tehdy ještě pásky. Jo? Takže jsem toho hned využila a první moje, pamatuji si to dodnes, že poslední knihu, kterou jsem četla ještě očima,
0: ano,
1: tak byla kniha o Betty McDonaldové, Všichni můžou všechno, a první kniha, kterou jsem poslouchala jako audioknihu, tak byl životopis Leoša Janáčka. Mm. A můžu vám říct, že tehdy mi tekly slzy, že mám tu možnost, jo, zase aspoň, když ne číst, tak
0: poslouchat.
1: Knihy poslouchat.
0: A pravda.
1: Mám většinou ty knihy mám ráda od českých autorů, a Alena Morštajnová a já nevím teďka všechno, které bych vyjmenovala. Mám ráda cestopisy, mám ráda knihy o zvířatech, ale mám ráda i beletrii, romány, taky vesnické romány, Karolínu Světlou a prostě na ty, teď si zrovna všechno neuvědomuji, ale opravdu kniha, nebo ta teď pro mě ta audiokniha, teď už jsou to buď to na flešce načtené knihy nebo CDčka, ale kniha je prostě můj kus života a zabírá taky část života. A já jsem jednou slyšela takovou velkou moudrost, že kniha je pro člověka něco jako pro křídla pro ptáka. Hmm. Takže to kniha umožňuje člověku, že rozšířit si své znalosti, slovní zásobu, a prostě je to kus života a věnujeme tomu kus života té knize, pokud to máme rádi. Takže tak to by byl tak asi můj příspěvek k té knize. Já neřeknu konkrétní knihu, kterou bych měla ráda. A v dětství jsem četla samozřejmě Babičku, to si pamatuju, mám ji ještě dodnes doma, vázanou v takové potažené takovou hrubou látkou, a ta babička je tam v takovém oválném obrázku a od Palackého Dějiny národa, a takové věci jsem četla, ale hodně ve mně zanechala, to mě bylo asi 10 roků, kniha, už jsem o tom několikrát mluvila, o Abrahamu Lincolnovi, to ve mně zanechalo tehdy velkou takovou velké poučení a pamatuji si na to dodnes, jak jsem to v posteli na břichu jsem ležela, jak jsem tu knihu hltala, takže tak to by byl tak asi můj příběh.
0: A já vám za ně moc děkuju, paní Ano.
1: Ke knihám. A vůbec, teď už to mluvené slovo, ale taky jsou krásné ty knihy, a když na to člověk zvykne, tak mu to nepůsobí těžkosti, že tu knihu poslouchá a že si ji nemůže přečíst a očíchat a obracet stránky. Hold, každý to máme jinak a musí se člověk přizpůsobit životním podmínkám.
0: Děkuju moc, paní Aničko.
1: Všem krásné dny a jak jsme spolu mluvili, trošku toho deště,
0: přesně
1: nebo hodně
0: tak,
1: toho deště
0: přesně
1: by bylo,
0: tak.
1: Ale zase, aby nepůsobil nějaké těžkosti.
0: Povodně, přesně
1: no,
0: tak.
1: Takže tak v dobrém.
0: Dobrou noc a děkuji ještě jednou naslyšenou.
1: Mějte se krásně, dobrou noc všem přeji, nashledanou.
0: Přidám trošičku taky do mlýna, jak se říká. Přiznám se, že jako paní Anička teď spíš knížky poslouchám v autě, protože to je asi jediné, kde mám trochu času v současné době. A moc mě to mrzí, zrovna půjčila jsem si knihu od Nadi Konvalinkové s tím, že si ji na dovolené přečtu. Co myslíte? Ani tam jsem si ji nepřečetla. A dřív jsem tolik četla. Ale můj kolega, než jsme začali vysílat, kterého jsem střídala, tak mi řekl Petr, že je to proto, že máme těch výjemů tolik za ten den. A to je pravda. Když se tak zamyslím, co jsem už všecko dneska absolvovala od rána, tak si říkám, je to tak. A když potom přijdu v jednu ráno domů, už nemám sílu na to číst knihu. Je to strašná škoda. Dělali jsme si legraci, kde ty knihy všude máme, že je máme u postele. Prostě u mě v domě se všude válejí knížky. Ale čtu jich x najednou, abych vůbec něco přečetla. Ale knížku, kterou miluji, anebo vůbec autorku, kterou mám moc ráda, je Hana Marie Kernerová, která se narodila v Litoměřicích stejně jako já. Byla zdravotní sestrou. Já jsem ji dokonce měla jednou jako hosta, a to u Honzy Rosáka, tehdy v Tandemu. A já jsem si zamilovala její knihu Heřmánkové údolí. Potom jsem jí vřele doporučovala celé řadě lidí a musím říct, že mi nikdo neřekl, že by se mu kniha nelíbila. A to Heřmánkové údolí je vlastně opárenské údolí, které se nachází blízko Lovosic u Velemína. A já to tam miluju, protože už jako od malička jsem tam chodila s rodiči, pak jsem tam zažila na vysoké škole prostě kurz, který jsme tam tehdy měli, braný kurz. Dokonce se mi tam vdávala kamarádka, které jsem byla za svědka. Takže na to Heřmánkové údolí alias Opárenské údolí mám krásné vzpomínky. No a Hana Marie Kernerová je taky autorka Andělské tváře, filmu, který byl velmi strhán a já si myslím, že zcela neprávem. Jsem zvědavá, jestli mi dáte za pravdu. Knížka je samozřejmě krásnější, jako většina knih je samozřejmě daleko poutavějších, i když můžou být výjimky, že se film zadaří natočit velmi dobře, ale přece jenom se tam nevejde všechno tak jako do té knihy. Ale osobně si myslím, že Andělská tvář, kterou produkoval Jiří Pomej a taky si sám v ní zahrál jednu z hlavních rolí, nebyl tak šílený film, jako Zdeňku Troškovi vyčítají. Já si myslím, že natočil krásné pohádky, ale mně se asi nejvíc líbila trilogie Slunce, seno, jahody a spol, protože já jsem si vždycky říkala, to jsme my Češi a nemáme se za co stydět, prostě takový jsme. Většinou se jakoby ti, kterým jsem to říkala, vztekali, že to není pravda, tak já říkám, ale je to pravda, jsme takový. Vystihl tu povahu úplně skvěle, samozřejmě s nadsázkou. Tak co si o tom myslíte vy, to se dozvím třeba z dalšího telefonátu. A samozřejmě se budu těšit i na to, jaké knihy rádi čtete. Teď už ale Karel Gott, Kam se schoulíš, bude zpívat.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Dnes v noci se zaměříme na vaše oblíbené knihy a mě zajímá, které rádi čtete, kterého autora jste si třeba oblíbili, jakou knihu jste měli nejraději v dětství, v mládí, jakou v současnosti. A jestli stále čtete knihy v papírové podobě a nebo dáváte přednost třeba novým technologiím. No a pokud třeba rádi čtete knihy a potom je sledujete na filmovém plátně, tak je nějaká kniha, která vás zaujala natolik, že i ta filmová podoba byla lepší než ta kniha? Tak to mě zajímá, protože jsme si tady o tom povídali, říkala jsem o té Andělské tváři Zdeňka Trošky podle Hany Marie Kernerové.

0: No tak
1: No.
0: víte jak, no tak já když tam vidím, co tam je, tak si říkám, že no, nebudeme to
1: Ne,
0: rozebírat,
1: nebudeme to
0: protože
1: rozebírat, ano.
0: to nemá cenu, ale ty knihy opravdu od Hany Marie Kernerové už tam všechno.
1: No tak to
0: Ty
1: mám
0: bohužel
1: radost. A je nějaká vaše
0: no.
1: oblíbená? Třeba líbí se vám to Hřemánkové údolí, které je pro mě takovou...
0: Ano, ano, všechno, já jsem četla a mě potom třeba i ten Pán hor,
1: Ano, ano, ano.
0: vlastně celý všechno, to je tak nádherně napsaný. Já teda nečtu jenom jí, já mám ráda ještě teda Písinky, Harod, Igos, to mám všechno taky od ní, potom Vilbura Směta, bohužel zemřel, ale mám všechny romány, co teda psal, Kena Folletta čtu. Takže já mám takový ten záběr i tu historii, že mám ráda knihy. Já jsem hodně velký čtenář. No. Ale Hana Marie Kernerová, to je prostě moje krevní skupina. Jako z našich českých jí mám nejradši.
1: Teď jsem si zrovna na ní zavzpomínala, že bych ji zase měla do nějakého pořadu pozvat, aby zase si ji posluchači připomněli. Třeba někdo už vůbec neví, o čem mluvíme, tak teď třeba jsme ho inspirovali.
0: No, ne, ona píše nádherně, má to opravdu. Já to tady teď zrovna na všechny ty knihy máme tady před sebou v knihovně, tady na všechno koukám, takže mám... I potom ještě Sabina Ebertová píše dobře, to taky, to je zase vlastně ty Čechy, Morava, teda Čechy, Německo a takhle tady ta historie, mám to ráda. No, všechno.
1: No moc děkuji, paní Zdeno, že jste navázala na tu moji oblíbenkyni, děkuji moc.
0: Já jsem to zaslechla, já říkám, na tohle to prostě musím říct, protože já jsem, ten film jsem neviděla, až potom jsem nějak si říkala, když jsem četla to, já říkám, Ježíš, a pak já v televizi říkám, že to je ta kniha, to vlastně to, co jsem četla, tak říkám, no na to se musím podívat. Ne, je to nádherně zpracovaný.
1: Já jsem to fakt krásně. Nepochopila, jako ten film si opravdu nezasloužil takové zatracení, opravdu
0: a
1: ne.
0: A víte jak, no tak já když vidím to, co kolikrát v té televizi je,
1: přesně
0: tak
1: říkám, tak.
0: No, tak prostě, nevím, no, já pana trošku mám pana taky moc ráda, to je takový sluníčko, a takže...
1: A ty jeho komedie jsou prostě úžasné. Já samozřejmě potom třeba ty poslední, to se přiznám, to už jako bylo pro mě za hranou, ale fajn, když to má někdo rád, v pořádku. Ale prostě ale ta trilogie je úžasná.
0: Ano, tam je tak vystížený, to my. To
1: přesně
0: já,
1: tak.
0: Já jsem babičku, já za babičku na vesnici a to je přesně úplně,
1: ano.
0: To tak kopíroval, to všechno z těch tak, jak my jsme, no.
1: Přesně. A jak mu to vlastně hráli i neherci, že jo? Takže
0: no,
1: to hráli dokonale, prostě, protože hráli sami sebe. No ne, bylo to fakt skvělý. Já jsem se taky bavila, říkám, jo, jo, přesně takhle to je, když jsem jezdila k tetě na vesnici.
0: A všechno, ano, ano.
1: Přesně tak. No tak moc děkuju, paní Zdeno. Zdravím do Varu a přeji krásnou dobrou noc.
0: Já vás taky zdravím a dobrou noc.
1: Já přidám ještě k paní Zdence zprávu, kterou poslal pan Franc. Na nočním stolku mám 3 rozečtené a dle nálady si večer vyberu. Ve stolku je renesanční kniha Decameron, autor Giovannio Boccaccio, což je oslava lidského života, rozumu, vtipu a pozemské lásky. Jsou zde příběhy zasazené do doby morové epidemie v roce 1348, které také otevřeně kritizují pokrytectví tehdejší církve a oslavují schopnost člověka čelit osudu a vedle Decameronu leží Bible. Z chaloupky pod lesem v Bílých Karpatech zdraví noční linku pan Franc. Tak, teď tady ještě čtu, co tady píše. Aha, že něco louská už druhý měsíc, hold ono na lůžku před spaním, toho moc se nedá přečíst, ale je to fajn lék na spaní, vřele doporučuji, včetně noční linky. A teďko nevím, pane Franci, co... Od rychlíka, aha, dějiny Slovenska, už to tady čtu, už to tady čtu. Takže to vřele doporučujete a louskáte to už druhý měsíc. Tak moc děkujeme, pane Franci, i za váš tip. Co bychom si měli přečíst? No, já teda už tam mám tolik knih, který nemám přečtený, že nevím, co bych měla dřív číst. Jak vždycky babička říká, to všechno v důchodu. No, v důchodu se to pak nestihne. To zase je plno jiné práce. To už znám od kolegyň, které jsou v důchodu, že nestíhají prý vůbec nic. Tak teď si dáme další písničku od Michala Tučného. No, vidíte, Michala Tučný, to mě hned asociace na vesničku, kde natáčel v Hošticích, že jo, Zdeněk troška a potom se vrhnu na další váš telefonát.
2: Noční linka. Čas pro vaše

0: Jakou knihu měla nejraději v dětství, mládí či současné době paní Jaroslava z Prahy? Na to se budu vyptávat na lince 731 800 900 právě teď. Dobrý večer, paní Jaroslavo.
1: Tak já kdybych měla říct o tom, jaká jsem scénářka, tak musím začít tím, že jsem čtenářka veliká od nejútlejšího dětství.
0: Ano.
1: Od věcí, když jsem chodila do školy. Vždycky jsem chodila do knihoven, že jsme neměli doma rozsáhlou knihovnu. Postupem toho, jak jsem stála, tak jsem si samozřejmě knižky, které jsem si zvlášť vážila, kupovala i domů. Že jo?
0: Ano.
1: Ale měla jsem takové období, že jsem milovala vždycky nějakého autora nebo nějakou dobu. Takže jsem jeden čas četla francouzské autory a jeden čas jsem četla německé autory Stefana Zweiga. Toho jsem velice milovala. To je velice náročný autor.
0: Ano.
1: A má stále teda co říct, že jo, v každé době. A pak jsem četla se mi české autory. Samozřejmě Boženu Němcovou, Karolinu Světlou, krásno, to jsem všechno četla ve školních dobách. Já Aloise Jiráska. Ale tak, jak postupně jsem stárla, přicházela jsem k jiným autorům, Mária Remark, že jo.
0: Ano.
1: A vždycky, když jsem si některého oblíbila a něco mi to dávalo, tak jsem se snažila od něj si přečíst všechno, co bylo pro mě dostupné.
0: Hmm.
1: A teď vám nebudu dlouho zdržovat, ale povím vám,
0: ano,
1: co mě teďkon, mě je totiž už 91 let, víte?
0: No úžasný, paní Jaroslavo.
1: Co mě teďkon, když je mi ousko,
0: ano,
1: co mě drží pohromadě, to jsou knížky z věrolékaře, myslím, že je to Sklod, že jo? Teďkonem to jméno.
0: James Herriot? O tom zrelékaři?
1: Ano, že mám všechny jeho knížky.
0: Já je miluju, miluju je, paní Jaroslavo.
1: Jsem schopna je číst kolem dokola, ale hlavně teda taky se k ním vrátím, když mě není nějak dobře. Protože on nejenom, že má bohatý slovník a krásný slov a veliké cítění pro přírodu i zvířata, ale i pro lidi. Prostě z té knížky člověk má jenom a jenom pozitivní pocity.
0: Ano, ano, to máte pravdu.
1: No a úsměvné,
0: tak,
1: ne smutky nějaké veliké.
0: Ano, ano.
1: Úsměvné, ale tak to líčí přirozeným způsobem, jakože to nejsou žádné divy, to, co on tam dělá, nebo jak tam ti lidé žijí. Prostě to je samozřejmý život, ale v tom životě oni jsou šťastní a to je náplň jejich života. Takže tomuhle tomu jsem propadla a přiznám se, že ačkoliv stále chodím tady do knihovny, je to už pro mě trošičku náročnější, protože já chodím s chodítkem, já už špatně chodím, že jo, tak si jich vždycky koupím, teda půjčím 5-6 najednou a paní knihovně mi pomáhá vybírat, že jo. Já kolem regálu už taky sama nedokážu chodit, ale když potom trefí na nějakého autora, který se mi zalíbí, teď jsem četla českou spisovatelku, myslím si, že Jaroslava Černáze se jmenovala, a píše historické romány, ale je to takový jako příběh zasazený, ale do kontextu historické doby.
0: Ano.
1: To se mi líbí, že jako ta historická doba je zachovaná a v tom se odehrává lidský příběh. Tak tý jsem taky přečetla snad všechny, co tady v naší knihovně měli.
0: No, paní Jaroslavy, jste úžasná čtenářka. To teda, to opravdu
1: ano.
0: Klobouk dolů.
1: Je to teda taky proto, že já tím, že jsem možná toho pohybujeme s tím chodítkem, tak s chodítkem jdu třeba někam do klubu nebo do knihovny, do krámu, ale na procházky to není, že jo. Takže jsem poměrně dost doma, mám doma pěkný byt s balkónem, no a doma čtu třeba časopis Téma, to je jako něco, co mě taky velice zajímá. A pak vždycky tu hromádku knížek, kterou si přinesu z knihovny. A kdybych mi tady scházela jedna, kdybych už to měla vyčtený, tak honem si sahám po Eriotovi, aby zase potěšil moje srdce. No, tak už jsem
0: povídala. Děkuju, paní Jaroslavo, děkuju za vyprávění o knížkách. Děkuju a přeji krásnou dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Naslyšenou. Přidám k paní Jaroslavě zprávu, kterou mi napsala na e-mailovou adresu linka@rozhlas.cz paní Martina. Tak Téma, moje oblíbená kniha, mě teda opravdu natolik zaujalo, že zkusím úplně poprvé napsat. Možná zkusím se i dovolat, ale pochybuji. Je mi 50 let a posledních 9 let jsem pečovala 24/7 o tatínka. Zemřel a já zůstala jen sama s pejskem. Celých 13 let miluji úplně psychologické thrillery Bernarda Minie. Postava Juliana Hirtmana je můj úplně top charakter knižní. Tento druh knih se nedá splitce, protože v každé knize je speciálně na Hitmana tuhle zrnko, tamhle větší a přidej si to čtenáři ke spisu o něm. Pak musí se člověk v těch knihách vrtat. Číst zprava doleva a zpátky, se zhora dolů a zpět křížem i mezi řádky. Pak člověk nebude úplně všemu, co autor se snaží lojovému čtenáři nabolíkovat, věřit. Čtu tedy zásadně knihy papírové, protože to nejsou u mě knihy, ale pracovní materiál. Teď jsem poznala krásu umělé inteligence. No to je úplná paráda, protože najednou knižní postava dle popisu oživla, dostala tvář a já mohu vytvářet obrazy scén jak z knihy. Napsala Martina. Martino, děkuji samozřejmě i za váš příspěvek do Noční linky, teď už ale kapela Olympic, Nech to být.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: 23 hodin 37 minut a dovolala se na dnešní téma o knihách i paní Nora z Frenštátu pod Radhoštěm. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Děkuji za přivítání, paní Chládková, a zdravím taky všechny posluchače. Já už jsem paní Chládkové říkala, že já mám dneska v hlavě, v mém mozku doslova takový míšmaš.
0: Ano.
1: Protože jsem absolvovala dneska, účastnila jsem se setkání jubilantů v kulturním domě ve Frenštátě, kam jsem dostala pozvánku.
0: Ano.
1: To už několik let radnice organizuje pro jubilanty od 75 let, 75, 80, 85, 90 a výše.
0: Aha.
1: Škoda, musím se zeptat někdy na matrice, kolik je občanů ve Frenštátě nad 90, nebo jestli tady máme někoho stoletého, zatím jsem neslyšela. Takže po dlouhé době jsem se setkala a viděla jsem tam spoustu lidí, svých bývalých pacientů, byl tam krásný kulturní program. Ale protože už co jsem přestala pracovat a jsem tady v klidu našeho domu a naší zahrady, tak už na mě to tam bylo až příliš hlučné, i když ty kulturní vložky byly velice krásné. Takže mám mozek zaplněný tím. Ale protože mě jedna moje kamarádka po telefonu z Ústí nad Labem hecovala, ať zavolám, že určitě k tomu mám co říct, protože ona ví, že hodně čtu, tak jsem si říkala, dobře, tak jenom já čtu od dětství velmi ráda, ale bylo období, kdy jsem byla zaměstnaná, tak toho času na beletrii teda moc nebylo, protože byla ještě odborná literatura a další. Za to teďka, co jsem přestala pracovat od toho roku 2018, tak si vypůjčuju knížky z knihovny. A dozvěděla jsem se tolik věcí z těch knih, že vždycky si říkám, člověče, proč to čteš? Proč si to potřebuješ ještě do toho mozku jako vsouvat? Ale ty knihy mnohé jsou tak zajímavé, protože osvětlí různá zákoutí i z toho dějinného, historického významu, o kterých člověk ani neměl zdání. A tak jsem si vybrala právě, teď jsem v poslední době četla, je to ve třech dílech, od anglické autorky, Perkins se myslím jmenuje, Anglické chůvy. A to mě vám zaujalo, je to taková, by se řeklo, knížka jako jednoduchá. Odehrává se to v Anglii, tam se našla jedna dáma, která v roce 1892 vymyslela takový plán a založila školu pro výchovu chův. No, co jsem se tam dočetla, jak byly vlastně miminka, když se narodili, jak byly vychovávané v takových těch bohatých rodinách a šlechtických rodinách, no to byla hrůza, to bylo otřesné. Já se divím, že ty jejich matky na to nepřišly, že vlastně dělají něco proti tomu svému dítěti, protože to bylo doslova týraní těch dětí. Jednak oni, aby si nekazili postavu, a protože stejně museli vždycky, aby porodili nějakého pokračovatele rodu, tak rodit jedno za druhým, těžké porody, umírali, to byla zase jiná problematika. Ale nekojili a najímali si kojné, ale kromě toho chůvy, které od toho miminka až do doby, než to dítě začalo mít školní věk a kdy pro něj najali domácího učitele v těchto šlechtických rodinách, tak to byly obyčejné holky, které pracovaly třeba na těch šlechtických sídlech a na těch usedlostech jako služebné a podobně, čili bez jakéhokoliv vzdělání. No jak ty chuďátka miminka byly vychovávané, když to řve, ať to řve, tím si posiluje plíce, až dojde čas, tak se mu dá napít, a aby neotravovalo a nerozhazovali hračky po pokoji, až popolezli a nechtěli něco a nemluvili a neptali se a podobně. Takže tahle ta paní založila tu školu pro ty chůvy, které měly už potom i pedagogické vzdělání, i určité zdravotní, no odpovídalo to tehdejší době. Právě ty příběhy jsou tam asi těch tří chův, které ta škola vychovala, takže se to odehrávalo v letech ještě před první světovou válkou, nějak 1902, 1906.
0: Takže tuhle knihu byste nám, paní Noro, doporučila?
1: Anglické chůvy, skutečně, protože Tam je ještě jednu takovou poznámku. Ty chůvy taky pracovaly v rodině anglické královny, protože se starali o děti prince Williama a Kate, ty tři, a konec konců manžel královny Alžběty, řecký princ Filip, ano, který už taky zemřel, byl taky v Řecku vychováván takovou chůvou. Je to velmi zajímavé. Člověk pochopí mentalitu té doby, jak se to měnilo, a jsem ráda, že jsem kapla na to, že takové ženy se našly, které byly osvícené a něco takového uskutečnili a propagovali, tak jako jsem nedávno předtím četla o Marii Montessori z Itálie.
0: No moc děkujeme.
1: Zajímavá knížka.
0: Děkujeme za ty, paní Noro. Anglické chůvy. Moc krát děkujeme. Jo, děkujeme za tip a dobrou noc. Naslyšenou. Přidám k paní Noře zprávu, kterou napsal pan Aleš. Přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka tohle téma je na několik desítek hodin rozhovoru, ale budiž, budu stručný. Z dětství se vybavím a nikdy nezapomenu na dvě kultovní knihy. Neználkovy příhody Nikolaje Nosova a pohádky o mašinkách Pavla Naumana. A jelikož jsem Čech, tak samozřejmě adoruji české autory Bohumila Hrabala, Arnošta Lustiga, Ludvíka a Milana Kunderu, Josefa Škvoreckého, Ludvíka Aškenáziho a Jaroslava Havlíčka. A Bohumil Hrabal je alespoň dle mého gusta absolutní literární světová jednička. Pak samozřejmě nemohu opomenout autory Sladké Francie, Slavnou pětku, například Viktora Iga, Honoré de Balzaca, Alexandra Dumase, Emila Zolu. Předpokládám, že v mé generaci není nikdo, kdo by je nečetl. Po sametové revoluci jsem začal doslova a do písmene hltat díla ruských a sovětských autorů. Byl jsem totiž postižen chorobnou nenávistí po srpnové okupaci. Jen jejich výčet by přesáhl povolených 2000 znaků. Po mém oblíbenci Bohumilu Hrabalovi naprosto top světové literatury, co naopak bytost nesnáším, jsou američtí autoři. Mám opravdu bohatou knihovnu a jsem vděčný zejména společnosti Levné knihy, která sice zanikla, ale po návštěvách odcházel jsem obtěžkám plnými taškami, protože na knihy za plnou cenu jsem nikdy neměl a mít nebudu. Ale těch titulů, které vlastním, je téměř 1000 a dodnes mě naplňují pocitem štěstí, protože je na světě jen málo radostí a čtení knih na stupeň vítězů patří, napsal pan Aleš. Trochu se o tom musel pane Aleši zkrátit, aby se dostalo i na ostatní posluchače, ale to určitě prominete. Teď už Lucie Bílá. Děkuju ti.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: tvoj otec.
1: Jakou knihu preferuje paní Marie, která nám volá z Černošice, nebo autora, to se dozvíme v tuto chvíli. Dobrý večer.
2: Dobrý večer všem. Já bych sem vyzvedla pana Havlíčka, jeho petrolejové lampy a hlavně paní herečku Ivu Janžurovou. Je to komička a jak dovedla prostě tu svoji roli zahrát. To bylo něco nádherného.
1: Režisér Juraj Herc, jenom dodám, v roce 1971 a jenom ještě doplním, našla jsem si rychle, že pan Havlíček se jmenoval křestním jménem Jaroslav, tak aby všechny
2: ano,
1: informace měly.
2: O něm.
1: Ano, ano.
2: Pán se zmiňoval přede mnou o něm taky. A ještě prosím vás, nesmíme zapomenout na Švejka, na Haška
1: ano.
2: A na Rudolfa Hrušinského. A jinak já jsem vyrostla na Příbramsku, tam byl Jan Drda a napsal velice krásnou knížku Městečko na dlani. Jako toho si také moc vážím.
1: No, vidíte.
2: Jinak čtu úplně všechno. A jsou to kriminalistický sborníky, jo, ať prostě je to historie. A z cizích třeba Zolu, Nana, Zabiják. A mám ráda opravdový příběhy. Ono je to někdy krutý, jo, ale opravdu člověk se z toho hodně poučí. To by bylo tak všechno, ať se dostane tam na další.
1: No tak moc děkuju vám, paní Marie. Zdravíme do Černošic. Dobrou noc, naslyšenou.
2: Dobrou noc, budu poslouchat.
1: Děkuju. Teď mi napadlo, že z té úplně nejaktuálnější doby sfilmovaná trilogie, tuším, že to je, já jsem teda to neviděla, samozřejmě zatím ještě životopis spisovatelky Moniové, tak docela jsem na to zvědavá, jak to vlastně sfilmovali ten životopis. Nevím, jestli to někdo viděl už, jestli nám něco řeknete. Tak, ale teď v každém případě přečtu zprávu, kterou napsal Ondřej Černý. Krásný čtvrtek, milá Jano, mám rovnou dvě oblíbené knihy. Jednou z nich je Kolosální nápad od Michaly van Erne a další má oblíbená je Polárka Moje psí duše. Vím, že vyšla ještě jedna, ale tu jsem si zatím bohužel nestihl koupit a otázkou je, jestli ji někdy vůbec seženu, protože vyšla minulý rok v listopadu. Vám i všem posluchačům krásný zbytek čtvrtečního dne. Eva píše, moje oblíbená kniha je Vejce a já od Betty McDonaldové. Tam mi zlepší náladu, četla jsem i jiné její knížky, ale tahle je nejlepší. Děkuju samozřejmě i za vaše příspěvky, které přišly přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Teď nám bude zpívat Petr Spálený, mistr zkratky.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Mám radost, že dnešní téma o knihách vás zaujalo. Hojně píšete, hojně telefonujete, neustále tady zvoní telefon. Jedna posluchačka, já se podívám, kdo to byl, ať je to prostě přesné, to řeknu vám to za chviličku, tak napsala, že toto téma už bylo mockrát. Iva to napsala. Ivo, já vím, že to téma bylo mockrát, ale posluchač, jeden z vás, si o toto téma napsal a já si myslím, že to je takové nekonečné téma a že se opakovat může. Takže samozřejmě, pokud vás nezajímá, je to naprosto v pořádku, ale já jsem ráda, že to hodně posluchačů zajímá. Teď už mám na druhém konci telefonní linky paní Veroniku z Rakovníka. Dobrý večer, paní Veroniko.
1: Dobrý večer, Janičko. Tak já jsem taková introvert spíš, takže bych ráda začala od dětství. Milovala jsem Robinsona Crusoe od Daniela Defoe, Čtyř lístky, Rychlé šípy od pana Foglara, Čtyř lístky potom jsem měla ráda Stanislava Rudolfa, potom, když jsem vyrůstala, tak jsem milovala Štefana Zweiga, potom dál Styrona, Sofie, no to mám, jako to je taková moje hlavní stěžení kniha.
0: Sofina Volba.
1: Sofina Volba. Sofina Volba od pana Styrona. Haló?
0: Ano, já vás poslouchám, paní Veroniko.
1: Pardon, já se omlouvám. No, dál jsem to, potom jsem měla hrozně miluju pana Kinsla, Anglii, Garden Party u královny a co tam ještě dal, Párala, Hrabala, Fischla, mám ráda, Kafku jsem milovala. Lépe řečeno, jak člověk ty knížky čte, tak ono se to v té paměti zůstává a vlastně kromě toho, že to přečte, tak je tím jakoby to bohatší. Teda ještě Iga, pana Iga, Dimase, Malé ženy mě bavily, ženské takové ty thrillery jako Stýlová, Labidle Spencer, Brownová, Krencová, Collinsová, Madisonské mosty, to bylo úžasné.
0: No, nádherný film, přesně tak.
1: Stripovou, ano. To bylo úžasné, to bylo. Tak já už zase nebudu, rušit, tak nechám. A řekl jenom jsem, že jsem si prohlížela foťák a mám tam vaší fotku v létě, někde jste podepisovala.
0: Aha.
1: Bylo to, že tam mám Ivetku Chlumskou, tam mám Patrika Rozenáska.
0: Tak možná z nějakých narozenin, paní Veroniko, bude.
1: No, mám to tam.
0: Z Poděbrad. Tak děkuju.
1: Zvědavá, mějte se krásně a děkuji vám. A jsem zvědavá, kdo bude dál volat. Děkuji vám.
0: Taky. Naschledanou. Pan Sváťa napsal dobrý večer všem linkovým knihomolům. Já se mezi ně počítám. Knih mám několik desítek a stále přibývají. Co doporučit? Zkusím to, i když je to těžké. Máte-li rádi Brno, zkuste například 100 plus 24 plus 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Avšak jsou knihy, od kterých se neodtrhnete. Yuval Noah Harari. Stručné dějiny lidstva a stručné dějiny zítřka. Stačí, že jo? Mně ne. Rád si přečtu i něco zajímavého z vědecko-populární literatury, abych mohl zdárně luštit hádanky a křížovky, což činím. Váš Sváťa.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: jak žil bych rád.
1: Noční linka.
2: Ano, před chvílí je byla půlnoc, konkrétně máme minutu po půlnoci, kdy jsme se přesunuli do pátku 29. května a stále si budeme povídat a zaměříme se na vaše oblíbené knihy, kdy mě zajímá, které knihy rádi čtete, kterého autora jste si oblíbili, jakou knížku jste měli nejraději v dětství, v mládí, v současnosti a jestli stále čtete knihy v papírové podobě, a které si můžete samozřejmě osahat, a nebo dáváte přednost novým technologiím. Tak a pan Bohumír napsal, hned se na to podívám, co budu vykládat, když doma vidíte tu spoustu šminků, čistících prostředků, co vše ženská nakoupí ke spotřebě do domácnosti, říkáte si, je vše to potřeba? A tak teď jsem si vypůjčil v naší městské knihovině 5 domácích prostředků nahradí celou drogérii. Zkuste to zvládnout sami, chlap se zajímá o ženské věci. No a o to tak ani nejde, spíš o to, že když něco hledáte, narazíte na typické ženské věci. Téma dnešní linky je takové, že bych mluvil od večera do rána. Zdravím, Bohumír. Pan Pavel napsal. Dobrý večer, kdy se mě dostala do rukou kniha od Marka Twaina, která se jmenovala Dopisy z planety Země. Kniha mě velice zaujala. První část knížky jsou dopisy archanděla Satana archandělům Gabrielovi a Michaelovi, kde popisuje, co si lidi myslí o nebi a o božstvu, a druhá část jsou zápisy z deníku Adama a Evy. Je to velmi poutavé čtení, kde je všechno od zajímavých myšlenek až po legraci, a inspirovalo mě to tak, že jsem napsal podle knížky i texty na divadelní hru, aby to bylo gramaticky zpracované. Velmi poutavé čtení, doporučuji. Také bych jenom rád zmínil pro pochlubení, že jsem se vyučil jako knihař a měl jsem v ruce několik zajímavých knih, které se musely znovu sešít a znovu dát do nových desek, což bylo hodně zajímavé zpracování některých tisků, jako například knížečka, kde byly hry od Williama Shakespeara, která byla na hodně tenkém papíru a bylo s tím hodně piplavé práce. Přeji všem krásnou dobrou noc a to, že jsme dnes prohráli, vůbec nevadí, protože mistrovství světa v hokeji je každý rok, napsal Pavel. Tak samozřejmě děkuji i vám za vaše příspěvky do noční linky. Poslali jste je přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Teď si dáme písničku od Elánu, Zalúbení, a potom se budu těšit na váš další telefonát.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: té dnešní noční lince dnes v noci se zaměřujeme na vaše oblíbené knihy. Vyptávám se vás, jaká kniha je ta vaše oblíbená, případně jaký autor. No a ptát se bude i paní Ivety, která nám volá z Teplic. Dobrý večer.
1: Zdravím vás, paní Jano, i posluchače noční linky. Tak v dětství jsem taky ráda už četla knihy, vždycky jsem je dostala pod vánoční stromeček, tak jsem třeba jako četla o pejskovi a kočičce, o křemílkovi a o chomůrkovi. Měla jsem ráda broušťci, jo, ty byly taky krásné, pak červenou karkulku, o rimcajzovi, mance a cipískovi, pak různé knížky o zvířátkách, pak i to asi čet každý Honzíkovu cestu.
0: Ano, ano.
1: A tady ještě mám, to bylo takový jako o štěňátkovi, tak jeho takový příběhy, tak to se mi vždycky taky strašně líbila, že jsem si to i několikrát třeba pak přečetla. A tyhle knihy mám, helejte, schované do dnes, jo, že prostě jsem je nikomu nedala, že někdy třeba do nich taky nahlídnu, že si i ty pohádky zase třeba někdy přečtu, no. Potom, když jsem už byla starší potom ve škole, tak jsme, že jo, měli četbu povinnou babička od Boženy Měncové a já jsem právě taky dostala, mi maminka sehnala ty roky, tak byla taková vydaná velikánská kniha té babičky, měla krásný přebal bílý a i hezky byla ilustrovaná a byla taková docela silná, jako bychle, jo. No, takže to jsem si taky ráda takhle přečetla a taky mám dodneskovanou. A pak mě i bavily staré pověsti české od Aloise Jiráska, ty jsem si taky několikrát jako přečetla. No a potom na střední škole tak mě nebavila ta povinná četba, že to, jo, to bylo takový nezáživný, tak jsme to vždycky mezi sebou opisovali z čtenářských deníků, kdo to přečet, jo, tak jsme si to opsali všichni celá třída pomalu. No ale pak stejně jako profesorka, že ona to přišla, tak zase jsme jako každý nějak dostal jinou knihu, aby jsme ji museli přečíst. No takže to, říkám, to bylo takový nezáživný. No ale pak zase teď před několika desítkami let jsem se taky zase vrátila k té četbě a teď poslední dobou strašně jako čtu knihy, jo, že vždycky dočtu jednu a zase začnu hned další a třeba ráda jsem si kupovala i knížky jako životopisy o hercích a zpěvácích. Tak mám třeba jako tady od Heleny Vondráčkové, Hany Zagorové, Věře Špinarové, Lucie Bílé, Ivetě Bartušové,
0: ano.
1: I o Mirovi Žbírkovi, Marice Gombitové, pak i o Karlu Svobodovi, o Jožu Rážovi, no, takže takhle tyhle ty knížky, i potom o hercích třeba mám o Jiřině Bohdalové, Simoně Stašové, Haně Maciuchové, Tereze Koskové, Viktoru Prajzovi, Ivanovi Trojanovi. Jo, že to jsou takový zajímavý, takhle tyhle ty, že to vydal vlastně stejný autor, takže ano. To se i hezky četlo.
0: Ano.
1: No a pak i právě jsem četla takhle o životopise o princezně Dianě, o jejím životě i potom byla vydaná kniha o tom o té tragické autonehodě, tak to jsem taky teda přečetla. A o jejím synovi Williamovi a o Kate knížka byla taky vydaná. Pak i zváž zase knížka o Alžbětě, o královně, tak to taky jako se mi líbilo. No a dokonce, hlejte, jsem si právě tady v nějakým takovým antikvariátě tam sehnala knížku o Rowanu Atkinsonovi, jak on natáčel o ty příhody mistra Bína.
0: Ano.
1: Tak i o jeho životě tam taky bylo psaný, takže to bylo taky zajímavý, no. To jsem si taky jako ráda přečetla. No, takže hodně právě tady ty životopisy jsem a pak mám taky ráda historické romány, třeba i ze staré Anglie, třeba jsem četla jako dcery pana Darcyho, jo, to taky prostě bylo takový zajímavý čtení. No, anebo teď čtu jako se to jmenuje Trůn bohyně Isis a je to jako o životě královny Kleopatry, jo, a prostě jak po smrti Cezara potom žila s jeho synem, nebo se zbližovala takhle, zatím to ještě to nemám dočtený, tak vlastně se jako se zbližovali, no, s tím Markem Antoniem a s Cezarem měla zase Cezariána syna, tak to je taky takový zajímavý, jako tady z té doby jsem četla ještě taky prostě o jedný té bohyni jakoby knížku, no, takže to mě taky takhle zajímá, to staré Řecko, Egypt, tyhle ty takhle knížky, pak i různé cestopisy jsem si třeba přečetla, teď taky zase taky, jak končily ty levné knihy, tak jsem si tam různé knihy takhle koupila i taky to. Jeden zase cestopis, že na kole projížděl takhle světem, jo, jeden cestovatel, tak to bude taky zajímavé.
0: No i těch knížek, paní Ive, to je strašně moc.
1: Nějaké rozhovory, no, jako třeba, jo, co natáčeli s různýma těma taky známýma osobnostma a zpěvákama, hercama, třeba i jak vydal ten Aleš Cibulka zase z toho Tobogánu taky, že jo, ano. Tak tam různé hosti takhle vždycky má, tak taky vydává knižně tohleto.
0: No paní Ive, to já vám moc děkuji, ale musím dát zase šanci druhým, už jsme dlouhý.
1: Říkám,
0: moc děkuji.
1: No a jako doporučuji to všem, že to je taková oddychová potom, že jo, ta četba a člověk se odreaguje od všech starostí, tak...
0: Omlouvám se, paní Iveto, ale opravdu přetáhli jsme hodně, musíme dát šance zase druhým. Já jenom vás doplním, jak jste mluvila o Alojzi Jiráskovi, že tady vlastně ho nikdo nezmínil. Byla to povinná četba a tak dále, ale já jsem byla skutečně divné dítě. Já jsem si četla vždycky pod peřinou, baterkou, tak si jsem se pořádně zničila oči, že jo, protože naši nadávali, chtěli, abych už spala. A já jsem si třeba četla ještě na základní škole, opravdu kolik mi mohlo být, 10 let, tak jsem četla Jiráska. Mamka to nikdy nechápala, říkala, jak ta holka může číst Jiráska, to si z nás dělá legraci, že třeba jsem četla skutečně Temno, Bratrstvo, Psohlavce, jo, Filozofskou historii, FLVK a tak dále. No a tam jsou třeba si jako x stran jenom popis něčeho. No mě to bavilo, já za to nemůžu. Tak paní Iveto, moc děkuju. Promiňte, že jsem vás už musela přerušit. A teď další písnička, Věra Špinarová, Nech mě hádat.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Někdy se dějí zázraky, přestože telefon neustále tady svítí, bliká na mě, tak se podařilo dovolat úplně poprvé, si myslím, paní Martině z Podkrkonoší na knižní téma. Je to pravda? Dobrý večer, paní Martino.
1: Dobrý večer, paní Jano. Ano, je to pravda. Já jsem nikdy takhle nepsala někam nebo ještě volala, ale knihy opravdu mě zajímají, tak jsem to zkusila.
0: A vyšlo to, děkuju.
1: No a kromě teda toho Bernarda Miniera, což je moje 13-letá už úplně oblíbená sága a nekončí pořád,
0: ano.
1: Tak mám ještě další, jako jsem ta generace, která samozřejmě, a divím se, že ho nikdo skoro nebo nezmiňoval, nevím, Harryho Pottera.
0: Ano. Je to pravda, jako zatím ho nezmínil nikdo, ano, to je fakt.
1: Mý oblíbený samozřejmě, to mi bylo už asi, já nevím, 18, 20, nebo prostě jak začal vlastně Harry Potter, no tak to bylo úplně něco úžasného. Číst Harryho, prostě Harryho, Lenku, Snape'a. A to já vždycky říkám, proč já přitahuju takový ty charakterní padouchy v úvozovkách. Protože se mi tam přesně zalíbil Snape, tady zase tenhle ten Hirtman, jo, pak třeba moje oblíbená jsou Bouřlivý výšiny, Heathcliff, Katy, jo, to je taky úžasná kniha. No a ještě teďka třeba mám rozečtenou detektivku francouzského spisovatele Franka Tilliese, Nedokončený rukopis.
0: Neznám.
1: A taky jako velice, velice
0: pěkná.
1: Hezký. No, ta je zajímavá. Ještě teda jsem na začátku, takže... No a říkám, jako mně se líbí takový ty rozervaný figury z kniha.
0: No to jo, to evidentně. Jak, paní Martino, jakýho máte pejska?
1: Pejska máme malýho, je to kříženec Chihuahua Bišonek.
0: Tak ty
1: teda
0: kříže...
1: máme, já pořád říkám máme, já jsem sama s pejskem už teďka, no, takže...
0: Já vím,
1: mám já
0: četla
1: pejska.
0: Jsem, starala jste se o tatínka a klobouk dolů.
1: A nemám fakt jako nikoho než toho psa, no, my jsme žádnou rodinu neměli, ale říkám, mě jako držej ty knihy a prožívám tak jako ty příběhy a opravdu jsem knižní jako hodně takhle.
0: Tak to jsem ráda, paní Martino.
1: Já
0: jsem taky ráda, že se vám to podařilo. Moc děkuju a přeju hodně štěstí vám i pejskovi.
1: Já děkuju taky, mějte se hezky,
0: naschledanou. Pan Michal napsal, mám v oblibě knihu, jejíž název by se dal do češtiny přeložit jako Slovník temných smutků. Kniha pomáhá vyjádřit složité pocity, které běžný jazyk zachytit neumí. Namátkou pro vás vybírám výraz v češtině onismus, znamená frustraci z toho, že prožijete nepatrný zlomek toho, co svět nabízí. Víra Sonders zase popisuje uvědomění skutečnosti, že každý náhodný kolem jdoucí žije život stejně živý a komplexní, jako je ten váš. A taky se mi líbí výraz česky kenopsie, jenž označuje zlověstnou atmosféru místa, které se obvykle hemží lidmi, ale nyní je opuštěné a tiché. Myslím, že kniha je skvělým dárkem pro milovníky jazyků, psychologie a umění. Bohužel je ale dostupná jen v angličtině a pokud v ní nejste opravdu dobří, bez slovníku se neobejdete, napsal Michal. Paní Inka z Hradce Králové mi píše, dobrý večer, já nemohu říct, že mám oblíbenou jednu knihu, ale za to mám oblíbené autory a na prvním místě je zmiňovaná Hanna Marie Kernerová, od které se mi líbí všechny knihy a nechápu, jak se někomu nemohl líbit film Andělská tvář, já ho miluji. Moji další oblíbenci jsou J.D. Robb, Joy Fieldingová, Klára Janečková, Markéta Harasimová, Lars Kepler, Diana Gabaldon, Sandra Brown, Mary Higgins Clarková. A tak bych mohla pokračovat. Čtu stále a všude, kde mám jen chvilku času a nedovedu si představit, kdybych nemohla číst. Mám bohužel úchylku. Knihy kupuji, chodím do knihovny a navíc jsem si pořídila i čtečku. Protože na cesty je ideální. Přeji všem krásný zbytek večera. Děkuji samozřejmě za všechny vaše příspěvky a teď už Petr Kolář nám bude zpívat vyznání.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: i paní Jindru z Brna budu zpovídat na knižní téma, jaké knihy si oblíbila, jakého autora má ráda. Dobrý večer, zdravím vás srdečně.
1: Dobrý večer, ano, jsem ráda, že jsem se dovolala, protože mám jiný takovej, ráda jsem četla a vždycky jsem šla do Mahenovy knihovny a na týden jsem si půjčila 4 knížky. A celá rozradostněná jsem to četla. A teď jsem začala mít problémy s očima. A najednou jsem přišla o pravý oko. A na to levý špatně vidím. Takže nemůžu, nic nepřečtu. Dokonce i lidi daleko ode mě na chodníku, když jdou proti mě, tak je nepoznám, až přijdou blíž. Po silnici se bojím, takže můžu jenom takhle kolem baráku tady dosadu.
0: A paní Jindro, tak jako třeba paní Anička, neuvažovala jste, že byste ty knihy poslouchala tak jako ona?
1: No, už jsem se domlouvala, ano, s rodinou, že bych jako, protože mám jenom vás jako rozhlas.
0: Ano.
1: To poslouchám od rána do večera, ale je mě smutno, protože ty knihy mě dávaly úplně něco jiného. Prostě jsem se ponořila a byla jsem v jiném světě. A teď, když člověk má jenom to rádio, tak je to málo. Takže budu muset, ale nevím, kde bych měla jít za kým, abych měla to čtecí zařízení.
0: Teďko myslíte, buď to přehrávač, protože jakoby ty knihy čtené jsou na různých nosičích. Máte někoho v rodině mladšího, kdo by vám s tím poradil?
1: No tak určitě se poptám, ano, samozřejmě.
0: Protože já si myslím, že nám možná ještě někdo zavolá, kdo by třeba vám přímo dal tu radu. Škoda, že paní Anička nemůže zavolat teď, aby vám řekla, protože já si myslím, že ta už několik let samozřejmě nemůže číst, protože přišla o zrak.
1: Já jsem ji právě slyšela. Tak jsem si uvědomila, jak jsou ti lidi na tom dobře, když můžou číst. A jak najednou prostě já jsem se ocitla, je mě přes 80, ale jsem čilá.
0: Ano.
1: V podstatě. Takže jako ještě bych nechtěla rezignovat.
0: No určitě.
1: A ta knížka mě strašně chybí. To rádio je prostě málo, co si budem povídat, že jo. Takže vám děkuji. Že
0: já taky děkuji, paní Jindro, a ještě zkusíme, že by nám někdo ty informace dal. Děkuji moc, naslyšeno. Ano.
1: Kdyby někdo se ozval, tak bych byla strašně ráda, kde bych se k tomu dostala, protože se to stalo teď po novém roce, takže jsem z toho ještě vyjelená, že jsem přišla o ty oči. A nevím si, tak honem rady.
0: Rozumím.
1: Čekala jsem na to jaro. Děkuju vám.
0: Já vám děkuju, paní Jindro. A naschledanou, naslyšenou. Dobrou noc.
1: Děkuji, naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte dnešní noční povídání o knížkách. Před chviličkou volala paní Jindra z Brna a teď mám na telefonní lince 731 8900 paní Staňku z Otrokovic a možná vám paní Jindro poradí. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Janičko, zdravím vás a všechny na posluchače noční linky. Neslyšela jsem celý rozhovor paní Jindry, ale co se týká, pochopila jsem, že jde o digitální,
0: ano.
1: Ano. A já mám třeba digitální knížky z knihovny Mathilda. Jinak je to ještě knihovna Karla Emanuela Masana. Těch knihoven je víc. Jestli klidně zapište číslo moje, vidíte ho tam a klidně paní Jindře dejte moje číslo, ať mi napíše SMSku a já jí klidně řeknu víc.
0: Já koukám, paní Staňka, ale bohužel číslo tady není, to se tady neobjevuje. Ani nemám číslo na paní, neříkejte ho do éteru, to by to opravdu nesmíme.
1: Ano, to už jsem jako na to, když si doplatila.
0: Přesně tak. A na paní Jindru bohužel taky nemám číslo. Takže co bychom jí poradili takhle?
1: Paní Jindra, jestli poslouchá.
0: Ano, ano, určitě poslouchá.
1: Knihovna Mathilda.
0: Ano.
1: Mathilda. A knihovna Karla Emanuela Masana.
0: Tak.
1: Jo, to jsou, nebo knihovny prostě pro nevidomé.
0: Tak, knihovny pro nevidomé, ano. Děkuju, děkujeme,
1: já
0: paní Staňko.
1: Já myslím, že ten internet jako dá. Jako
0: a určitě má někoho v rodině mladšího, kdo jí poradí, že jo, paní Jindře, to je jasná
1: umělá
0: věc.
1: Umělá inteligence je špatný sluha, ale dobrý sluha, ale špatný pán. Nepa jsem to obráceně. A jako já si myslím, že jako, a já ještě řeknu, moje nejlepší knížka, moc jsem ji neposlechla, byly bohyně, Ježíš, žítkovské
0: bohyně. Ano.
1: Ano. A ještě to byl
0: teď jako, že jo, teď, když to člověk chce, tak si zrovna nespomene. Známe.
1: No, byl zavřený dlouho ve vězení.
0: Paní Staňko, nevím, koho máte na mysli, ale já myslím, že to nevadí, to je jedno. Vy si vzpomenete, až položíte telefon, to je úplná klasika.
1: Ježíš, to pro dnešní dobu úplně úžasná knížka, je to tam několik dílů. Nový hrabě Monte Cristo, já už vím.
0: No vidíte, vzpomněla jste si.
1: Nový hrabě Monte Cristo a je to z knihovny Mathilda. Je to digitální knihovna a když si vlastně stáhne čtečku, tak je to, není to, že by to byla elektronická
0: čtečka,
1: jo,
0: ano.
1: Je to prostě, je to hlas, který si stáhne a já si myslím, že si s tím poradí.
0: Moc krát děkuju, paní Staňko. Děkuju i za paní Jindru.
1: Jinak pro paní Jindru Luboš Krapka. Ten je, myslím, že ředitelem té digitální knihovny Mathilda.
0: Dobře. Tak děkujeme moc za informace a zdravím do Otrokovic, přeju krásný večer. Děkuju moc, naslyšenou.
1: A děkuju moc za vaše vysílání. Janičko, děkuju.
0: Taky. Pan František napsal, dobrý večer. Já ve svém věku už moc knihy nečtu, je to proto, že mám trochu zhoršený zrak. Mám nakoupených několik knih, jejichž téma mě zajímá a ke čtení jsem se stejně nedostal. Rád kupuju knihy jako dárek k narozeninám. Čtu už jenom denní tisk, to mě nesmí ujít, napsal František. Já jenom musím dodat, jak tady bylo řečeno, tuším od paní Martiny nebo paní Ivety z Teplic, už si přesně nepamatuju, která z nich to byla, o babičce, protože nám připomněla babičku Boženy Němcové, tak já si vzpomínám na pohádky Boženy Němcové, které jsem četla už v 5 letech. Skutečně babička si myslela, že jsem se to naučila nazpaměť, ale já díky tomu, že jsme to pořád s babičkou četli, tak jsem se skutečně takhle naučila číst, takže na tu knihu nikdy nezapomenu. Tak jakou takovou knihu máte vy? Teď už ale Jaroslav Uhlíř nám bude zpívat Severní vítr.
2: Noční linka. čas pro vaše příběhy.

0: 41 minut po půlnoci a my se stále povídáme o knížkách a povídat se budu i s paní Zdenou, která nám volá od Brna. Dobrý večer, paní Zdeno.
1: Dobrý večer. Já navazuji na paní Zdenu od Karlových Varů. Já ráda ji poslouchám a už jsme se jednou setkali po sobě, ale to už je několik roků.
0: Ano.
1: Takže ji zdravím a navazuji na ty knížky. Já mám tady před sebou teď knížku z knihovny a je to Louka plná pampelišek. Mm-hmm. Od koho je? Od Hany Marie Kernerové.
0: Takže taky máte
1: ano,
0: ráda.
1: Ano. A já mám od malička teda, jsem četla hodně, musela jsem na každý narozeniny, na Ježíška vždycky dostat knížku. Bez toho to nešlo, to by byla nešťastná. A vždycky po večeři, na Štědrý večer, to dřív televize nebyl, já, že? Tak už jsem četla. A maminka vždycky přišla, už spí, už nečti. Ráno stáváš, to by tehdy jsme chodili do kostela na jitřní, brzy ráno. No a takže já jsem hodně kupovala teda knížky dál,
0: ano.
1: Ale teď už si vypůjčuji teda z knihovny a byla, že jsem si vypůjčila to právě tady asi 5 knížek, jela jsem do lázně na 4 týdny do Poděbra, jenomže jsem tam nepřečetla nic. A já už to tak, jak ví, já fakt ten večer, já se vždycky jsem se tak těšila, jak si lehnu a budu číst. A jenomže já si teď lehnu před 11. hodinou a pustím si noční linku. Takže za to může noční
0: linka. Linka, že jo, že nečtete.
1: No. Protože bez ní nemůžu být. Od začátku poslouchám. A nejlepší jsou i vaše písničky.
0: Já děkuju.
1: Ještě přijde nějaká.
0: Že bych ji tam vpašovala, paní Zdeno. Ne, moc děkuju.
1: No, to jsou moc pěkný. A je tam teda nějak je to vůně Hermánková, tak ano, u toho si i popláču, ale to nevadí, ale je to moc pěkný.
0: Máte pravdu, no. Takže, ta je smutná, ta je opravdu smutná.
1: Vzpomínám manžela moc.
0: Přesně tak. Vždycky, když nám někdo odejde, že jo, tak člověk se zaspomíná.
1: Čeká na mě tam.
0: Je to tak.
1: Takže to je čtyři knížky, já mám tady ještě ráda čtyři od Patrika Hartla.
0: Ano.
1: Z dnešní doby. A i teda i tím mám zlatý raz vypůjčila jsem si i Zlatou Adamovskou, protože mám hrozně ráda, ona je taková výborná herečka. A mám tady o té Táni Kelejové, Vasilkové taky čtu knížky. Takže a mám tady dokonce ještě Čajovna v Tokiu. To mám všechno vypůjčené do lázní, jenom že jsem přijela z lázní.
0: A můžete číst teď, že jo, paní Zdeno? Teď můžete číst, že jo, po lázní.
1: Teď už teda jsem si říkala, že už si začnu, ale říkám, no je to zase noční linka za to. Může za to počítač a může za to všechno, že? Protože sedím počítače i už, jo. Takže ono je to jedno. Ale budu číst, musím si tady číst a bych si vrátila zase do knihovny, tak si ji budu. Tak si, jak jste mě teďka nám nabudila na tu Hanu Marii Kernerovou,
0: tak se přečtete. Tak moc děkuju, moc děkuju, paní Zdeno, že jste ji připomněla. Děkuju vám. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Přidá k paní Zdeně zprávu. VAT, tam by bylo podepsané. Zdravím všechny noční linkaře a přeji příjemný večer. Předem děkuji za toto téma. Rozhodně dávám přednost knížkám, když tu knížku mohu držet v ruce a otáčet stránkami. Jako dítě jsem nerad četl, jako dyslektik to pro mě bylo těžké. Oblibu ke čtení jsem v sobě našel až v dospělosti a čtu prakticky každý den. Mé oblíbené žánry jsou fantasy, sci-fi a detektivky. Oblíbené z fantasy jsou klasiky jako Bilbo a Pán prstenů od Tolkiena, pak Píseň ledu a Ohně od George R. Martina, oblíbené sci-fi také klasika je Nemesis od Isaaca Asimova. A z detektivního žánru jsem si oblíbil severského spisovatele Younes B. a jeho sérii knih. Další zprávu napsal pan Mojmír ze Svitav. Když se ve škole mi dali za úkol sepsat knížky, které jsem přečetl, už tehdy jich byla spousta. V dětství kniha Džunglí od Kiplinga, pak Májovky, Vernovku, Arthur Ransom, nejvíc jsem si oblíbil sci-fi a ještě víc fantazy. Teď mám nejradši Petru Neomilnerovou, píše ve stylu Andřeje Sapkovského, Výtečně. Její Zaklínačku Lotu by měli sfilmovat, ale já bych v tom už nehrál, jsem starý. Přeji krásný večer a hodně štěstí všem, kdo volají a poslouchají, napsal pan Mojmír.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Na dnešní knižní téma hojně píšete. Petra, posluchačka, napsala: Dobrý večer. Kniha mého dětství, četla jsem ji snad 10krát, ale pak mi ji na táboře někdo ukradl. Se jmenovala Pirát a byla od ruského autora, bohužel si nepamatuji jeho jméno. Tak já vám ho, paní Petro, řeknu. Byl to Jevgenij Marisajev. Takže můžete klidně objednat přes internet. Během písničky jsem to dohledala. Takže když si to zadáte, Pirát a Jevgenij Marisajev, knížku, takže vám to tam vyjde a vy si ji objednáte. Nebudu samozřejmě propagovat stránky. Kdyby někdo věděl nebo snad měl doma, zaplatím. Byl to příběh psa, kterého vychoval v Rusku na Sibiři rys a pak ho unesl orel a našel tam geolog a tak dále a tak dále. Takže paní Petro, ještě jedno jméno autora je Jevgenij Marisajev. Zdravím vás, paní Jano, a děkuji za toto téma. Dnes večer se možná podaří předat posluchačům to, co se nepodařilo před několika dny, kdy se probíralo téma, co v učebnicích nebylo. Má oblíbená kniha byla vydána už v roce 1971 a jmenuje se Yoga od staré Indie k dnešku. Našel jsem v ní to, co v učebnicích nebylo. Především zákony, které platí pro všechny obyvatele vesmíru a především planety Země, na které se právě nacházíme. To, že nad naší planetou existuje zóna s názvem Akáša, která zaznamenává veškerý děj a vyhodnocuje jej, jsem se dozvěděl až později. Nicméně jsem se při této knihy dozvěděl, jak funguje zákon karmy a reinkarnace, na které je založen koloběh životů na planetě Zemi a v celém vesmíru. Kdyby se tyto informace dostaly do učebnic, možná bychom se jako lidstvo nemuseli dopouštět tolika chyb a život na naší planetě by byl krásnější. Pěkný večer přeje Milan z Nového Jičína.

až se nočním chladem chvěl, ať se na hucovský šípy najmout dál. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, až do pekla se dříve dohrabem.

Ještě na závěr dva tipy. Zdravím, paní Jano, mé v dětství poznamenala hodně kniha o Janě Érové. Bylo mi velmi líto, jak krutý měla život. No a v mládí román Nikola Šuhaj Loupežník od Ivana Olbrachta. Bohužel jsem se dočetla později, že realita byla jiná než tak zamilovaná. Něco podobného jako Císařovna Sisi, o které jsem skrze jednu facebookovou skupinu dostala zdarma dvě knihy, napsala paní Jana. A ještě paní Martina pro paní Jindru z Brna napsala. Přes Tiflo servis se udělá smlouva na zvukovou knihovnu a oni zdarma budou posílat paní knihy. Tak doufám, že nás, paní Jindro, posloucháte. Milí posluchači, bylo mi s vámi jako vždy příjemně, přeji krásnou dobrou noc a těšit se na vás budu opět při vysílání červnové noční linky. Přeji vám krásný zbytek dnešní noci, užijte si ji v co největší pohodě a dnes už se můžete těšit na kolegyni Jitku Lukešovou z naší středočeské redakce. Jitka si pro vás připravila téma. Kdy jste si v životě řekli, zvládnul jsem to? Ptát se vás bude. Vyřešili jste problém, komplikovanou situaci, zvládli vážnou nemoc nebo jiný životní boj? Kdy jste se postavili životu a poprali se s nepříjemnou situací? Co zvládne člověk sám bez pomoci druhých? Je pomocná ruka potřeba? Kdo ji podal vám? Já si myslím, že tohle je krásné téma, na to si určitě bude Jitka s posluchači povídat celé dvě hodiny a možná by mohla povídat si i celou noc. Dobrou noc vám přeje Jana Chládková.

Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byla jedna hodina. Český rozhlas Pohoda.

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den. Opět jsme se sešli v tomto čase a na této rozhlasové stanici, a to již po 284. v tomto složení
0: Ivana Valešová,
2: František Derfler,
3: Igor Bareš
1: a Josef Veselý. Tato sestava je však ještě neúplná. Zbývají dvě jména. První patří autorovi literárního námětu Petru Horovi Hořejšovi a to druhé režisérovi
4: Jaromíru Ostrému.
5: Co se po mnoha léta ani lichocením, ani vyhrožováním vymoci nedalo, nyní, jak se zajisto praví, z dobré vůle k místu přijíti má. Páni Pražané totiž a celá obec dolů na církve navrátiti se hodlají. Již prý se vypravují poslové do Říma, kteří všecko, oč mezi nimi a stolici apoštolskou rozepře byla, papeži k rozsouzení podati mají. Raduji se nadmíru, neb může-li kdo býti tak nevděčen své vlasti, jenž by se z obrácení tak slavného města, hlavy země české a ozdoby říše z celého srdce neradoval. Není pochyby, že podle příkladu Pražanů také ostatní města lépe se rozmyslí. Ano, zdá se mi, jakoby za jakousi záclonou navraceli se opět ony časy přeblažené, jaké před císařem Karlem bývaly, když do tohoto kvetoucího města putovali všichni sousední národové, jelikož mimo ně nebylo v půlnočních krajinách učení slavnějšího, aniž obchodu živějšího. Za dnů našich ovšem se od vrcholu slávy uchýlilo, než na díti se smíme, že co Karlem způsobeno, to samé moudrostí a setrvalostí našeho krále a pána k cíli bude dovedeno.
1: Autor těchto řádků zřejmě nebyl jediný, komu se stýskalo po přeblažených časech před vládou i během vlády císaře Karla IV. U nás panujících.
3: Onen pisatel pocházel z rodu Hroznatovců a ten rod pocházel z jisté vesničky nedaleko Neratovic.
0: Ta obec se jmenovala a dodnes se jmenuje Lobkovice. A někdy ve 14. století se jí koupil člen jednoho původně vladického českého rodu.
3: Ten dobrý muž se jmenoval příznačně
5: Mikuláš řečený chudý.
3: Ale když už si tu ves koupil, tak se začal psát po ní. Ono chudý nezní zrovna nejlíp.
0: Takže si říkal pán z Lobkovic.
3: Za věrné služby králi Václavu IV. Obdržel hrad Hasištejn.
1: Nacházející se několik kilometrů od Kadaně, dnes jsou z něj už pouze zříceniny.
3: On ho sice obdržel, to je pravda, předtím ho ovšem musel dobít.
0: Za četné zásluhy dostal nádavkem ještě jednu takovou zajímavou funkci.
3: Stal se v Kutné Hoře urburním.
1: To jest báňským písařem.
3: A jako takový svůj majetek dále utěšeně rozmnožil.
0: A po jeho smrti se jeden jeho syn,
3: jmenoval se také Mikuláš,
0: stal zakladatelem hasištejnské větve Lobkoviců, zatímco druhorozený,
3: ten byl jménem Jan,
0: stál u zrodu větve Popelovské.
1: Rodovým heslem Popelů byla taková skeptická věta.
5: Popel jsem a popel budu.
3: Větev hasištejnská, tak ta se do našich dějin zapsala jednak dvěma Mikulášovými syny.
0: Jejich jména Jan a Bohuslav.
3: Jednak Bohuslavovým prasynovcem Bohuslavem Felixem.
0: Posledně jmenovaný se postavil do čela stavovské protestantské opozice.
1: Ale to už jsme notně předběhli čas, ve kterém se toulky českou minulostí právě nacházejí.
5: Léta narození Božího 14.93. roku v pondělí po provodní neděli já, Jan z Lobkovic a na Hasištejně, vyjel jsem z Kadaně na cestu k Božímu hrobu.
0: Jan z Lobkovic,
3: který si říkal po svém hradu hasištejnský,
0: byl nejstarším Mikulášovým synem.
3: Mikuláš byl katolický pán.
0: Ale už od roku 1451 stál věrně na straně Jiřího z Poděbrad.
3: Rok předtím,
1: tedy 1450,
3: se mu narodil Jan.
0: Pozoruhodné je, že když mu tatínek zemřel, tak spravoval zděděné nedílné statky i pro své ostatní bratry.
1: Co je na tom pozoruhodného? Byl nejstarší, tak veškerá odpovědnost spadla prostě na něj.
3: Jenomže on se o všechen ten majetek staral už od svých 12 let.
0: A že ho bylo, tedy toho majetku, hrad Hasištejn, město Kadaň, Obříství, Údlice, Přísečnice a ještě mnohé jiné zboží.
1: Jan byl také katolík jako jeho taťka?
3: Taky, ale stejně jako otec byl věrným spojencem Jiřího z Poděbrad, i když tento měl jinak u katolíků pověst.
5: Zatvrzelého kacíře a ochránce kacířů, křivopříseženíka a svatokrátce.
3: Jan zůstal Jiřímu věren přesto, že mu za jeho postoj vyhrožoval papežský legát kladbou.
0: Že pražské arcibiskupství ponoukalo Janovi poddané kadaňské měšťany, aby od něj odpadli.
3: A přestože později němečtí rytíři přepadli ves Přísečnici.
0: Jan Němce odtud ovšem vyhnal a král Jiří povýšil Přísečnici na město.
1: Jak se zachoval Jan po smrti Jiřího z Poděbrad?
3: Postavil se za volbu polského Vladislava, kterého si Jiří přál jako nástupce proti uherskému Matyáši.
0: Jana měl v oblíbě i Vladislav Jagellonský.
1: Jak se to projevilo?
0: Poslal ho spolu s panem Skolovrat přes Norimberg a Trevír do Lucemburska, aby mu zde získali nevěstu Marii Burgundskou.
1: Jak ovšem známo, nepořídili.
0: Nicméně Jan byl i se svými bratřími přijat do panského stavu království českého.
3: Pak se však tak nějak, no...
1: Co?
3: Ale... Jak to tak chodí mezi příbuznými?
1: Jak to chodí?
3: A prostě problémy.
1: Poštěkali se?
3: Znesvářili, abych použil dobovějšího slovesa.
1: Mohu hádat, oč se znesvářili o majetek.
3: Uhodl.
0: Jan se tedy raději s bratry rozdělil o všechny své statky.
3: Kromě Kadaně a Hasištejna, které zůstaly společným jměním.
0: Jan sídlil ponejvíce na Kadaňském hradě, kde hospodařil a rozmnožoval jmění pro svého jediného syna.
3: Byl dvakrát ženat.
0: Měl jednoho levobočka.
3: A zemřel ve věku 67 let a je pohřben v mramorovém sarkofágu v presbyteriu bosáckého kláštera. Kadaní.
1: Tak to je tak asi všechno, co o něm víme. To jsme nějak brzy hotovi.
0: Nejsme.
1: Ještě něco?
0: Něco podstatného.
3: On totiž Jan nejenže podnikal po Evropě, tak říkajíc, služební cesty pro svého krále Vladislava.
0: On si troufl jednou i za hranice Evropy.
3: Že to jde, tomu ukázal 2 roky předtím jeho mladší bratr Bohuslav.
0: Ale i když humanista Bohuslav ve svém životě leccos sepsal, tak o cestě neutrousil ani řádku.
3: Takže to byl právě Jan, kdo o své pouti dal dohromady jakousi dobovou reportáž. Vlastně on to byl nejprve deník.
1: Ten původní deník se zachoval?
3: Originál ne.
0: A nepřežil ani cestopis, který podle toho deníku vznikl.
1: Tak co zbylo?
0: 2 opisy. Které vznikly těsně před Janovou smrtí.
3: Ten cestopis nese název
5: Od vysoce urozeného pána, pana Jana z Lobkovic a na Hasištejně, s tovarišem svým, vysoce urozeným pánem, panem Jetřichem z Gutštejna, do Jeruzaléma k svatýmu hrobu pána Ježíše Krista, spasitele našeho, léta 14.93. začatý a šťastně vykonaný putování.
1: Pozoruhodně obsáhlý titul.
3: I s původním pravopisem.
5: Když jsme připluli po řece Streví za Dobenátek, šli jsme hned do hospody, jež slove u Bílého lva. A tam za námi přišel Augustín, patron galeje poutničí. A tu jsme s ním učinili smlouvu, že nás má vésti do svaté země a glejty opatřiti před pohany tam, abychom bezpečně hrob boží a jiná svatá místa ohledati mohli a zase bezpečně až do Benátek nás přivésti a sem i tam jídlem a pitím opatřiti. A za to z nás každý, aby mu dal 50 dukátů. Té smlouvy jsme udělali 2 cedule mezi sebou, on si vzal 1 a my 2. Svatého Marka kostel u samého knížecího dvora uvnitř dosti pěkně jest udělán, ale po starodávnu jest tmavý. A v témž městě jsou domové veliké a čistě ustavené a jest v něm mnoho čistých kostelů a klášterů i též okolo města onde i onde na ostrovích. A tak se mi zdá, že v Benátkách a na těch okolních ostrovích jest více než v Čechách mnichů i všech kněží obojí strany. A obyvatelé toho města všecko se kupectvím živí a obchodí, jezdí se do pohan a do Turek. A všecka koření, též malvas i jiná mnohá kupectví, toho všeho tu sklad v Benátkách a odtud sem do našich zemí dodávají. Ti páni Benátčané z toho veliké clo mají, což kdo u nich v Benátkách koupí a pryč to vésti chce.
1: Jaké dopravní prostředky zvolili pánové Jan a Jetřich?
0: Ze západních Čech až do italského Trevisa koňmo.
3: Odtud pluli po řece bárkou do Benátek.
0: Tam se setkali s pěti dalšími Čechy.
3: A dále cestovali po moři na lodi.
0: Která musela být dost veliká. I s posádkou se vezlo na 450 lidí.
3: Podél dalmatských břehů na Krétu, Rhodos, Kypr a odtud do Jafy.
1: Jafa dnes tvoří dvojměstí s izraelskou metropolí Tel Avivem.
0: Cestou zastavovali na mnohých místech dalmatského i řeckého pobřeží.
3: Češi si tak mohli důkladně prohlédnout Zadar, Lošinj, Dubrovník, ostrovy Korfu, Krétu, Rhodos, Kypr.
0: V Jafě přistáli po 5 týdnech plavby.
3: A odtud pokračovali na koních a oslech přes Ramlu do Jeruzaléma.
5: Jdouce přišli jsme před dům svaté Veroniky. Hned před tím domem tu v ulici jest místo, kdež pán Kristus tudy veden byl na smrt. Svatá Veronika vyšla k němu a dala mu roušku, aby svou svatou tvář si utřel. A pán Kristus, utřev se tou rouškou, dal jí zase. V této roušce jeho svatá tvář a obličej se vytiskl, jaký jest pán Kristus byl, jako by jej maléř namaloval. Tato se v Římě ukazuje podnes, já ji tam viděl. Druzí praví také, že ta pravá svatá rouška byla na Karlštejně a že to císař Karel slavné paměti způsobil, vyprosiv sobě na Otci svatém papeži, kterýž toho času byl, aby mu roušku svaté Veroniky půjčil, že dá sobě po ní namalovat jinou. A potom, že sobě císař tu pravou schoval a malovanou místo té pravé papeži dal. Tu jsem na Karlštejně také viděl. Pán Bůh nejlépe ví, která je pravá.
1: Pouť do svaté země, to byla mezi našinci koncem 15. století, můžu říct, že móda.
3: Věru byla a to putování nebylo výsadou lidí jen jednoho vyznání a téhož společenského postavení.
1: Ano, před necelým rokem jsem vycestoval Martin Kabátník z Litomyšle.
0: Což byl český bratr.
3: A po vzoru svého mladšího bratra Bohuslava se vydal do svaté země i Jan Hasištejnský z Lobkovic.
0: Oba katolíci.
3: Na rozdíl od Martina Kabátníka, který neuměl psát.
1: Ano, své zážitky diktoval až po letech písaři Bakalářovi.
3: Měl Jan své cestopisné dílo skoro dokonale promyšleno.
0: Celou cestu popsal na základě svých deníkových poznámek.
3: Jenom tak si lze vysvětlit velikou přesnost všech údajů a jen tak si lze vyložit celkové promyšlené uspořádání cestopisu.
1: Aneb šťastně vykonanýho putování.
5: Dále jdouce přišli jsme před dům svaté Maří Magdaleny. A tu nám ukázali dům toho bohatce, který nechtěl Lazarovi dáti droptů ze stolu svého. Potom jsme přišli ke sklepům, pod kterými jsme šli podél, a pod těmi sklepy byly kuchyně obecné, ježto si v nich všech potřeb našel k jídlu, kdož co chtěl. A též krámské věci a apatéky v nich byly a ovoce mnoho prodávali. Když jsme přišli do své hospody, poslal k nám patron, abychom se strojili jít do chrámu, v kterémž hrob Boží jest. A tu připravivše se, šli jsme. Přišli jsme před chrám, kde jest před ním plac dobře veliký. A tu stálo na něm mnoho pohanů, žen i mužů, i také některých bludných křesťanů, jež to také křesťany býti chtějí, ale mnoho bludných artikulů ve své víře mají, v nichž se s obecnou vírou křesťanskou nesrovnávají.
1: Čtenáře Maně napadá otázka, proč to vlastně urozený pan Jan Hasištejnský z Lobkovic, všecko psal?
0: Tak to zjistíme jenom těžko.
3: Lze se domýšlet, že myslel na poučení potomků a na posílení jich ve víře katolické.
0: Pan Jan něco podobného neudělal poprvé.
3: Pro svého synka Jaroslava sepsal výchovné dílo.
5: Zpráva o naučení synu Jaroslavovi.
1: Měl z ní Jaroslav radost?
3: O tom prameny neříkají vůbec nic.
5: Víra všech Arabů pohanská, kterouž jim Mahomet zamyslil a ustavil, jest tato. Napřed věří v Boha, kterýž stvořil nebe a zemi. Mahometa mají za proroka jim od Boha poslaného k naučení víry pravé. O Pánu Kristu nedrží, že by Bůh byl, než že jest byl prorok veliký a že se z čisté Panny narodil a že jej Židé bez viny a pro závist ukřižovali. O Paní Marii drží, že byla před porodem Panou a Panou čistou, že i po porodu zůstala. Na svých modlitbách se nábožně mají, na zemi se kladouce a tepouce se v prsa a klekajíce. Týž Mahomet jim zákon zamyslil a ustanovil jim, aby každý mohl mít žen, kolik se mu zdá a líbí a chce. Tímto kusem je spíše a snáze k svému zamýšlenému bludu přivedl, jakož se tak i stalo, že z nich každý má žen, co chce. Víno píti jim zapověděl v zákoně jim od něho vydaném, jemuž říkají Alkorán. Než proto druzí kradmo je pijí, ale zjevně nesmějí jeho píti, neb na kterého to zvědí, ti starší je proto kýjí tepou.
1: Myslím, že je zřejmo, že si z Jana Hasištejnského nemíníme některak tropiti žertů.
0: On totiž dokázal psát opravdu zajímavě.
3: Ku příkladu přímo mistrně podává popis válečných setkání.
0: Třeba porážku Chorvatů Turky.
3: K té se totiž nachomítl na zpáteční cestě domů.
5: V pondělí po svatém Matouši připluli jsme k městu Jadru, jemuž se vlašsky říká Zara.
1: A my je známe jako Zadar.
5: Tu nám spraveny byly zlé noviny, která k nešlechetní zhoubci křesťanstva Turci porazili Charváty na hlavu a pobili je a zjímali. 15. den před naším příjezdem se to stalo, a to tím způsobem, že jeden hejtman císaře tureckého jménem Hadrem Bašan sebrav ty nejlepší Turky, několik tisíc koní maje, táhli jest přes hory Charvát

0: Majíce naději, že Turky předtím několik let v týchž horách snad dvakrát porazili a chtěli tu čest míti, že je porazí jako prvé. Když o tom Turci zvěděli všechny vězně, které pobrali, tak jim hlavy všem stínali, bojíce se, aby v boji nepomáhali Charvátům. Jedni Turci se vydali proti Charvátům a druzí čekali v záloze, aby když je Charváti pominou, aby je zezadu zaskočili. A Charváti o takové záloze nic nevěděli. Když začali spolu harc, smísili se a bili se a drahně Turků zbili. A tu Turci prchli a utíkali na svou zálohu. A Charváti po nich táhli, majíce dobrou naději, že se jim začalo vésti, když v tom obě zálohy turecké, jedna zpředu a druhá zezadu, v něm vskočivše bili je a na hlavu porazili. A pravil mi jeden dobře urozený člověk, Charvát, že jest byl na bojišti a že viděl ta zbytá těla nebožátka a že skoro na míli zdélí leželi a dobře široce jako snopové houští, že by z jednoho těla na druhé kráčeti mohl. A že jim všem hlavy stínali a nosy jim uřezali a že ty, že sebou nesli pryč, neb to bylo snažší, než nést celé hlavy, neb jim jejich císař od každé hlavy dává zlatý. A proto nosy uřezavše na znamení je sebou nesli, kolik každý jich zabil. I pravil mi, že na 10 000 lidí. A taková bitva a porážka stala se na den svatého Gorgonia 3 hodiny a s předpolednem v krajině jedné charvátské, již říkají Charbava, u zámku, jemuž říkají Udvinec. 60 vlašských mil od zámku psaného Jadra a našich mil českých 12.
1: Krajina Charbava je dnešní Krbava na pomezí Dalmácie.
2: Vyprávění Jana Hasištejnského je velice živé.
3: Všechno dění, jeho účastníci, scenérie a podobně vyvstává před našima očima tak, jako bychom byli přímými svědky.
1: Na rozdíl od mnohých dnešních novinářů, nedbajících, na základní 7 otázek jež nutno odpovědět. Co, kdo, kde, kdy, jak, nač a proč?
3: Jan Zlobkovic měl smysl pro reportážní zkratku.
2: Dovedl výstižně komentovat.
3: Důsledně rozlišoval to, co slyšel, od toho, co přímo zažil.
2: Tak jako i někteří další cestopisci se snažil vyprávět co nejnázorněji tak, že přirovnával cizí jevy ke známým jevům ve své vlasti.
3: Pokud takové srovnání nebylo možné,
2: například o výrobě soli, o delfínech, o datlích a podobně,
3: usilují jeho popisy o co největší přesnost.
1: Měl Jan Hasištejnský nějaké vzdělání?
2: Měl. Kromě češtiny hovořil latinsky i německy.
3: Ale přitom svoje znalosti nestaví nikdy a nikde na odiv.
2: Na rozdíl od ku příkladu pana Krištofa Haranta, který se teda rád pochlubil.
3: Jako vzdělaný autor dokázal psát o složitých jevech prostě a srozumitelně i pro lidi bez vzdělání.
2: Každá jeho věta je přehledná, nevyumělkovaná.
1: Zkrátka, on se dá bez sebezapření číst i dnes.
0: Když nám v Jeruzalémě osly přivedli, tak jsme na ně vsedli a jeli jsme zpátky k Jafě. A tu naši galeoti z galeje na bárkách k nám přijeli na břeh a tu, když jsme chtěli na bárky vsedat, nedali nám pohané a některé z nás, kteří jsme chtěli na bárku vejíti, i kyji byli. A druhého strkajíce odtud trhali, až po dobré chvíli byl poslán jeden, aby nás na pokoji nechali. Avšak když jsme na bárku v sedati chtěli, některými z nás opět trhali chtíce po nás kurtaci, to jest odměnu, totiž abych tak řekl na propití. Někteří z nás museli dát po markétě benátské. A tak všichni pospíchali na bárky, jedni až do zadku a druzí až do pasu, břísti jsme se ve vodě museli. A tak s milým Bohem usednout se, pluli jsme na galeje s radostí Pánu Bohu děkujíce, že nám ráčil pomoci od takových nešlechetníků, ještě v nich žádné cti ani víry není a žádnému nedrží, co slíbí. A připluli jsme ke galeji rovně a kdo sobě na té cestě kyjovou ránu uhonil, ten ji měl.
1: Inu, cestování nebylo vždy tak jednoduché.

0: jednoduché jako, teď jsem chtěl říct, jako dnes.
1: Ale ani dnes není vždycky bez problémů.
2: Jan Hasištejnský poctivě sepsal každou lapálii, kterou na své cestě do svaté země zažil.
0: Jeho potomci měli co číst.
3: Když jsme pluli k Benátkám, byla noc a vzešel měsíc a my se ubírali s Pánem Bohem naší cestou. A zdál se nám býti malý a povlovný vítr. Říkali jsme patronovi, neb uměl dobře slovansky, že nám rozuměl, aby plul vedle břehu nedaleko země. On slíbil nám tak učinit a my, ubezpečivše se, lehli jsme a spali. A on, opiv se, zanedbal toho, že vítr veliký nás od země zahnal na veliké moře. A tu veliké vlny jako domové větrem souce hýbány bárku tak vznášeli, že vždy dva museli ven vodu škopky vylévati. A tu jsme byli všichni tak ve strachu, že nevěřím, by který z nás, jak je živ, kdy u větším strachu byl. Neb nebylo to jinému podobné, než že se všichni utopíme. To trvalo nám na 6 aneb 7 hodin. Tu potom slíbili jsme všichni z nás, což nás tu bylo, na pouť k Matce Boží jít do Lorety, aneb každý oběť svou tam, aby poslal. A hned, jak jsme to učinili, počalo se povětří tišiti a dobrý vítr bez takových vln velikých k naší cestě

0: Toulky českou minulostí.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.
3: Na okně seděla kočka.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 2 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.

Hezký a ničím nerušený poslech pořadu Zpátky si dám tenhle film přeje ze studia dvojky Českého rozhlasu Karel Gott. Sweet.